0: No, já vím.
1: Prosím vás, jak to můžete vědět? No. Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, teda, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat.
0: To... Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
1: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
0: ano,
1: formulář,
0: pěkně.
1: Ten máte tady, tak, ano, jo, to si jo, pěkně vyplňte, jak no, to tam je, potom dobře, nějak no, jdu, jméno, příjmení,
0: ano,
1: jo,
0: tak,
1: jméno manžela, pokud jo, žije ještě
0: jo,
1: a tyhle ty věci, jo?
0: Jo, jo, jo.
1: No, tak no, teda vám řekl, jo, a pokud to tak bude v pořádku, tak
0: jo,
1: samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
0: Mráček Antonín.
1: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
0: Ne, Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
1: Jo, tak
0: to... Jistě, já to tady
1: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost.
0: Hrobník,
1: jo,
0: no, no,
1: no, tak dobře. No, poslyšte, paní...
0: No tak asi Mráčková, že jo?
1: No,
0: když on je Mráček a je můj manžel.
1: Ano, ano, ano.
0: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy ne...
1: Ne, to počkejte, to, no, to ještě mě musíte říct jako... Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
0: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mý řemeslo k tomu, to úplně stačí.
1: Počkej, ale potřebuji, co no, je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
0: Jo, to jsem neřekla, Ježíš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala,
1: no,
0: tak proto by potřebovala to oprávnění.
1: Ano, ano, no, pochopitelně, aby se taky mohla začít platit daně, že jo?
0: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet. Vy znáte Danu?
1: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
0: Jo, vy jste myslel daně,
1: no,
0: jako daně.
1: Ano.
0: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
1: Ne.
0: Víte?
1: Já jsem nemyslel no, jako vaší daně, já jsem myslel tady...
0: Vy jste myslel vaší daně.
1: Naše daně,
0: Ano, ano, ano, ano, tak to jsme si dostali.
1: No, tak podívejte ano, se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
0: Já jsem jasnovidka.
1: No to koukám jako blázen, no, tak to, no, tu jedničku na Slavii si samozřejmě dám, no, když no, to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
0: Já vám to řeknu, špatně.
1: Jako špatně pro koho?
0: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten
1: čip. Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než
0: jo,
1: dostanete to v oprávnění, protože aha, já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože
0: jo,
1: vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není jo, na seznamu tak jako státem uznaných
0: není,
1: jako živností. No není,
0: no,
1: samozřejmě.
0: No,
1: to není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
0: Z koule.
1: Z koule, jako z paměti, jo?
0: Ne, to jsem vás z koule, jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák. Fešák.
1: To říkají to o mně, no.
0: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
1: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
0: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte. Protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No, helečte, no, to tedy.
1: Ukažte mi to.
0: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
1: ale
0: jo?
1: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ne, ne, ono ne. Vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, nalejte se, ale když...
0: Ne, nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
1: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
0: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
1: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Jako ale jim, aby jsme ale to zkrátili. Podívejte rádi, se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
0: Není.
1: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
0: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
1: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
0: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
1: No, prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
0: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
1: Počkejte,
0: to
1: drahý pane, to nejde na černo. Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
0: Tak pane referente,
1: no.
0: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
1: Přímo takhle?
0: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
1: Jo, no to jo. Je zrzavý.
0: Jo, vaší manželky.
1: Ne, to je moje.
0: Jo, to je
1: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
0: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
1: To je docela možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
0: ale
1: víte?
0: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiš,
1: prosím ne. Vás, co vy máte pořád s tím blodňákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím, jestli
0: můžu,
1: přijde.
0: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Helejte, 11. května. Už to
1: kolik?
0: Tam je. 11. května.
1: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Jako... Dneska je 11. května.
0: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
1: Moment, počkejte.
0: No.
1: Vy chcete říct,
0: co?
1: Že to, co vy tam vidíte,
0: no.
1: ložnice, postel, blonďák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
0: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmar.
1: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
0: Ale ona už se oblíká.
1: Jo?
0: Jo, ona už se oblíká.
1: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
0: Ne, tak za 3 dny.
1: Přijdu možná až za 3 dny.
0: Jo.
1: Cože? Kde budu?
0: Na chalupě.
1: Na chalupě budu.
0: Se svojí sekretářkou.
1: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
0: Ježiši, teraz. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
1: No
0: teda,
1: jo,
0: ta vám dala.
1: Paní Mráčková, ještě, že jste přišla, vás mě seslalo samo nebe, i vy jste mě vlastně zachránila, bych se nikdy nedověděl. Tyhle věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
0: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razítko.
1: Ale pro vás, vy jste opravdu machr.
0: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
1: jo,
0: že jo. Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. Tak. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
2: Jízdenko. Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
3: Cože?
2: Lužec pod Smrkem.
3: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
2: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
3: A to je někde v horách, že jo?
2: Ano, v Jizerských.
3: Horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme, v horách. No. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Leda tak nějakou borovičku, že jo? No. Nebo kvašňáka, že jo?
2: Soudru, kdybyste byl tak laskav a podíval se,
3: no.
2: Kdy mě to jede.
3: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit. Tak jak se to říká, Lužánky?
2: Ne, Lužec, Lužec.
3: Jo, Lužec.
2: Pod Smrkem.
3: Teď já vím, se dívám. Tak, Lužec. Počkej, že to tu není?
2: No musí to být Lužec pod Smrkem.
3: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Ale nechcete do Liberdy. Jeďte do Liberda. Koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
2: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
3: No, teď se dívám, no. Koukejte, Amalí.
2: Lužec.
3: Bavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
2: Ne, proč?
3: Co?
2: Proč boč?
3: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Brloh?
2: Ne, nechci brloh.
3: Jeďte do brlohu.
2: A proč?
3: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Zejtra tomu bude...
2: Tak,
3: no jo.
2: To je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
3: Jo, o dušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
2: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se prosím na Lužec pod Smrkem.
3: No,
2: Lužec?
3: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Hrde, tam rostou hodně houby, víte?
2: Teď v zimě?
3: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
2: No,
3: je jo.
2: Ale ne.
3: Co?
2: Jo, tak počkejte, se, Lužec.
3: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom brlohu.
2: No, tak dál, Lužec.
3: Tak dál, hejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Maši Cinobanský.
2: Soudru, já pospíchám, Lužec hledejte.
3: Marko, tak neprejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A Bobce a Malín, až.
2: Soudru, podívejte se.
3: Až.
2: L?
3: No,
2: Marko, L.
3: To bych...
2: Lužec, L, Lužec.
3: Jo.
2: No, tak hledejte L.
3: L, to je po ST, víte?
2: Ne, co pak neumíte abecedu?
3: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
2: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K
3: a L. Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
2: No to já nevím.
3: Jo tak, mě spletla postel.
2: Jako?
3: No po ST, L. Tak to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Taká. Hledajte, i do kobily jezdíme, to se divím.
2: No a Lužec chci!
3: Do kláštera, nechcete je?
2: A co pak jsem Ofélie, hledejte Lužec.
3: Lužec, la, le, li, lu, Lužec!
2: Lužec!
3: Tady to je, Lužec.
2: No vím. Ne, pod...
3: Taky absolutní.
2: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod Smrkem a nenad...
3: Ale pod Smrkem.
2: No tak, ale pod Smrkem.
3: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to tam jděte pěšky.
2: Ale soudru, já pospíchám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
3: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
2: Ale ujišťu vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
3: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
2: Co je to?
3: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
2: Soudru, helejte, spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
3: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
2: Já nejdu nikam.
3: Já to vytočím.
2: No.
3: Haló? Jde nádraží. Jsou to informace. Truško, prosím po Lužec pod Bukem.
2: Pod Smrkem.
3: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod smrkem. Ano, děkuji vám srdečně. 10.46, děkuji. Já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
2: No tak Slava, a kdy tam...
3: Já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.

0: Pozrieme, kde ste stiehujete, musíte mít stiehovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nebudu...
1: Já se nestěhuju, bydlím v Praze.
0: Jo, v novostavbě, víte?
1: Vy mě znáte?
0: Ne.
1: Tak jak to víte?
0: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
1: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezu jí k ní dolů se pod smrkem.
0: A vlakem?
1: Přece nepůjdu pěšky.
0: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
1: Soudu, já opravdu pospíchám. Puste mě tam i ze židlí.
0: Ne, pak to nejde. Helejte, zkuste to autobus.
1: Autobusu židle neberou.
0: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle. To nejde, pane, to nejde.
1: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou.
0: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
1: Ale já ji potřebuji dostat do lůžce.
0: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
1: Teď je 10.
0: Ježišmarja, už 10?
1: Ano.
0: Argo, tak to já posvačím. já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
1: Ale prosím.
0: Budete tak láska.
1: Ježišmarja!
0: Co se vám stalo?
1: Ale židle byla nová.
0: Co, nová židle?
1: Jo.
0: Sakra, a já nerozum asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
1: Děkuji vám.
0: Šťastnou cestu.
1: Děkuji. Šťastnou cestu.
2: Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
3: Bohužiaľ, je to tak.
2: A čo, na to vaša žena?
3: No, tá sa chce so mnou dať rozviesť.
2: Aha.
3: No? Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
2: No to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou? Veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Aha, pozrite sa, abstinent, ježišmária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
3: Čo ma to napadlo, čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť.
2: Aha.
3: Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hej. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu.
2: Hej.
3: Už som bol aj u doktora.
2: Áno.
3: No.
2: A čo vám predpísal?
3: Všetko, čo mal v ordinácii. Hmm. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rúm, šampanské, všetko.
2: No.
3: Neberie mi, neberie mi.
2: A borovičku ste skúsili?
3: Tu tam nemal.
2: Nie?
3: Nie.
2: No ja mám pre istotu.
3: Ano?
2: Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
3: No.
2: Držím vám palce. Tvoj, tvoj, tvoj.
3: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí.
2: Ja.
3: Na zdravie.
2: No?
3: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
2: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Nýmandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
3: Chudierka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť, tak to ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku. A čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
2: Neberie. To je ťažké, keď
3: vám
2: neberie.
3: A chodníku to isté.
2: Hej?
3: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si, Joško. Joško.
2: No, počkajte, Joško.
3: Drží to do seba.
2: No, počkajte, no.
3: Prečo? Joško. No.
2: Prečo, Joško? Veď ste Julo, nie?
3: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
2: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. najprv

0: písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
1: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
0: ano,
1: tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
0: Ano.
1: Ale doma, ja mám doma peklo.
0: Prečo?
1: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
0: No ako sa patrí.
1: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
0: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrneť tam v tých papierové, máte či
1: stovové? Papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
0: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché, povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
1: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
0: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
1: Tam sa ja hanbím.
0: Hej?
1: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
0: To je pravda, áno.
1: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
0: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
1: Nie.
0: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
1: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
0: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečiak, ne?
1: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
0: Už norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemaznú. Každý deň do nemoty.
1: Aj spievať treba.
0: A čože by to už bol za ústav národného zdravia? Bez spevu. Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
1: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
0: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
1: To je pravda, ja som hlupák, no, hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
0: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
1: No tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
0: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi. Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáne, ogrgen, kikimor.
1: Kikimor je pekný. Kikimor,
0: áno. Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
1: Ej, ale tých jazandialác. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Hm? No, ako sa povie pliundriak?
0: Po anglicky?
1: No, te pliundriak? Alebo plundration? Alebo plundimundi brown? Ako?
0: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaneme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
1: A ktorú už je pán veľkomožný? Ktorú?
0: Už tú našu. 3, 4.
2: U nás v obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vrta v hlave, čo mu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop! Lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť. Hej! Tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Je u nás v obci všetko v poriadku.
3: Já myslím, že váš zlepšovací návrh bude nepochybně námětem dalších úvah. No, až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
4: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
3: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
4: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže, chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
3: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
4: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
3: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku, víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později?
4: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně tohleto už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
3: Děkuji vám za rozhovor.

0: Dobrý večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. No tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po váš ano.
0: Pojďte mi, mladí, pojďte, přišelte pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuju Petr Středa.
0: A proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
1: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás, takový vtip to zase nebyl. No, výborně, tak podívejte se, já vám navodím situaci.
0: Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vyzbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a úpěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a úpěte.
2: Jako lehněte si a spěte.
0: Úpěte, volejte mi au, au. No zkuste si to, Středa. No? No? No? No? No špulíte dobře, ještě zvuky. Pojďte sem. Jaký hu hu hau hau? Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Jsem to ale zvíře.
0: Vypadněte. Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil, ne? Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože já jsem se vrátil, protože...
0: Protože co?
2: Co?
0: Co?
2: Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to...
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To... Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako... Prakticky jako nejlepší.
1: No ne, teda, ne jako nejlepší.
0: To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní.
2: No jako nejlepší z celého našeho kraje.
1: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, ode zdi, od omítky, víte, středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Tady já do vás vidím, středa. Tam se tady zalíbilo na prknek, co? Se chcete producírovat. Vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
2: Já ještě nemám děvče.
1: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
2: No jsou to zpřízně.
1: No zpřízně lidi to jsou příbuzní, on je jich víc, jo?
2: Lidi.
1: No lidi, je jich víc, jo?
2: No, my jsme přijeli autobusem. No,
1: chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
2: To je zpříze.
1: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, středa.
2: To jsem dostal od Ježíška.
1: To je od Ježíška. Ta si celý rok zlobil, co středa? Přijde zase letos Ježíšek?
2: No, já už mám otevřený okno.
1: No, spíte pod ním, co? Si dejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, středa, víte?
2: To se nemůže stát, já si do ní leju Fridet.
1: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte, protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadáte jak manekín z domu hrůzy, středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat. Je to tak? No je to tak, nebo ne? No řekněte to.
2: Je to to. Je,
1: no, tak vidíte, je že to uznáváte. Jak byste letěl, víte. Ale byste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián, tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve, a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak řvát umíte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady. Pojďte, já vás probudím.
3: Co je, bude se hlasovat nebo co?
1: Instruktor Sekera.
3: Já jsem Václav Letel Bedouc.
1: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
3: Uá!
1: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
3: Uá!
1: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
3: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
1: Já vám zkoušel, já do vás vidím jak do hubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
3: Jo, no.
1: Víte, kolik já to mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole. Pomůcky si musím...
4: Pojďte, vás to řeje.
1: Pojďte se středat. Já si vás tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit. Budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi.
3: Já jsem zachránce.
2: Raněný.
3: Zachránce.
2: Raněný.
1: Jménem se představujeme. Prosím.
3: Já jsem Vašek Datel Vedoucí.
2: Raněný Petr Seda Zvířata. Vašek Datel Vedoucí. Raněný Petr Seda Zvířata.
1: Jednou to stačilo. Šaškové, nesvědomitý. Včera na židle, to bude jako v lese. Vy co děláte?
3: Já jsem vedoucí.
1: No jo, jo. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí. Já jsem vedoucí. Já jsem vedoucí. To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
3: Jo.
1: Já se vás tam. Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
3: Kvůli houbám jsem tady.
1: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu. Co je vedoucí? Co tady děláte, čumeče? Teda, co tady děláte? Tady lítá. Se tady chladíte jak pes. Co to je? Jste se zlásil, Středa.
2: Já jsem raněný Petr Středa Zvíře v lese.
1: Promiňte.
2: A vy se mě nespravedlivě.
1: Ano, ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte, vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
3: Jen tak bez průpravy.
1: To je jedno, že nic neumíte. Hlavně, že se vás jmenoval. Jdeme, pojďte.
5: Maria!
6: Jste se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Na něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
5: Nebojte se, to jsem přece já. Hodný zdravotní bratr. Kok. Kok.
6: Tak pojde, zase špatně, vy mi ho taháte, vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte. Co vám udělal třeba? No co vám udělal?
2: Kostrč vedoucí, kostrč.
3: Já jsem Pašek datel vedoucí.
6: Jste se známili, nechte to. Všechno bylo špatně. To je materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano?
3: Ano.
6: Zbíráme houby, ano?
3: Ano.
6: Netvařte se uraženě, datel, nebo vám přistřihnu křídla. Zbíráme houby.
2: Vy ty houby rovnou jíte.
6: Najednou jsme chytrý. Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět. Copak nějaký raněný právě zde v lese na odlehlé místě? Copak je vám, dobrý muži, copak je vám? Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není v bezvědomí. Pokud by byl raněný v bezvědomí, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
3: I s těma houbama?
6: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci. Neklaňte se pořád jako šašek vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
3: A co je tohle?
6: To je prašivka.
3: No, to my na provozovně normálně jíme, víte?
6: Jo, tak si zejte ráno, přepočtěte lidi. A jděte i nudy.
5: Středa, křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
6: A jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý.
2: Křičím kvůli orientaci. Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu, tady u toho velkýho...
1: To není

0: Netancujte v tom vedoucí a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzů první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten...
3: Nešplhejte, středa, nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujeme. Nenapovídejte mu, datel. Vy jste jak malej datel, vedoucí. Snad víc, co mu je, ne? Co vám středa?
2: No tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá...
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já mám...
3: Kde to máte?
2: Takhle jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte! Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak vidíte.
3: Vymlčte se! Vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu, lítkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete veselé upět a vy na něj zachránit ho.
2: Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo bál...
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak, jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži. Jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sám, víte. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.
2: Ležím tady v restauraci.
3: V rezervaci, v restauraci jste ležel asi dopoledne, jak tak koukám. Hezky dlouho, že jo? Té materiál.
2: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestane, protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá líková kost.
3: Líková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese.
2: Nejsme v sadu, prtvíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do praživky.
3: Tak a teď vás mám středat, to mi vysvětlíte. A kde se vzala vedle kulečníku prašivka? A rychle.
2: Kde jste vzala tu?
3: Tedy já vás žádám, abyste nám vysvětlili, jak jste se skontaktoval s prašivkou.
2: Běžím do lesa se bohmata.
3: Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. A dál?
2: Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky, byla tomu komůrka zelená, hlízovitá, naše nejedovatější houba.
3: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit, středa, mám vás plný zuby.
2: A ukopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
3: Teď vy.
1: No, řeknu vám.
3: To jste mu to moc neřekl, znova.
1: Řeknu vám, středa, teda tohle se stát mně, tak nevím, co bych dělal. ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou po majetek, po peníze, ale vy nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí a nashledanou.
3: Kde se vedoucí, jaký nashledanou?
2: Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
1: Kvůli houbám, ne?
2: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci, jsme vždycky všichni v každém lese, tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemuž je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Co je vedoucí? Co je?
1: Co je? Co je? Co je? Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
3: A to je pravda, zapomněl jsem. A to je opravdu legrat. Kde by se v lese vzalo pravítko?
2: Tady by se vzalo.
3: A přišel, že tady v lese rozsržitý profesor. A pravítko nám ztratil. To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
1: On sebou škube.
3: Nežalujte.
1: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
3: A vy sebou neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
2: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
3: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále.
1: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
3: Počkejte, vedoucí, než jste drzej trochu.
1: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
2: Vám se podíváme, vedoucí, na zoubek. Co kdybyste se takhle topil? No, no, no. No, situace, záchrana toroucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, no, dovnitř, topte se mi. Topte se mi.
1: Ale. Hojte mi kachničku nebo korky!
2: Tak.
1: Je to v létě?
3: No jistě, topíme se v létě.
1: Hilfe! Hilfe! Hilfe!
3: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, středa, oživujte.
2: No teď je na stavidle.
3: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
2: Já jemu.
3: No vy jemu, ne?
2: A odkud kam?
3: Z Prahy do Brna, čověče, ne? No z úst do úst dělejte. Kde jste byli, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Předáme se kyslík.
2: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
3: Kdo?
2: Ač po mě s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
3: Buďte rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
1: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu.
3: Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle.
2: On mu nedá kyslík. On nedá kyslík. Ale mě to bude šimrat.
3: Šimrat, středa, tady jde o život a vy šimrat.
2: Ale o jeho život, ne o můj. Mě tady vždycky všecko šimra, já jdu domů, nashledanou.
1: A já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo tak.
3: Předa, vraťte mi pravítko.
2: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
3: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese.
2: Neuvěřitelný.
3: Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál.
2: Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla.
3: Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar.
4: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď vlídná noci, pojď lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romeo. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu, jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti z přátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orličky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat Boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel.
5: V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok.
4: Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán. Ale já miluji Shakespeara. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení tentýž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.
6: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
7: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Za chvíli seš červů potrava. Ua, ua. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec. Co, co, co?
8: Račte, prosím, být Judr Čeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
6: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
8: Děkuji, velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
6: Tak co vás ke mně přivádí, pane, pane...
8: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenuji třeba Karel Moravec.
6: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
8: Dobrá, usnadnili vám to váš přístup k mému případu. Ne? Pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
6: Zajisté, zajisté, pane, pane...
8: Ale Moravec, já
6: pane,
8: jsem
6: zajisté,
8: řekl.
6: Pane Moravče, samozřejmě. Tak pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
8: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
6: To vynechme.
8: Prosím.
6: Ad rem.
8: Prosím?
6: Ad rem. K věci.
8: Ach tak.
6: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
8: Ano, tedy abych začal up ovo.
6: Prosím?
8: Tedy od začátku jaksi.
6: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
8: Ano.
6: Nejlépe je začít od začátku.
8: Ano.
6: No pokračujte, prosím.
8: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych, choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
6: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci. Doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
8: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
6: Tak, tak, tak, tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější ano. případy možná.
8: Je, to jsem,
6: a zdárně, zdárně.
8: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
6: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
8: Prosím.
6: Mohl byste mi prosím říct konkrétně, o co vlastně jde?
8: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
6: No, no.
8: Já miluji.
6: Prosím?
8: Pane doktore, já miluji.
6: No, ale to je krásné. Gratuluji. Ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
8: Ano.
6: No dobře, ale jak si, co jak si dál?
8: Pane doktore, já miluji vášnivě.
6: Ano?
8: Vášnivě a z celého srdce ženu.
6: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
8: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
9: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže. Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost. No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
10: Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
9: Vy si ji nechcete vzít?
10: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to, prosím, definitivně a jednou provždy zavrhl.
9: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
10: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? Manžel ano? Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
9: Co jí dělá?
10: Vetrené.
9: Vetrené?
10: Ano.
9: Co to je?
10: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
9: To je italsky?
10: Ne, francouzsky.
9: Tak je to vetrán.
10: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmucha, slídí.
9: Patrně něco tuší.
10: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
9: No prostě primitiv.
10: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
9: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
10: Ano, často plně oprávněné, ano.
9: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
10: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
9: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
10: To ano.
9: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza nebo něco, co si koupili. Ano. To trapné, to velmi trapné.
10: No to je velice trapné.
9: Vždycky je to velmi trapné. No ale dovolte mi otázku, pane...
10: Morave.
9: Pane Moravče.
10: Ano.
9: Pane Moravče, co, jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
10: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná dáma má totiž doma peklo, rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano. Že ano?
9: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
10: No, jestli by prostě nebylo možné, aby vy jste tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
9: Vám.
10: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný. Rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
9: To bude velmi těžké.
10: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Rozumím. Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
9: No, tak možná, že... Možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem bude to, to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. A. Víte, tíhletí muži, jako je ten, ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
10: Ne, bedna to není.
9: Manžel, že ano. Víte, tíhletí muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
10: Ano.
9: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
10: To tedy máme.
9: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
10: Ano.
9: A kdo je ta žena.
10: Ano.
9: Byl byste tak laskav, řekněte mi prosím jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
10: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze koření. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor, existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít, svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem... Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým...

Marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, ba právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlasil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo, řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma, všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku, řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal, tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun, a pak před jejich vrácením zemří. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám,
Hovořím v duchu s odešlými, vracím.

se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano? To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak jsi dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. A kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, vypravuj to podrobně.
1: No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spím. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat předsíň?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
0: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No.
0: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme.
1: Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a konverzace konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl schodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: Ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

0: Prosím, prosím.
1: Jak se máte?
0: Jak se mám? Jak si zasloužím? No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřety, tenkrát, když pra-pra-pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pra-pra-pra lese pra-pra-pra člověka, jo? Že na něj udělal a on udělal Čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smekl svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celé tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.
2: Vážení přátelé, ano, Luděk Sobota je z dobré rodiny a chlapci z naší skupiny si kvůli tomu z něho někdy trochu utahují a přezdívají mu příborák. On se totiž jednou prořekl, že u nich doma jedí příborama. Vážení přátelé, já vám teďka musím prozradit, že my s Luděkem Sobotou jsme založili divadlo a napsali jsme už dvě divadelní hry a teďka se podívejte na ukázku z prvé z nich. To byla ukázka z naší divadelní hry Utrpení inženýra Sluky. První divadelní hry na světě v Morzovce. Přijďte se podívat, je to hezký čtyřhodinový kousek. Je to bez přestávky. Vemte si pleny. Vážení přátelé, a před přestávkou, než si vybalíte svačinky, vám Luděk Sobota zaspívá ještě jednu písničku, ve které se vyzná z lásky k nohejbalu. Písnička se jmenuje výstižně Nohejbal.
3: Přátelé, dobrý večer. Připadl mi milý úkol přivítat vás na dnešním představení věnovaném životu a dílu před 24 lety ještě docela neznámého českého génia Járy Cimrmana. Těm z vás, kteří jste zavítali do našeho divadla dnes prvně, těm chci zároveň blahopřát. To, že jste si zvolili pro první seznámení s mistrovou osobností právě dnešní představení, má hned dvě výhody. Za prvé, vědecké sympozium, které předchází hře Akt, opravdu počítá především s diváky začátečníky. Poskytne vám ty nejzákladnější cimrmanologické poznatky, a to formou snadno přístupnou. Druhým kladem dnešního večera je složení vědeckého týmu. Lze, myslím, bez nadsázky říci, že až na několik výjimek jde vesměs o špičkové kapacity oboru. Jsou to, když dovolíte, doktor zoologie Zdeněk Svěrák, z znalec mistrova díla dramatického a výtvarného docent Jaroslav Weigl. Náš expert přes technickou část Cibrmanova odkazu doktor inženýr Jan Hraběta. A konečně profesor filozofie Ladislav Smoljak. Omlouvá se objevitel Cibrmanovy pozůstalosti doktor Evžen Hedvábný. Ten však požádal svého bratrance doktora Směráka, ostatně přímého účastníka objevu Cibrmanova díla, aby jej zastoupil. Doktor Svirák, rozený vypravěč, je náhradou přinejmenším rovnocenou. Prosím, pane doktore.
1: Ještě než se posadí, rád bych vám představil profesora Miloně Čepelku. Milí přátelé, k objevu, který doktor Hedvábný, můj bratranec, právem označuje za objev století, došlo 23. února v 10 hodin 5 minut dopoledne kolem roku 1966. Očitým svědkem této události jsem se stal vlastně šťastnou náhodou. Doktor Hedvábný mě pozval do své chalupy na samém okraji půvabné pojzerské osady Liptákov, protože se rozhodl, že si tam vybuduje krb. Já jsem totiž jedním z mála v Československu, možná, že to o mě ani nevíte, asi ne. Jsem jedním z mála, kteří máme absolutní sluch. To neříkám, protože bych se tím chtěl nějak chlubit. To je prostě fakt. A podobně jako lidé s určitou srdeční vadou jsou, jak známo, dobří proutkaři, jsme my, absolutní sluchaři, dobří krbaři. A tak jsem proklepáním zdí v bratrancově chalupě brzy označil místo, kde by bylo nejlépe krb zbudovat. Prostě jsem našel komín. A přímo jsem tenkrát doktoru Hedvábnému řekl: Evžene, zde kopni. Několikrát jsme do zdi kopli a tu jsme k našemu společnému údivu zjistili, že narážíme na jakousi důkladně okovanou truhlu, která byla již na první pohled něčím doslova nabita. Protože se jednalo o bývalé území Sudet, trval doktor Hedvábný na tom, abychom raději přivolali pyrotechnika Šťáhlavského. Šťáhlavský se dostavil k obědu a když dojedl a všiml si té truhly, rozhodl, že ji vyhodí do povětří. Naštěstí má doktor Hedvábný neustále po ruce svůj oblíbený magnetofon Sonet Duo. A díky tomu máme na věčné časy zachován zvukový snímek onoho historického liptákovského výbuchu. Prosím o jeho spuštění. Tak to byl on, přátelé. Jak se ukázalo, nálož byla silně předimenzována. To byl ten týž výbuch. Jak se ukázalo, to nechci. Jak se ukázalo, nálož byla silně předimenzována. Takže výbuch, jak jste slyšeli, se nám zřejmě prokopíroval na celý magnetofonový pás. Tak já nevím, já nejsem technik, takže nevím, jestli neříkám nějaký nesmysl. Ale třeba tady náš doktor inženýr Hraběta by nám mohl říci: pane inženýre, je to možné?
4: Ano, to je možné.
1: Víte, o čem hovořím?
4: Ne.
1: Ale tak možné to asi je. Jak se ukázalo, nálož byla silně předimenzována, takže byla poškozena nejen truhla, ale trochu i chalupa. Doktor Hedvábný se domnívá, že po menších úpravách z toho bude úplně jiné stavení. Když se prach po výbuchu usadil, ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince. Jehož význam a hlavně ona nezvyklá šíře zájmů by se dali přirovnat snad jen k osobnosti Leonarda da Vinci. A to ještě těžko.
3: Děkuji doktoru Svěrákovi. V tomto bodě bych na něho rád navázal. K té neznámé podobě Járy Cimrmana. Chtěl bych dodat, že my nejen, že nevíme, jak vlastně mistr vypadal zblízka, ale neznáme ani jeho přesné datum narození. Jára Cimrman totiž často měnil svá osobní data, aby zmátl řadu epigonů, podvodníků a falzifikátorů, kteří se za něho vydávali. A v skutku, jak se nám podařilo zjistit, několik z nich se z toho pomátlo. Podle našeho odhadu se Jára Cimrman narodil v mezidobí mezi lety 1869 až 1874, a to ve Vídni, jako syn českého krejčího Leopolda Cimrmana a rakouské herečky Marlén Jelinkové. V soudě podle zápisků v mistrově deníku neměl Jára Cimrman příliš radostné dětství. Otec ho dal zapsat na českou menšinovou školu ve Vídni, kdežto matka současně na školu rakouskou. A tato polovičatost se později velmi neblaze projevila v jeho rukopisech, které jsou psány podivnou směsí češtiny a němčiny. Hemží se to v nich germanizmy i čechizmy. A právě odtud také pramení námitky rakouského vídeňského profesora Ericha Fiedlera proti tomu, abychom považovali Járu Cimrmana především za českého velikána. Ovšem, o Cimrmanových skutečných vlasteneckých citech hovoří po mém soudu nejlépe poslední zápis v jeho deníku. V němž mistr výslovně vyjadřuje touhu, a to teď budu citovat, uvidět svou vlast Böhmen. Je to, myslím, průkazné. Prosím teď znalce mistrova díla dramatického, docenta Jaroslava Weigla.
5: Dámy a pánové, vážení kolegové, v literární pozůstalosti Járy Cimrmana jsme až dosud shledali 28 her, vesměs celovečerní, z toho 4 kompletní hry karetiní a 17 her jednoaktových, z níž 2 byly napsány výhradně pro činoherní scénu divadla Vajang, Orang, v Jakartě. Pustíme-li se po stopách začátku dramatické činnosti Járy Cimrmana, staneme posléze v pilinách manéže polského cirku Krakovjak, kde mistr působil mládí jako dramaturg. Zde poprvé vznikaly kombinované scénky cvičených zvířat a lidí, jež dosud nemají v divadelní poetice obdoby. V době, kdy cirkus Krakovjak zimoval v jihoafrickém Johannesburgu, založil Jára Cimrman zvláštní stan lojových figurín. Sám odléval z kvalitního hovězího loje postavy známých vojevůdců, badatelů a myslitelů a vytvářel z nich na první pohled nelogická seskupení. Tyto grupy však při pozornějším vnímání vyzařovaly překvapující významy. Je například známo, jaký rozruch vyvolala skupina, v níž Kolumbus rozbíjí Napoleonovi očelo své slavné vejce a opodál to závistivě pozoruje hrabě Zeppelin z řiditelné vzducholodí. Později, když místní pivovar v Johannesburgu přerušil svévolně dodávku ledu pro Cimrmanův stan a figury se začaly vlivem dusné atmosféry pozvolna přetvařovat, přešel mistr k psaní divadelních her pro živé herce. Jára Cimrman rád zalidňoval jeviště postavami a rekvizitami, jež byly až dosud v divadelním světě tabu. Jeho hrdinové si na otevřené scéně stříhají nehty, polévají se neředěnými kyselinami, používají pravých klistýrů a v zápěti odcházejí na klozety, aniž by se tím nějak tajili. Zůstává ovšem smutnou skutečností, že ve své době se Cimrmanovy hry setkávaly většinou s nepochopením a někdy i s očividným odporem. Jako příklad uvádím stanovisko tehdejšího ředitele divadla v Hágu, pana Jákoba Durmana, který píše Cimrmanovi. Vážený mistře, od chvíle, kdy jsem dočetl vaši hru Prázdniny s kanibalem Rufkem, nevycházím z údivu. Konec citátu. A ještě několik slov z odpovědi Járy Cimrmana řediteli Durmanu. Milý pane Durmane, píše Cimrman, máte pravdu. Divadlo je zde především proto, aby se v něm člověk divil. Posílám vám dalších 5 her. Přesto se v celé tehdejší Evropě nenašlo jediné kamenné divadlo, které by na své scéně uvedlo některou z Cimrmanových her. Teprve na sklonku života, kdy mistr dožíval v pojizerské obci Ptákov, došlo k první inscenaci jeho celovečerního muzikálu Leštěncova bronchitída. A to v nastudování místního dramatického sdružení Jizeréré. Pro ilustraci svého dnešního referátu jsem vybral ukázku z celovečerního hororu Járy Cimrmana Elektrická sesle. V době, kdy byla vědecko-technická revoluce ještě v plenkách, už Cimrman tušil možnost zneužití technického pokroku proti člověku. Zhoubný vynález představuje v dramatu Elektrická sesle. Podle mistrova dochovaného nákresu je rekonstruoval pan doktor inženýr Hrabět. A já teď prosím pana inženýra, aby byl tak laskav a rekonstruovaný vynález nám předvedl a podal k němu odborný výklad.
4: Tak jak vidíte, židle je původní, jenom topná spirála je nová. Podle Cimrmanova předpisu ji napájíme střídavým proudem o napětí 370 V. Já myslím, že bude nejlépe, když ji zapneme.
5: Děkuji kolegovi Hrabětovi za jeho přednášku. Nyní k samotné ukázce ze hry Elektrická sesle. Zastihujeme v ní vynálezce Kirila Šmída, bude ho představovat pan profesor Smoljak, v okamžiku, kdy dokončil vynález elektrické židle a chystá se ji vyzkoušet na svém krejčím Ernstu Liškovi. V roli krejčího Ernsta Lišky vystoupí pan profesor Milon Čepelka. Autor sám označil toto veršované drama jako Das naive Schrecklichstück, což bychom mohli přeložit jako naivní horor. Prosím vám.
6: Sesličku si nažhavíme, na Lišku se připravíme. Už aby tu sakra byl.
7: Jdu vás, pane Šmíde, změřit.
6: Nechce se mi ani věřit. Jak jste čilí, jak jste milí.
7: Jak jsem čilí, tak jsem milý. Nejdřív vezmu míry sáčka.
6: Posaďte se, pohovte si.
7: To bude hned, to je hračka.
6: Že mi vynesete spaní.
7: Jaké pak s tím medle sraní? Vezmu šířku, vezmu délku. Moc li chcete přes prdélku?
6: Hleďme toho kosališku. Nabídnu mu vínačíšku. Popijeme, posedíme.
7: Cože se z té sesledíme?
6: Inu, je to stará herka. Práší se z ní od úterka.
7: K čemu jsou tu tyhle pérka?
6: To je kvůli pérování. Pohovíš si, sedni na ní.
7: To musí být posezení, že ona je teplá, není.
6: To je proti opruzení.
7: Donner Wetter, vy jste hlava. Za tohle vás čeká sláva.
6: Zajímá tě způsob vzniku?
7: Že se ptáte zákazníků.
6: Je to delší vyprávění?
7: Na to škoda času není.
6: Jednou takhle z jara, skoro.
7: Jaká hrůza, wie ein Horror.

0: Já děkuji oběma pánům za to, s jakou ochotou nacvičili tuto ukázku ve svém volném čase. Řada je nyní na doktoru zoologie Zdenku Sierákovi.
1: Co říci, přátelé, o vztahu Járy Cimrmana ke zvířatům? No tak byl to vztah vřelý. Cimrman prostě miloval všechna zvířata bez rozdílu srsti či opeření, s výjimkou potkanů. Potkany, a to je zajímavé, potkany zase Cimrman přímo neměl rád. A ptáme-li se, které zvíře naopak zahrnoval největší přízní, dostaneme překvapující odpověď. Byla to slepice. On měl už od svých chlapeckých let jeden velký životní cíl. Chtěl vědeckému světu dokázat, že slepice přes svou minimální mozkovou kapacitu, co možná ještě přehnal, zdaleka není tak neinteligentní, jak se o ní všeobecně soudilo. A jako důkaz měla posloužit jeho ochočená slepice Zora. Zora byla běžná hřadová blaška a žila s Cimrmanem pod jednou střechou jako jeho družka. Měla se stát pomocníkem člověka, podobně jako třeba pes. Jak Cimrman postupoval? Ke tkanicím svých šněrovacích bod přišel zrnka pšenice. Jak asi tušíte, cílem bylo, aby se Zora pokusila zrna sezobnout a tím, aby svému pánu uvolnila tkanice, aniž on sám se musel při zouvání schýbat. Nápad jistě dobrý. Výsledky nebyly dobré. Po dvouletém vytrvalém výcviku Cimrman shledává, že slepice nejeví o tkanice zájem. Tehdy si ještě nedovedl neúspěch vysvětlit, ovšem my dnes na současném stupni rozvoje poznání a při týmové práci už vysvětlení máme. Čím to bylo? No, Cimrman byl veliký myslitel, pedagog, technik a tak dále, ovšem pramalý drezér. On prostě nedokázal svou družku potrápit hlady, a není tedy divu, že se syté Zoře do pranic, tkanic, do tkanic... Prostě nechtěla to žrát. Ale proč to všechno vyprávím? Jednoho dne se Cimrmanova láska ke slepici neočekávaně střetla s jeho nenávistí k potkanům. Navštívíte-li Cimrmanovu liptákovskou světničku, najdete tam v levém dolním rohu, je to hned za kamny, zbytky potkaní nory. Když Cimrman poznal, že se mu potkani prohlodali až do bytu, okamžitě instaloval v protějším horním rohu důmyslné protiopatření. Jednalo se o takový dosti složitý samostříl. Doktor inženýr Hraběta hovoří o takzvaném...
2: Čakovickém praku.
1: Ano, ano, čakovickém praku. Všem, když už jsme u toho, já uvedu na pravou míru jeden hrubý omyl, který se už léta drží v odborné literatuře, zejména v zahraniční. Totiž někteří zahraniční badatelé se nám domnívají, že Cimrman nazval tento prak čakovickým snad proto, že ho vynalezl v Čakovicích, což je nesmysl.
2: Bylo to v Kralupech nad Vltavou.
1: Ano, bylo to v Brandýse nad Labem. Ovšem, první zkušební střela vypálená z Brandýsa
2: dopadla v Čakovicích.
1: Dopadla v Čakovicích. A proto tedy čakovický prak. Čakovický prak byl nabit šrouby, takzvanými podkováky.
2: Pazdery.
1: Které si mistr opatřoval u místního kováře pazdery. Všechno tady mám podchyceno, pane doktore. Inženýre. A ten prak byl spojen s ústím potkaní nory dlouhou houslovou strunou. A. Strunou A. A. A stačilo nepatrně o strunu zavadit, protože byla napojena na spušťadlo. Smrtící mechanismus byl uvolněn a šroub se obrovskou rychlostí vymrštil k cíli. A to se právě stalo slepici Zoře. Ona klovla do struny a byla šroubem zasažena přímo do obličeje. Cimrmanova věrná posluhovačka paní Anna Hanžlová vzpomíná na tuto událost v jednom ze svých dojemných dopisů synovi na vojnu do Hradce Králové. Paní Hanžlová píše synovi na vojnu do Hradce. Když Cimrman viděl slepici nohama Václave vzhůru, div se nám nerozplakal. Poručil mi: Hanžlová, chlapče, oškubat, uvařit, lepší kousky sníme a horší bych pochoval. Takový to byl člověk.
3: Děkuji doktoru Svěrákovi. A k řečnickému pultíku prosím teď profesora filozofie Ladislava Smoljaka.
4: Své filozofické myšlenky sformuloval Cimrman za útoku na baštu extrémního idealismu, filozofii solipsismu. Solipsisté, jak asi víte, tvrdí, existuje jen já, neexistuje okolní svět, ten je vlastně jenom mojí představou. Proti této tezi postavil Jára Cimrman tezi svoji. Opak je pravdou. Existuje pouze okolní svět a neexistuje já. A z této originální teze rozvinul pak celý logický filozofický systém, který nazval, myslím, že velice přilehavě, externismem. Tato smělá myšlenka vzbudila ve světě takový odpor, že bylo rozhodnuto svolat okamžitě do Bazileje filozofickou disputaci, na které měl Jára Cimrman svoje učení obhájit. Za oponenta mu vybrali profesora F.C. Bolena, který tehdy platil za ESO světové filozofie. I když podle našich dnešních hledisek bychom ho zařadili tak mezi desítky, maximálně mezi filozofické spotky. On ale položil Cimrmanovi sice jednu jedinou, za to však rafinovanou otázku. Řekl, jak mohlo neexistující vědomí vyprodukovat svou vlastní filozofii? Tato otázka zapůsobila. Všichni se domnívali, že Cimrman na ní nenajde odpověď. Ale Cimrman odpověděl. A odpověděl dokonce tak, že profesoru Bolenovi nezbylo, než aby vyběhl ze sálu za posměch všech přítomných a se spuštěnými kalhotami. To bych asi měl vysvětlit, proč se spuštěnými kalhotami. Profesor Bolen si totiž uřízl kšandu. Což nesmíte chápat jako rčení, nebo jenom jako rčení. To tehdy skutečně býval ve světě takový zvyk, že každý filozof si po prohrané disputaci na znamení, že porážku sám uznává, veřejně uřízl šli. No, brilantní odpověď Járy Cimrmana vešla tak říkajíc do dějin filozofie, najdete ji v každé větší encyklopedii pod heslem Bazilejská odpověď. Já budu citovat z Čepelkova slovníku naučného. Kolega Čepelka byl tak laskav, že mi zapůjčil svůj slovník. Tedy cituji. Pravím-li, řekl Jára Cimrman, že existuje toliko okolní svět a neexistuje já, neznamená to, že nejsem ve vnějším světě vůbec patrný, neboť patrnost a existence jsou dvě naprosto odlišné věci. A dále Jára Cimrman přirovnal okolní svět k jakési veliké ploše, uprostřed níž jest místo, kde chybí Jára Cimrman. Já jsem si pro vás připravil takovou názornou pomůcku a na této věci musíte velice zřetelně.
1: To podržte.
4: Tak na této pomůcce to, myslím, uvidíte naprosto naprosto názorně. Tak, představíte-li si tedy svět jakožto plochu, tak vidíte, že tu Cimrman vytváří, řekli bychom, takovou díru, vidíte. Jejímž reliéfem je mistr jasně ohraničen a tedy patrný. Teď představíme-li si proces myšlení ve vnějším světě jako proces napínání a smršťování plochy, vidíme, že se tento děj obrazí také v reliéfu díry. Ten se nám bude rovněž napínat a smršťovat a bude nám představovat proces myšlení neexistujícího Járy Cimrmana. Čili vidíme, že i neexistující filozof mohl splodit filozofii. Ovšem, z pouhého názoru vám asi bude jasné, že oba procesy, totiž ten v otvoru a ten v ploše, jsou zrcadlově obrácené. No, představte si to. Jestliže se plocha zvětšuje, tedy rozpíná, otvor se zmenšuje. Naopak, zmenšení plochy, smrštění má za následek zvětšení otvoru. Čili typická zrcadlová perverze, že?
1: Spíš inverze, ne?
4: Nebo inverze, ano. Na tomto místě sám Cimrman upozornil na velice zajímavý důsledek své vlastní filozofie. Jestliže totiž Cimrman tvrdí, že existuje pouze okolní svět a že neexistuje on, pak ale v okolním světě, jak jsme si ukázali, musí platit myšlenka zrcadlově obrácená. Totiž, že existuje jen on a neexistuje okolní svět. Tedy zpátky filozofie solipsismu. Autor tak vlastně zastává názor, který zároveň vyvrací. To samozřejmě ještě tenkrát vzbudilo rozpaky, nemyslím. Pamětníci vzpomínají, že v kongresové hale v Bazileji to hučelo jako v úle. Ozývaly se různé výkřiky, například, jak se s tím máme vyrovnat. Volali prý ze zadních lavic představitelé filozofického středu. A Jára Cimrman odpověděl, vyrovnat se s tím, toť věčný úkol filozofie. Děkuji za pozornost.
1: Milí přátelé, jak jste si možná sami přečetli, v našem programu, byla hra Akt za Cimrmanova života provedena pouze jednou. A to při kolaudaci tanvaldské restaurace Labuť. Spíše než o premiéru šlo tehdy o katastrofu. Hra propadla na celé čáře, nikomu se nelíbila. Když tenkrát Cimrman z jeviště do zuřícího sálu volal ona dnes už notoricky známá slova. Teď jsem to zapomněl. Volal. Volal notoricky. Co v Tanvaldu zavrhováno, bude v Praze aplaudováno. Už asi tušil, že se sám ovací svých Pražanů nedožije. Soudím tak z toho, že k rukopisu hry přiložil jakési poselství potomkům. V něm doslova čteme. Kdokoliv se rozhodneš tento můj dramatický štyk po mé smrti uvésti, nikterak mne nešanuj. Nebudu se zlobiti, změníš-li ku své potřebě některé věty, některou personu či celý děj. Mně o myšlenku se jedná, ta, aby zůstala. Převedete-li si vše do vašich poměrů, které budou jistě neméně zajímavé než naše, já, starý mrtvý klasik, budu v hrobě jen rád. Pouze o jedno prosím, aby se věci nechopil, břídil. Věřím, že ujme-li se mé hry nejlepší žijící spisovatel český, bude mít i úspěch. No tak rád jsem se hry ujal, přátel. Jak si mistr přál, převedl jsem jeho komedii, pokud to vůbec šlo, do našich soudobých poměrů. Bylo to, věřte mi, nutné, poněvadž původní text, kdybyste ho znali, to je taková lokální satira, tepající drobné nešvary liptákovského života někdy před první světovou válkou. Takové nešvary, jako je plivání na podlahu ve veřejných místnostech, karban, hamižnost, přetvářka, udavačství, zbabělost, čili věci, kterým bychom dnes ani nerozuměli. Také jistou zemitost ve výrazech se musel trochu přitlumit, ale na druhé straně mi bylo líto nezachovat alespoň ta nejpůvabnější místa originálu. A tak jsem po dlouhém rozvažování postupoval velice dobře, myslím, jsem postupoval. Totiž z toho nového textu se občas ten Cimrmanův starý text jakoby vynoří. Ano? A za chvíli se zanoří. Následuje nový text a na chvíli se vynoří starý. Ano? Zanoří se, pokračujeme novým textem. Vynoří se starý.
0: Jenom tady říkám doktoru Hrabětovi, že jste kdysi učil na pomocné škole.
1: To aby všichni rozuměli. Tak, prostě takhle bych mohl pokračovat ještě jednou. Ještě jednou dojde k tomu vynoření, a totiž vy ten původní text dobře poznáte, protože ten je psán ve verších. Čili kdykoliv se během dramatu ozvou verše, tak to už je originál, ano? To už jsme se vlastně vynořili, de facto. A jak verše skončí, tak se ponoříme. Také všechny písně jsou původní, i choreografie tanců. Tam si potom všimněte, až budeme tančit. Těch charakteristických cimrmanovských krokových variací, kterým se říkalo jelení skok. A původní jsou, přátelé, i kulisy, v nichž hru uvidíte. Kulisy jsme objevili náhodou v tanvalské restauraci Labuť, a to vím, kuželníku. Dlouhá léta tam sloužily nikým nepovšimnuty jako přepážka mezi prostorem pro rozběh kuželkářů a pánskými toaletami. Neřeknu vám, utrpěli z obou stran své. Ale my přesto hrajeme představení v těchto starých kulisách. A to z kuželníkové strany. Možná, že si potom všimnete takové velké trhliny v pravé části zadního prospektu, asi v těchto místech je. I když je pečlivě zašita, je krásně vidět. Pamětník té nešťastné tanvalské premiéry, pan Padevět, vypráví, že tudy opustil scénu sám autor. No a nakonec našeho semináře o mistrově životě a díle bychom vám, přátelé, rádi ukázali tuto vzácnou židli. Pochází z inventáře tanvalské restaurace Labuť. Je to, jak vidíte, secesní židle s typickým vejčitým otvorem v opěradle. My jí říkáme Cimrmanova židle, nebo kratšej Cimrmanovka.
0: Jaruška
1: taky někdy. Totiž bývalý hostinský restaurace Labuť, dnes dávno důchodce, starý vlastenec, Kurt Heinrich. Tvrdí, že na této židli Jára Cimrman s oblibou alespoň jednou možná seděl. My na to máme takový rozdělovník, tady ho mám, podle něhož dnes na ní má po celé představní sedět docent Weigl.
0: Bohužel mi na ní stále sedal profesor Smolian.
1: Totiž říká se, že kdo na této židli sedá, do toho, že pronikne něco z Cimrmanovy geniality, ale je to skutečně jenom pověra. Protože, jak jste si mohli všimnout, jsou mezi námi někteří, kteří na ní sedají i mimo pořadí a nic.
5: Tak se dají, šéfe.
6: Dobrý den, co si přejete?
5: Jak to, co já si přeju? Co vy si přejete? Já?
6: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
5: Já jsem nikoho neobjednával, já si nic nepřeju. Co vy si přejete?
6: Ne, ne, jak to? Já mám objednávku, že mám k vám říct, jo? Tak přece bych sem nešel, kdyby... Moment.
5: Já jsem nikoho neobjednával, já tu dělám korekturu a...
6: To je mi jedno, co děláte, je?
5: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
6: Jo tak, klid k tomu potřebuji, to klejte klidně, mě to jedno, je. Tady, já to mám napsanou objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo, jste to vy?
5: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
6: Vy jste tady dva?
5: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
6: To je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mě je to jedno. Profesor Hamrdlík, ulice Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady
5: máte, no. To je v pořádku, ale já jsem nikomu.
6: Třikrát zvonit, no.
5: Aha, ale vy jste nezvonil.
6: Ne, já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidi, to jedno, ne.
5: Takže vy jste taky mě vloupal vlastně.
6: A ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, takže.
5: A co, kdybych nebyl doma?
6: No, tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no, lidi.
5: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
6: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no...
5: No tak nerušte a jděte.
6: No, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
5: Jaký doktor?
6: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě doktor nějaký.
5: To jsem já.
6: To jste vy, tak ten profesor mě třeba objednal, Hamrlík, no.
5: Já jsem vás neobjednával.
6: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
5: Dcera emigrovala do Albánie.
6: Tirány.
5: Ano, to jsou rány.
6: No tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuzného, ne?
5: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
6: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
5: Do sousedů mi nic není.
6: No počkejte, to, jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedi mě objednali, já to vyřídím, no.
5: No, sousedi jsou moc starostliví.
6: Sousedi jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedi.
5: Co tedy chtějí sousedi?
6: Sousedi, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
5: Cože mi kape?
6: Já nevím, někam mám kape, jo, asi na to, ne? No. Povídali sousedi asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedi nezavolali, no. Řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
5: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete
6: klidně odejít. No moment, tohle neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na stůl, a jaký oni jsou?
5: No. Starostliví.
6: No. To, že jsou starostliví a jsou promočený. No, vidíte, jak sousedi jsou důležitý, no.
5: A jo, tady žádná voda není.
6: Ne, když je to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no, vidíte. No, vidíte, už to kape, no.
5: Nekape. No. Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
6: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
5: Až to začne kapat, já vás zavolám.
6: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Já tady, co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím, no.
5: Prosím vás pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
6: Tak ono to nekape, ale já tady zůstanu.
5: Proč?
6: Co kdyby to náhodou začalo kapat?
7: Teď mám pro vás já překvapení, kolegyně, já jsem pozval... Teď mám pro vás já překvapení.

0: plete, člověku.
1: Moje řeč, vidíte za sebou naddopisy diváků, dostaveníčko v Chebu a navrch detektivku. Jdete spát a přemítáte. Někdo v tom Chebu zabil toho Valdštejna, to je na beton. Ale vypátrala ta ostrá toho vraha?
0: No jo, máte kdo? Mě taky, mě se plete Burešová ze Saský, buď a nebo a...
1: No jo.
0: Nebo a ano.
1: Vím, ale zase musíme přiznat televizi, že díky jí jsme pořád vzdělaní.
0: Jo, to jo, ano, televize to vychovává.
1: Ano.
0: Ona i baví, ale hlavně vychovává. Ano. A ona jde za lidma... Víte, ona jde za váma až do bytu, že se za tím vzděláním nemusíte plahočit.
1: No ano, no to před 30 lety. Rozumíte, když ještě nebyla televize, tak byl nějaký Vomilka.
0: Jo.
1: A ten vždycky přišel do práce a agitoval. Chlapi, jestli pak víte, kdo to byl Marat. Francouzský revolucionář, Moulové. Kdybyste chodili do našeho vzdělávacího kroužku, věděli byste to. Nebo jinde zase přišel a říkal, chlapi, kdo to byl Gutenberg? Vynálezce knihtisku. Kdybyste chodili do našeho vzdělávacího kroužku, tak byste to věděli. A jednou to z party z toho jednoho to namíchlo a povídá, hele, Vomelka, my sice nevíme, kdo to byl Marat, jo. My nevíme, kdo to byl Gutenberg, ale víš ty, kdo je to Krampl? To je ten proutník, co ti chodí za ženou, když ty jsi v tom vzdělávacím kroužku.
0: To se dneska stát nemůže, protože televize každýho přišpendila k rodinnému krbu i Krampla.
1: Bane, taky to má svý stinný stránky. Povídala jedna paní takhle kolem vosní svýmu manželovi. Lojzo, představ si, že jsem četla, že televize, jo, ničí manželskou konverzaci. Co tomu říkáš?
0: A co?
1: No a on povídal, to je blbost. No. A buď už sticha, začíná film.
0: Víte, oni... Oni jsou taky muži, kteří kvůli televizi zapomínají, že mají vedle sebe doma ještě pohlednou a žádoucí a taky žádostivou ženu. Že?
1: No, ano.
0: To já mám známou, právě tam má takovýho muže, ten přijde domů, sedne si k té bedínce čarovný, zmáčkne knoflík a kouká, ať je tam, co je tam, dokud tam něco je. A on, jak si jí chyběl takový ten, bych řekl, kousek měhy.
1: Já vám rozumím.
0: Jím znám. Tak se poradila s kamarádkou zkušenou a ta jí koupila černý prádlo. To, že pro je nějak
1: to je
0: jako,
1: tutáč.
0: Jo, vzrušující nebo se. A ona si teda oblíkla doma ten tutáč, teda ten, to černý prádlo a tak se jako naaranžovala na gauči, než on přišel. A on přišel, zapnul televizor, sedl si popad chleba ze sádlem. Teď se najednou něčeho lek při večerníčku, nějak Šebestová dala Machovi kvinde nebo co a on jak se sehnul pro ten chleba, jo, tak ji vidí na tom gauči v tom černým prádle a povídá, Ježíš Maria, ono se stalo něco s babičkou.

0: e musica. E mi vedo duo obesito. Elvira Francesco Appendix. Mi nalecce snapsciani e nalecce snapsciani psieli e mi vam tu levitazione e cerna magica psepelli. Ia tragizca persona. Ia musa vam cecla che ia neume la movita. Ia inverta decisine per rissa e orto ne pilla e mater scopierso sabudalla.
1: Mistri je tragická postava. Věčným blouděním po světě zapomněl svou mateřštinu a jiný jazyk se nestačil naučit.
0: Já vlastně taková zvuková hluchonemota. Musika forta!
1: Aha, pa!
0: Ježi! Žijem přesničková, tohle to mi... to tragedia. Já ta manumera.
1: Mistr říká, že to je

0: Alta tragedia!
1: E come dico, gran tragedia! Ah, qua! Oh, l'uva! Excuse-me. Ja, Bichtel, pro secundo Ticina, za camarada, absoluten pst.
0: Mistr, prosí, o minutu ticha za upadlé holuby, promiňte, za holuby, na které on upadl.
1: Já děkuji vám z úplného spodka srdca za spoluúčasti na moje bolístky.
0: Mistr se přikryl ze spodu srdce svou vlastní bolestí.
1: Ale tu holubo prýma.
0: Ale první holub.
1: Kamarádo!
0: Byl jeho přítelem.
1: Geniálno!
0: Geniálním přítelem.
1: Šampiono, holubo!
0: Byl to šampion, holubí.
1: Colaboro s vás armo, seržanto!
0: Ano, pracoval s armádou a za to byl jmenován seržantem.
1: I on familio. Mi zajne, trapero, olubo, elá!
0: Pocházel z rodiny jakéhosi vašeho slavného cestovatele holuba.
1: No, nedá se nic robit. Duo numero, zvláštní okultní síla v mý těle.
0: Jeho těle je zvláštní okultní síla.
1: Elvira, hop. I uviděla ztracený vydatného pramena.
0: Naprosté zmizení pramene. Teda, počkejte.
1: Forte. Přesničko, a vy s tím chlastem přestaňte. Kam mi to lijete? Ty tady mám.
0: Kde máte ten termofon? Kde ho máte?
1: Tady.
0: Já si nemám svůj den. Vy jste dneska potřebujete.
1: Přesničko, vy už nemáte svůj rok. Je to možný? Já mám mít plný termofor, já mám plný pantalóny. Je to humorná arabeska. No, co na lama? Já vám teď chcela vrchol všeho našeho magického umění předvedla. Elvíra.
0: Ano.
1: Kdy jsi? Dona Amora. Postej Dona Amara. Teď Almara. Ona vznesla na piedestálno.
0: Já se vznáším na pedestafli.
1: Na piedestálno. A ona geniálna Medea.
0: Medea.
1: Ale Medea, přesničku, arabita, jsme pozor, co říkám.
0: Dobře, aby bylo po vašem mistři.
1: Medium.
0: Teda medium, no. To medium. Jsem zvědavá, jak se vám budu zvedat po ty včerejší zabíjačce.
1: Pozorně, přesničku. Je mi to trapný. Poslední, já už jsem vám to říkal, že já se budete přejídat. Já takovou sílu nemám ani takovou hůl, abych tady zvedal takový teory, tohle to. Já jsem potom měním z mága v jeřábníka. I víte, já vás prosila o absolutní sousily. Protože nastane teď u mne tvůrčí trizen. Strašná. Já kolikrát se už neprobralo. Až pak v úplně jiný zemi znovu se nalezl.
0: Mistr bude trpět.
1: Ty mlč. Já vám to řekl. Je to moje poslední numéra zděs. S tou babou už to není možné. Já jsem čím dál unavenější, a kdybyste viděli dámy ty křičový žíly. A proto vy uvidíte kontralevitaciono, že zatímco ona byla vznašadlo a já silou vůli zvedalo, teď ona zůstane pevně ležat a já se vzněsem. Po ty síly působí. I zde já Jedna lodní smyčka.
0: Karle, co to děláte?
1: Tak, jedna dračí smyčka.
0: Kudláčku, proč mě přivazujete?
1: Tak,
0: mě
1: a draku vlna.
0: Kudláčku, rozvažte mě.
1: Já jsem vám říkal,
0: Kudlašku,
1: já vás přece nebudu honit po různých zabíjačkách. Abych se může. Tak,
0: co se mnou bude?
1: Přesličková, arrivederci.
0: Co se mnou bude, Kudláčku, rozvažte.
1: Co s váma bude, já teď zatelefonu vašemu manželovi, že se vracíte ze svého toulání po světě. A ten vás nazvedne i z Vandleva. Arrivederci.
2: Povedá jeden člověče, mě ti potom Silvestru tak strašně bolí hlava. A přitom jsem ti dneska spolk už celou škatulku prášků, no. Celou škatulku jsem spolk. Já nevím, jestli se snad to víčko ještě neotevřelo, nebo co. Povídá jeden, já nevím, ty doktoři taky někdy stojí za houby. Hele, má ubohá babička byla na smrt nemocná. Doktor ji prohlíd a dal nám pak takovou lahvičku medicíny a řekl nám, než tu lahvičku babičce dáme, aby jsme si napřed trochu zatřepali. No jo, ale babička už byla tak slabá, že hned skonala, sotva jsme s ní začali trochu třepat. Povídá jeden, ty hele, jak je to míněno, že trpělivost přináší růže? A on říká, no jak, já nevím, tak já ti dám třeba příklad. Hele, my byli chudí, že jo? Já a můj brácha jsme spali v jedné posteli, ve dvou. No a naštěstí se pak můj brácha oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech. Povídá jeden, poslyšte, co pa vy nemáte nikoho, koho byste rád navštívil na hřbitově. A ten říká, no tak na hřbitově bych rád navštívil několik lidí, no ale oni všichni ještě žijou. Potkají se dva, povídá ten jeden, tak co, dostal jsi to místo, co ses tam včera šel zeptat? Ten říká, ale ne, pak prosím tě, oni tam hledají zaměstnance obojího pohlaví a já mám jen jedno. Potkají se dvě a povídá ta jedna, poslyšte, já slyšela, že ten váš manžel se otrávil plynem, no to je strašný. Ta druhá říká, no to je hrozný, víte, já když pomyslím, jaký zas budu mít účet za plyno, tak bych snad brečela. Povídá jeden, člověče, já když jsem se narodil, tak jsem byl tak strašně nehezký dítě. My byli chudí, já jsem se narodil doma a teprve, když mě má matka spatřila, tak přišla do nemocnice. Povídá jeden, prosím tě, mě nepovídej, že se morálka za posledních 20 let zhoršila. Podívej, když například před 20 lety šla moje manželka po ulici, tak ji každou chvíli nějaký chlap obtěžoval. No vidíš, a dneska se jí nikdo ani nevšimne. Přijde na návštěvu teta na Pepíček i říká, no tak si zase jednou u nás, ty slepice. Matka povídá, co to žvaníš, ty kluku pitomá, a teta přece není žádná slepice, ta jenom tak vypadá. Povídá jeden dirigent tenorovi na zkoušce, člověče, dejte do toho trochu víc vášně, když zpíváte, co pa jste ještě nikdy vášnivě nemiloval? A ten tenor říká, ale jo, to jo, no ale nikdy jsem mu to ještě nespíval. Potkají se dva, povídá ten jeden, já jsem ti takovej smolař, tuhle jsem měl v nočním expresu a mohl jsem tam mít krásnou ženskou fantastický dobrodružství. Ten druhý říká, no a co bylo? A říká, ale zase ti nebyla v celém vlaku žádná ženská. Povídá jeden, poslíš, je to pravda, že tvůj ředitel dostal darem bílýho Mercedesa? Ten říká, no tak v principu jo, no jenom, že se nejedná o bílýho Mercedesa, ale o zelený kolo. A on ho nedostal, ale někdo mu ho ukradl. Povídá jeden, poslíš, Tondo, proč ty vlastně stojíš vždycky na balkóně, když tvoje manželka doma zpívá? A ten říká, ale víš, já nechci, aby si lidi mysleli, že jí biju. Manžel přijde domů a říká manželce, prosím tě, co to má znamenat, proč tady běháš tak nahá? Ona říká, ani to máš jednou, teď on sem stejně nikdo nepřijde. Říká, no dobrá, proč máš na hlavě ten klobouk? Ona říká, no tak, kdyby přece někdo přišel. Povídá Hanka, tak si myslím, že to taky nebude to pravý. Mě ti předepsal doktor na zubnutí denně 3 kolečka mrkve, což pak ty první 2 kolečka ještě snesu, ale vždycky, když mě zahradník přiveze to 3. kolečko, tak už se mě u toho dělá blbě. Na místo činu v loupání přijdou ze Scotland Yardu do bytu k paní domu a říkají, my jsme přišli, abychom zde sejmili od pachatelů otisky prstů. Ona říká, no jo, a já nevím, jestli to bude mít nějaký smysl, a já už jsem se vykoupala. Povídá jeden, poslyšte, vy mě máte asi za úplného idiota, co? Ten druhý říká, prosím vás, kam vás to vede? Já nikdy neposuzuju někoho podle toho, jak vypadá. Povídá jeden, člověče, já ti musel být včera zulákaný. Říká, jak to, co bylo? Ale si představ, já si vzpomínám, že mě včera v noci někdo šoup do trolejbusu, kde mě asi za půl hodiny probudilo takový hlasitý zpívání. No a já chtěl dál pokračovat ve spánku, víš, a najednou ti koukám, já jsem to zpíval sám. Úředník na úřadě říká, tak vaše nacionále mám, teď ještě curriculum vitae. Říká, co prosím? Ten říká, curriculum víte. Ten povídá, curriculum? No tak to teda nevím. Ke svýmu domácímu lékaři přijde v Paříži žena, má modrý oko, různá zranění a přizná se, že jí to udělal její manžel. Doktor říká, váš manžel? No já myslím, že váš manžel je někde na cestách. Ona říká, no jo, to já jsem si právě myslela taky. Soudce říká, obžalovaný, je to pravda, že jste zde o přítomném řekl, že vypadá jako opice a že kouká jako debil? Ten obžalovaný říká, no tak na to už se vážený soude nepamatuju, no ale když se tak na něj koukám, tak možný to je. Pepík přijde k Tondovi, má modrý oko a sotva chodí. Tonda říká, Ježíš, co se ti stalo, člověče? Pepík říká, ale představ si, zavinila to ta vdova, co mě včera k sobě pozvala. Tona říká, ta vdova, jak to a co bylo? Pepík říká, ale představ si, ona ti to vůbec žádná vdova nebyla. Povídá jeden, to je zvláštní, že ženský přilíbání vždycky zavírají oči. Ten druhý říká, jak jsi na to přišel, prosím tě? Říká, no vím to, no, například ta moje to taky dělá. Ten říká, tak, to je zvláštní a u mě to nikdy nedělá. Povídá jeden, a víte, že vy jste úžasně podobnej mojí manželce, až na ten knír ovšem. Ten říká, no poslyšte, lidi, já vůbec žádný knír nemám. Ten říká, no ne, vy ne, ale moje manželka. Povídá jeden, poslyš Pepo, my jsme včera v té hospodě, jak jsme byli, se mi zná vůbec neplatili. Ten říká, ale jo, já jsem to platil. Ty to jen nemůžeš vědět, ty jsi byl přehozený přes židli. Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat? Na nádraží čekají cestující na vlak, náhle hlásí amplion. Vážení cestující, máme pro vás 2 zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Nejprve tu dobrou. Vlak, na který čekáte, přijede dnes přesně na minutu. A nyní tu špatnou. Ode dneška tento vlak zde nestaví.
3: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokršpaněl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, aby ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velicí kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovy návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale auto pes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kamsi do dáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl zřízení, a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ten mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána, a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručeji zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovy nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: Já vám řeknu takový kurikulum. Víte? Tak já jsem se v první řadě narodil. Teda by někdo nemyslel, že tady v první řadě. Já jsem se narodil v hlavním městě naší vlasti na Žižkově. Vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem si na své věci, jo, že pořád mám co dělat. A najednou do toho přijde narození nějakého člověka. A on to byl já. To mě teda vyrazilo dech. Ale již z počátku byl jsem velmi zvídavý. Ptal jsem se spolu s Nerudou. Kde jsem se to ostl? Veřejné ve zahradě, lidí na se to valne jak ku poradě. No tak Neruda teda u toho přímo nebyl tehdy, jo. U toho byla tehdy pouze moje matka, protože ta jediná mě tenkrát byla schopná porodit. To už by málo která dneska. Ty mladý, to už není ono. Ale vypadal jsem úplně jinak. Například pro srovnání, jo. Ku příkladu, kančí mládě. To hned po narození chodí. Já nic. Já jsem jenom tak ležel, jak Lazar, ale křičel jsem na matku. Prosím vás, za co? Jestli už taky mezi náma něco bylo, víš? Asi kvůli baráku něco. Ale na otce taky. Já byl nervózní. Taky jsem nevěděl, jak to všecko bude dál, jo. Jestli budu v tom semaforu, nebo ne. No tak to člověku nepřidá. No ale postupně jsem se uklidnil, začal jsem ze zoufalství chodit do školy. No přátelé, co se týče tohoto období, tak to já nemůžu z tohoto místa, To mi dalo hodně. Zabrat tedy. Ale hodně jsem si odnes třeba. Houbu taky. Křídy. Hodně. Ale i jiný třeba. Například ještě dneska, jo? O půlnoci, když byste mě vzbudili, ne, abyste mě chodili budit, ale o půlnoci ještě dneska, jo, kdyby, tak, jak když bičem mrzká. Počkejte, nechte to. Jo, ještě dneska, o půlnoci, no, jste mě smrdli. Ještě dneska, o půlnoci, jak když o půlnoci ještě dneska, autodechny ještě dneska, když by se mě zmrskali bičem. To už bych vůbec nic, ne, počkejte. Ne, nechte mě bej. Jo, o půlnoci, ještě dneska, když bych se zmrskal. No hodně. Ale i jiný. Jo, třeba, pak jsem se ještě taky učil. Francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, bo to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. To je každý slovo jiný. No tak, nejsem cvok. No ale zas třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel. Pořád se to tak přehazují. Sice arabských, to je pravda. To mě zpočátku činilo potíže. Ale když si na to zvyknete, víte, hlavně důležitý u tohohle z toho všeho je, víte co jo, že se dělá hlavou. Protože to se nedělá nic. No, o to mě šlo celý život. Tady vidíte výsledek. Ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo i krku, ta se snad někde válí. Ta je líná, ale chytrá. A když vás tak sleduju, vy asi taky spíš tou hlavou, že? Sice některý takhle rukou je línej. No podívejte se, vážení přátel, takhle by to nešlo, že? Společnost do vás investovala. To je málo tohle. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžkovité. No tak já to s váma udělám jinak. Já vám zaspívám a budu vás to zvedne ze sedadla.
1: Pojďte. Tak poté, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
2: Ano.
1: Dneska prvně. Jak se cítíte?
2: Velmi dobře. A vy?
1: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak poté. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No a že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů, helejte čověče, zahrajte tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval, hele chlape, tak hergotn, dupneš si na tu spojku, jo nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte vás, oh. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někda, podmíněný reflexy.
2: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
1: Jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali my dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
2: Ano. Poslyšte,
1: no.
2: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
1: Aha, tohle máte na mysli, no jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
2: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
1: Jo,
2: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
1: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružko.
2: Hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
1: A perla.
2: Že?
1: No.
2: Řekl jste vražte.
1: Jo.
2: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
1: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady.
2: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo.
1: Tedy to by mě netrklo.
2: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
1: jo,
2: meč.
1: Nebo pár facek.
2: Hle, opět záhada, kde se vzala facka?
1: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
2: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No? Slyšíte v tom naši českou facku, která, jak známo, dopadá na tvář?
1: Facek já už v životě slyšel, ale...
2: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem.
1: Ona mi dá pokoj.
2: Víte, že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
1: Hlejte, no. Pistole je píšťalko... Chci říct, soudružko, profesorko, hleďte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať vysím.
2: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídití se má nesporný základ ve staroindickém root talk. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
1: ne.
2: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavenský rjutiti, dodnes polský rucat, to je vrhati, slovenský rucat.
1: Já vím, le tu pesku, nedrucaj, nedrucaj. Jeďte.
2: Správně. Latinský tvar ricio, téci, o tu dodnes ricinový olej.
1: Jo.
2: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? V němčině ani potom ne. Navazuje slovo ryter, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla.
1: Jo.
2: Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
1: Ježišmarja.
2: Řítiti se.
1: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícení na hledce, soudružko, když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Jeta, to je otrava.
2: A mýlíte se.
1: Je to otrava.
2: Ne, opět se mýlíte. Slovo jet je alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet. Něco, co není k jídlu.
1: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to znali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
2: Opět se mýlíte. Ale... Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
1: Ne, náhoda, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleď, to je zase od slova hoditi, boží, hod, hody, hody do provody, dejte mě, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven! Ven mě z vlčů ženská! Hello! Marš! Už ať vás tady nevidím! Marš!
2: Nekřičte. Vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
1: Nedám.
2: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
1: Tak pochod, pochod, pochod! Ukažte pryč!
3: Babičku pokousal jele. Vážení, je doba Hanzelkovsko-Zigmundovská. Často se cestuje. Ráno snídáš v Praze bulharská rajčata a večer polikáš v Sofii pražské debrecíny. Ty debrecíny si musíš v Sofii ovšem nějak objednat. Posunky a zvuky, jako třeba hej, čt, co ty? Baf, baf, baf. Pingl, baštiť, baštiť. Menáš, menáš. Tím tak na nejvýše upozorníš na sebe přítomného lékaře, psychiatra. Ale obsluhujícího číšníka určitě ne. No a aby se vědělo, jak přivolat v cizině personál, co a jak v tramvaji, co s hezkou dívkou, jsou cestovateli k dispozici takzvané konverzační slovníky. To je výtečný nápad. Na jedné straně česká věta a na druhé pěkně foneticky věta v cizí řeči. Žádná gramatika, žádné derdy das, ich bin esl, du bist esl, nic. Vyhledáš, přečteš, řekneš a je konverzace hotová. Jdu takhle například v Sofii po hlavní třídě. A najednou spatřím dívku No, jako obláček. No přímo silnová kvalita. Srdce mi začalo takhle pracovat. Madame, pastojte moment na fleku. Oslovím ji nejdříve mezinárodně a rychle vyhledám příhodný text ve slovníku. A jako naschvál se mi plete před očima výrazivo k hovoru s mladou dámou velmi nevhodné. Tak třeba nevíte, kam se poděla má jalovice? Kterou jsem vedl oklikou do jaté? A nebo mívá ctěná váš manžel častěji kurděje nebo štítnou žlázu? Zavrhuji manželovu štítnou žlázu a již nervózně listuji slovníkem a nalézám zajímavou větičku. Zavolejte drožku, babičku pokousal jen. Snad se v tiskárně spletli a místo psa vytiskli jelena, uvažuji. Dívka smutně přešlapuje. Rychle se chytám první trochu přijatelné věty a hlasitě slabikuji. Vy asi nevíte, že jsem veselý chlap. Setřu z čela pot a úkosem vzhlédnu na dívku, co tomu říká. Vypadá trochu vytřeštěný. Rychle co si drmolí a podává mi z taštičky aspirin. Odmítám tablety pomocí slovníku. Děkuji, pravím. Obědval jsem již lososa. Kaviárem však nepohrdí. Později jsem si uvědomil, že o kaviáru jsem měl pomlčet. Dívce začalo nervózně cukat takhle pravé rameno. Potřebujete více C vitamínu. Překvapují plynule řečenou větou. Dívka strnula a pak zastavila asi 16-letého mládence a rychle spolu něco hovořili. Mladík si dodal odvahy. Sprechen Sie Deutsch? Selbstverständlich. Nonchalantně se usmívám a vytahuji z kapsy německý konverzační slovo. Ta dáma je však vaše manželka nebo již zemřel. Pronáším s vážnou tváří. Mládenec se údivem postavil do pozoru a asi šestkrát zmateně vyhrkl. Nein, prštěny. Snažím se ho nějak uklidnit. Nepláč, zítra ti koupím v zoo malou opičku. A hladím ho přátelsky potom. Po hlavě. Zamračil se a vytáhl z kapsy cigaretu. Nebo bys chtěl lachtana? Výhružně zabafal. Vytahuji raději maďarský konverzační slovníček. A konečně nalézám větu, sice ne vhodně stylizovanou, ale plně vyjadřující mé přání. A hlasitě pravím. Dám vašemu bratrovi na biograf a my půjdeme se klouzat do parku. Ano. Mládenec si odplivl a rychlým krokem nás opustil. Nevím, zda z úcty k cizincům či z čistých sympatí odvedla mne ta krásná dívka do parku. Sedli jsme si na lavičku, protože klouzat se v listopadu ještě nedalo. Konverzační slovník jsem nechal zavřený a špitali jsme mileneckým esperantem. Čuču. Čuču, čuču. Čuči, čuči, čuči. Čuču. Vyléval jsem si k ní svůj oběd. Ňu. Ňu. Ňu, ňu, ňu, ňu. Mrkala na mne zase ona veselé. Ty, ty, ty, ty. Ty, ty, ty, ty. Ty. Dělal na nás penzista od naproti slavičky. Báječně. Báječně jsme si rozuměli. 2 hodiny jsme dělali ťu, ťu, ťu, ťu. Ťuť. Až k nám odkud si přiběhlo hejno slepě. Odehnal jsem je a dívka se smutně zdvihla z lavičky. Byl již pozdní večer. Doprovodil jsem jí k tramvaji. Nasedla. V poslední chvíli otevírám konverzační slovníček. Má milá, má milá. Volám a ona se vyklonila s jedoucí tramvaje. Má milá, nezapomeňte dát kanárům semene. A zmizela mi v dáli. A já dodnes nevím jasně, proč, když jsem tak hezky a upřímně dělal ťu, ťu, ťu, ťu.
4: Povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
5: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
4: No dobře, no ano, a co dál?
5: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
4: No dál, dál, vypravuj to podrobně.
5: No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
4: To už se má žena směje naplno.
5: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
4: No, počkej, ale jak spadlo?
5: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty.
4: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv. Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu? Ne, ne, to ne. Jak jsem chtěl vyluxovat předsíň? Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně. Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A. No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to. Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl. No a dál? Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek. Který šálek si vzal? No ten modrý, květovaný. Dál. Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje. Ano, ano, to si celý ty. A dál? Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No. Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíne. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a jiní a konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl, špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila. Šedivá je všechna teorie a žitý zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě. Prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena, vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla, ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala, ne. Ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla, můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala, vypravuj mi něco, bolí tě ještě ta noha? Bolí, bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla, já tě stejně miluji. Dnes jsem se neočekávaně vrátil pro cosi domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě, ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě, jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.
6: Napsal nám dopis náš kamarád ze Švýcarska.
7: No.
6: Už se tam narodil.
7: Počkejte, on tady studoval, aby jako studoval vysokou školu v Praze. No.
6: Už tam vyrůstal ano. Od malička. A napsal nám tedy dopis, že se zase po dlouhé době přijede podívat, jak ano. to tady vypadá, ale že nepřijede sám, že s ním přijede jeho kamarádka, Švýcarka, učitelka, velice půvabná slečna, jak jsme později zjistili. No,
7: ty jsi to zjistil.
6: Co?
7: No, já jsem zjistil, že učitelka, ty, že je půvabná slečna. Takhle to vždycky, děvčata, opravdu. No.
6: To máš těžký, když ti říkají E.T.
7: Ono tak holdo.
6: No,
7: a třeba taky, to někdo poslouchá.
6: Ten náš kamarád dále psal, no. že tato slečna no. bude v Čechách poprvé, že je hrozně zvědavá, jak to tady vypadá. P.S. Vymyslete něco, aby na to do smrti nezapomněla. No,
7: to se obrátil na ty pravý teda.
6: Dlouho jsme si lámali hlavu, říkali jsme si, co ještě víc můžeme vymyslet.
7: Ano. Ale nakonec jsme vymysleli opravdu ďábelský plán.
6: Tak.
7: Takhle, že totiž ta Švýcarka půjde po Praze, po předem určený trase. A na té trase se prostě budou dít takový šoky, který my pro ní zinscenujeme. Takový recese, jo, naši kamarádi a my. A byli jsme právě zvědaví, jak ona na ty situace bude reagovat.
6: Navíc ten náš kamarád, co ji tady měl doprovázet, měl u sebe takový malinkatý magnetofonek, tady zastrčený to měl.
7: No, teď ho má Olda?
6: Ale je to hloupý výrobek.
7: No.
6: Nahrál si všechny její reakce, no. my jsme si to pak nechali přeložit, no řeknu vám, sklízeli jsme plody.
7: Kombajnem, to byla ženě recesistů.
6: No ale jak to vlastně všechno začalo?
7: Ano. No, začalo to na Silvestra, je to asi 2 roky, u Orloje na Staroměstském náměstí kolem 6. hodiny večery.
6: My už jsme byli připraveni na stanovištích, jak to dopadne.
7: Ano.
6: On s ní jde, ona nic netušila, přestože tady byla už 2. den. Ano. Orloj se jí velice líbil, zatleskala a najednou si všimla, jak kolem obchází dívenka ověnčená fotoaparáty a dělá na tuto dvojici cvak, cvak, cvak. Cvak, cvak, cvak.
7: To děláš nádherně, škoda, že to nevidíte.
6: Samozřejmě, že to byl, jak se říká, náš člověk.
7: No kamarádka, že jo, to byla, no.
6: Takže ona si ji všimla, no. obrátila se na toho naše kamaráda, co ji doprovázel a ptala se, prosím tě, ty jsi tady studoval, ty umíš trochu česky, zeptej se, co ta slečna chce, pořád na mě dělá nějaký posunky, já tomu nerozumím. Moment, já se zeptám. Přistoupil k ní. Co byste si přála, co chcete? A ten náš člověk říkala, nechtěli byste se vyfotit vy dva v uličce lásky? Co? Teď ji to přeložil, ta mrkla na hodinky, půvabná Švýcarka a povídá, no tak moc času nemáme, ale počkej, tady je ulička lásky, že jsi mi to neřekl. Já bych strašně ráda poznala českou uličku lásky.
7: Já taky teda.
6: Já viděla tolik uliček lásky, ale českou jsem ještě neviděla, pojďme se podívat.
7: A šli.
6: To jsme právě chtěli jít takhle navnadit. Ano. A českou uličku lásky jsme umístili, jak je Karlova ulice v Praze na Starém městě, tak tam je takový průchod, no...
7: Zaplivané, no, tak normálně.
6: To prostě normální průchod. A to byla česká ulička lásky. On s ní jde. Tak výjdou ven. To je všecko? Ano, to je všecko. Počkej, to byla ulička lásky? Ano, to byla česká ulička lásky. Počkej, to mi neříkej. Ty tam ani tam nikdo nestál, ani tam nikdo nebyl. No jo, to víš, tady se lidi mezi sebou nemají moc rádi.
8: Aha.
6: Šli dál do kavárny Hat.
7: Ano.
6: A tam bylo domluveno se servírkou, že jakmile tam vejdou a poručí si typicky český drink, tak servírka věděla, co má přinést. Takže oni si sedli, oni doporučil typicky český drink, ona popravdě řekla, že to ještě nepila, objednala, pozvala ho dokonce. Za chvilku přišla servírka, donesla dvě sklenice, tam byla voda, led, hřebík.
7: Ale to byl nápad servírky, hřebík, za to my nemůžeme, ruce pryč, hřebík to mi ne. To.
6: Aby to byl ostrý nápoj.
7: Ano.
6: A na okraji té sklenice, jako je, tuším, gin fizz.
7: No, tam vždycky bývá cukr, že jo.
6: Tak zde byl pepř. Tak, činčin, ahoj. Vypila to až do dna, tento ano. český nápoj, ale statečně. Dáš si ještě?
8: Ne, už ne.
6: Zvláštní. Zaplatím. Kolik? 500 korun.
8: Cože?
6: 500 korun? To je nějaký drahý, nezdá se ti? Já mám pocit, že to snad byla jenom voda. No jo, to víš, to je taková zvláštní voda, česká voda, drahá voda. Taky si všimni, že si to tak hned tak někdo dovolit nemůže.
8: No to je pravda, nikdo to tady nepije.
7: No a šla dál.
6: S tím naším kamarádem.
7: Ano, až na kampu.
6: Tak. A tam uviděla...
7: Následující obraz.
6: Obraz, ano. Neboli výjev. Náš kamarád, zase náš člověk.
7: Ano.
6: Stál na popelnici a vázal se smyčku. Teď oni jdou kolem. Keskese, co to je? Moment, já se zeptám. Halo, člověče, co tam děláte?
9: No nevidíš, věším se.
6: No dobře, to vidím, ale proč?
9: Dostal jsem práci.
7: No to už byla úplně šílená, ta už říkala, pojď pryč, prosím ano. tebe, pojď. A už prostě, no tak...
6: Ovšem, teď se stalo...
7: Náhoda, nádherná náhoda, protože jak ten kamarád se odvazoval, tak náhodou šel cizí takový starší pán s politerem piva, Silvestr, že jo, tak si chtěl trošku povědázit. Tak takhle jde, že jo, a najednou vidí, teď na něj kouká, pan netušil, co před starší pán s politerem piva, Silvestr, že jo, tak si chtěl trošku povědázit. Tak takhle jde, že jo, a najednou vidí,

0: To už opravdu nevěděla, odkud je. To Švýcarsko jsme z ní dostali.
1: No.
0: A po půl hodině téhle roztomilé jízdy jsme ji přivezli před dům.
1: Kde jsme slavili Silvestra?
0: Ano. Tam jsme si řekli, že jí to všechno prozradíme, jak to vlastně celé bylo. Ale než jí to prozradíme, tak jsme ji šoupli do sklepa, aby ještě zpytovala své svědomí. Šli jsme nahoru do pokoje, tam jsme se převlekli do kostýmu.
1: Bylo to trošku jako v duchu antiky, takový dogy jsme si půjčili z půjčovny, trošku jako já, Claudius, jo?
0: No,
1: počkej, to ale nebyl tam takový zvěrstvo, aby se nemysleli, že jako...
0: Ne, to nebyli.
1: No, zdaleka ne.
0: Ne, nebyli.
1: Zblízka jo, zdaleka ne.
0: Naaranžovali jsme vše.
1: No.
0: Rozdělili role.
1: No.
0: Jiří, co by eunuch.
1: O.
2: Tak pokračuj.
0: Já, Caligula.
1: Ano, měl tam segru.
0: No a zhasli jsme a vyslali kamaráda, aby šel pro ně do sklepa.
1: Ano.
0: On šel pro ně do sklepa. No. Ta chudinka tam seděla na brambora.
1: Ta už klíčila. To...
0: Naprosto zničená. A už se neptala, proč. Nebo jak je to možný.
1: Ne.
0: Naprosto se vším smířená, pokorná jako beránek. Takže kudy šel on, tudy šel ona, až jej dovedl do toho pokoje, ona vstoupila, na jeho pokyn si sundala černý šátek, to už věděla, že musí čekat na pokyn, nic neviděla. Naprostá tma. A najednou jedna svíčka se zapálí, druhá svíčka, třetí, čtvrtá, pátá, více světla. Ta myslela, že zešílela, kde se to ocitla, no když uviděla tebe.
1: To byla v šoku, jasně.
0: A najednou začala rozeznávat ty tváře, co potkávala v Praze. Je, teď to je... Ta dívka s fotoaparátem, je to ta servírka, No prostě pochopila, že to všecko byla
1: vymyšlenost,
0: že to byla recese,
1: ano.
0: My jsme taky okamžitě odhodili masky.
1: No, já si nandal.
0: A povídáme, no samozřejmě, to bylo všechno vymyšlený, to bylo jako, je to bylo všechno domluvený, no ano, to bylo domluvený, a tam pod tím mostem, to bylo taky všechno domluvený, jo tak, takže vlastně, já teď nevím, ale jak, co je pravda a co... A co je vymyšlenost? No to my taky nevíme. Někdy, milá dívenko, jsme jí pověděli, když odletěla. No, ale...
1: Vlastně si odvezla to nejcennější.
0: Mám to nejvlastnější.
1: A nám to nejvlastnější. Začala přemýšlet.
3: Oslava Kajošových narozenin. Lude pravia, že dvakrát nevlezeš do jedné řeky. Někteří tež pravia, že dvakrát nešlapneš do stejného psího guvna. S tým až tak úplně nemohu souhlasit, bo stačí jeden poloslepý mamlás, který to rozmaže po celém chodníku a netrenovaný slalomista má co robit, aby se vyhnul. Ve čtvrtek jsem našel ve schránce mezi tým barevným marasem z Teska a Bauhausu Liebesbrief. Ve výtahu jsem to značně dorval, bo zaktovku v jedné pazuře a s klíčami v druhé z člověka není moc šikovný pyrotechnik. Doma jsem z té splundrované obálky vydoloval dva kusy na cvičku opaleného papíra z pozvánku na sobotní akci u Kajoša s pracovním názvem Oslav moje narozky. Tuž vida. Další rok uletěl jak papír od svačiny z okna kupe, zatímco vlak jede dál. Oslav moje narozky. Mnohoznačný a nic neříkající název sliboval nečekané zažitky. Ale před očami mi proběhnuly útržky toho minulého fiaska. Ten fantom asi sestřih. Ten už mi jakž takž dorost. A jaterní testy, ty už mám tež v normě. Tenkrát jsem se ale zařek, že k němu už nevlezu. Ale včil? Včil to ve mě hlodalo, to vám povím. Byly se ve mě dva pocity. Jeden byl nasratost na ty dvě baby, kvůli kterým jsem musel nosit paru týdnů tu kšiltovku, ale za to vlastně Kajoš nemohl. No a druhý byla nostalgia za fajnou atmosféru z jeho minulých akcí. Nezapomenu, jak nám kdysi podával jakýsi modrofialový truňk, z kterého se žlutě kuřilo. A přesně tak to tež chutnalo. A nebo jak měl období potravinářských barev, aspoň doufám, že to byly potravinářské, jak je přidával do žradla a píťa. Od té doby už bych se zelené babovky nedotknul ani hrablem na sníh. No a o té modré ryži radši pomlčím. Dumal jsem, příjemné vzpomínky převladaly, tuž asi půjdu. Pařba se tak jak vždycky měla odbyť v sobotu, bo jak to člověk přehnal, měl celou nedělu na vyzdravění a v pondělí už valil na šichtu zas růžolici, tuž aspoň zvenku. Nechal jsem si večer na rozmyšlenu, abych se neukvapil, bo Kajošovi to stačilo potvrdit do pátku. Nakonec stejně rozhodla náhoda, hodil jsem si pětikačku. Typnul jsem sice orla a ona vlastně padla skoro pana, ale bylo to na kraju stola. A jak se temu trošku...

Trošku pomohlo, na zem už dopadnul ten pták. V sobotu dopoledne jsem zašel do centra, abych tému oslavencovi kúpil cosi užitečného. Dúmal jsem celkem dlouho, kolik mu vůbec je. Na první pohled vypadá tak na 45, ale nesem si tak úplně jistý, jestli nechodil na stejnou školu jak já. Zašel jsem do jakéhosi k Bichel shopu a koupil jsem mu knížku Strach z 50. To určitě doma nemá a potěší ho to. Sice jsem za to vyvalil skoro tolik, co za 3 fernety, ale co? Kajož je fajný synek. V sobotu ve 3 jsem mačkal čudel jeho zvonka. Igelitku z knížku jsem nenapadně schovával za žbetem. Otevřela mi Helena, ta, co peče s Markem. To mě trochu vyvedlo z míry, bo Marek nepsal ani nevolal, že by měl tež přijet. A vlastně mi na poslední SMSku ani neodpověděl. Tuž to je fajné, že tu je. Aspoň s ním zas pokecám. Přivítal jsem se s ňu, ale zdál, abych pozdravil oslavenca a naraz se malem ohluchnul, bo zařvala jak Steiger při zavale, kaj lezu v tých butách. Trochu zmatený jsem se zezul, bo v Kajošově kvartíře, který spíš jak domácnost připomínal laboratoř, jsme jednu dobu měli přísně zakázané chodit v ponožkách, z bezpečnostních důvodů. Tak jsem ťápal jenem ve fusaklách do kuchyně zeptat se koho si rozumného, co se to tu vůbec robí. Tam jsem zažil šok, bo kuchyň vypadala jak z toho ikeackého katalogu. Žádné skumávky, chemikalie, hořáky a podobně. Pořádek jak před stěhovaním. To u Kajoša nebyvalo nikdy zvykem. Natož v kuchyni, kaj přicházeli na svět jeho nejlepší výrobky, po kterých nám bývalo vždycky tak fajně, většinu. Tu mi cosi neštimuje. Leda, že by mu tu zrobili pořádek benga, bo už susedům z vedlejšího domku vadil ten oranžový kůř, co se sem tam valil oknem a i dveřami. Kajoša jsem našel v obyvačce, seděl u konferáku a žral chlebíček. Vedle seděla jakási mi neznámá dvojka a tež se čím si krmila. Kajoš, jak mě viděl, kivnutím mě pozdravil a ukázal na tat se žrádlem. Rozhlednul jsem se dokola, ale nikde už nikoho nebylo. Další divná věc. Na jeho akciách vždycky bývalo lidi, tak jak důchodců na komančích vzpomínkových akciách, kdysi bývalo lepší. Nedalo mi to a zeptal jsem se, kdy přijdu další lidé. Helena odpověděla za něho, že to už jsme všetci, a přilepila se k němu, jak stará fusakla na kachličky. A to Štajgrové řitě. Už je mi jasné, čemu Marek nepíše, ani nebere telefon. Snažil jsem se strávit pro mě novou informaci a dúmal jsem, jestli nemám radši jít dom, ale potom jsem si pravil, že to může být zajímavé a lapnul jsem si do sedačky. Ale jak na svinu, na jakýsi krajkový bazmek z dědictví bez tak po Ludvíku 16., bo Hela vyskočila, jak když čivava přehryze vanoční elektrické svíčky a vrhla se na mě. No spíš za mě, bo začala tu hnusnu zašedlu nad heru spodem je škubat a co si mumlala o vyžraných bestiách, co nemají vkus. Tak nevím, koho tím myslela. A i bez polštářa jsem se pohodlně rozvalil a prohlížel jsem se dvojicu přede mnou. Robka, intelektuálka jak cip, elegantní brilky jak pourbankové, pletená halena, sukňa na zem. Její kolík to samé v bledě modrým. Lámal jsem si palu, kaj se taci typci mohli odsnout u Kajoša, ale jak nás Helena představila, pochopil jsem. Její segra s chlopem. Kurník šopa, co já vlastně robím na rodinném dychánku. A jak ta symetrika, vlastně Helena, dokázala z Kajoša drsoňa zrobit cosi takého? Vypadalo to na zajímavý večer. Telenovela v přímém přenose. Požral jsem paru chlebičků, zajet to smaženými kobzolami a kývnul Kajošovi na to, jak se ptal, jestli si co dám. Tuž mi přines vědecky vína. Kajoš, žádné jeho koktejly. To víno mělo dokonce aj červenou barvu. A jak jsem viděl, že to nalívá z originál flášky, byl jsem fakt zklamaný, a i když. Asi jsem to měl tušit od počátku. Po přípitku padla moja poslední naděj, že by to byl jakýsi tajný lekvar. Bo to doopravdy byla frankovka. Hodil jsem ju do sebe, nechal si naleť další a zapostuchal se do dřistu kolem a kolem. Zaslechnul jsem cosík o jakési Leonardově šifře. Dluha sukňa to šmahem odsudila, že je to škvar, a její chlop jenom kýval, jak taky ten plastový čokel na zadním okně v autě. Kajoš dodal, že to ještě nečet,
A hned schytal ízlivý pohled od Heleny, ktorá dodala, že to má v ložnici už mesiac na nočním stolku. Tež zajímavá informácia. Chvíľu som sa zamyslel, bo se zas bavili o čímsi nezajímavým a naraz mi docvaklo, jestli se nám něco si nechystá. Jaká si skrytá kamera, či co? A jak by to docvaklo nahlas? Naraz zvonek. Hela se zdvihla, že pri to bude Zdena. Další figurka do hry, tuž fajn, tři chlapi, tři roby, akura. Ka je okno. Mizím, bo to bude bez tak jakási hydra. Než sem se stačil zdefenestrovať, do pokoja vplulo nadherné stvoření. Dokonalá roba, vlasy, telo, hadry, fajné oči, nos, pusa, uši, jedným slovem baba jak cip. Kura, že by Kajoš přece enem co si vpašoval do toho vína? Asi sem se zamiloval na první pohled. Tuž či sem púbož? Jak dokonala promluvila, byl sem v dupě. Taký medový hlas sem ešte neslyšel. Asi sem na chvíľku odplul Kajsik do veľmi vzdálených fjordu, bo Helenine vysvetľovaní, že díky mne našla baječného Karlíka, pri Karlíka, a že mi chteli zrobiť oba radosť a tak mne chcú seznámiť s jej sestřenicu, mi musela převykladať celkem tři razy. V pale mi vibrovali otázky, jak zapomenutý klič ve skličidle, jak vymienila Marka za Kajoša, kdy to bylo, jestli u neho meška a čemu mi chteli zrobiť radosť. Ale v tým zmatku sem ze sebe enem vyhreknul, že mě to teší. Zbytek oslavy si pamatujú, jak v mlze. Ostatní štyre zaskecali o nových knižkách, co kdo kdy čítal. Kajoš se snažil zapojiť do rozhovoru s príručku pyrotechnikem snadno a rýchle, ale neúspiel. Ja sem musel vypadať jak dement, bo sem pohledem vysel na Zdeničce a kýval na všecko, co jí vyšlo z té fajné tlamky. Tuž jasné, že ten limonadový Joe se Mironu moc nevyved, na rozdíl od Kamelota. Sice sem vôbec nevedel, o čím mluví, ale kýval sem jak vstekli. Jak kdo si vytáhnul karty? Karty. U Kajoša. Kdyby aspoň s holými babami. Zdeňula prohlasila, že už bude muset ísť dom. Napadla mi hrozná myšlenka. Doma ju čeká chlop. Hned se mi ale v pale přeplo na správnu kolej a nastupiště, bo mě s ňou přece chtěli seznámit, že je nezadana, no ni? Asi mi to ale bylo vidět na gzichtu, bo se rozesměla a dodala, že ju doma čeká čokel. V duchu jsem si nadal, že neumím zachovat neutrální gzicht a hned jsem se zatvářil tak, jak primátor před fotografem. Pomohl jsem mi do Hubertusu, zamával tým karbaníkům a už jsme valili na trolejbus. Zlaté MHD. V nejbližší době nic nejelo, tu jsme šli kusek pěšky. Kecali jsme a kecali a já jsem měl pocit, že ju znám 100 rokov. To se mi už dlouho nestalo a kdo ví, jestli vůbec. Vylezlo z ní, že tež meška v centru. Vznašal jsem se štěstím, jak ropucha nafuknutá heliem. Prošli jsme paru zastávek, bo to šlo jaksi samo, ale naraz prohodila, že už ju bola nohy. Konečně přišla moja chvíle. Řekl jsem jí, že to nic, že ju donesu až na prach kvartýra. Uchopil jsem ju a vyrazil. No a po paru metrach jsem se pravil, že bude stačit enem na prach baráku. Moc pěkně se na mě usměla. Tež jsem se na ňu usměl a snažil jsem se dýchať porami. Do dupy, čemu já neposiluju. Po každém dalším metru jsem si stanovil drobné mety. Ještě 10 kroků, fajné. Ještě tam k té zatačce, bezvadné. A včil ještě tam k tému křáku. Mělo to enem jednu nevýhodu. Tak moc jsem se soustředil na ty drobné mety a správné kladení noh, že jsem neslyšel, co mi šepta do uši. A pomalu jsem aj přestal vnímat, jak vypadá. Asi zafungovala telepatia, bo jak jsem měl ruky skoro až u chodníka, naraz vyskočila, poděkovala, že si spočla a že dál půjde po svojich. Ani jsem se nestačil vydýchat a musel jsem pokračovat v romantické debatě. Prýže ten měsíc fajně svítí. Neviděl jsem na 5 metrů před sebe, na to, že jakýsi měsíc, ale kýval jsem jak nadržený holub. Nechápu, jak jsme se doplahočili z Michalkovického hřbitova až na bazaly. Tam jsme stravili asi půl hodiny čuměním na osvícenou Ostravu. Trochu jsme se pomuchlali, ale dával jsem bacha, ať co si nepřepísknu, bo ona je ta prava. No, půl hodina to nebyla, možná tak čtvrť. Ono vlastně začalo léť, tak je možné, že to bylo enem 5 minut. Tého dešťa jsem se bál, už jak jsme vyšli od Kajoša a Heli. Kúra, už o nich uvažuju jak o páru. Bo začalo slimpať a vypadalo to, že na furt,
Ale jak sme šli z dokonalu, kapky nás enem sledovali zmračen. Tuž mi asi fakt hrabe, jak píšu také romantické cipoviny. Tu noc bylo všetko, jak ve filmu. Sotva nad baníkem začalo leť, přisvištěl noční trolejbus, ja sem robil srandu, jakože ho stopujú, a Zdena se moc pěkně smiala. Bydlí kusek od Maja. Tuž sme se ešte od zastavky pěkně prošli špacírem, ale furt slím pálo, tak se mi aspoň nabídnul svoju bundu. První nechtěla, ale jak se mi tvrdým hlasem, tak jak Basak z úspěcha pravil, že musí, tuž s chichotaním podvolila. Jak už sme byli blízko baráku, dumal sem, jestli mě pozve na vrch a jestli mám ísť. Vymyslela to nejlepší sama. Že pri mě zase rada uvidí, ale včil už musí letět, bo Bobíček už je dlouho doma sám a radši ho se mnou seznámí kde si venku, bo on je divoký. Zas sem enem kýval hlavu, v které se mi honilo, jestli ju mám pocelovať nebo ní. Zas to vyřešila ona, bo mi enem tak matež skycal nula na líco a zmizela ve vchode. Šel jsem pěšky v dešťu dom. Bunda voněla po dokonale a já jsem měl v pale chaos, tak jak Jackson před špíglem. Tuž je to dobré, že mě pocelovala na líco? Nebo je to enem kamarádské? Zbytek noci jsem se enem převaloval tak, jak půboš po prvním rande. A navíc jsem zjistil, že jsem si neobsal její číslo. Osud ale není svině, bo enem jsem na chvilku sklopil žaluzie vík, za paru hodin mě zbudila SMS-ka, že prý dobré ráno, dneska musí ven s Bobičkem, bo byl na ňu uražený za ten včerejšek, tuž se s ním musí udobřit. Při snídani jsem dúmal a kalkuloval a vymyslel jsem, že půjdu ven na kolobutách. Čemu? To je jasné, bo má čokla. Bydlí v betonové džungli. Má psi skorada, tuž ho vezme do přírody. Kaj je nejbližší příroda? V Komeňáku. A tam potkám je, no ní? Navíc ve světle slunka ji přitáhne moja sportovní postava. Musím si vzať ty černé rifle, bo sú mi trochu menší. Ale zase toho moc schovajú. Nakonec mi ale štěstí ukázalo obratle, bo v Komeňáku skoro nikdo nebyl. Paru razy jsem zmoknul, ja vůl jsem jel enem v riflách a v triku. Třikrát jsem dostal na tým mokrým asfaltu smyk a hnusně jsem se jebnul do žbeta a jeden dementní čokel mi malem prohryzl lítko, bo jsem se hnal za jeho paničku. Však můžu já za to, že byla podobná dokonale? Zbytek neděle a pondělí jsem jel zapal plic. Šéf naštěstí uznal, že mám dost nadpracovaných šichet a můžu to vyležet aj bez nemocenské. No, možná to nebyl přímo zapal plic, ale smrklal jsem a chrchlal jsem jak tuberak. Alebo se Zdenka zbytek neděle a ani v pondělí neozvala, tak je to určitě zapal plic, na který scipnu, bo mě stejnak už bez ní život nebaví. Sedmého června 2005.

0: jsem se zprvu domníval, že to je fagot. To není fagot. To je to tarotágo. Jsem poprvé slyšel to slovo tarotágo, to je nějaký, že jo, maďarský instrument, nebo jaký? Maďarský instrument. Já to stejně nepoznám, znám fagot jenom ve spojení krucinál fagot. A... Ovšem, ode dneška budu říkat krucinál tarotágo, to daleko líp zní. Krucinál tarotágo, to zní na... To člověk vybije ten vztek obrovský. Vy nejste příbuzný s Jindřichu? Ne. No ne, to je taky ten chodský folklor, že jo? Zase tak se myslel, že jste nějak příbuzný. Vy jste jenom křestním jménem Jindřich.
1: Taky
0: jeho Čech,
1: ale...
0: Taky jeho Čech, jo? A to znáte, jak Jindřich ten chod, to je chodský skladatel, že jo? A on měl předplacenou tu výstřižkovou službu, jak cokoliv o vás napíšou, i špatnou, tak dostanete vystřižený. To já mám taky, mě pěsí lehý. V Maďarsku o mě napíšou třeba kéške, mekejra, sefe, kodolotypy, horniček, že jo? Tak já to dostanu. A to si vždycky počtu, to je nádherný. A ten Jindřich měl taky předplacenou, co to pořád říkáte, tu výstřižkovou službu a dostal krásnou, všecko, co o něm napsali v novinách, tak on dostal. A jednou dostal zprávu, že nějaká dívka skončila sebevraždou, skočila do řeky, utopila se z nešťastné lásky a poslední slova vykřikla: Jindřichu, Jindřichu. Tak vás, já nechci strašit, že by kvůli vám nějaká skákala do vody, ale... To by volala Jindřichu Hovorko.
2: Nimroda, národní podnik. Ano, ano, u telefonu dispečer Kňourek. Oh, how do you do, soudru velvyslanče? Totiž excellence. Ano. Ano, ano, znamenám si, moment. Již si píši, okamžíček, pardon. Ano, ano, do... Lord Hemendex zítra na ksivoklátě? An? Hemendex, rozumím, samozřejmě, jako vejce s tím... s cikánkou. No to jde taky to jde, no. Ano. Ano, zítra na ksivoklátě, ano. Chce si vystřelit na jelena 12. S dovolením z pušky? No ne, není to tak samozřejmě, to ne. Ne, ano, někteří nervózní pánové žádají raději lehký kulomet. Tak tedy z pušky, znamenám si, spolehněte se, ano. Ano. Kolik ran, prosím? Ano. S ozvěnou nebo bez ozvěny? Ano. Stereofoně? Jo, je nahluchlý, výborně, ano, ano. No, že zase něco ušetříme, jo. Ano. Pardon, ještě maličko, projektily má vlastní. No tak to je dobře, to je jenom dobře, poněvadž ne, je náš celostátní plán střeliva, je pro letošní rok vyčerpán, jo. No jak to, on ten soudruh, co nám to plánuje, no tak je náhodnou jednatel spolku pro ochranu zvířat. Jo. No, já se tě ještě malinko, prosím, jeho lordstvo tam pojede autem, že? No to je rozumný, to je jenom rozumný, jo. Vlakem by to bylo riskantní. Ne, kvůli srážce to, ne, ale ne. Ne, já jenom, že než by se tam dostal, že už by ten jelen byl zase v hájení. No. Tak to je v pořádku, spolehněte se všichni. To zařídíme, samozřejmě, no jistě, ano. Ano, goodbye, excelence, goodbye. Good večerning, ano. No jo. 12. No jo, tak to jedno máme na hluboký. Tomu jsou teprve 4, no jo. Ten je po pubertě. Ten bys to ještě taky neměl, ten pravej hec. Počkej, to ne, takhle, hochu, to ne. Ne, to je, když jste stýš tebe, že jste volistnu s tebou. Rudla? Ahoj, tady Kňourek. Hele, nepamatuješ se, kde jsme posledně zapomněli toho 12. Krišpína? No toho, no, jak loni sežral tomu tureckému pašovi seznam manželek. No jo, no toho, no. No on mu vlastně udělal včera jul reorganizaci. Jo, já vím, no jistě, no. A kdeže je? Na Trhanově? Sakra, aby nám neodešel na Boubín. No já, tam byste se s tím stěhovací vozem nedostali. Já bych ho totiž potřeba šoupnout na křivoklád, ví? Že nebude chtít? No jele, no to víš, no. No tak mu něco slibte, no, že... No jo, no tak... Tak mu něco slíbím, no, tak třeba, že tam bude Laňka Pepička, no, nebo... To je taková rošťanda, no jo. Moc se do ní loni v říjnu zaboh, já vím. No jo, no je mladý ještě, no to víš, mladý, no tak to. No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, ahoj, těbu. To je Kryšpín z Trhanova, no jo, to je umístěnku na křivoklád. No, slíbeno cicmání s Pepičkou. No, to ale chudáka sebere, až se doví, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, veme. Nimroda, kňourek! Jo, je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj. Holandský princ, ježiš. No tě Bůh. Ne, vás Bůh. Tedy. No. Co, 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak... No tak hele, já ti tam předisponu ušáčka z Průhonic. No, počkej. Ferdus Čimelic, ten by byl volnej. No. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valštejna, jo? No to jsou rozumní zajíci, to se neboj, no. Ti na sebe nechají klidně střílet, to buď ve starosti. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem. Cože, nemáte pařezy? No, když oni od někaď vykouknou, neboj se. No dobrá, no jo, no. Cože už... Že už Ferdu zná odvidění, no jo. No, tak to bych tě tam mohl poslat jedině Bobíka z Perštejna. No. Jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachový buldoka. No tak on to tak čistokrevný buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, no to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchně na brejle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kde bych taky porád ty zajíce bral, no? No jo, no, moje mě nepustí na krok. Tak děkuju. Ahoj, halali. Hergot. Nimroda, kňourek. Bažanta? Prosím, beze všeho. A kam to má být, prosím? Ano, ne, to si píšu. Znamenám ano. Ano, JZD Chrášťany, jednoho bažanta. Jo, máte hosty z kraje, no jo? No, rozumím, no, chcete se blejsknout, no? No jo. No tak to vám pošleme zlatýho. Jo. My jsme ho včera vypucovali. Ještě bych prosil přesnou adresu, jo? Ano, já si píšu přesnou adresu, jo? Chrášťany u Rakovníka, kulturní dům. Co, kulturní dům? Vy tam nemáte pole? Jo, na estrádu, no jo. A jaký bažant by to měl být? Jo, Jiří Bažan! Tak to by nějaký omyl! Nebo apríl, že jo? Že to je apríl, víte? No jo, já to baštím. No jo. No, no jo, já jsem si hned myslel, pač Bažanta Jiřího nemusíme stěhovat, jo. On tady sedí vedle s Maláskem u pijána, to je Bažant a la Malásek. Ano, jsou vedle. Děkuju, nashledanou, halali.
3: Něco doutná, tady něco hoří. Božka, že ty jsi zase něco připálila.
4: Emile, hoří nám v pokoji.
3: Ježíš, tak to nekříš, ať nás nerozkecaj, běž rychle. Hele, holka, vynes sportku, děti a zatím na to něčím stříkej, jo, já zavolám o pomoc. No, kde pak ženská a přírodní katastrofa. Hej, cákej na to nějakou vodu, jo, nějakou tekutinu. No, zavoláme kohod, kdo by takhle mohl mít tohleto. Zavoláme Tondovi Boučkovi, no jo. Cákáš na to, cákej. No. Těbuk to... A, to je Irenka. Hej, Boučková, je Tonda doma? Co, není? A kdy přijde večer? No, tak to lehneme popelem, to nic, to nic. A nebo řekni mu, že hoří, jo, těbu. Hele, kdo by to mohl? No jo, Franta Křížala, kde pak? Ten zná každýho, jenomže já neznám jeho telefonní číslo, tak bych toho ta... Hele, stříkej na to, stříkáš? Stříkej, Božka, stříkej. Já zavolám tohleto, informace, no jistě. Hele, kde pak ženský a přírodní katastrofa? A, halo, Soutuško, prosím vás, prosím? Já nezavěšuju. Co? Totiž nám tady hoří v jakým pořadí? Helejte, nechte si to napřed vysvětlit, jo? Podívejte se. Nám tady od něčeho něco tohleto doutná. Ale já pořád nezavěšuju, co vidíte pořád? No, nám tady něco doutná a paní tam zatím se... Hej, stříkej! A hlavu vzhůru! Holka, nehoříme sami, jsme v pořadí. No, teď jsem měl smůlu, tak možná teď budu mít šťastnou ruku. Soudružko, prosím vás, helejte, potřeboval bych číslo na vašeho účastníka. No, je to Fran... Halo, soudružko, je to Franta... Prosím, halo. Jak to, že nejste soudružka? Prosím, jo, vy jste soudruh. Ty to bylo nedivný, že máte jako nějaký přiskřípu. Já jsem se chtěl bavit nějak tohleto. Helejte, mě hoří kvartýr, já bych potřeboval... Prosím? Co jako co, že co lehne popelem nezhnije, no to je hezký, ale který my to stejně chceme měnit, o to nejde, ale nějak tady přihořívá, víte? Helejte, soudruhu, prosím vás, potřeba bych účastníka Františka Křížalu, jo, Praha 4 Kánovnická, prosím, Křížala, sušená švestka, Kusný Kánovnická, ano, znamenám si, ano, pamatuju, to je jednoduchý číslo, jo. Tak no, Olga, stříkáš tam? No. Ale zase ne, abys to všechno uhasil, když už je voláme, jo? Nech to trošku hodně. Tak, no. Kde pak tohleto, hned volat požádá, kde pak to... Halo? Těbu Franto, hele Franto, já mám takovouhle věc tady, jo? To, proč mluvíš s pistulkou? To je fanoušek. Hele, fanoušku, hele, zkus pro tátu, jo, děkuju ti, počkám, no jo. Co to dělá, hoří to, jo? No jo, udržuj to, hele, halo. Hele, Františku, těbu Franto, hele, nemáš známý uhasič u požárníků? Ne, já nehledám žádný flek, tam jsem teď spokojený, no výborně. No jistě, že ano, hele, já bych potřeboval, to víš, volat hned požárníky, to bychom tady mohli taky lehnout popelem, povídám. Tak povídám, musíme to vzít přes nějaký známý, že jo, vím, že ty máš spoustu, ale to by potřebovalo opravdu nějaký dobrý známý, rozumíš, ne? Lidi, který ty znáš, že by mohli eventuálně mít tam nějaký, říkám ti, opravdu dobrý známý. Co?
4: Prosím tě, dobrý známý.
3: A co?
4: Tady hoří.
3: No, tady nevoláš hasiče. Ježíš, to tady
4: požární opravdu... služba? Tady Praha 6, Dejvická 3.
3: Aha, ona se zblázila. Bez protekce, hasiče, jo, to...
5: Už jsme tady, je to tady.
3: Je to tohleto možný? To vám teda gratuluju, manželka, teď položila sluchátko a vy už jste tady. No to teda, to jsem si tady nemyslel, co?
5: Normálka.
3: Co to?
5: Dálnopis. Volal švagr od našeho náčelníka, tak jsme tady.

Vidíš, Pištinko, dobre sa máme, dobre sa máme. Baraj ma, ruka bolí. Akurát čilma potvora jedna začala boleť. Tutok. Nebude to od toho písaná. A tak končím a nezabudni na ten komín, Pištinko. Nech nám dom nevyzíra jako dom po fronte.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, tady v Bráněckém divadle. Dobrý večer, dámy a pánové, doma u televizních obrazovek. Vítám vás při sledování cyklu Na kus řeči. Dnes tady po mé levici je poněkud více míst k sezení, než bývá obvykle zvykem. Bude tu také tím pádem logicky se mnou dneska víc hostů a myslím si, že se máme na co těšit. Mými hosty dnes budou sportovní redaktoři České televize. Dovolte mi, abych uvítal pana Petra Vichnara. Pana Roberta Zárubu. Ahoj. To je ta starší sekce a teď přijdou na řadu mladí ušáci. Petr Svěcený. A Vojta Bernacký. Tak jsme komplet. Takže slyšel jsem takovou zajímavou informaci, kterou bych si rád ověřil v praxi, protože se říká o tom, že každý z vás, kdo přijde do sportovní redakce, musí projít určitou hlasovou maturitou. To, že všichni musíte být dobří spíkři, je samozřejmé, ale že každý z vás musí umět napodobit Karola Poláka.
1: To je pravda.
0: Jo?
1: Je to pravda? Jinak bychom to nemohli dělat.
0: Tak si to vyzkoušíme. Tak si to vyzkoušíme. Vezměme to tentokrát odprava,
1: ať začneme.
2: Tak já bych som to povedal asi takto. Bol som na kávičke a tam som sa dozvedel, že portugalský fotbalista sa nečítá Eusebio, ale Eusebio, tak teda Eusebio.
0: Dobře, máme prvního Karola Poláka.
2: Na ihrisku je taká hmla, že aj vtáci chodia pešo.
3: Nuž, tak sme dopadli zle v tejto kvalifikácii, chudobnému aj z hrnca vykypí.
4: Ja som nejak tímhletím konkurzem neprošiel.
1: My jsme ještě dělali v redakci kdysi mistrovství světa v tom, kdo umí nejlíp Karola Poláka a musíme říct, že jsme teda konkurovali z nahrávky a Karol Polák skončil až na čtvrtém místě.
0: A vyhrál?
1: Řekněte to někdo jiný, kdo vyhrál.
5: Robert.
0: No tak upřímnou soustrast. A další město získává. Takže jsme byli na návštěvě ve Švýcarsku u mýho kamaráda Zdeňka Pospíšila, režisera Provázku, kde jsem působil 20 let. A Zdeněk nás tam vzal kompletně do práce, celou rodinu. A můj syn starší, Tomáš, ten tam tenkrát, když jsme tam přijeli, tak se zamiloval do jedné z dcer, Zdeňka Pospíšila. A to mělo ten krásný efekt, že on kvůli ní se do toho pustil, přestože do té doby vůbec nevěděl. A ten Zdeněk ho posadil do lanovky a on vyjel nahoru. A já jsem říkal, jak je to vysoko, co on tam vyjel? On říkal, 3600 metrů. Říkám, 3600 metrů, odsud, on se sem nikdy nemůže dostat, on neumí lyžovat. Říkám, on neumí lyžovat, říkám, neumí. No, katastrofa, jo. Teď my jsme stáli pod tím kopcem, moje manželka, ta byla na mrtvici, že jo, ta byla z toho, a když ho tam pustil, jak to mohl dopustit, říkám, já nevěděl, že to je tak vysoko, že jo. Když tam je lanovka, tak to asi vysoko bude, měla pravdu, logicky uvažovala. A on teda, za chviličku přijela ta jedna z těch tří dcer, toho Zdeňka Pospíšila, oni už trošku jako špatně česky mluví a říká, já myslím, že asi Tomáš těžko dojede sem. Protože jestli jsem viděla, jak on tam nahoře dělá bum práska, bum, jo. Těžko si někdy ještě tady s ním skledáme, jo. Žena moje omdlela, že jo. V zápěti přijela druhá ta dcera, říká, tohle, do který se zamiloval, jo. Říká, no já si teďka viděla, co on tam dělá, ale to je krásný, to je taková komedie. A asi myslím, se zabije na vrcholku, to bude první případ, jo. Tak to už bylo opravdu velmi napováženou. Pak přijela ta třetí nejstarší, ta Renátka, říká, to je katastrofa. Říkám, už se něco stalo? Ne, ale vypadá, že jo. Jo. Takže to nás opravdu už teda definitivně uzemnilo. No a pak jsme ho uviděli. Jo. Synáček nahoře se objevil, 3600 metrů, zelená figurka takhle malá, dostal tenkrát nový lyžařský bundu, oblečení. Tohle vždycky udělal prásk. A tímhle způsobem asi za půl hodiny k nám dorazil. Teda. Tam ho ten Zdeněk uvítal, říkal, umíš se obracet, blbečku? On říká, neumím, měl 12 let tenkrát, tak já tě to naučím. A na tom svahu ho učil to otáčení, tam zpátky, jo. A než jsme se nadáli, ten malý zase sedl do té lanovky a zase vyjel nahoru kvůli tomu, že se zamiloval. A já jsem potom už na to neměl nervy, odjel jsem a za týden jsem se těch holek ptal a oni říkali, přijďte se tam podívat, on je tam nejlepší lyžař. Já jsem si myslel, že si dělají srandu. Ne, on tam opravdu lyžoval fantasticky a musím říct, že od té doby on opravdu díky lásce teda se naučil lyžovat skvěle. Jo? To musím říct, ale mě ani to nepomohlo. Čili já, co se těch zimních sportů týče, já jsem se obdivně na to díval, když jste třeba komentovali olympiádu. Tak ty si říkal, ty jsi byl ve studiu, já jsem tě tam viděl, nespal jsem, sledoval jsem to. Ty si toho taky naspal málo a vy jste byli tam. Co je lepší, být tady nebo tam?
6: Co? To je věc názoru asi, no. Já jsem byl rád tady, kluci byli rádi tam.
0: Opravdu? Já jsem si říkal, trošku, nechcete Vojta taky malinko tam být?
6: Tak já už jsem to absolvoval po třetí, tohleto nespaní v uvozovkách, nebo spíš spaní ve spacáku u studia. A tak mně se to celkem líbí, no.
0: A vy byste to měnili, kluci, za to studio, anebo radši tam?
1: Já jsem prožil obojí, protože já letní olympiády vždycky, nebo letní hry dělám vždycky ve studiu od roku 92 a na ty zimní vždycky jedu, protože tam je hokej. Já bych to asi sformuloval tak, že obojí má něco do sebe. No.
0: Je to pravda, já teda k tomu řeknu jednu věc. Já jsem byl jednou pozván na motocyklové závody, na mistrovství světa, jo. A protože to mám rád, přestože jsem taky nikdy na motorce nejezdil, vždycky člověk inklinuje u televizoru k tomu, co sám nezná, tak na těch motocyklových závodech, já jsem si připadal jako úplně mimo, jo. Tam sedíte, jo, říká, tady je krásný místo, bylo hezky, to tam bylo, sluníčko svítilo, stromy tam byly, jo, dvě krásné hostesky stály vedle mě a furt se usmívali, jo. A občas to kolem mě udělalo, jo, a zase sedíte a zase, no. A to bylo všechno, co si z toho pamatuju.
1: To
0: a vy řekli, ten jede, co já říkám, ten jede, no. Ale kdo jel, to jsem vůbec nevěděl. Zatímco, když sedím doma v obejváku, že jo, dívám se na to, oni jedou pomalu, jo. Krásně se mi tam míhají, čísla vidím, všecko rozeznávám, to ještě si poslechnu od vás, nebo od někoho z vašich kolegů, jakou má historii, kdy sedl na motorku a tak dál. Čili se i vzdělám, jo, ale tady.
4: Je pravda, že na těch olympijských hrách toho víme daleko míň, paradoxně, než ti, kteří sedí v tom studiu, protože prostě si sledujeme svůj sport. Já jsem v Salt Lake City dělal 11x krasobruslení, mě už z nich opravdu. A občas jsem si odskočil na hokej, což bylo taky příjemný samozřejmě, ta změna. Ale znám novináře, který byl na olympijských hrách a prožil je v klubu a tam nalejvali pivo, občas dali něco k jídlu, no tak on tam byl spokojený, že jo, celý den tam seděl. A jak tam chodili ty novináři, tak on vždycky říkal, odkud jsi přišel? Já jsem říkal, z krasobruslení. A on tak nenápadně pustil diktafon. A já jsem se pak dočet v tom stadionu, co jsem řekl, všechno jsem se dočet v té reportáži. A tenhle ten starší pán, on už byl trošku nemocný, tak jednou přeci jenom si řekl, že někam se musí jet podívat. Tak jel na sjezdový lyžování. A ráno v 6 hodin sedl do takového nádherného autobusu Greyhound, tam byla klimatizace, že jo, tak dále. Ale jak už byl starší, tak nejen, že někdy neudržel teda myšlenku, tak po té snídani i to druhý nějak to na něj přišlo. A on letěl za tím řidičem, ale mezi tím se to autobus rozjel a už byli na dálnici a teď on běžel za tím řidičem vytřeštěný a řidič teda pochopil, co se děje, otevřel vrata a teď tam byla prérie, tam nebylo nic jinak. Jediný keříček, jediný strom, prostě prérie, ještě nedávno se tam proháněli indiáni, ale situace byla velmi vážná, tak on prostě měl takový dlouhý plášť, tak ho rozprostřel kolem sebe a teď ty kolegové mu fandili, že jo, tleskali mu. No a on teda, když skončil, tak šel do toho autobusu a ten řidič mu říkal, že to bylo opravdu dobrý, ale že tam vzadu má záchod.
0: Ale musím ti říct, že velmi dobře mu rozumím. Já byl jednou na Moravě, takový westernový městečko v jedné takové vesnici a já jsem tam byl na návštěvě, protože ten, co to vede, je můj kamarád. A taky jsem tam měl ty potíže a taky jsem musel rychle někam a nevěděl jsem kam, až pak jsem viděl, oni tam opravdu žijou tak, že žijou jak na divokém západě a mají tam všecko dokonalý, tam jsou ty domy a všecko postavené v tomhletom stylu a já tam vpadnul na ty toalety, jo, a tak jsem se rozhlížel kam a oni tam mají měděnej takový žlap krásný, jo. Opravdu jsem si říkal, no to je úžasný v tomhle tom prostředí, a oni to mají takhle tady vymakaný. No tak jsem se tam k tomu žlabu teda postavil, že jo. Tam jsem to vykonal, všecko, co jsem potřeboval, a pak jsem takhle sklouznul doprava okem a tam takový kovboj si v tom umýval ruce a to mě to skupilo. To Oni to měli na zemi pod tím, rozumíš? A tohle bylo na umývání, jo, Ježíš. Já jsem mu potom přiznal tomu majiteli, teda on říkal, no ty jsi vůl, člověče, co si pomyslel. No, který z těch sportů teda vám v té, když už se bavíme o té olympiádě, myslím si, že se u ní ještě chviličku zastavíme, protože byla krásná, stála za to. Já jsem trošku měl obavu, že co se týče bezpečnosti, že to tam bude trošku problematicky, že se můžou stát i nepříjemné věci, protože ta doba je taková a není to zrovna nejlepší.
7: Máme historku, parádní.
0: No, tak ji hned řekni. Protože...
7: Tak ji řeknu. Ty bezpečnostní opatření skutečně byly hodně precizní a jeli jsme takhle jednou na, myslím, že to byla kvalifikace závodu Aleše Valenty, a jeli jsme se štábem, přijeli jsme na tu kontrolu s tím autem a tam samozřejmě byli ty američtí vojáci, kteří pomáhali při těch kontrolách, a ten Američan vojenskou mluvou na mě z půl metru začal křičet: "Sir, can you shake your pants, please?" Jsem koukal, jsem říkal, jestli dobře rozumím, tak pants, tak asi kalhoty, tak mám zatřepat kalhotama, tak jsem zatřepal kalhotama, nic nevypadlo samozřejmě. A on pořád křičel a říkal: "Gentlemen, do you understand me? Can you shake your pants, please?" Jsem se otočil na Michala Dusíka, na kolegu, a říkám: "Prosím tě, co chce? Čím mám zatřepat?" "Tak já nevím, tak pensou kalhoty, tak asi trenkama, tak zatřep trenkama." Tak jsem vzal takhle ty trenky a zatřepal jsem trenkama. A on křičel pořád: "Do you understand me? Can you shake it? Shake it, please." Tak jsem zatřepal tím zbytkem a on říkal: "OK, thank you very much."
6: Já jsem si teď vzpomněl taky na takovou zajímavou historku. Nám, Robert by to mohl potvrdit, se hrozně líbilo finále ženského hokejového turnaje mezi Amerikou a Kanadou. My jsme tam měli jako na návštěvě v olympijském studiu jednu obránkyni, já jsem ji původně nazval Bekyní, teda nevěděl jsem. Obránkyně a jednoho z trenérů toho národního týmu české hokejové ženské reprezentace. A mě tak v té přestávce napadlo, že bych se jí mohl taky zeptat, jestli někdy zkusil hrát proti hokejistům, a formuloval jsem to asi tak: "Tak zkusili jste to někdy s muži?" A ona říká: "No tak z muži ne, to rozhodně, to si myslím, že to by snad ani nešlo." A já říkám: "Ale tak někdy na tréninku třeba jste to jako jenom tak pošolichali." A ona se otočila na toho Vencu, to byl nějaký Vence, a říká: "Vencel, jednou jsme to zkusili, vy." A on říká, no ale to dopadlo katastrofálně.
7: A ještě k tomuhle mám teďka ze Salt Lake City taky. Přišel Stanley Heyer, to je ten Čecho-Kanaďan, který sjezduje, a přišel úplně, bylo to bez domluvy, a přišel v době, kdy jsem komentoval sjezd mužů, zaklepal na tu komentátorskou budku, jak jsem říkal: pojď, vem si sluchátka, budeš spolu komentovat. Tak se dal do řeči a měl to strašný úspěch, protože on mluvil tou krásnou americkou češtinou, a tak najednou jsme sledovali prostě, jak jede Eberharter, a on říká: "No prosím tě, tenhle ten skok, tak to je hrozný, na to vletíš a to nevíš, co se s tebou děje. Tam letíš 80 metrů vzduchem." Já jsem říkal: "Stanley, tady ty největší favoriti říkají, že ten sjezd je strašně těžký, to je strašně strmá sjezdovka, ale že ještě štěstí, že se tady málo skáče. Maximálně 35 metrů. Ty říkáš 80. "No to je pravda, to mají pravdu. Ale pro mě je to 80 metrů."
0: To mi nedá nevzpomenout na moje nedávné setkání s krásným člověkem. Já jsem se s ním potkal na jednom večírku v Českém Krumlově. Krásný černý kluk to byl, a byl z Gabonu, ze země, o který toho pramálo víme. Ona je naproti Floridě, kousek od rovníku, a nechtějí tam turisty. To jsem se dozvěděl od něj, protože on říká: "U nás je všecko mnohem dražší než ještě například tam Florida, protože my máme všecko 25krát dražší než na Florida." A říkám: "Kriste, pane, už na té Floridě je draze." "No, viď, a právě my máme ještě 25krát dražší." A já ti musím říct jednu věc. My jsme teďka pustili film, který ty hraješ tam, Dědictví a nepůjde guten tak. Říkám: "Kde jste to pustili?" "U nás v Gabonu v televizi." Říkám: "To jste fakt pustili u vás v Gabonu?" "No." A to mělo senzační úspěch. Lidi, všichni Gaboňáci byli nadšení. Říkám: "Opravdu, jak tomu rozuměli?" Já přesně přeložil do francouzštiny a normálně jsme to pustili. Říkám: "Já jsem nedostal za to autorský práva, to mi neříkej." On říkal: "No to v pořádku, já jsem to pustil 3krát a všichni se těšili hrozně, měli velkou radost." Říkám: "Jak ti to prošlo z té televizi, že ti to pustili? Dědeček je prezident." musím říct, že opravdu to je kluk báječný a že je s ním velká, velká legrace a že se vyjadřoval podobně, mě to připomenul ten Stanley Hayer. Ale já bych si řekl takhle teďka, uděláme si takovou pauzičku trošku v tom smyslu, že si odpočíneme a pozveme zpěváky. Co říkáte? Pozveme zpěváky, aby nám trošku zvedli náladu svým zpěvem. Nebudeme chodit daleko, protože nám zaspívá Vojta s Petrem. Ano, pánové jsou také mimo jiné zpěváci, mají skupinu, ta skupina se jmenuje Red, ta hudební složka stojí tamhle, se posedává, čeká na svou příležitost, ta teď nastala a přijdou ještě dvě posily, pokud se nepletu. Takže skupina Red a pánové Vojta Bernacký a Petr Svěcený.

0: Tak co říkáte, uživili by se jinak, že jo? Děkujeme Vojtovi, děkujeme Petrovi a děkujeme také Gábince a Lence, naprosto nezbytné složce skupiny Red. Ale já si myslím, že k těm letním sportům, ke kterým já mám blíž, bychom se mohli trošičku dostat. Petře, ty se zabýváš fotbalem, ne?
1: Já se zabývám fotbalem.
0: A děláš ho ve sportovní redakci?
1: Dělám ho, hrajeme vždycky starý mladý, tak jak tady teď
0: sedíme. No já myslím, tak ne, já si to komentuju.
1: Tak hrajeme, ale jinak ho komentuju, samozřejmě.
0: No. Já mám fotbal moc rád, proto se na to ptám a dokonce se mi podařilo zažít takovou krásnou situaci, že jsem byl na mistrovství světa ve Francii jako divák se podívat a byl jsem na zápasu a teď mi pomoct, jestli to byl Kamerun, Španělsko, 3-2.
1: 3-2, Nigérie, Španělsko.
0: Nigérie, Španělsko. No, ano, Nigérie, Španělsko. A dokonce se mi podařilo dostat se tam zajímavým způsobem. Já jsem měl vlakem z města Montpellier do toho města cílového, kde se to hrálo. A jel jsem s anglickými fanoušky Rowdies, jo. A musím říct, že nic barvitějšího jsem nezažil, jo, protože ti jsou prosluli po celém světě, oni celou cestu zpívali, hřměli. V tom vlaku to ještě nebylo tak jako tohle. Pak jsme přesedli do autobusu a já jsem věděl, že mám jedinou šanci jet s nimi v tom autobusu, protože jinak se mohli taxíkem nebo městskou dopravou a ty tam měli tak 4-5 hodin a nestihl bych začátek zápasu, když to oni měli policejní doprovod a přednostní právo průjezdu. Jo. Takže já jsem risknul to a šel jsem s těma fanouškama do toho autobusu a teď oni "All in the England, this radical." A já to neznal, jo. Teď jsem tam stál mezi nimi a dělal jsem a vedle mě stál jeden ten fanoušek, který si toho všiml, to bylo hrozný, ty to uviděl. Říká, proč nespíváš, mě říká. Já říkám, já to neumím. Jak to? Říkám, já nejsem Angličan. O co seš? Říkám, já jsem Čech, ale Angličan je nejlepší fotbal na světě. Angličani hrají nejlepší a skutečně fantasticky. No prostě jsem mu tam vlezl kompletně a celý. A on se... On se otočil a říkal, kluci, to je Čech, to vůbec není Angličan, ale zná to. Jo, jo, jo. Tak jsme společně prostě dorazili na ten stadion, zpívali jsme, tam nás ten autobus vyklopil, já jsem se od nich oddělil a šel jsem na tribunu, což oni nechápali, pač měli úplně jinou. A já jsem seděl na takový čestný tribuně mezi nigerijským prezidentem svazu a španělským prezidentem svazu. No to bylo úžasné, takhle mezi něma. A teď padali ty góly, skončilo to 3-2 a oni se hádali. A teď a já furt klid, to je pořád, ne, to bude dobrý, výborný. Nigérie je skvělá, ovšem Španělsko, pardon, to je vík. Takhle jsem tam seděl a za náma seděli reportéři slovenské televize a české televize.
1: A to jsem byl já.
0: A to byl on, proto se na to ptám.
1: Aha, jo? Nezavolal.
0: Takže v té chvíli on zaváhal nejvíc, jo, to si pamatuješ přece, ne? Protože on šel pro mě, jako mával na mě, ať jdu udělat rozhovor, jo, a přišel slovenský a říká, pojďte za mnou, urobíme rozhovor a odvedl si mě a ten zval, to je náš český člověk. Říkám, máš smůlu, Slováci boli rychlejší. A urobil jsem rozhovor do slovenské televize, takže...
1: To já mám taky jsem robil rozhovor do jednoho časopisu. Přišli z časopisu, že by chtěli napsat o tom, jak se v české televizi vysílá Liga mistrů. A zrovna ten zápas na Spartě jsem komentoval já, je to asi 3 roky. A tak jsme se domluvili, všechno klaplo, přišel jsem tam dřív.
2: A musím poznamenat, že oni se tvářili jako, že u nás všechno přesně ví, tak. Dopodrobna všechno ví, kde
1: dělali
2: jsme se narodili.
1: Dělali jsme rozhovor, prostě všechno jsem jim řekl, fotili si mě na komentátorském stanovišti, všechno. Všechno klaplo a za 3 neděle jsem si koupil ten časopis, věděl jsem, že to tam bude, tak natěšený jsem to odeřel v té půlce a tam 2 stránka Liga mistrů v české televizi, rozhovor se mnou a přes tu 2 stránku dominantní fotografie, tam jsem byl já na komentátorském stanovišti a pod tím titulek holandský komentátor v akci. A musím říct, že zareagovali i kolegové, protože když jsem přišel druhý den do práce, tak jsem měl na dveřích samozřejmě napsáno na vizitce Peter van der Sveceny, holandský komentátor.
2: Já jsem se ještě vrátil k tomu cestování. A teda, přesně, jak jsi řekla, jsem byl převážně v tom olympijském studiu, tak jsem si to teď po olympijských hrách vynahradil trochu, jel jsem a za známými trochu načerpat New Yorkskou atmosféru, abychom tu písničku, ten feeling byl pořádný. A byl jsem tam na týden a letěl jsem přes Frankfurt. A tak jsem čekal v Praze na ten odlet, respektive než se všichni, jak se říká, zabukují, zaknihují do toho letadla. Čekal jsem, seděl jsem, četl jsem si a najednou přišla skupinka takových těch, řekněme, 15 ortodoxních židů. Jo. Všechno v pořádku, já je mám rád, jsou bezvadný, ale bohužel to byla středa večer a já jsem se pak posléze dozvěděl, že údajně, ale to nevím, jestli to je přesný, se oni koupou v takové té svojí lázni ve čtvrtek. A ten jejich vůdce, já jsem ho potom nazval táta Žid, tak tomu bylo hodně přes 80, měl takový ty lochny, byl navlečený do těch dlouhatánských hábitů, měl ten klobouk a sedl si vedle mě. A já jsem asi v minulém životě byl pes, protože já hrozně cejtím, jo. Já cejtím všechno prostě, jo. A já už jsem to prostě nemohl vydržet, jo. Mně už bylo špatně, takže jsem si poposedl 10 míst, jakože teda na WC, přesedl jsem si. Nicméně on šel taky na WC, někdo si mu na to místo sedl a zase si sedl vedle mě. Tak já už jsem si říkal, tak už nic horšího mě snad potkat nemůže. Ještě poznamenám, že jsem měl narozeniny ten den, tak jsem si říkal, že v tom letadle si s někým připiju. No, sedl jsem si do letadla do Frankfurtu, to je tak hodinka, půl cesty sedím, čekám, kdo si to třeba nějaká hezká slečna nebo něco. No a vidím táta Žid, jak si to kutálí v uličce. A říká, hello my friend, 32D, tak to je my place. Takže si sedl vedle mě, seděli jsme vedle sebe, on se ještě rozvel, sundal si boty, takže to... Já jsem trpěl hrozně, ale říkám si, dobře, vytrpím to, ta cesta do New Yorku potom bude trvat 7 hodin, nic horšího se mi stát nemůže. No, ale věřte, že se mi stalo, je to, ta pravděpodobnost je šílená, tam je 300 lidí v tom letadle do New Yorku, já jsem rychle přeběhl, protože ta cesta, respektive ten čas mezi odletem z Frankfurtu do New Yorku byl velice krátký, takže jsem nasedl do letadla, sedím a teď už si říkám, no teď už snad se někdo vedle mě sedne, příjemný. No, radši zase vidím tátu Žida v uličce. Zase si vedle mě sedl, sundal si boty, sundal si i zuby, který si do těch bot dal. Nakonec ale musím říct, že jsme si připili a ve výsledku já jsem si potom dal takovou tu roušku, kterou oni tam v tom letadle nám jako dávají k dispozici, takže to ještě bylo dobrý.
3: Čechový dárek.
0: Ty jsi měl takhle jednoho tátu Žida, já takhle měl celý rumunský kupe. A to přišla celá rodina a táta Rumun si vyzul boty. Rozumíš, to bylo první, co udělal, aby měl pohodlný. Rána prostě šílená, já jsem mu naznačoval, že by si to měl obout. A on pochopil, že celá rodina se má vyzout. Vyzula celá rodina a děkoval mě, že jsem mu dal tenhle ten pokyn, až se jim udělalo dobře, no mě se udělalo zle. Já jsem odpadl, že jo, já jsem říkal, dál nemůžu, že jo, chtěl jsem jít ven a oni mysleli, že mám hlad, tak mě dali smradlavou rybu, jo, kterou si vezli. To měli všichni na papíru, takhle rozbalili, tak jsme si tam bužírovali s tátou Rumunem, teda ti řeknu, čili naprosto ti rozumím, naprosto ti rozumím. Ale chci se zeptat ještě na jednu věc takovou, když tak jako cestujete, máte vždycky jasno, trefíte? Víte, jako že třeba máte jít tam, kam zrovna chcete a jdete tam a nebo spíš taky jako bloudíte třeba někdy?
1: No, někdy bloudíme, ne svojí vinou. V Atlantě v roce 96 na olympiádě se stalo to, že jsem komentoval kanoistiku a jezdil jsem tam brzo ráno. Závody začínaly v 9 dopoledne. A tak nějak se pospávalo v tom autobuse a najednou se stalo to, že bylo už 8:30, všichni nervózní, protože jsem si chtěl vyjet startovní listiny na tom stanovišti a pořád v autobuse, někde v lese jsme byli. A ten řidič najednou zastavil a otočil se na nás, na novináře a říkal, prosím vás, nevíte někdo, jak se tam jede? A já jsem říkal, no tak vy to tady znáte, vy jste tady místní, vy jste tady od té dopravy, my jsme novináři, tak nás tam doveste. Já to tady neznám, já jsem tady poprvý v životě. Jsem říkal, jak je to možný, jako už mi tekly nervy. Jsem říkal, vy jste tady prostě řidič autobusu, tak byste měli vědět, kde je Lake Lanier, jako kam nás dovezete. Já nejsem žádný řidič autobusu, já řídím autobus poprvé v životě. Já jsem říkal, no to snad není možný, to může říct jenom Američan, mě to vůbec nepřekvapuje. Já nejsem žádný Američan, já jsem z Venezuely a v Americe jsem poprvé v životě.
0: No, si pamatuju, jak jsme byli s Frantou Kocmanem v Tatrách u jednoho našeho kamaráda na chatě. Chytali jsme tam pstruhy a protože jsme týden byli v té chatě, tak jsme cítili potřebu se už trošku vykoupat a další náš kamarád se rekreoval v luxusním hotelu v Tatrách, tak jsme tam za ním přijeli a my jsme ho poprosili, jestli by nás nenechal vysprchovat. A on říkal, samozřejmě, není problém, proč ne, tu máte klíče a my jsme se šli vysprchovat. Já byl první hotový, Franta tam ještě zůstal a v ten moment mě to napadlo. Jo? A jak jsem přišel zpátky, tak říkám tomu mému slovenskému kamarádovi, promiň, že jsem ti to neřekl, víš, ale je to můj nejlepší kamarád, ale napadnout mě to mělo, když jsem tam viděl ty šperky rozložený, co tam má manželka na stole, on je kleptoman, víš, a trošku teda mám obavu, víš, aby náhodou on to dělá, když tak se potom až přijde, tak se dívejte, on to cpe do kapes vždycky, takže to hned uvidíte, jo. Ten Franta vyšel osprchovaný, čistý, spokojený a oni se mu furt všichni dívali takhle na ty kapsy. Tak to jako pozorovali a ten Franta furt se díval, jako co je, jo, a sedl si vedle toho mýho kamaráda slovenského podezřívavého, jo. A ten si čím dál víc takhle přisunoval k němu, jako, a furt mu, já jsem říkal, když tak tam šáhněte a vytáhněte to. A on tam tak jako mu šáhnul do té kapsy, tak on Franta odskočil, říkal, co děláš, jako. A já říkám, Franto, nego, on je homosexuál. Franta mě říká, ty máš teda kamoše, to ti řeknu, člověče. Ještě jednou na mě šáneš, tak uvidíš ty blbečku, jako jo. To ne, nic, v pořádku. A v tom šla ta manželka už a říká, dobrý, šperky jsou tam, jo, už dávala znamení. A říká, tak v pořádku, naštěstí, nie si zloděj, jo. Jako, a oni se vůbec, jako, jsme odjeli a ten říká, člověče, ten byl divnej, co? Říká ten Franta, on je divnej, no a s tím nic nenaděláš, to nech bejt. Ty si do dneška o sobě myslí, jo, to, co si myslet mají. Tvoje záliby jsou jaký, Petře?
3: Tak záliby. Ono skutečně je pravda, že my, zejména když je plná sezóna, tak moc na záliby nemáme čas, protože pořád někam jezdíme vlastně celou tu zimní sezónu od září do poloviny května. Je hokej, je krasobruslení a tak dále. No ale pak je potřeba relaxovat, tak člověk relaxuje, sportuje, stará se o děti, o své rodiny a tak dále. No tak oni nemají ještě děti samozřejmě, tak oni nevědí, co to je se starat, vychovávat novou generaci.
1: Ne, ale o domácnost se staráme, že jo? To
3: je... O domácnost společně.
0: Já jsem to schválně nechal trošku vyhnít, takže to připadalo docela zajímavé.
3: To bychom jako... se měli zeptat teda.
1: No, tak nebudem se ptát radši, ale tak já si myslím, že jako v rámci možností se snažím jako o tu domácnost starat. No.
0: Jo, no, uklízíš třeba, že... jako
1: jo, luxu, vysáváš, luxu, jo,
0: děláš
1: no,
0: všechny tyhle ty odpornosti.
1: Jednou jako, za dva měsíce v luxu. No. Nádobí umeju taky jednou za dva měsíce. Já se to vždycky takhle roztrkám, aby každý týden něco bylo. No, tak...
0: To je dobrá příprava, si myslím. Ty vejdeš připravený, chlapče, do toho manželství.
1: Ne, já už jsem vešel právě. Už jsem vešel do manželství.
0: Ty už jsi vešel. Jasně. Aha, no tak co říkáš, že nemá rodiny, jako, no když má.
2: No, vešel. Děti nemáš.
3: Děti nemá, děti jeho nemá. Paní chodí málo mezi lidi. No.
0: Já si myslím, že je nejvyšší čas na to, abychom zase poprosili kluky a aby se postavili ke svým mikrofonům. Pánové muzikanti už se chystají a zaspívali nám další písničku ze své bratrské pokojičkářské dílny.

0: Děkujeme Gábince, děkujeme Alence, děkujeme Vojtovi, děkujeme Petrovi. Vidět, že kluci to mají i na pomalý, jo?
1: I na ploužák.
0: I na ploužáčky. Co třeba přímý přenosy? Já si pamatuju, abych vám trošku nahodil, jenom já si pamatuju na význačnou hokejovou řadu kladenskou Vymr Karas Lidický. Tam se ten reportér hodně bál říct, že ten Vymr střelil gol, že? Když použil to slovo dal a zdal to do souvislosti s tím Vymr, tak to kolikrát bylo velmi
2: zrovna těžší se taky říkají ty jména, třeba Davor Šuker, chorvatský fotbalista, nebo si určitě všichni budou pamatovat na hry zadní řady, jestli se nepletu, kamerunského národního týmu Onana Kunde Omanbi.
0: Jeboa.
2: A ještě se také jeden fotbalista jmenuje Prso, že jestli se
3: nepletu. Prso a Milorad Mrdak.
2: Jo, Milorad Mrdak. Potom je to těžký, ne? Samozřejmě i zpravodajství se vysílá v přímém přenosu a pamatuji se, je to možná 5-6 let, kolega Jirka Svoboda, který tehdy moderoval takovéto klasické zpravodajství Vyjma Sport, a ten vedle mě seděl a ještě předtím, než mi chtěl předat slovo, tak chtěl říct, že u příležitosti ukončení olympijských her v Atlantě byla vydána známka. Takže řekl to asi tímto způsobem. No a na závěr bych chtěl říct, nebo takový, dát takový malý bombonek všem fetišistům, sběratelům známek.
0: To by se, Roberte, stalo určitě při tom hokeji taky něco, ne?
4: Taky se mi stalo, že jsem řekl, že trenér, já to teďka ani neřeknu, trenér, americký trenér Tim Taylor ze střídačky posral 4 svých hráčů.
0: No, což byl určitě v té chvíli největší sportovní výkon, jaký tam existoval.
4: Ale docela mě zaujalo, že si toho, já nevím, jestli to nějak přitahujeme, ale taky si toho nikdo nevšiml. Teda.
3: Já mám k tomu něco podobného a zjistil jsem to vlastně až zpětně. Taky jsem, komentoval jsem Spartu a říkal jsem, Rosický posral přihrávku Sionkovi, pardon, Jarošíkovi.
2: To známé od Petra Vichnara, já jsem se odvolností tehdy s ním ten přímý přenos dělal a čekal jsem dole na rozhovor, tak začalo to tím, co už si myslím někde použil Petře, že Nedvěd vysunul ptáčka do středního pásma. A já jsem už byl úplně hotový, čekám na ten rozhovor, už jsem byl i nervózní z toho a ten přenos skončil tím, že Petr potom ještě říká, no a v poslední vteřině Nedvěd vysral střelu. To už jsme byli hotoví všichni úplně.
5: Mě ten ptáček je opravdu osudný, protože zase bylo jiný utkání. Tam hrála Sparta se Sláví a Kverka dal gól. Kverka to byl, viď? A ten ptáček dal hat-trick Spartě, což se jako nedělá, že jo? To je ošklivý. A jak vystřelil a dal gól, se zaradoval a ty hokejisti, když dají gól, tak přestanou být ostražití. A ten ptáček mu nasadil krosček. On se skácel a prostě konec. A já jsem to komentoval a v té opakovačce jsem říkal, no a tady Kverka dal gól a postavil se mu ptáček.
3: Normálně.
5: Když jsme u těch našich kolegů, tak v Brně byl jeden prýma pán, taky už je to nějaký pátek, už taky není mezi živými. A jestli si vzpomínáte, v 50. letech, když sovětští hokejisté přišli na scénu, vyhrávali, co se dalo, tak chytal Pučkov. To byl známý brankář a jeho náhradníkem byl Mkrtičan. A ještě dokonce křestním jménem se jmenoval Mkrtič. A on...
3: Aby se to nepletlo.
5: A on na začátku, že jo, před tím zápasem si takhle vzal tu sestavu, to my děláme, že jo, abychom si omluvili ty jména. A teď on tam měl Mkrtič. On říkal, tak tenhle ten si u mě nezahraje.
4: Za vůbec nejpůvodnější bret, který kdy byl vysloven v živých přenosech se sportovní tematikou, toho se dopustil Karel Mikiska, je to perla mojí diplomové práce, kde jsem to použil. On komentoval slavnostní zahájení zimních olympijských her v Sapporu a tam Japonci jaksi shromáždili veliký počet malých japonských dětí a ty měli takové balonky, které prostě držely, protože začala současně se slavnostním zahájením začala ledová bouře a ten vichr jim prostě ty balonky rval pryč a Karel Mikiska udělal takovou přesmyčku v hlavě, krásnou, a řekl, a tady vidíme ty malé japonské děti, a teď se do toho položil, kterým v tom prudkém balonku unikají ty větry dříve,
1: než by podle protokolu měli.
5: Karel byl vůbec nádherný, on třeba komentoval atletiku a povídal, ve vedoucí skupince není žádný Evropan, vede Portugalec Silva. A nebo box, tenkrát se opravdu komentovalo všechno. Tam dva proti sobě a on říkal, abych vám to přiblížil, tak ten borec v červených trenýrkách je Američan a ten v bílých trenýrkách je Rus. To je nejlepší rozlišovací to a přitom Američan byl černý jako bota. A když už jsme u toho... To nejsou jenom brepty, to jsou taky, že jo, diváci někdy odhalí jaksi neznalost. To je taky už tedy vousatá historka. Dělal kolega vodní polo, poprvé v životě. A začal přenos, tak do vody nám naskákali borci v bílých čepičkách, to jsou Jugoslávci, a teď už nám tam naskákali borci v červených čepičkách, to jsou naši. A teď už jenom čekáme na rozhodčího, až skočí za nimi a zahájí zápas. Teď přišel rozhodčí celý v bílém, z praporky, hodil míč do vody a on zachoval ducha přítomnost a povídá, a přátelé, změna, rozhodčí se dnes rozhodl pískat uckání ze břehu.
2: A ještě někdy taky, já jsem to nikdy snad neřekl veřejně, ale po tom všem, co jsme tady slyšeli, si myslím, že tu historku můžu říct. To je někdy taky trošku taková škodolibost, kdy ten komentátor taky má před sebou jméno, které mu tak úplně nesedí, ale naopak to obrátí v přednost a zahraje si s tím pěkně. Karol Polák komentoval finále olympijského závodu na 100 metrů mužů v Mnichově 1972 a tam byl ve finále Němec, který se skutečně jmenoval Manfred Kokot.
5: On se to psal Kocot.
2: Ano, ale četlo se to tak, jak jsem řekl. A Karol Polák tehdy říkal, no a Tuna je jediný zástupce evropské školy šprutérské, Manfred Kokot. Pozrite se, kde jsou naši sprintery? Bodaj by jsme my měli takýchto kokotov. Když tak se to vystřihne.
0: Ne, to rozhodně vystřihovat nebudem, lebo já s tím myslím to jisté. No, pánové, já jsem moc rád, že jsme se tady sešli. Moc rád, že jsme se sešli v téhle tý sestavě, ve které se vy asi tak často zase při své profesi nesetkáváte. Jenom u příležitosti olympiád, kdy jeden je ve studiu a vy tři jste na výletě. Takže já vám moc krát děkuju. Děkuju vám za to, že jste přijali moje pozvání. Vám děkuju za to, že jste přišli. Vám za to, že jste se dívali. Děkuji Petru Vichnarovi, Robertu Zárubovi, děkuji Petru Svěcenému a Vojtovi Bernackému, děkuji Gábince a Alence, děkuji skupině Red, děkuji vám. Nashledanou. Gábince a Alence, děkuji skupině Red, děkuji vám. Nashledanou.

0: loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
1: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
0: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, švestkový knedlíky, štrůdl, no, no jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on chudák drahej porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
1: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
0: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto. A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
0: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
0: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
0: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti...
0: Jenom mě.
1: A podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce bez ohledu na příbuzenské vztahy.
0: To snad to neodkázal všecko nějakému třeba útulku pro kočky. To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
1: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
0: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě. My jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
0: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním nahračala, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan Stric o jistém panu Hubáčkovi?
0: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Stric jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
0: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan Stric celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
0: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašti. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Vodu.
1: Prosím.
0: Dejte mi vodu nebo vomdlím. Ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
1: Ale vrátci ho, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
0: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělala nátlak.
1: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manžel.

0: Skiri.
1: Nemá?
0: Ne.
1: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
0: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
1: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Cpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
2: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
0: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
2: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
1: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
2: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
1: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
2: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
1: To se tedy hrozně mýlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
2: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
1: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
2: No, to se divím.
1: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
2: No, tomu se ani nedá věřit.
1: Jo, jo.
2: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka, ženská jako vy.
1: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
2: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vypílim hospodu, než řeknete šec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani zamlada na to štěd.
0: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali...
1: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte, jo.
2: To mluvíte s panem notářem.
1: Tak co, nebo křičte, prosím, nebo křičte. Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
2: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
1: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
2: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
1: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
2: O, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
1: Okamžik,
2: prosím. Úředně to, prosím.
1: Ne, to byl můj návrh, já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčil sledovat.
2: Prosím, to znamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruď.
1: Šediny si složte, kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
0: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200? Ne, drahej strajíček. Marná sláva, to byl Hodnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
0: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
1: On měl auto.
0: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Ano, přibyly úroky, že?
3: Ano,
0: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: V mých očích klesá i on.
0: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí $2.55.
3: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila za daň.
4: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
0: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty $2.55?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
4: Vy mě mluvíte z duše.
3: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
4: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
4: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
4: Ale nemusíš.
3: No nemusím. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
4: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem? Nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravo.
0: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
5: Asi nějakýho chlapa má.

0: Лихом бриска, ми летиме нахуру.
1: А зрихлуеме. Ale a k tomu ještě navíc, ty vole, já mám fogla 3 cm dovnitř, to je přetížení.
0: Já jsem to asi udělal pod sebe.
2: Nie potřeba do skafandru, já těž, už ako jsem si sadal.
1: Jak se to letiště vzdaluje?
0: Jaký letiště? Já už vidím půlku Evropy. Začínám vidět hvězdy.
2: Jaj, ty kokot, Slovensko má druhého kosmonauta, ale nikto sa to nedozvie.
1: Odhodili jsme první stupeň. Vejtřaska padá v plamenech dolů. Teda, pokud je to vejtřaska.
0: Ona tě to sranda přejde a zjistíš, že ty obrázky na tý cisterně srozsvítily a ještě debilně blikají.
2: Ježíš, co je to za kravina? Ještě z něj voláky antény vyběhly.
1: No tak už jsem si naložil do trioly taky. Asi mi to v tom šoku uteklo, nebo co, ale k tomu se ještě...
0: Moc velký šok to asi nebyl, když furt meleš ty tvoje kraviny. A já začínám být v šoku, protože přestávám vidět normálně a dělají se mi mžitky přerlačivé.
2: Lebo ti hovno vyběhlo do helmy.
1: Pánové, jsme ve stavu bez tíže. A to není všechno. Ta cisterna, o který nikdo nic nevěděl, bude asi vyrobená jinde než v Rusku. Nejenže ty obrázky svítějí a blikají a vylezly z ní antenky, ale ještě má nějaký svůj pohon a navíc sama ví, kam letí.
0: No, aspoň někdo ví, kam letíme. A taky zrychlujeme. Hovno mi zajelo z helmy až do boty. A vy dva máte protahlý ksichci o 30 centáků.
2: A ty vyzeráš jako hovedo. Máš rýpak jako klepadlo do pekla. Zbohom moji, idem od vás. Neublížil som.
1: Koukněte z okýnka, to je pohled. Země.
0: Země? Ještě kus vyběhnul. Ale neva. Už v druhý botě.
2: A proč se vraví modrá planeta, však nie je modrá a je celá dojebaná.
1: Aha, a to už je měsíc.
0: A my si tam letěli týden a my jsme tady za pár minut. Aspoň si můžete spočítat, jakou kudlu letíme. A to taky vysvětluje ty vaše protažený držky.
2: Otváram helmu, či je tu vzduch.
1: Ne, nedělej to, nedělej. On to udělal, ale k tomu se ještě...
0: Tak co, je tady nebo ne?
2: No troška smrdlavý, ale asi hej.
0: Rup.
1: Tak ukaž, otvírám. Je tady.
0: Bacha, taky otvírám. Nelekněte se, kdyby něco vyletělo. To je největší výhoda stavu bez tíže. Když se poděláš, nemusíš si utřít prdel, ale stačí si utřít helmu.
2: Pozri, co jsem našel. To jsou vrecka s kosmickým jedlom. Jaj. A já mám pod skafandrom v monterkách ještě parenicu a oštěpok. Můj brat Bača mi poslal.
1: To bych pak rád ochutnal. Na dovolený v Tatrách se mi to nepovedlo.
0: Ty tě tam mají na každém krachu.
1: No, ale my jsme chtěli parenicu a oštěpok ochutnat hned po vyrobení jako od Bači. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: A čo, jste nenašli Bačovu, alebo čo?
1: A našli, ale šli jsme v různým vedru z kopce do kopce, z kopce do kopce. A když jsme tam došli, tak mu říkám, že jsme jako z Prahy. A jestli nemá na ochutnání parenicu. A on, že teda má, ale že nedá. A já říkám, počkej, tak jako... Aspoň oštěpok a on, že prý taky má, ale že nedá, no. Tak jsme šli nasraný jako z toho kopce, do kopce, z kopce a když jsme byli na kopci, tak on řve Česi, pojďte sem, pojďte. Tak jsme šli zpátky zase z kopce, do kopce, z kopce a když jsme tam došli, tak on říká, ještě mám aj korbáčiky, ale taky nedám.
0: No to jsi tak vymyslel.
1: Jo, ale k tomu se...
2: Šíkou kut.
1: Máš štěstí, že jsem připoutaný.
2: Já čoke by si nebol.
1: No tak bych byl nepřipoutaný.
0: Zatímco se hádáte jako haranti. Já jsem ochutnal tu kosmickou stravu a asi bude prošla. Chuťově rozhodně nic moc.
2: To asi nebolo jedlo, teda možno bolo, ale tak včera nebo předvčerom...
0: Co to meleš?
2: No toto vrečko som mal na hadici, čo mi gryti vedie. A kebyže si si ju napojil, tak by si nemal gaštany v helme.
0: A ťa zabijú, ti dobytko!
1: Hele, mrknete se z okna. Rudá planeta.
2: Ty kokoť, to je Mars.
0: A zpomalujeme.
1: A rozblikala se zase ta cisterna. Asi poznala, že je doma.
2: Takže je to marťanská cisterna. Jaj, a ja len tak 20 rokov sa tá povalovala na dvorku, navyše mi raz rozprávala sa s mobilom, raz so mnou.
0: Fakt? A to ti to nebylo divný? Proč si nieco nekráknul?
2: Alebo som myslel, že sa mi to sníva, tak však vieš, aký som ja ožran. Nikto by mi neveril, no. Ty by si uveril, že sa cisterňa ABCD učí.
1: Ale tak to je hustý. To je pro silný nervy a pořádně otrlý nátury. V jednu chvíli naložíš kravinu na vejtřasku a za pár minut seš kosmonaut a seš jako první na Marsu. A ještě tě veze marťanská cisterna, která se 20 let učí ABCD. Aniž bys jako chtěl, hele, zažil někdo z vás větší nářez?
0: Já? Zapil jsem prášky na spaní. Šaratici.
2: No a ak sa stretnem s Marťanom, budem mať skafander plný kozmickej stravy.
0: Ani mi to nepřipomínej, ty hovado.
1: Pánové, ale evidentne přistávame, ale k tomu sa ešte dostaneme.
2: Na Zemi sa všetci dohadujú, či na Marsu je voda, lebo nie je. No a ja už viem, že tu najebeme do rybníka.
0: Ježiš, držte sa!
1: Ups!
3: Vážení přátelé.
4: Moment, já bych si ráda něco ověřila. Tohle to, jo? Jste dělal na mě?
3: Tohle.
4: Jo.
3: No na koho jinýho?
4: Jste na mě mávnul.
3: Já jsem mávnul, abyste jako šla, rozumíte?
4: Svou těžce odpočatou rukou jste pohnul kvůli mě?
3: No a co?
4: No vidíte, a zlí jazykové tvrdili, že byste pro mě nehnul ani prstem.
3: To byli tedy skutečně zlí, neinteligentní, ošklivý, patrně hovězí jazykové, protože já bych pro vás, kolegyně, hnul prstem kdykoliv.
4: No tak mně teď nejde o vaše končetiny, mně jde o vaši hlavu.
3: Tak hlavou bych hejbal dost nerad, pan se trošku bolí za krkem.
4: No tak to klidně můžete zůstat štajf.
3: Fajn.
4: Já bych potřebovala poradit.
3: Jo, tak to jste tady správně. Já radím velmi rád a velmi dobře.
4: Ano.
3: Tak co pak, doma něco neklape?
4: Ale to už jsme vyřešili. Nosíme dřeváky. Víte? Ale já mám sestřenici a ta má syna.
3: Jo.
4: A ten syn chodí do sedmičky, víte? A je to velice chytrý kluk, jenomže má víc talentů. Takže my vlastně nevíme, co s ním až vyjde z JDŠku.
3: Chápu.
4: V tom jsem právě potřebovala poradit.
3: Chápu, no to já bych poradil rád, jenomže to takhle z luftu nejde, víte? To by tady musel být, musel bych se s ním promluvit.
4: Já jsem si právě dovolila ho přivést, víte?
3: No, to jste ho měla přivést sebou, rozumíte?
4: Já jsem ho přivedla.
3: No to jste měla právě.
4: No ne, já jsem ho přivedla sem.
3: Jo, vy ho tady máte.
4: Tady, jestli
3: aha, no tak
4: dovolil,
3: pardon, ano. Já jsem špatně slyšel.
4: Jindřišku, pojď.
3: Tak to je on, jo?
4: No, tak nazdar, to je náš Jindříšek.
3: Nazdar,
4: hezky se narovnej, Jindříšku, to je
3: ahoj, Jindro.
4: Kluk.
3: Jindra, viď?
4: Jindra, no.
3: Tak čím bys chtěl bejt?
5: Já nevím, naše se ještě nerozhodli.
3: Aha, no tak ono jde o ten základní impuls, víš, o ten základní směr. Jestli chceš bejt... vědecký pracovník, nebo spíš vydělávat peníze, rozumíš?
4: No, já jsem si myslela, jestli byste ho nemohl vyzkoušet, kdybyste...
3: To je nápad, no, dobrý, to bych mohl samozřejmě, to já ho vyzkouším samozřejmě v rámci svých možností.
4: Jistě, no.
3: Tak nám řekni, Jindro, třeba, jak zní Pythagorova věta?
5: Součet čtverců nad přeponou se rovná čtverci nad odvěsnami. Součet čtverců nad... odvěsnami se rovná čtverci nad přeponou, ale to jsme ještě nebrali.
4: To ještě nebrali.
3: Ještě nebrali přepony a odvěsny. Už má Anu, už má trošku Anu. A jaká je to věta?
5: To jsme ještě nebrali, nebo ta Pythagorova?
3: No tak třeba ta Pythagorova tedy.
5: Rozvitá.
3: Rozvitá, správně. No a umíš, Jindřichu, třeba nějakou básničku recitovat?
4: Jan Neruda, někdo má mísa.
5: Jan Neruda, dědova mísa, v kamrech praská, děde každou chvíli své zvadlé ruce zahřívá, kolo vrčí, syn si prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá.
3: No, tak to stačí, to stačí.
4: My to umíme celý.
3: Já vím, a ono to je dlouhý, no. Rozumíte, to stačí úplně, já to taky dál neznám, víte? No, a teď nám řekni třeba, jaká je, nebo která je tedy nejvyšší hora v Československu?
5: Gerlachovský štít.
4: Jo.
3: No a jak ti to jde v tělocviku?
4: No, Jindřišku, nedělej takhle, nestyď se a ukáž.
3: No, ať ukáže něco, samozřejmě, aby...
4: Tak hezky, tak.
3: Dobrý. Ovšem, tohle, to se mu bude hodit, až se ožení. Víte, po vejflatě.
4: Že kluk sebou umí mrsknout.
3: To je fakt, ano.
4: Já bych ti, Jindřišku, přinesla ten kufr.
3: Kufr?
4: Mám tady kufr, víte?
3: To je hodná teta, viď? A snaživá, koukám. Hele, když jsme tady sami, čím bys chtěl být, doopravdy?
5: Provazolescem.
3: Provazolescem, a to je výborný nápad.
5: Čím mě to tak moc nejde.
3: Nejde? Počkej, já tady viděl někde špagát, tadyhle, pojď, zkus. Zkus, jestli by ti to šlo. Já ti povím hned, ti budu takhle. No poslouchej, to je, na začátečníka to je výborný na tvůj věk. To je na vysokou provazolezeckou tohle přímo. To je výborný.
4: To jsou Jindřiškovi hračky, víte?
3: Jo, takhle, já myslel původně, že má se cenit se květinářství, víte? A ona balanc.
4: Balanc, ano.
3: Jo, to mám rád, tohle. Vaya con Dios, to mám rád. Ale to nemusíš dělat všechno sám. Máme tady orchestr, pane kapelníku Krepsi.
4: No, to bylo...
3: Výborně.
4: Ano, tak. Máme.
3: A co to bylo? Kouzlo. Pozor, moment, já se podívám.
4: Pozor.
3: Že je to prázdný.
4: Čarovat.
3: Je to prázdný, ano.
4: Je to prázdný, naprosto, ano. Budete koukat.
3: No, tohle, to bylo prázdný. Tam je to. Je tam textil.
4: Budete koukat, co toho tam je. No, hlejte. To je, víte. No.
3: A hezky si kluk hraje, poslouchejte.
4: Víte, no. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
3: To máte v rodině, poslouchejte.
4: Teď pět. Pět jej. No hlejte, teď čtyři, jo. Teď po dvou, jo. Jo. Tak. No a teď. A teď. No. Tak. No. No. Děkuji. Já jsem tohleto jednou zkoušela, to je těžký. To je velice těžký.
3: Ono to chtělo možná zkusit víckrát, víte?
4: Jo.
3: Teda poslouchejte, kluk je zručný.
4: No. No. Na to, jak je chytrej, tak je poměrně i zručný. To jo. To jo. No.

0: Petra. Ne, ne, Kindra, no. Tak můžeš tu počkej na mě vzadu, jo? Počkej na mě vzadu. Hezky, tak
1: tady co... Tady jsi šikovný, chlapec, kuchy. Ano.
0: Tak co myslíte, co by jako měl jít študovat? Jako na co by měl jít?
1: No já myslím, kolegyně, že to je úplně jasný. Já bych řekl dokonce, že to je jednoznačný.
0: Ale...
1: Jak jsem tak viděl. Tak podívejte, on umí kotrmelce. No. On ovládá balans, on chodí po laně. No. On umí čarovat, no. On umí žonglovat. No. Na ekonomii. No.

0: Tak tě vítáme, Karle, u nás v divadle. Podmínky znáš, tak jak se těšíš, kamaráde?
1: Černoch. Pojďte se. Vy naučíte lidi zpívat.
2: Jaký lidi, jak zpívat?
0: No, neboj se, Karle, my jsme si mysleli prostě, že by si tady naučil publikum v divadle zpívat nějakou písničku.
2: To není problém.
0: Refrén stačí, ano.
1: Ale pozor, Černoch.
2: Ano.
1: V jiném jazyce.
2: Ne, třeba anglicky bych mohl, nebo francouzsky by mě to taky šlo.
1: No to ne, v jiném jazyce.
2: V jiném jazyce. No, tak.
1: No to už je na vás, Černoch, no tak něco dělejte, ne, pane se pána.
2: Jo.
1: No tak.
3: Maďarsky.
2: Co je to za nesmysl, maďarsky? Já neumím maďarsky ani slovo.
0: Ale jak to, že neumíš maďarsky, Karle, no tak prosím tebe.
1: Černochu, to nám nevykládejte, tak se snažte.
2: Aaron Koňak akorát.
1: Co to sem pletete, Aaron Koňak, to?
2: Ne.
1: No tak se snažte, Černoch, ne?
2: Ne, no já...
1: No tak dělejte. Dělejte se sebou člověče něco, my ztratíme trpělivost.
2: Jo. Já kdybych to tušil, jak jsem chodil na hodiny a učil bych se, ale takhle... Já nevím, já bych potřeboval nějakého překladatele teda, jestli tady...
1: No tak prosím.
2: Prosím vás, nehovoří zde někdo maďarsky?
0: Ovládá zde někdo maďarštinu?
1: Mluví zde někdo maďarsky?
4: Tak je tu někdo!
0: Já jsem přihlásil. No.
2: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Vaše... Jsem Vimr.
2: Ano.
5: Já bych se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
2: No,
5: i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč? Esmegel orot meget nődes. Esmegel koros os meget nődes. To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, selaví, how do you do,
2: bonjour.
5: How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo. Ale esmegel arot nedes, összes arot, ebeget nedes, aras as atmad medne meret nedes, alajá, eleget neger aradot, takhle umí pozdravit jenom správný maďar. Takhle, o jakou píseň půjde?
2: Já jsem si myslel hajku háječku. Hajku háječku.
5: Počkejte, něco, co zná každý.
2: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
5: Co?
2: Cikán, černý cikán.
5: Neznám. Kdo to byl?
2: No cikán, černý cikán.
5: A to je spirituál nebo country?
2: To je spíš taková jihočeská country, myslím.
5: Aha, to má refren?
2: Ano, kdo to byl právě, tam je ten...
5: Aha, refren. Tak to bychom mohli... Já to neznám,
2: ne,
5: ale můžeme se držet toho refrénu.
2: Ano, ano.
5: Kdo to byl?
2: Ano.
5: No, no, je to oříšek. Kdo to byl? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
2: Ano.
5: Ne.
2: Tak ještě...
5: Temnější to. Temnější. Protemněte to. Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, vidíte, tak krásné. Ale Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřvané e, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české e, jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to při zprostvé. To je tak při... No, já bych šel od toho.
2: Ano.
5: Jinou,
2: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
5: Neznám.
2: A co takhle na tu svatou Kateřinu? Na tu svatou...
5: Počkejte, to je to. Na tu svatou... To taky neznám.
2: A co 16 tun?
5: 16 tun. To je příliš těžké.
2: Tak co takhle padla facka na sále? Padla facka...
5: Pro maďarštinu příliš emotivně. Sakra, člověče, neznáte něco, co znám já?
2: No tak... Jo, moment, já mám nápad. Teď jsem si vzpomněl. A co Matildu? Matilda...
5: Počkej, to je nápad. Ale já zas neznám tu verzi, ale znám ten refrén. Můžem se držet toho názvu, ale musím upozornit, běžný Maďar nezná jako jméno Matilda.
2: No,
5: ale kdybychom se vžili do pozice Maďarů, kteří chtějí slyšet jméno Matilda, znělo by nám to asi jako Matildej. Jo? Matildej. Zkuste to.
2: Ano. Matildej.
5: Ne. Jen to pro temně teda, nebojte se zase zastavit. Matildej. Tam to má takovej, to je takhle graficky, ano. Kdybych to měl. To je taková křivka. Matildej. A tam je ten ocásek. Ten bych tam chtěl slyšet. Nesmějte.
2: Matilde. A už. Matilde.
5: Počkejte. Já vám ještě prozradím takovou pomůcku,
2: ano.
5: Kterou jsem si cvičil jako malý chlapec, když jsem před zrcadlem si takhle pomáhal,
2: ano.
5: Jo?
2: Ano.
5: Takhle, ano. Já vám to napřed ukážu
2: ano.
5: Sám, jo?
2: Ano.
5: Matilde. Jo? Ty mluvidla přizpůsobíme takhle. Matilde, jo?
2: Matilde.

0: Vy pouštíte. No, tak jsem vám to ukázal a teďka si už držte hubu s námi. Špulte. Jako ty ústa si dejte jako do korýt.
1: Jo. Ne, počkejte, měli bychom to naučit obecenstvo.
0: Právě.
1: Já bych rád, kdyby si to zkusili, úkol. No, ten úkol, abych splnil, no.
0: Čili, prosím vás, pomožte mu, ne, za chvilku to máme z krku. Jak se nepřehoupneme přes ten název, tak dneska nejdeme domů. Já jsem tady ochoten hodinu po představení zůstat, to si můžeme pilovat, ale teď, jo. Kdo chce, hungaristé nemusí, že? Pojďte si to zkusit.
1: Ano.
0: Já řeknu 3, 4, jo.
1: Ano.
0: 3, 4.
2: Mertildej.
0: Ten vocásek.
1: Jo. Ještě jednou teda.
0: Balkony.
1: Ano, ještě jednou. Jedem.
2: Mertildej.
0: No. Takže můžeme to zkusit.
1: Teď to už to šlo teda, že jo?
0: S tou verzí.
1: A já, ano.
0: A potom, až to skončí,
1: tak budeme zpívat.
0: Víc zahrměte, ono se tam ztratí ty chyby.
1: Ano. Jo? Tak já hraju a zpívám a vy budete překládat, jo?
0: Jako pro formu ano, přeložím tu verzi.
1: Ano, jo? Dobře. Tak já jedu, jo? Ano. Bylo léto, byly prázdniny. A v trávě zrály maliny. Vyrostly ve sladký a zdravý voňavý, jak jsem si všiml.
0: Hrajte to pomalé. Se tam nevejde do toho, no.
1: Tak já jedu pomalejci.
0: Tam se to říká zrály maliny.
1: Tak jedem pomalejci, jo. My černoši to cítíme jinak, no. Jedem pomalejci.
0: Čekal a rad na gebe, jedna má kolos, ta si to nadání.
1: Bylo léto, zbyl.
0: Hele, dregeš a rad na gebe, a rad na gebe, ne tak spírejte.
1: Já nemůžu.
0: Já můžu.
1: Hele, bylo léto,
0: já už nevím, co mám.
1: Já dám druhou sloku.
0: Já jsem u těch dalších krásných.
1: Na šumavský louce pod kvilou.
0: Šumavoš, koko, ne.
1: Trhali jsme tenkrát s Matildou. Vyrostli ve sladký a zdravý voňavý, jak jsem si všiml. Yeah.

0: welcome.
1: Matilda, la la la la la la la la la la. Ještě jednou, Matilda.
2: Teď musíte uznat, že to vyšlo perfektně. Teď to bylo opravdu skvělý.
3: A co mělo být?
2: No to maďarsky, jak jsme zpívali Matilde.
3: Já nevím, co mělo být, když já neumím maďarsky ani slovo.
2: Počkejte, moment. Moment. Jak to, že neumíte maďarsky slovo? Ani slovo. Jak to, že neumíte? Vždyť jste se hlásil, ne?
3: No, protože chtěl někdo přeložit něco do maďarštiny.
2: No dobře, počkejte, no a proč jste se hlásil, ale?
3: No protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny.
2: No počkejte, no tomu já rozumím, ale proč jste se hlásil?
3: Sakra, teď vám to říkám. Protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny. Co pak mluví maďarsky?

0: Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koni otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, ten měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukal, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Bóreou, tak rychle naši Oritý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mník zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepík už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak nevelká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v té kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řeknu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle ty. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo, Posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě. Všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vyšli spokojeně domů a z toho si Pepi Glinomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Tak smutný představení.

Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice z Vojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice z Vojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře v okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všatně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy. Kočičkáři kočičky, samozřejmě angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Štajmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný. To já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne, veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně. Veverka? Ne, veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně.

No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukanej, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, lomcovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš. A on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit, já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ty na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď jí střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primán nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samu hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a

0: Měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, šit zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně. Mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, šit začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji. Pane Šic, moc forzírujete a tady je P.P. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát. Pane Šic, řvete jak na lesích a tady je P.P.P. Víte, co to znamená? Šic se na něj podíval a povídá, polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi. Koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil. A říkal, poslyšte mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když v tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti a povídá, mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště. Vyser se na ní, jsi kníže.
1: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
2: Chápu, děvenko, chápu.
1: To je veliký a... abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
2: 38 let, děvenko,
1: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
2: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije. Heverem.
1: Prosím vás.
2: Kvůli tomu Heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No.
1: Chodí tedy pozdě domů.
2: Ale mouteli, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
1: Ale já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
2: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A... Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. tak. A Pěnka, Děvenko, Pěnka má ten
1: hrad. Ano, paní jo. Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
2: Nebije.
1: Nehrdlí se.
2: Nehrdlí kde pak?
1: Nepije.
2: Počkat, to já nevím.
1: Jak to, že to nevíte?
2: No, když on Moutelík před 38 lety...
1: No?
2: Odešel z domu a ještě se nevrátil.
3: Naše scénka Lumikarovy dcery pojednává o setkání takových dvou chodů, kteří mají daleko do nějaké rebelie, že potkají dvě dcery toho nechvalně známého Lumikara. Uvidíte, že o nějaké averzi nebo o nějaké třídní nenávisti nemůže být řeč. My tu scénku předvedeme s pravými dvěma psy, takže by se možná před tu scénku hodila nějaká psí anekdota. Já teda bohužel znám jenom jednu takovou děcko, tady jsou sami dospělá, i přesto řeknu, je taková roztomilá. Prostě tati někde s Pepičkem po parku, tam jsou psi, co tam dělají. Pepíček se ptá, tatínko, prosím tě, co dělají ty pejskové? A on říká, no dělají štěňátko, že? No a večer nahlídne Pepíček do ložnice rodičů, že? A ptá se tatínka, tatínku, co to děláte? A on mu říká, no děláme ti bratříčka, že? A Pepíček říká, prosím tě, tatínku, mohl bys maminko otočit, já chci radši štěňátko, že? Tak to byla taková... dětská, že tak? Lumikarovi dcery.
4: Ahoj, holky.
1: Ahoj.
4: Povídám, Jášku, mám nápad. Pojďte s náma zítra do lesa.
5: Proč jsi zítra?
4: Dneska nemůžu, musím hlídat čár.
5: Jášku, ona ti ta tvoje čára zahýbá.
4: Jášku, ty seš hloupá. Moje dlouhá Anča říká, že už nemůže.
6: To říká jenom tobě, ty vole.
4: Musím hlídat hranici, Anči.
5: A proč musíš hlídat hranici?
4: Aby sem nevlez nějaký křižák.
5: Aby tady nemaloval obrazy.
6: Říká křižák a ne knížák, ty hlupoté.
4: Jsi nějaká nervózní, Jarči.
6: Co fote?
5: Je Niňčko na vás naštvaný.
4: Proč je na nás naštvaný? Co porad na nás chce?
5: Chce glejt.
6: Tak proč si Jáčko nevybleje?
4: Říkala glejt. Ten glejt, co máme od krále, kde je psáno, že nemusíme makat.
5: Nemá ten glejt u sebe náhodou Jan Zlatký Kozina?
4: Myslíš toho Bužiče Kozinu? Tomu bys ho nesvěřili, ten by ho propil.
5: A nemá ho tedy Jan Zlatký Kravina?
4: Nevyzvídej, ten ho taky nemá, s tím jsem mluvil.
6: Vykašlete se na politiku, mluvme o něčem jiném.
5: Proč chodíte tak nalehko a nenosíte brnění jako křižáci?
4: To ti vysvětlím. Když si něco skřípneš do trenýrek, tak to je hrozný. Ale když si něco skřípneš do brnění, tak to je konec. To už byste se nám nemohli posmívat ani tou básničkou.
6: Jakou básničkou se nám posmívají?
4: No Anči, řekni tady bratrovi, jak je ta básnička.
5: No... Kluci sklenčí, mají to tenčí. Ale stejně by vám to brnění slušelo.
4: Jášku, víš, co to je? Běhat v železném brnění v bouřce po horách? Teď to je jenom otázka času, kdy do tebe hrom práskne. A pak už ti z toho brnění jenom jako popel vysypou.
6: Ale ušetří za kremaci.
5: To je, Jášku, dobrý nápad. Víte, co bychom ušetřili peněz, kdyby se všichni dětkové po 70 vyháněli v brnění v bouřce na kopce?
7: Ale jste
5: Stejně by vám to brnění slušelo.
4: Jášku, ty jsi hloupá, víš, jak bys vypadal, kdyby si na tebe v tom železném brnění lehnul?
5: Ne.
6: Jako když tě přejede auto.
5: Auto?
7: Jaký auto?
4: Bratře, co je to auto?
6: Já ani nevím, co jsem to plácnul.
5: To byl hezký pejsek. No? Jak se jmenuje?
6: Bruto.
5: A ten druhej?
4: Neto.
5: My máme taky doma pejska, viď, Jarči?
8: Jo.
4: A jaká je to rasa?
5: Čistokrevný hladkosrstej špidla.
6: A odkud ho máte?
5: Z útulku.
4: To bude mít určitě silný sociální cítění, že?
8: Těžko říct.
4: Já mám nápad. Co kdybychom šli do toho lesa teď hned?
5: Já nevím.
8: A co tam budem dělat?
4: To tam bude... To co včera.
6: Proč jsi nervózní, Jarčí?
5: On je nervózní, že ona zase nic a já voba.
4: Nebo, Jarčí, dneska bude všecko jináč.
6: Tak jdem.
8: A máte to?
5: Jo, máte to pro nás.
6: Co?
4: Co bysme to neměli? Brnění nenosíme.
5: Jsi, Jarku, bobej, to přece nemyslíme.
8: A máte to?
6: Kytičku.
5: Jo, kytičku, co jsi to fakt blbej.
4: Já nevím, co to... Co furt chcete? Co teda my si máme?
5: To co včera.
6: Co?
5: No prachy přece.
6: Žádný nemáme, nešlo by to na sekiru.
8: Jak je to na sekiru?
5: No na sekiru to je normálně, akorát nakonec dostaneš sekiru do hlavy.
9: Pokona, pokolka uchylá. Odstěhoz. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Dobrý den, dobrý den.
10: Jaké máte psání?
9: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
10: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
9: Děkuju, já jsem Hlusvisák. Hlusvisák mé jméno.
10: Mě.
9: Tak to jste vy, Černý pirát.
10: No.
9: Safra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
10: Co pak jste nám přines?
9: No, tak já bych chtěl mluvit s panem vedoucím.
10: To jsem já.
9: Jo, tak to jste taky vy.
10: No.
9: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
10: Já přece ještě nejsem penzi.
9: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
10: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
9: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
10: Tak podívejte se, co jste si psal.
9: Já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
10: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
9: Ano, ano, ano.
10: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
9: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
10: Tak vy si věříte.
9: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
10: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
9: Ano.
10: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
9: No, mě a proč?
10: No kvůli orientaci.
9: A tak, jo.
10: Abyste věděl, co vás tady čeká.
9: Ano.
10: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného baru?
9: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
10: No dovolte.
9: No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
10: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
9: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
10: A proč by chodili na váhu?
9: No, aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
10: Nesmysl, vážit se nebude.
9: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano? No,
10: Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
9: No jak, takhle, helejte.
10: No
9: takhle,
10: počkejte, co to děláte?
9: No vidíte, jak,
10: no,
9: mě,
10: volte,
9: nosí, jak mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
10: No.
9: Páni drazi. A to je vaše vnučka?
10: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně.
9: Ale tady je druhá fotografie a to je zase vnučka vaše.
10: A patrně, ano, ano.
9: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
10: Kažte! Ale dovolte, to je na pláži. V Rumunsku, no, na pláži.
9: A ten dědek vedle, to je Rumun?
10: Ne, to jsem přece já.
9: To jste vy, že vám nedali aspoň čepičku.
10: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat. Aha. Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
9: Jak toho, co pak odsuděn někdo střízlivej?
10: No ano, taky se stávají takové případy.
9: Tak to neplníte plán, víte?
10: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
9: Ano.
10: Pán se patřičně setne, no. Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
9: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, jo, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
10: No, tak podívejte se, taky vám tady vznikne problém, ano, koho pustit dovnitř.
9: Ano.
10: Přijdou k vám cizinci. Jo. Poznáte podle toho, že...
9: Že mají peníze.
10: Ale ne, že...
9: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
10: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
9: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na břítov, Hanálko.
10: No, vidíte. U nás. Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
11: Bonsoir, monsieur.
9: A je, to je francouz. No, to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal francouz. To je francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur. Foj, foj, asi je na kole. No, a nastavím ruku.
10: A co když přijde s dámou?
9: Tak nastavím dvě.
10: No, tak dál.
9: Ano.
11: Good evening.
9: A je. Angličan. To spíš Angličan, víte?
10: No, Angličan, no,
9: Angličan, nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
10: No.
9: Hello, Dolly. Cokej, bait, okej. A nastavím ruku.
10: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, avete un tavolino libere?
9: A je, znám. No? Jak jste řekl sera, poznal jsem, to je jich.
10: No, prosím.
9: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte? V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
10: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz
9: hier? Ja, kisti hat. Sicher Platz Furt im Rwere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
10: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
9: Ano.
10: A co když k vám přijde Čechoslova?
9: No, proč ne? No. Znouze i Franta Dobrej.
10: No jo, ale co když přijde takhle? Maesto Javaruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
9: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
10: Výborně, dál.
9: Ano.
10: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
9: Poženu svinským krokem.
10: Sála, dobře, to je totiž moje paní.
9: Jo, už. Pardon. V tom případě, pardon.
10: Ne.
9: A kdybyste chtěl, tak...
10: Ne, já to nechám úplně na vás.
9: Výborně, tak se přijaté.
10: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
9: Ano.
10: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
9: Pane vedoucí, ještě, jo, že jste, jo, mi připomněl. Hlejte, s tím propitným, jo, jako co vyšacuju,
10: jo,
9: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
10: Výborně, pane hlustý sihák, jste přijat.
9: Děkuju, ocivě, děkuju.
12: Ptá se křesťan žida. Jak to děláte, že máte mezi sebou tolik geniálních lidí, vědce, umělce, státníky, šachisty? No, to máte tak, povídá žid. Jakmile se narodí dítě, hned poznáme, jaký má talent a podle toho se mu věnujeme. A co děláte s těmi ostatními?
13: Ty dáme pokřtít.
14: Porodník Bedl Levin z Brna je tak bohatý, že může poskytnout své dceři vzdělání na francouzském liceu. Když se dcera vrátí, provdá se a brzy čeká rodinu. První porod se odbývá na klinice, kde pracuje její otec. Ten čeká s manželem před pokojem rodičky. Ozve se na říkání. Mon Dieu, quelle douleur! Manžel vyskočí ze židle a poštrkuje tchána. Poběžme, už to bude. Jen klid, chlapče, uklidňuje ho tchán. Ještě je čas. Za chvilku rodička opět naříká. Ach, ta bolest, pomozte mi. Manžel opět pobízí tchána, ale ten zůstává klidný. Po hodině je spokoje slyšet. Oj, Gewalt, máme. Už je to tady, vyskočí její otec. Jdem na to.
12: Potkají se v parku dvě matky. Paní Neumannová veze kočárek s miminkem, paní Altmanová vede za ruku dva kluky. Šikovní hoši, povídá paní Neumannová, jak jsou staří? Paní Altmanová pyšně, advokát má 3 roky, doktorovi bude zítra 5.
14: Žena Hugo Hellera je v porodnici. Má bolesti, ale k porodu to nevede. Hugo navštíví rabína, aby mu poradil, jak jí ulehčit. Přiveď do svého domu 10 zbožných židů a nech je recitovat žalmy. Všemohoucí, budiš požehnán, se nad tvou ženou jistě slituje. Heller poslechne, pozve 10 přátel, aby měl potřebný minian, to je počet, usadí je, požádá, aby odříkávali žalmy a spěchá do porodnice. Když se blíží k porodnímu sálu, vyběhne sestřička. Narodila se vám holka! Než se Heller z té rány vzpamatuje, slyší, máte druhou. Na nic nečeká, letí k telefonu a volá domů. Okamžitě se přestaňte modlit.

0: Tati, proč se teta Sára pořád maluje?
1: No, aby byla krásná.
0: Tak proč není?
2: Malá Tamara objeví u tety Sáry na zahradě velký keř s malými kulíčkami. Co to je, ptá se. Černý rybíz. A proč je červený? Protože je ještě zelený.
0: Tati, proč ses oženil?
1: No, aby ses mohl narodit, ty hlupáčku.
0: A proč jsi vzal zrovna naši maminku?
1: Otec triumfálně k manželce, vidíš? Ani to dítě to nechápe.
2: Matka uspává malého Davida. Přespívala už třetí ukolébavku, ale syn pořád nespí. Pak se Davidek otočí a řekne, mami, můžu už spát, nebo budeš ještě zpívat?

0: Pan Nachtigal se baví s vnukem. Proč je v létě teplo a v zimě zima, ptá se chlapec. Kdysi jsem se ve škole učil, jak je to s obíháním země kolem slunce, ale už si z toho nic nepamatuju, omlouvá se děda. A jak je vlastně slunce daleko? Děda se drbe na hlavě, určitě moc milionů kilometrů, ale kolik, to ti neřeknu. A jak můžu hvězdáři vědět, pokračuje vnuk v otázkách, že se třeba Sirius jmenuje Sirius, když tam ještě nebyli. Daj už dědečkovi pokoj, okřikne ho babička, jen ho nech. Pan Nachtigal na to, jinak se ptá, jinak se v životě nic nedoví.
1: Dva studenti diskutují v Ješivě rabínském semináři o tom, zda je nutné nosit venku jarmulku. No samozřejmě, tvrdí první, nosil ji už patriarcha Abraham. Jak to víš, namítá druhý, když se o tom v písmu nikde nepíše. No přímo ne, ale v knize Genesis stojí i řekl pán Abrahamovi, vyjdiš z domu otce svého. A ty si myslíš, že by takový vážený a pobožný žid vyšle z domu bez jarmulky?
0: No v žádném případě. Dělat děti, to je pro židy práce nebo potěšení?
1: No já myslím, že potěšení. Kdyby to byla práce, tak si na to aspoň ti bohatší. Najmou goje.
0: Učitel zkouší žáčka.
1: Co snáší slepice?
0: No, vejce.
1: Co se z nich vylíhne?
0: No, kuřata.
1: Neříkej pořád no. Tak znovu. Co se z nich vylíhne?
0: Kuřata.
1: No.
0: Dospívající syn úspěšného obchodníka Lévyho čte noviny a narazí na cizí slovo. Tati, co je to alternativa?
1: Otec chvíli přemýšlí a usoudí, že bude nejlíp, když mu to vysvětlí na nějakém praktickém příkladu. Představ si, že se chceš pustit do podnikání. Koupíš si slepici, ta začne snášet vajíčka, pak ti vysedí kuřata. No a když to několikrát zopakuješ, máš za chvíli slepičí farmu a jsi bohatý.
0: Jenže já chtěl vědět, co znamená slovo alternativa.
1: Právě se ti to snažím vysvětlit. Jsi boháč, ale jednoho dne přijde povodeň, všechna kuřata se utopí a z tebe je zase chudá.
0: No dobře, ale co je to ta alternativa?
1: Alternativa, milý synu, jsou kachny.

0: tady je má.
1: Ty už se vracíš, miláčku.
0: Jak to už? No snad akorát, ne?
1: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
0: Už zase začínáš, už ne, zase začínáš.
1: Ne, pokračuju.
0: No přece viděla jsi pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
1: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
0: No prosím, tajím. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
1: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
0: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
0: Maria. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
0: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
0: Ale ne, jestli já mohu.
1: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
0: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
1: Sama, veď, no.
0: Sama.
1: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
0: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit i nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
0: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijde?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o tom.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No, no.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no, za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla. Byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem, žlem, žlem.
0: Jo, to by si hráli, protože se to znám, no. Kluba to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona, chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá, žijete v mých vzpomínkách, poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva
0: je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá, ne, to není možné, to není možné, já se narodila až v 47.
0: No, ono, jestli si neubírala, víš?
1: No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá.
0: No.
1: Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: No, počkej, rajčata, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obráceně.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize,
1: no.
0: To víš, málem jsem usnula.
1: Nebude.
0: A nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
3: To je dnes krásně, Toníčku.
4: No.
3: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sednem si tady třeba, ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
4: No, hele, a proč si chceš porád sednout?
3: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
4: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
3: No, Tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
4: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
3: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
4: Co, jako co to je, jako jo a ne?
3: Uznej, Antonine. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
4: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej to... takovej ostýchavej, víš? A stejně tě mám jinak děsně to.
3: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
4: Co by jinej?
3: No!
4: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
3: A kdyby...
4: Já bych s ním.
3: Podívej se na sebe.
4: No co?
3: Jsme tu sami. Sami, no.
4: No.
3: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
4: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
3: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
4: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
3: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Ne, nebudu domů.
4: Tak jo, pojď.
3: Sedni si, jo! Nebudu domů na věky.
4: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
3: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužkej vědět, co chce.
4: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
3: Okej, víš co? No. Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
4: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? 2 srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
3: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
4: No.
3: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
4: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
3: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
4: Ale ona brečela?
3: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásně, víš?
4: No, jde to.
3: Takže bychom to zkusili, ne?
4: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.
3: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to je...
4: Je 3:30 odpoledne.
3: Jako, rozumíš?
4: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
3: Koukaj, nech ty straka pouty a dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
4: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
3: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Co to děláš?
4: Schvacuju tě!
3: Těsně lechcáš.
4: No a kde máš orosený oči?
3: Na to vedro to je až šáš.
4: Co je fakt?
3: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
4: Co?
3: Víčka.
4: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
3: Já už to nevydržím.
4: Co?
5: Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě děte udusíš.
4: Ano, Ježíš na Maria, otečinko. Udělal vám něco?
6: Právě že nic.
4: Jaj.
6: Když on byl takovej nesmělej. No.
4: Takový jsou najhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
2: Dobrý den. Dobrý den.
7: To jsi ty?
8: Co proběli, že jsou tady? Těžko říct. No, co jsem já, milý.
7: Jsi ty? Jsi tu.
8: Já vím, že mě po těch letech nepoznáváš.
7: Ale jo, poznám. Jo? Ale už.
8: Tak něco ve mně zůstalo pořád stejného.
7: Ne, chci říct, že přijde nějaký fluidum, existuje, to je marný.
8: Fluidum, říkáš?
7: Ano, něco takového je.
8: Když myslíš. Tak, budeš se tázat ty mě.
7: Jak chceš, ale přestaň pít, když se mnou mluvíš, by to rád.
8: Rád. A ty, když se mnou mluvíš, přestaň kouřit.
7: Velmi narad, ale prosím. Jestli pak bys si vzpomněl na naše první setkání. Počkej, nemyslím spolupráci, naše první setkání.
8: Osobní lidské
7: setkání. Ano. Kdy, kde, jak, co?
8: Já to na rozdíl od tebe asi vím. To bylo na zahradě psychiatrické léčebny.
7: Tak jest.
8: Ale přitom je zajímavý, že ani já, ani ty jsi tam nebyl jako pacient.
7: My jsme tam byli... nevíš?
8: Ne?
7: No v té době ne.
8: Ne.
7: Já jsem se tam pak vrátil, jo? Tenkrát jsem procházel zahradou, jak jsme šli navštívit toho podzimka.
8: Ano, ano, tam byl vlastně podzimek, tam byl jeho tatínek, tam je služební byt, pokud vím.
7: Ano, ano, tak, no. Tak.
8: Takže to bylo moje první setkání s tebou, když jsme spolu seděli na lavičce na zahradě psychiatrické léčebny. A už tenkrát se mi zalíbil. Jím tam taky.
7: Říkal, toho potřebuji vedle sebe, abych vynik.
8: Ano, konečně, ano. Abych konečně vynik, jo. Ano. No. A tak jsme se tam setkali, seděli jsme spolu, povídali jsme si. No a tak začala naše spolupráce ve Větrníku tedy.
7: Tak. První hra, kterou jsme hráli, první inscenace, no. To byl Suchovo Kobylin, Smrt Tarelky Nová.
8: Smrt Tarelky Nová, ano, hrál, správně.
7: Ty jsi hrál jistého Varavina.
8: Varavina, ano.
7: Ano.
8: A ty jsi tam hrál, a už tehdy jsi mi udělal takovou velikou hereckou lekci. Ty jsi tam
7: hereckou lekci?
8: Hereckou.
7: Ano,
8: no, já tě no. Saju herecky, celý léta. Marně, už je marně.
7: To je zajímavé, že lidsky seš imunní.
8: Ano, lidsky
7: ti... Absolutně, co je lekci, já už jsem ti v životě
8: dal. Já jsem šťastně imunní, já ti odolávám lidsky, ale herecky jsem jaksi tvůj kojenec. Ty jsi tam hrál takovou roli, takovou dvojici, která se jmenovala Kačala a Šatala.
7: Tak.
8: Že jo?
7: Ano, ano. A toho hloupějšího jsem hrál já.
8: No, tak. Ale to jsme nehráli ještě spolu.
7: Ne,
8: ne. Pozor, aby to nevypadalo, jako, že mě likotíš. Ne. Ty jsi hrál toho jednoho, tedy z nich už nevím přesně, kterýho myslím, Kačalu?
7: Šatalu.
8: Šatalu.
7: Kačalu.
8: Kačalu.
7: Ne, tam. No. Kačalu.
8: A vzpomínám na jednu takovou lekci, kterou jsi mě tehdy udělil jako herci, že jsi před generálkou přišel za režisérem a poprosil, aby ti škrt všechen text, že to bude žád mimický. No.
7: Ano, ano, ano, ano, ano, ano.
8: A byl to výborný nápad, protože tenkrát ta dvojice byla fantastická v tom, že vy jste jenom představovali scénu, chodili, nosili věci
7: zametali.
8: A tak dále, zametali a takto.
7: A to pro tebe byla lekce?
8: Ano, protože tehdy jsem si řekl, že když je člověk nadaný, nepotřebuje slova.
7: To je pravda. To
8: když
7: je
8: není vám... nadaný, jsou mu slova na obtíž. Můj případ.
7: Ano.
8: Ano, ano. Takže to... To bylo první, co jsme spolu jak si na jeviště vlastně vylezli. To už je strašně ledochu, to bylo v 45. roce.
7: Co byla druhá premiéra? Naše mize.
8: Naše společná, tak já ti řeknu, Tři mušketýři.
7: Tři mušketýři, ano, ty jsi byl D'Artagnan.
8: Ano, jsem
7: byl jsi D'Artagnanem, já byl Richelieu.
8: Ty jsi hrál kardinál
7: Richelieu.
8: Ano. Jestli pak vzpomeneš na premiéru.
7: Je. Jako dnes to vidím.
8: Jo, ano. Já to budu líčit tady. Dobře, když dovolíš, pardon. Já jsem, tedy, to je tak daleko, že dneska, když řeknu, že jsem hrál D'Artagnana, tak to tady probouzí oprávněný smích, ale...
7: Neslyším nic.
8: A směju se tiše. Ale to nám bylo kolik nám... No tak, ty jsi byl kluk.
7: Skočme to.
8: Ty jsi byl v pubertě, ale já už jsem byl...
7: Puntičkář.
8: No. Dobře, jo, rok jsem, rok tam, nebudem to počítat.
7: Nebo epochu.
8: Epochu, ano, tak nebo no, epochu.
7: Kterou
8: ano.
7: Spolu vytváříme. Aniž bysme chtěli.
8: Samozřejmě. A byla premiéra Tří mušketýrů, já jsem tedy měl hrát o D'Artagnana, přišel jsem před začátkem do divadla a tam seděl Miloš Kopecký, tam si seděl ty tedy, nalíčený, já jsem napřed myslel
7: skutečně. Řekli, dokonce přelíčený.
8: Přelíčený, ano, přelíčený. Ano. A já jsem v první chvíli, jak jsem seděl, tak jsem myslel, že to je skutečný kardinál Richelieu, který tam sedí. Jedině to, že si se třásel, naznačovalo, že jsi živej.
7: A že taky nemám to postavení. To
8: ano.
7: To bych se tak neklepal přece, že?
8: Samozřejmě, jo, ano. A ty ses tam třásel přes zrcadlem, z toho jsem usoudil, že žiješ. A chvilkama si odcházel ještě taky ven. Si opakovat roli?
9: Ano, ano, ano.
8: A říkal jsi mi, kde jsi? Kde jsi? Já říkám, no tady, se mě vidíš, ne? Já jsem se zeptal, kde tance. A já jsem říkal, no...
9: Kde jsi byl?
8: Jo, kde jsi byl, jsi říkal, no.
9: To bylo snad za 7:50. Ano. Já už hodinu předtím, jo, soustředěno, no. Nedostatek talentu se musí dohájet. Píli svědomitosti a tak. On přišel za 10 minut, absolutní suverén. Prostě elegama, elegama, si kráčí to. Nechápu.
8: Ano. Nechápu. A to je zásadní rozdíl mezi námi dvěma.
9: On se potřebuje rozptýlovat, já soustředit.
8: Ano.
9: Rozumíte?
8: A taky je na tom výkonu vidět potom, rozumíš? To je to, no. Protože ty potom tím výkonem chytneš
9: jo,
8: a...
9: Jo, jo, jo, jo. Lidi chytají tebe.
8: Já no. Vím, já vím. Čili on před představením neuvěřitelnou trému, ještě později jsme spolu hráli po letech Tvrďák a tak dále, ale pak vyjde na jeviště, absolutně klidnej suverén, který ovládne hlediště a já vedení
9: dovolíš, dovolíš. No. Já hraju taky odtud, proč jsem slabší, horší. Já hraju dvě role. Ta první, to je ta nejtěžší role, já hraju klidnýho Kopeckýho a pak hraju tu roli, jo? Jo?
8: Tak no. Můžu ti říct, že toho klidného Kopeckýho hraje výborně. Horší je to z toho druhou roli. No, čili... To je rozdíl mezi námi. On má, jak si bych řekl, nervy. Já mám takový zvláštní jako sklon nebo slabost, nebo co to je, když se blíží...
9: Nejlepší říct afinita.
8: Afinita?
9: Afinita. Sklon, sklonost.
8: Děkuji ti, dobrý výběr sebe vzdělance.
9: Promiň, já to vím. Já jsem až protivný, jak já jsem vzdělaný.
8: Ano, tedy mě.
9: Ano.
8: Jinak ne, jinak tím okouzluješ. Kde koho? Tam je ta dívka září přímo.
9: No, ale... o měsíc později by to bylo horší.
8: To věřím. Korvo 9. Ale... to je ten rozdíl mezi námi, že já třeba, když se blíží představení, tedy 7:30, tak já usínám. Skutečně, že já si jsem v šatně, já na mě ano? Únava...
9: Vejde a lidi se probudějí.
8: Ano.
9: Jo? U mě je to naopak.
8: Ano. Přišel jsem a tedy Milda, kde jsi byl, a jsem říkal, Mildo, viděl jsi anglický film Cesta k cíli? Ne. Jsem říkal, to musíš vidět, musíš. On říkal, ty jsi ho viděl, a říkám, jo, kdy? Říkám, teď. Říkal, jak je to možné, ty jsi byl teď v biografu, říkám, co jsem měl dělat, od 5 jsem šel do bio. A do dneška mě to vyčítá, nebo vyčítáš tedy, že jsem před začátkem premiéry šel do kina. Já tuhle tradici držím dodnes.
9: Nevyčítám.
8: Hlavně když seš v tom filmu ty, tak
9: nevyčítám,
8: já se inspiroval.
9: Nevyčítám, závidím. A můžu ti říct, že do omrzení vyprávím v hereckým prostředí vždycky, protože ne, lidi, kteří nejsou od divadla, nebo u divadla, od divadla jako...
8: Já vím.
9: Od Neštovice, jo?
8: Ano.
9: kteří nejsou u divadla, to těžko pochopí. Já jsem prožil za svůj život 7 let, když jsem poprvé poznal, co to je hrát divadlo skutečnou rozkoší, se skutečnou rozkoší, bez toho být vynervován, mít tréma, to bylo po jeho boku.
8: Aha, já. Ano, to chápu.
9: Ale to je, ano. S promenutím, ne, to je bez humoru.
8: Ne, to je bez humoru, ano, to je spíš smutný, protože po mým boku to se ti to hrálo.
9: No.
8: To je samozřejmě, to po mým boku vynikne i Fox Terrier. Každý, kdo se mnou kdy vystoupil, byl lepší než já. Každý,
9: ano, to vidíš dneska.
8: No, ale to přeskakujeme, jo. To přeskakujeme tady svévolně přímo. Žasli jsme ve Větrníku. Pak jsme hráli Švejka. Tam jsem zažil krásnou věc, kdy... Tam byla taková scéna, kdy Švejk krade psa. A tam chodila jedna paní se psem, která dostávala několik 20-30 korun za představení, že půjčila toho psa, Švejk ho ukrad, že jo. A pak byl další, jak však znáte Švejka, co bych vám vykládal. Jednoho večera jsme hráli, já jsem tam hrál asi 4 role, z nás bylo pár.
9: Já jsem hrál Greenstein.
8: Ano. Já jsem hrál především hostinského palivce.
9: Ano, od plic, prostě.
8: Ano, protože...
9: Srdečný, bodrý člověk, no. Palivec.
8: No ne, to nebylo v tom. To bylo v tom, že jsme dělali na to zkoušku asi 4 herci a já jsem jediný uměl ta palivcovská slova říct beze studu. Tak já jsem tou zkouškou vyhrál, tedy hrál jsem palivce. Pak jsem rád, tam ještě, já už nevím, co nějakého Schrödreitmana nebo co.
9: A Duba,
8: na doporučitě, Duba jsem rád, no. Měl jsem zrzavý fousy. Vypadá jsem jako ty teď.
9: Já už tenkrát říkal, však mě poznáte.
8: Ano,
9: se splnilo.
8: Vy mě ještě neznáte. No, tak jsem rád toho Duba a tam byla ta scéna, kdy Švejk krade psa. No a jednoho dne ta paní nějak nepřišla, nemohla nebo co, a nepřišla, a pes nebyl. A teď to bylo takový signalizování ze zákulisí na Švejka, pozor, nemáme psa, nevíme, co bude a tak dále.
9: Poplach v zákulisí,
8: kravál, maléry, přebíhání, Vlasta Brodský hrá Švejka, už byl nachystaný, že to bude hrát jako v zákulisí, že ukradne psa a tak dále a to. A najednou vešel pes. To byl Miloš Kopecký, přišel po čtyřech, měl, byl přehozený kůží takovou chlupatou, to se brali někde ze země, hrál psa to byl, výborným
9: způsobem. To byl, no, ano, jestli, no, štěky, to mi zůstal. To byl kožich. Z té inscenace, ano, jak se hrál, jo?
8: Jak hrál jedou, Lohnický prostě, toho,
9: no, Putinského,
8: tak obrácený kožich chlupama nahoru, tak Milda Kopecký přišel po čtyřech, hrál psa, fantasticky, opravdu, já od té doby žasnu, proč ty hraješ lidi. A hrál psa krásně, jak teď měl odkoukaný to zvedání nožičky na rohu, člověče, to nezapomenu, akorát radost jenom měl vyjádřit, ale tak jsme jako, jsem ho poprvé viděl v roli zvířete, byl si geniální jako ve všem, a co jsme to ještě hráli, počkej.
9: No potom, potom se Cenerentola, kterou jsem
8: Cenerentola.
9: Tak jsem tě v noci přece jednou probudil, že nevím, co s tou roli, to se nespomíná.
8: To už nevím.
9: To už nevím.
8: To byla ta Sněhurka, nebo to ne Sněhurka, ne Cenerentola.
9: Popelka.
8: Já si tyhle bytosti pletu.
9: Cenerentola. Adamová hrála.
8: Cenerentola, Popelku.
9: Hrál to kadeřníka, že?
8: Ano, já jsem hrál prince.
9: Hrál. No. Byl,
8: ano, já jsem, ano.
9: Byl to, tam byl princ.
8: Ano, tam byl princ, ano, no. No, a co jsi chtěl, že jsi mě budil v noci?
9: Já jsem tě budil v noci, protože jsem nevěděl, co s tou roli mám dělat.
8: A já jsem ti řekl, co máš tou roli dělat. Roztrhat na půlky ty stránky a použít. No, takže to byl Větrník, já nevím, jestli tam ještě jsme prožili něco víc. Pak jsme přišli spolu do divadla Satyry.
9: Tak, vzpomínal jsi to, no. Předtím ovšem jsme šli, a to bylo na tvou výzvu, se podívat na cirkus Plechovic. Říkal, ano. Mildo, tady jsou kluci z Pelhřimova, já je viděl, to je radost se dívat. A šli jsme na odpolední představení cirkusu Plechovic.
8: Ano.
9: Bylo to náramný. Ano. Náramný, Mašku dělá Kaha Franka.
8: Ano, ty pleci, rozhovory, ano. Improvizovan.
9: Ano, Mirek Lipský,
8: vynikající, ano. Výborný představení.
9: No a my jsme se zbláznili a šli jsme do divadla. Satyry.
8: Brodský, ty, Zázvorková,
9: ano,
8: já.
9: Ano,
8: čtyři jsme tam přešli.
9: Spáčel.
8: Taky Spáčel, jsem později.
9: A Hlinomaz byl, počkej, jak to bylo s Hlinomazem?
8: Ochoten zase. Taky od někud přišel. Skladna, ve Pípu na Skladně.
9: Taky, já si vzpomínám, přišel ve Vojenském.
8: Já taky byl ve Vojenském. Já mám ještě fotku z Brodského, jsem ve Vojenském.
9: Ale to se tajilo, doufám.
8: Jo, ještě dneska se to tají.
9: Aby si nepřítel netrouf.
8: Ano, naopak by se lek. A v divadle Satyry jsme strávili asi 2 roky, než skončilo svou činnost. Pak jsme se na čas rozešli nějak.
9: Žeho, čert ví, co se s tebou
8: dělo. Já ti řeknu, co čert ví, já to vím.
9: No co, já vím, co se se mnou dělo, já nevím, co
8: s tebou,
9: se s
8: tebou. No tak, to ví málo kdo, co se s tebou dělo. To ještě dneska ví málo kdo, co se s tebou děje. To vím. Ale já vím osobně, že jsi šel do studia Národního divadla.
9: Ano, pěšky dokonce.
8: Pěšky?
9: Jo.
8: No to bylo za rohem.
9: Přes rok, no. Já bydlel v Jámě.
8: No, tak to asi byl blízko. No.
9: Ve studiu Národního divadla to bylo zajímavé, takové, opravdu zajímavé.
8: No a tam si hrál tehdy krásný role, já jsem krásný tam parka. No. To bylo v Mozarteu, kde jsme začínali s nějakou...
9: Ano, ano. Ale povídej, co jsi dělal v té době ty. To mě zajímá. Když já jsem byl v tom studiu.
8: Když ty jsi byl v tom studiu, tak to já jsem byl ještě rok v divadle Satyry. Pak divadlo Satyry končilo, jak jsme už tady naznačili svou činnost. Přejímalo to realistické divadlo.
9: Ano,
8: a tehdejší vedení realistického divadla přejalo celý soubor divadla Satyry, kromě 2 výjimek. Nechtěli Hlinomaze a mě. A tak jsme se s tím byť těžce smířili. Ale v téže době Miloš Kopecký vlastně nám nabídl za opět pomocnou ruku, jako už tolikrát v životě, a promluvil s Jindřichem Honzlem, režisérem Národního divadla, který končil studio taky v té době a převáděl určitou partu herců do Národního divadla.
9: Elit, jaksi elitu, elitu souboru.
8: Ne? Ano, elitu souboru převáděl, promiň, do Národního divadla na roční zkušební období. Ty jsi nás vlastně tehdy dostal na takovou tu roční zkoušku do Národního divadla. No, o tom nebudeme mluvit, tak samozřejmě tak každý do Národního divadla míří nebo jim projde.
9: Někdo proletí,
8: že jak šlajsnou. A Něco mává tam, režisér. Co?
9: Asi, že je to příliš dobrý.
8: Ubrali. No, my budeme pokračovat. V Národním jsem pak strávil 6 let, kde jsem vytvořil řadu zapomenutelných postav. A ty si mezi tím odešel, kam ty jsi to šel v té době? To už byly Vinohrady, ne?
9: Ne.
8: Že daleko, ne?
9: No, ze studia z Národního divadla jsem šel do Národního divadla.
8: No.
9: Kde jsem se nedočkal velkého úspěchu, musím říct.
8: A kdo jo?
9: Jednak...
8: Řekni mi, kdo jo?
9: Taky pro takovou hloupou historku, strašně hloupou historku, že?
8: Podívej se, důležitý bylo to, že potom jsme se zase najednou setkali.
9: Pak jsme přišli, Stella Zázorková, Klemens a já, do tehdejšího divadla Estrády a Satvěry.
8: Ano, Vodičková ulice.
9: Vodičko, dnešní ulice. Divadlo ABC, někdejší osvobozené divadlo u Nováků. Kde se hrála, tam to ještě smrdělo po tom lvu.
8: Tam by se byla lepší, ano.
9: A za několik korun na bedničkách, prostě jsem se udělala scéna, hrál jsem jakási svíze s Merunkou a podobně, kde jsme hráli Hosta Číšníka a potom bylo...
8: No to tam přišel Verich potom.
9: Pak přišel Verich, mezitím Verich chtěl hrát divadlo, hledal partnera. To nebylo tak snadné, jak si. On se doslechl, že existuje jistý horníček.
8: Lidi vykecají
9: kde co, no jistě. A v té době byl on v Národním divadle a hrál tam. Verý si šel na horníčka podívat, aby ho viděl. A viděl. Přišel a uviděl a horníček zvítězil. Sehrál
8: Molière, Lakomec. No, to bylo hrozný. Lakomec je taková zakletá hra. Molière jako vynikající komediant a autor psal ty role pro sebe. Lakomce, Harpagona, tedy Tartifa, nebo Zdravio nemocno a tak dále. A ty ostatní role tak trošku vodbě, hlavně ty mladý, že jo. A to se nedá hrát. To vždycky Eduard Kohout říkal, ty milovníci Molièrovi se dají hrát jako francouzsky, ale ne česky. On říkal, v češtině to je jako, že naliváte šampaňský do půl litru. Molièrovi se dají hrát jako francouzsky, ale ne česky. On říkal, v češtině to je jako, že naliváte šampaňský do

0: představení velice přesně a velice přísně. On tehdy říkal nádherné věci o hercích a tak a o mě mlčel pořád. A když už potom probíral i uvaděčky a požárníky. Tak jsem říkal, pane Berich, nezlobte se, ale já měl takovou hlášku, že se jdete podívat na mě. Co byste mi k té roli řekl? A on tedy řekl, horníčku to nebyla role, to byl potrat. Byl jste strašný. Měl pravdu. Ale přesto mě vzal. A v Národním, přestože mi za tu roli chválili, mě pustili. Tak jsme se všichni tak nějak lidsky dohodli, ano. Že jo? No a přešel jsem tedy po bok Jana Wericha, kde jsem se opět setkal s Milošem Kopeckým. Ale potom jsme zhráli v ABC spolu, já jsem ho režíroval a právě třeba Černý nespí, hrál Čerta, co je jiného, že jo? A pak Milenceský osku. To bylo takový představení mého srdce, já to měl hrozně rád.
1: Vzpomínáš si, jak to bylo?
0: No.
1: Jak jsme seděli v šatně u Wericha a byl tam dramaturgický problém, co hrát. Něco, nějaká hra vypadla z nějakých důvodů a nebylo co, že ano? Přišli jsme na nápad Milenceského osku, Werich opovídá, to není špatný nápad. Ano. My jsme si sedli do autáku a jeli jsme k Trnkovi.
0: Ano, máš pravdu.
1: Já jsem když mu Trnkovi do bytu.
0: Aby dělal se.
1: Aby dělal se, no. Ano. A vzkal, proč jdete na mě? Já jsem říkal, ze snobismu.
0: No.
1: Jo? Ano. No, to vidíme. No.
0: Takže Trnka dělá scénu, Miloš Kopecký tam hrál Andrea Disi.
1: Ano. A ten to režíroval.
0: Tam, a to režíroval.
1: A ta muzika k Milencům z kiosku je přenádherná. No. Pro mě, já to miluju.
0: Ale tam byla jedna věc zajímavá v Milencích z kiosku. Miloš Kopecký tam hrál takovou roli takový jako intrikána, že to všechno, to krásně to hrál a zpíval.
1: S odporem, ale?
0: A s odporem samozřejmě, vždycky hraje intrikány s odporem, protože on je čistá duše. Ale důležitý úzel našeho života byl, že Jaroslav Dietl napsal hru Byli jednou dva. A to napsal pro nějakou dvojici, kde ta dvojice procházela...
1: A prodejela původně.
0: Jo, prodejela, pardon. Jo,
1: ano, Rudolfa Dejla.
0: Jo, to byl dělat Miloš Kopecký a Rudla Dejl. Tak, ano. Nevím už, z jakého důvodu jsem to pak dělal já.
1: On byl nemocný.
0: Ano, tak nějak, prosím, ano. A, protože oni byli už vynikající dvojice předtím. Miloš Kopecký a Rudolf Dej dělali Slaměný klobouk, Helenka je ráda, a tak dále. A Černý den nespí.
1: To jsme dělali
0: to režíroval. Čili oni se ukázali jako vynikající dvojice, nejen na jevišti, ale hlavně v šatně, protože vaše dialogy, kdybych já měl dneska nahraný, tak má Suprafon o jednu desku navíc, o dvě. Protože to, co si vykládali Kopecký s Dejlem v šatně, to byly tak fantastické legrace, tak fantastické, jak se převáželi jeden druhýho, jak se dobírali jeden druhý, jak se uráželi, krásně, přátelsky se uráželi. To byly, potom to dělal Rudla Dejl s Voskou, to tež, pokračovat s Václavem
1: Voskou. A už se drhlo asi.
0: Už to asi drhlo asi, ano. Ale byly to překrásný, jak si bych řekl, humory v šatně, fantastický. Čili Jaroslav Dietl plným právem napsal tuto dvojici pro Kopeckýho a Dejla. Pak z nějakého důvodu jsem to dělal já a na jevišti jsme zjišťovali pomalu, že jaksi ve dvojici nám to jde. To není snadné zjištění, protože ne s každým partnerem je možno improvizovat a my jsme jenom zjišťovali, že nám to jde. Tak jsme jako si vytvořili spolu tvrdák a nabídli jsme ho divadlu.
1: To je velmi, řekl bych, velmi zdvořilé. On napsal tvrdák.
0: No dobře, no. A nabídli jsme ho tehdejšímu divadlu ABC, že bychom to tam my dva hráli jako představu.
1: Oni to z díky odmítli.
0: Tak jsme šli pryč z divadla, jak já říkám, jsme byli potom další dobu na volné noze, Miloš říká na dlažbě. A jezdili z Tvrďák, koupila Ostrava, Černá Louka, kulturní dům, dokonce kvůli nám přebudovali jeviště značnými náklady, že jo. A my jsme jeli premiéru s režisérem Jánem Roháčem uskutečnit do Ostravy. Architekt Svoboda Národní umělec nám dělal scénu, bylo to jaksi velice jaksi vydařené představení, i když ne hned při premiéře, protože například ostravská premiéra byla dobrá, pražská velice špatná. Dělali jsme to v takovém maličkém sálečku v domě, dnešní tedy Dom kultury na Vinohradech, ano, že jo? Tak pražská premiéra byla zbytečně dlouhá,
1: nervózní,
0: špatný hlediště, špatný, no prostě všechno bylo špatné, včetně mě. A tak jsme potom na Tvrďáku pracovali, no a najednou se ukázalo, že Tvrďák bylo to představení onoho, tak se říká, vznešeně inspirovaného herectví, kdy tam vznikaly... Ano, Honza to říká, no. Kdy tam vznikaly scény až čtvrthodinové, ze kterých nebylo napsáno a naskoušeno ani slovo. Tam vznikl třeba celý dialog o Labutím jezeře, jehož nepatrná část byla v loňském Silvestru televizní.

0: ale nepatrná část skutečně. A ta...
1: intelektuál.
0: No, ano, ano. Tam byly takový scény, kdy já se načne hraje dva takový účetní, který vlastně vlezou na jeviště a hrajou si na divadlo. A byly tam takový scény, kdy Miloš Kopecký hrál dramaturga, já autora, a bylo takový to intelektuálské žvanění o ničem, to. A říkali jsme, to asi zanikne, to asi vyškrtáme tyhle ty scény, protože to je takový ten průhled do zákulisí divadelního, kdo koho zajímá dialog mezi dramaturgem a autorem. Leč ukázalo se, že právě zájem divánský nám dovolil, nebo do nás dokonce donutil, tyhle scény rozvést a ostatní škrtat, protože lidi velice správně vycítili, že...
1: Že na tom někde něco je, je. Že je lhostejný.
0: Ano, jestli je to je dramaturg, autor, že ano. To intelektuálské žvanění je velice správně porodováno a že ano, tedy má své opodstatnění, je vyšší, že? Takže Tvrďák byl takové krásné divadelní dobrodružství. Pro mě snad nejlepší, které jsem kdy v životě podnikl. A bylo nám, já neříkám, že jsme byli dobří, já říkám, že nám bylo na scéně dobře. Že? Hráli jsme to asi 300krát. Vzpomínám třeba na představení v Bratislavě.
1: No, to bylo velice.
0: To bylo fantastický. My jsme měli přece jenom obavu, víte, jakože byť nepatrná, ale přece jenom jazyková bariéra třeba zabrání v určitým dorozumění. Bylo se, že pravý opak je pravdou. Že naopak slovenští diváci to brali daleko intenzivněji, ano, citlivěji ano, a živelněji.
1: Spontánněji.
0: A že nám svými reakcemi a svými smíchy rozbili rytmus toho představení tak, že jsme se nestačili divit.
1: Ano.
0: Já jsem tu teď zkušenost a pak udělal s dobře utajenýma houslema. To už jsem hrál sám, aby si mě lidi všimli vůbec, že jsem nejvyšší, tak jsem musel Miloše odstranit. A hrál jsem sám a... Protože on, to bylo stejně zajímavý. On hrál a na mě koukalo vždycky asi 5 penzistů z hlediště a všechny ženský na něj. No.
1: To je takzvaný černý humor. To mám strašně rád. Jo? To mám hrozně rád, dělat si zmrzáka legraci. Skutečně to je. No to je tvá, to je.
0: Dobře, berme, ano, to berme to jako takové.
1: Já ti dám něco k Vánocům, jo?
0: Dobře.
1: Já, víš co, já to zapomenu, že jsi to řekl.
0: Fajn,
1: jo?
0: To je nejlepší dárek k Vánocům vůbec, ano, ano. Já jsem od tebe víc nečekal. No, co bychom ještě k Tvrďáku řekli, Hocho? Samozřejmě taky jsme přijeli do míst, kde ten Tvrďák nezabral. Ale tam nezabere od té doby nikdy nic. No, tak co ještě k tomu Tvrďáku, Hocho? No tak...
1: Já ti řeknu k Tvrďáku.
0: No.
1: Je to strašně blbý. Dodnes se ti na to vzpomínám.
0: No já taky.
1: Já přijedu někam. Kromě toho, že jsi mě spletl, říkají, že ten horníčku.
0: To mě taky ještě. Já jsem to za tebe platil v nákladě.
1: Tak kromě toho, že to přehlédnu velkoryse, tak je fakt, že říká, je tenkrát, vy jste si se vydali legraci, ale to byla legrata, ale ohromně. To je fakt.
0: No, ale taž se dál, Hochu.
1: Co bylo pak?
0: Co bylo pak? No tak po Tvrďáku.
1: Dívej se. Kdo to narežíval?
0: Stas, dvě hlavy, jedna myšlenka, čeč. Ale po Tvrďáku jsme se spoustu...
1: Byly dvě myšlenky a jedna.
0: No to je můj případ. Já mám celý život jenom dvě myšlenky.
1: Já jenom jednu. Já jenom jednu.
0: Jenom jednu, právě. Na tu druhou se nezmůžeš. Po Tvrďáku nás čekalo další takový setkání. A to bylo ve hře Kat a blázen v Karlínském divadle. Kdy jsme tedy hráli ty postavy těch dvou a no tak to bylo příliš velký divadlo a příliš takový bych řekl jaksi pojetí, který asi nebylo to pravý, já nevím, já to nechci dneska posuzovat po těch letech, ale bylo nám tam fajn, byly tam legrace. Já vzpomínám jednou, jak jsi přišel dopoledne, byla zkouška nějak na něco a ty si říkal, večer nemůžu hrát, já jsem ztratil hlas a ty nešťastný, že jo, protože on má různý choroby, ale hlavně hypochondr a že prostě absolutně to. A pak najednou přišel rozářený a říkal, geniální nápad, že mě to nenapadlo hned. Já si dám kalciovku dát. Kalciovou injekci a večer můžu hrát klidně. To je obrovský nád, nadšený byl, okouzený, že na to vůbec přišel a tak. Večer přijdu do divadla a se říká, už jsi měl kalciovku. On říká, ne, ty přijde doktora. Dám mi kalciovku, budu perfektně mluvit a všechno je v pořádku. To je výborná věc, kalciovka. Přišel doktor a vybalil ty instrumenty a Milda povídá, pane doktore, je to pravda, že pod tím si někdo taky omdlel? Říkal, taky, že to stalo, on říkal, tak ven. A hrál stejně, on stačil, že viděl tu injekci zále.
1: Víra tvá tě uzdraví.
0: Ano, samozřejmě.
1: Obavy tvé tě posílil.
0: Tak, přesně tak, ano, ano. No Kata Blázen, tak tam byl jaký krásný legrace, různý.
1: No, tam byly veliký legrace. No.
0: Tam vznikl dialog o dědečkovi. Ne, on už vlastně
1: ne, vznikl, to byl
0: jednou dva. Promiň.
1: Byl jednou dva.
0: Jednou dva. A tam jsme ještě rozvíjeli zase jiným směrem, to už bych ani nedal dohromady. Škoda, že není někde zachycený člověče zvukový.
1: Poslední naše předscena, tu jsem vždycky strašně miloval, jak se potkáme v tom.
0: Jo, jo, ano.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Tak to bylo takový naše, bych řekl, společný, poslední společný divadelní dobrodružství. Protože pak jsme každý šli trošku jinou cestou. Miloš Kopecký, který
1: cestou, je... Cestou, necestou?
0: Cestou, já spíš necestama. Milda tady, který je spíš jaksi ten herecký typ, takovej ten herecký, pravě slova smyslu, no ano.
1: Ano, ano.
0: No. A já jsem spíše to cestou takový jako to autorskýho herectví nebo
1: ano, ano, psání. Ano, ano, to, ano, je, neodporovat, prosím.
0: Ne, ne, ne. A takže on přešel na Vinohrady, tedy na skutečné divadlo, že, kde vytváří postavy.
1: Podnes vytváří na Vinohradské scéně.
0: Ano, postavy.
1: Seč jsem.
0: No.
1: To někdy není moc.
0: A ty seš hodně seč. Tedy to, že jsme se tak jako ty cesty se rozešly, ještě neznamená samozřejmě, že jsme se rozešli lidsky. Že jo? Naopak, tu a tam se potkáme. Lidsky.
1: Ano, ano. Lehce si kynout se.
0: To, když jsme se, jak si, když se naše cesty rozešly, tak tehdy vznikají takové různé teorie, jako třeba, že jsme se pohádali, co mezi váma bylo, a tohleto a to.
1: Co peníze, nebo ženská.
0: To ženská, no.
1: Oj.
0: Jak říká Milda, jak říkal tehdy Milda, ne, mezi nás nikdo nevrazí klín. A když už, tak musí být nádherný. A takže jako tenkrát jsme se sami dohadovali, jako, a Milda říkal, já, tudy zase se mi ptali novináři, prej, jako čím to je, že jsme se jako rozešli. A on říká, já nevím, kde vznikají ty teorie nebo ty zvěsti, že my dva jsme se pohádali. A on vždycky říkával, jestli to nevzniklo z toho, to víš, novináři jsou takový, to neze všechno nafouknou, jak tuhle vešel jeden ten žurnalista do šatny a já po tobě se našlapal, tak jestli nemyslíš, že to je nějaký rozpor.
1: Ano.
0: Ne, nikdy mezi námi, jak si bych řekl, nevznikl nějaký spor nebo tak. I když přiznávám po těch letech, že, a teď jsem to napsal dokonce do nějakých rozhovorů, protože se mě furt lidi něco ptají teď těm narozeninami, že takhle v tom, aby my jsme mohli spolu udělat dvojici, nám chybilo jedno. Víte, ona dvojice divadelní je něco jako dvojice manželská. To, že se těm dvěma daří dobře večer, ještě nic neznamená. Dvojici táhnout, to znamená od rána, to znamená velice banální starosti, rozpočet, nový boty, vymalovat byt, nákup a tyhle věci. A toto musí v každý dvojici někdo obstarávat. Manželský žena nebo muž.
1: Když jsou tam dva lidi se sexem a už s ničím jiným.
0: A když jsou dva lidi bez sexu? A to v těch požehnaných dvojicích, jako byl Voskovec a Werich, Suchý Schlitter, Šimek Grossman, tak vždycky aspoň jeden z nich byl ten, který tedy táhl ten den, jak se říká. Totiž ty denní starosti, ale my, nám se dařilo dobře večer na jevišti. Ale táhnout to, rozhlížet se po nových hrách, hledat, zkoušet, sejít se, kde já mám schánět dopoledne, prosím vás. To on ještě je někde, odpoledne už je zase někde. Či on byl nesehnání. Já furt nad knihama, a on furt nad těma, nad známkama.
2: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Seďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloněvou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120L.
3: Prosím?
2: 120L. Aha, 120L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
3: Někdo mi je ukrad. Já totiž
2: si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mě někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mě někdo neukradne, on mě někdo ukradne.
3: Jako si udělá.
2: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
4: No, to bych nemohl tady.
2: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
4: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v Mototechně.
2: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
4: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
2: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání? No,
4: tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
2: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
4: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
2: Pane Prašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Prašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
4: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
2: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
4: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašné pálky.
2: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
4: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
2: Aha. Pane Brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně, poctivě?
4: Já jsem měl kolikrát možnost, já třeba například v 5. třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
2: Čili už od dětství v panu Brašnářovi byl takový smysl pro poctivost.
4: Tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl, a potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný, a oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
2: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane Prašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jo, jsem vám říkal.
4: Tak, tadyhle to je naše třída.
3: Já ukážu
4: ještě z obecný, tam na krajičku. Tam.
2: A vy jste, kde?
4: Vedle na krajičku.
2: Ano, vedle věže. No. A kde
4: to
2: je
4: nás
2: učitel?
4: Měl soudruh učitel Plech.
2: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
4: Ne, on už neučí.
2: Měl asi v důchodu, ne?
4: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně.
2: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
4: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
2: To znám, to se takhle otočilo a padal
4: sníh. A tu jsem taky neukrad.
2: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem Brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina, má své chyby, ale jedno je jisté, nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane Brašnáři, já vám děkuji.

0: Vítáme vás, dobrý večer. První vás ovšem přivítal orchestr Československé televize, který řídí Václav Zahradník. Vážení přátelé, zveme vás na exkurzi do světa písniček, tance, artistické obratnosti, do světa, který je, řekl bych, přímo stvořen... Do světa, který je přímo stvořen pro dobrou pohodu našeho sobotního večera.
1: Tamhle místo, kdybyste vstal, já tam mám místo.
0: Našeho sobotního večera. Dobrý večer, paní. Čekali jsme jenom na vás.
1: To říkáte mně?
0: To říkám vám.
1: To je milý. No ne, nejsou všichni takoví. Já jsem tuhle přišla pozdě na koncert a dirigent mi akorát mával. Neřek nic. No, pardon, ježiš, nešlápla jsem vám na nohu.
2: No ne, to je.
1: Šlápla, jo. Promiňte. No ale taky se koukněte, kde ji až máte, že jo. Pardon, promiňte.
0: Žádám opozdělou návštěvu. Prosím vás, klid. Klid, prosím.
1: A co myslíte, že byste viděla, paní? Je tam snad kukura?
0: To je zajímavé, vážení přátelé, to jste si jistě všimli. Ten, kdo má lístek na kraji, ten přijde do divadla vždycky včas. Pozdě přijde jenom ten, kdo ho má vyprostřed. Vy jste snad, paní, měla k večeři lína.
1: Co to povedal? Co jste to povedal?
0: Já...
1: No hledajte, urážet já se nenechám, víte? Mně nikdo nebude říkat, že jsem k večeři lína.
0: Ale no tak... Madam, já jsem neříkal, že jste lína, já vás vůbec neznám, já vás vidím poprvé v životě. Já jsem říkal, že jste možná měla k večeři rybu lína. No.
1: A kdybych měla rejnoka, pane, co je vám do toho?
0: Ale...
1: To jsou dneska lidi, co? No ne, člověk se rozruší na nákupech, že jo, do divadla se jde uklidnit a tady ho rozčílí takovej...
0: Říkáme takový, madam, takový. Ostatně takový, kdo takový, co jste chtěla říct, no?
1: Takový... Spisovně to neumím.
0: Promiňte, vážení přátelé, toto nedopatření, které lze přičíst pouze na vrub riziku přímého přenosu, že ano, za to my jaksi nemůžeme. A teď už je nejvyšší čas, abych vám ohlásil první číslo našeho dnešního televarieté. Bude to
1: moment,
0: tak, jak se na televarieté sluší?
1: Moment!
0: Pani, prosím vás.
1: No co?
0: Prosím vás.
1: No ne,
0: už
1: pane,
0: toho bylo dost!
1: No ne, jaký televarieté? No to teda ne, no to já nemám ráda.
0: Přitom,
1: jo,
0: prosím vás, a můžu se vás teda zeptat, proč jste sem přišla?
1: Protože jsem dostala lístek. Po čvagrovi.
3: Ale paní, vy jste si je koupili.
1: Pane, to je ale káčapy to má teda. Víte, já mám ráda kusy s dějem, já myslela, že budou dávat operetu, že jo, tak něco. Takovýhle kotrmelce a šaškování, to užiju v televizi dost. To mi musí lístek vyměnit. Paní, kdybyste vstala.
0: Prosím vás, vážení přátelé, klid. Uvaděčka, přátelé, jak jsem vám už říkal, vlastně to jsem vám ještě neřekl, ženská, já jsem z vás úplně,
1: Vy jste úplně cvok, víte? Ale ne ze mě, pane, ne ze mě.
0: Já vím, co udělám, já tu ženskou zabiju, já ji zabiju.
1: Ne, netěžte se, kde pak vražda? Máme tyhle ty televariete, buď budou artisti, nebo balet.

0: A teď mě dovolte, milí přátelé, abych vám představil, no tak představil není zrovna to správné slovo, rád bych vás, no tak rád, to se taky nedá říct tak úplně jednoznačně, prostě dovolte, abych vás seznámil s pernou skutečností, že mojí partnerkou v tomto pořadu je Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Já jsem vás čekal původně tam a teď tady zase.
1: Já jsem věděla, že beze mě šťastnej nebudete. Vidíte? Už jsme zase pohromadě, to je co?
0: No, po nějaké době jsme zase pohromadě, to je co?
1: To je co?
0: No, to je hrůza.
1: Takže já jsem přišla vlastně včas, protože vy pravděpodobně nevíte, co je to hrůza. Takový čelisti, to je hrůza.
0: To jo, ano.
1: Nebo psycho. Viděl jste psycho?
0: Ne.
1: Odpovídejte celou větou.
0: Neviděl. No,
1: tak tam zavraždí ženskou pod sprchou. Tedy moje sestra přišla z biografu zelená jak salát a od té doby nevkročila do koupelny.
0: Prosím vás, no. A to se paní sestra ze strachu ani nemila?
1: Ta se nemila, nekoupala, no co vám mám povídat, my jsme ji museli dát nakonec chemicky vyčistit.
0: A jak vám ji vyčistili?
1: No tak, trošku se srazila, teď je víc podobná babičce.
0: To je zajímavý. Víte, mně nejde na rozum, jak se může někdo bát v koupelně. Já jsem se v koupelně nikdy nebál, nikdy. Já se bojím v autobuse.
1: No, mě tedy podržte.
0: Co bych vás držel?
1: Ale to jako divím se.
0: No, tak se divte, v autobuse se dneska bojí moc lidí.
1: Jo.
0: A znáte například tu anekdotu s tím pravdivým jádrem, jak...
1: Jo.
0: Jak u té nebeské brány, ten...
1: Tu taky.
0: Tak oni to neznají třeba. Doufejme. Tak to stojí u nebeský brány...
1: No já ji znám, oni ji neznají.
0: Jo, vám ji budu povídat. Stojí u nebeský brány, stojí farář a řidič autobusu. Svatý Petr otevře bránu, farář se hrne první, svatý Petr povídá, moment, napřed půjde tady pan řidič. Farář říká, jak to, já mám snad nějaký zásluhy. A svatý Petr říká, no já nevím, víš, ty jsi kázal, babičky přitom spaly. To jemu stačilo, aby vzal 80 zatáčku a všichni v autobuse se začali modlit. Co to dělá? Jo, tak vy jste
1: já ji znala.
0: Naštěstí ne.
1: Stejně vám řeknu, být vámi, tak bych se styděla bát se v autobuse, víte?
0: No pro...
1: Co vy byste například dělala v takový kosmetický raketě?
0: V kosmický.
1: A to je jedno. Co byste v ní dělal?
0: Právě, no. Co bych já dělal v kosmické raketě. No. Vypadám snad jako raketa, jako kosmonaut.
1: To spíš jako ta raketa. Nákladní.
0: No, to snad ale... není pravda. To snad není, to není možné, to mi nedělejte.
1: Mě by zajímalo, jestli se kosmonauti taky bojí.
0: No tak určitě to nevím, ale myslím, že zubaře určitě a někteří možná i manželky. Ale mě by zajímalo, když vy tak mluvíte o tom bání, jestli vy se něčeho bojíte.
1: Ale no to víte, že bojím. Já se bojím anonymních dopisů a tlakovýho hrnce.
0: Tlakovýho hrnce, to jsem rád, že to říkáte, to jsem strašně rád, poněvadž já jsem vám chtěl dát k narozeninám tlakový hrnec.
1: No tak to je fajn, že jsme se domluvili.
0: No bodeť, anonymní dopis mě přijde mnohem mladšinějc.
1: Hlejte, nevyhrožujte, nebo vás pošlu autobusem do Himalájí.
0: A já si na vás počkám pod sprchou.
1: Budete už mokrej. Nemravo.
0: Hele, proč my se strašíme, když to neumíme?
1: No, kam se například hrabeme my dva na takovýho Hitchcocka?
0: No, na koho?
1: Na Hitchcocka.
0: No vůbec, kam se hrabeme? Na západ. Tam se straší ve velkým, tam je to strašení, dá se říct přímo tradice.
1: No, jenže pro nás je to strašení už skoro škoda.
0: Bodeď.
1: Protože my už se ani pořádně bát neumíme.
0: No. Helejte se, takže my, jak jsme se vůbec dostali na to
1: téma? Ale vy jste s tím začal, že to je hrůza, že jsem tady...
0: Já jsem říkal, že to je hrůza. Říkal jsem to?
1: Jo.
0: Že to je hrůza, s ní bejt. Tak já to odvolávám. Tamhle ten pán se stejně dost na to mračil. Jo, to asi vás má rád. Asi vás má rád, to je divný. Tedy být s vámi, Jiřinko, není absolutně žádná hrůza.
1: No, bodeť by byla, že? Hrůza je být s vámi.

0: Seguir, ¿no?
1: Hello.
0: Sir. Susiku. Sufa.
1: Hello,
0: Sufa. Sufa.
1: No. Já jsem vám to říkal porád, že nás tenhle pes, že nás neuživí.
0: No, a v čem je asi chyba? Jste mu dával málo žrát?
1: Je.
0: Ten pes si vás nemohl oblíbit.
1: Tak tady mohl zůstat aspoň kvůli vám. Vy myslíte, že nevím, že jste mu kupovala tajně v Tuzexu Donaldy, když jste z něj udělala přežvikavce, to pak chtěl úplně jinou drezuru.
0: Ale prosím, fakt je, že mě poslech na slovo, víte? Já jsem řekla přines a on přines.
1: Jo, no. Přines, no.
0: No, ježiš, si nepamatujete, jak vás tuhle přines toho abiturientského večírku? Tři dny byl cejtit slivovicí, chudinka.
1: Neměl mě kousat, helejte.
0: Ale co vy víte o psí psychice? Co vy víte o psí duši?
1: Možná, že málo, ale za to vím, že vy jste toho psa rozmazlila. Když vy jste se kvůli němu zapletla se třema řezníkama.
0: Ale za to vy jste ho ničil nervově a zneužíval zlenosti. Vážení, já jsem, no tuhle na chatě, já jsem ho požádala, aby se šel podívat, jestli neprší, no a co jste mi řekl?
1: No, abyste si zavolala zvenku pejska a šáhla si, jestli je mokrej, ubilo by ho,
0: slyšte,
1: nebo co?
0: Teda, jestli Sulfovi, jestli se Sulfíkovi něco Sulfo. Stane, jestli Sulfíko...
1: To je taky nápad pokřít psa sulfatiazol, to voda ho pokřít.
0: A můžu za to, že je to on? Mohl se jmenovat Algena.
1: Prosím vás, když jsme měli toho pinče, to byl ona a vy jste ho pokřtila preclíček.
0: Ne.
1: Preclíček.
0: Tak preclíčka jste mi neměl připomínat. To ubohýho pinče jste přímo zničil. Zahubil.
1: Zase já.
0: Ano.
1: Jako kdybych já za to mohl, že nám ho někdo zašláp.
0: No.
1: Přestože jsem namaloval takovouhle ceduli, pozor na psa.
0: No teď v tom to je. Když namaluju takovouhle ceduli pozor na psa, tak každý toho malýho pinče přehlídne, protože že čeká takovýhleho Bernardína.
1: Ovšem, Bernardína jsme si měli obstarat.
0: Jo.
1: Bernardína.
0: No jistě. Aby vám nosil soudek s rumem, když někde zamrznete, víte.
1: Poslouchejte, já mám vztek, já bych toho rošťáka roztrhka mohl jít. Když si uvědomím, co jsme dali peněz do kostýmu, do těch vašich volovin tady.
0: No, prosím,
1: co stála ta paruka.
0: Ale to je moje.
1: Tak ten kadeřník. A ta vostuda, vážení přátelé, jsem si vědom toho, že horší premiéru neměla ani Madame Butterfly. A ta měla velice špatnou premiéru. Co je?
0: No Sulfiku, no pojď sem. Ty jsi byl na koupi.
1: Podívejme se, pána,
0: no,
1: ovšem
0: si...
1: já ho
0: A co jsme to koupili?
1: Já ho sežežu.
0: No pojď
1: se. Co to je tohleto?
0: No co jsme to koupili? A my jsme koupili paštičku, no jo, salámek, no a cukříček jsi si koupil, vej, ty rozťáčku, no jo.
1: Poslouchejte, moment, jak na to koukám, ten pes byl v samoobsluze.
0: No to dá rozum, že tohle nepřinesl od holiče.
1: No jo, jenomže pokud já vím, tak pes nemá čím platit.
0: Ale no to je snad samozřejmý, že pes nemá čím platit. Sulfiku. Ty jsi neměl penízky? No vidíte. A vy pořád, že nás ten pes neuživí.
1: On by nás možná uživil, ale zítra nás bude hledat major Jirzák.

0: Vážení přátelé, za mnou, jak vidíte, je opona. Za oponou, jak nevidíte, se připravuje scéna pro zajímavý hudební experiment. Miroslav Kokoška vám zahraje starou, slavnou skladbu v náladě na tympány. A než nastěhují ty... Děkuji vám, ano. Tympány, využila bych nastálé pauzy k osvětě. Tedy dovolte mi otázku. Pardon. Kouříte?
1: Já?
0: Ano.
1: Ano, kouřím.
0: Ano, ano. Ještě řada našich spoluobčanů podléhá této ošklivé neřesti. A proč? Protože nevědí, jak se vymanit. Naštěstí přicházím já, žena vymaněná. A se mnou můj speciální rychlokurs, jak přestat kouřit. Mimochodem, oceněný na nedávném sympóziu v Hulíně. Dejme tomu, že si řeknete, že nebudete kouřit. Prosím. Uchopíte cigaretu. Já žádnou nemám.
1: Mohu vám nabídnout, prosím.
0: Ale děkuji.
1: Já mám Sparti.
0: Je, tak to já bych radši Spartičku. Promiňte, ano. Tak, děkuji vám. Tedy uchopíte cigaretu a řeknete si, toto je moje poslední. A zapálíte si. Kdybyste byl tak laskav. Ano, já radši, když má tu Spartu, tak... Děkuji vám. Je. Tedy uchopíte cigaretu, řeknete si, toto je moje poslední, jo? A právě ovšem důležité je, ne kdekoliv si zapálíte. A v tom právě spočívá můj rychlokurs. Čili vážení přátelé, uchopíte tuto zapálenou cigaretu.
2: Halo, paní, jak si to představujete, co to děláte?
0: Já tady přednáším, že?
2: Já vidím, že kouříte.
0: No zajisté.
2: Nezapírá.
0: No, já kouřím s averzí, tedy jenom pro větší názornost.
2: Pro větší, co, s kým jste říkala, že kouříte?
0: S averzí.
2: Tu si najdu potom, ale teď vás vyzývám, abyste okamžitě zahodila tu cigaretu.
0: No, vy jste se zbláznil. Zahodit Spartu a ještě darovanou, že?
2: Ano. Podívejte, paní, nedělejte potíže, pojďte sem. Pojďte
0: no, prosím,
2: sem.
0: Prosím.
2: Pojďte sem, podívejte se. Buďte tak laskavá a no. Poslechněte, poněvadž já prosím. Tady za to odpovídám.
0: No prosím.
2: Já za to odpovídám, prosím.
0: No když prosím. Za to odpovídáte, tak mi tedy odpovězte, co vy máte proti učební pomůcce.
2: Proti čemu?
0: Proti učební pomůcce, že?
2: Pomůcce?
0: Ano.
2: My jsme tady ve škole, já myslel, že jsme v divadle.
0: Schola Ludus, škola hrou. Jan Amos Komenský, což vám pravděpodobně nic neříká. Asi.
2: Podívejte se, nechte laskavě těch legrácek, paní Komenská. Buď zahodíte tu cigaretu, nebo zaplatíte pokutu.
0: No, že by to byl velký výběr, to se říct nedá, co?
2: Podívejte se, paní, já mám jenom jednu nervovou soupravu. Jste na jevišti a na jevišti smíte kouřit...
0: No, prosím?
2: Jenom když to máte v roli, tedy v úloze.
0: No to je můj případ. Ano.
2: Není.
0: Jak to?
2: Není, poněvadž to by muselo být napsaný, narežírovaný, projednaný, schválený, znamenaný a to bych o tom věděl a to není.
0: Jste se mi zdá byrokrat, co? A pěknej.
2: Podívejte, lichotky na mě neplatí, paní. Lichotky na mě neplatí. Říkám vám naposled, zahoďte tu cigaretu. Pochopte mě, Já jsem tady, paní, abych ochraňoval hodnoty. Víte, proč loni vyhořelo to krásné divadlo v Perrier sur Seine, to je v Paříži, u Paříže?
0: Asi, že jste tam nebyl, co? No.
2: Jistý herec
0: no.
2: Si tajně zapálil, od pohozené zápalky se vznělo zahradní lehátko na scéně a budova lehla popelem.
0: No, proč by nelehla, když chytla od lehátka? A co, francouzský požárníci, co?
2: Francouzský požárníci bohužel zrovna stávkovali za splnění požadavku.
0: Měli málo požárů, co?
2: Podívejte se, paní, já se kvůli vám nedostanu do průšvihu. Já mám na to takovej forichtung, dejte sem tu cigaretu, tak, a dostanu 100 korun pokuty.
0: No, když jinak nedáte, prosím. Vážení přátelé, a toto je závěr mého speciálního rychlokurzu. Zapalte si, ale ne kdekoliv, ale hlavně před očima požárníku. Za pár dní nebudete mít ani na partizánku. Dejte mi těch 100 korun. No dejte mi těch 100 korun, ale jaký pak...
2: Počkejte mě do neděle, já vám tady jde, počkejte, já vám dám.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Znáte Fibichův poem?
3: Od Fibicha.
2: Od Fibicha.
3: Fibichův poem od Fibicha.
2: Takže ano, takže ten vám teď tady sehrajeme.
3: To vlastně bude to taková zkouška.
2: My máme za 14 dní koncert v Domě umělců, takže to bude pro nás taková.
3: Pana Kořínka,
2: hudební. Miroslav Kořínek.
3: Skladatel.
2: Ano. Prosím vás, já možná budu trošku prskat. V tom rádiu to nebude znát, ale pro vás, pro první řady, je to trochu ohrožení, ale zase budeme mít krásný kontakt mezi hledištěm a jevištěm. Aspoň něco si odnesete, že jo?
3: No jo, aspoň něco.
4: Ukažte první tón, pánové.
5: Polohy?
4: Dobrý, drž to. To naladíš potom.
3: Jo, to naladíme potom.
4: Tak jde.
5: Jo, je to dobře?
4: Jo,
5: je. Dobře, jedem.
4: Tak. Nehejbej s tím, je to
5: já
4: dobrý,
5: už nehnu, drž ho. Já už teďka s tím nehnu.
4: Drž ho.
5: Já tak to držím.
4: Raz, dva, tři.

Sú tady dva starší lidi, ja a otec Kaiser. Tak vám zaspívám písničku, ktorú som spívával a vlastne spívám do dneška v Ypsilonce a před lety spíval Oldřich Nový. Nejlepší život má přece jen fantasta, to, co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má nastat, většinou však nesmyslí. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Žikem tak sametru staví zámky z větru, když jde večer se slečnou. Kdybych já byl náměsíčník a ty náměsíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se. Blíž a blíž k nebi, jak hvězdám víš, bych s tebou stoupal, pořím se. A kdyby snad chtěla jsi mi dát polibek z lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct.

0: Já si myslím, že bychom se vám taky měli trošku představit vůbec jako od našeho dětství až po stáří, takový stručný životopis. Já na to vzpomínám každý rok, když mám narozeniny. Přátelé, mě bude už teďka brzy 63. To je neuvěření, že jo, paní? Už to mi nikdo neřekl, že tak vypadám báječně. No, tak my vždycky na to vzpomínáme, když mám, jsem narozen ve znamení vodnáře, 26. ledna.
1: Od čeho?
0: Vodnáře. Ano. A tak tatínek vždycky vypráví, jak šel pro mě do porodnice, tak to popisuje, jak přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis hezké děti, zaťukla, říkal, dobrý den, já jsem Lábus, já tu mám na oddělení syna. Ne, počkejte, ne, na našem oddělení, ne, to musíte vedle. Tak šel k dalším dveřím, tam byl nápis děti. Ne, tam jsem taky nebyl, jak tušíte. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti. Ani tam ne. A pak tam byly poslední dveře a tam bylo napsáno Lábus. Jak vidíte, porod byl velmi těžký. Bylo to kleštěma, nebylo to nic příjemného. No tak jako děcko jsem byl takové jemně rozvedené, když od 6 let jsem chtěl být herec. Oldo, ty od kolika jsi chtěl být herec? Od kolika let?
1: Já?
0: Od 60, viď? No ale to jsou takový, víte co, děti, já si kolika také vzpomenu na mé rodiče, co si se mnou užili, protože to opravdu, to děti mají neuvěřitelné nápady, to samozřejmě vždycky dobře víte, tak si představte, já třeba na chatě v létě, 10letý chlapec, v trenýrečkách, že jo, a najednou v zemi vosí hnízdo. Co mě napadlo jako 10letého chlapečka Jiříčka? Že se pokusí to vosí hnízdo rozjezdit. No nastalo to, že jsem teda vzal kolobrendu a opravdu jsem to vosí hnízdo začal rozjíždět. No samozřejmě vosy se vyhrnuly z té díry v zemi a začaly samozřejmě do mých trenýreček štípat a bodat a bodat. Přátelé, já dostal snad 30 žihadel, to bylo něco tak strašného, že já jsem začal tak strašně řvát, jsem přiběhl na zahradu k mamince. Mami, mami, teďka matka, co se stalo? Ty jsi mi to ukázal. Táto, posem stal se zázrak. No co vám říkali, to měsíc, co mi to splasklo, ale opravdu něco strašného teda. Nebo jsem poradil bratrovi, to jsou taky nápady, aby si strčil fazolky do nosu, že mu narostou nádherný kytičky. Jemu bylo asi 5 let a on tam narval 20 fazolek, my jsme obezli do Brnohradské nemocnice v létě. Takže to opravdu děti teda mají neuvěřitelný nápady, jo.
1: Ale ty jsi měl teda krutý dětství.
0: No.
1: Ano, tak dobře, když jsi si představil, já to řeknu ve zkratce.
0: No.
1: Oun z Liberec, zdyš, srpš, St. Konzerbr, Damu, Ausve, N, R, O, H, a mezi tím BC.
0: No.
1: To složte.
0: No tak vidíš.
1: Strašně rychle to
0: šlo. No. Dokonce si představte, že jeden čas Y-ce v divadle jsme byli, já byl předseda ROH a Olda místo předseda. To bylo krátce před revolucí, pak vypukla revoluce sametová. Tak to se vůbec nedivím, že to bylo. To se vůbec nedivím teda. A teďka vám předu do takovou etídu začínajícího televizního hlasatele. Vlastně má úplně první živé vysílání a má strašnou trému a vlastně zároveň končí. Takže si mě představte, kamera je někde tamhle, už se právě zapíná. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTU. Vysíláme den. V 19.30 ještě vysíláme. V 19.30 vysíláme. Vysíláme zprávy. Tak. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa Casta. Podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. Pak vás podovedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak Gervé. Mám zelení touche. český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ne, obráceně, promiňte. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve veslování! Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies, paní Marianka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu. Příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dal to byl přepis známého románu Žila Verna, Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John Dovany. Nebo někam má jít, nevím, kam má jít John. Někam má prostě jít. No a potom to už budou zprávy. A ještě, jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplej fronta postupy ze severovýchodu. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odpoledne plus mínus, nevím, jaké to bude. Setrvalý srab, stav. V Čechách místy, na Slovensku ojediněle. A ještě upozornění pro rodiče, pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas? No, je přesně. Vážní přátelé, protože do dalšího programu zbývá několik hodin, vyplníme je reklamou. Minuta s reklamou. Pím!
2: Váňo, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
3: Jsem v každém mléčném bife, stojím 12 korun a chutnám všem.
0: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Krásné je žít, zpívají moly.

0: jasné.
1: Ještě nevím, já teď... Co? My jsme takhle právě, když jsme u těch hlasatelů a hlasatelek, tak nás různě napadaly takový různý, co by se všechno mohlo přihodit. Tak teď si ukazoval teda, když měl trému, televizní hlasatel. A pak jsme taky měli jednu etídu. A teď jsem zvědavý, jak budeš reagovat, když jsi dělal znásilnění televizní hlasatelky.
2: Tak budu znovu dělat to, co jste slyšeli, ale jako je to žena a stává se, že tam něco se tam děje. Dobrý večer, vážení přátelé, jak je dnešní večerní televizní večer. Opravdu pestrý. V 19.30 vysíl... No tak. V 19.30 vysíláme deník ČS... Vysíláme deník... Oh. Vysíláme zprávy. Ve 20 hodin a... Oh. Je blbě napsaný, já to vůbec jsem tak rozrušená, že to nepřečtu. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle podle starého historického románu Viktora Hugo. Iga. Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu. O těch chudácích z Francie. A pak vás provedeme... Vás provedeme klasickou operetou Florimonda Hervé. Je to francouz zákazy žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořád vysíláme se sniženou kvalitou zpěvu. Oho, kikriki!
1: Vizitář. Tak tohle to je lidová ze Spráchenska. Říkáš, že se ti holkama nelíbí. Zkusím na poslední kartu dát. Něco krásného ti dneska slíbím. Nech mě prosím lhát. Růžovou ti krinolínu koupím, lásko má. A pozvu tě na senzanční flám. Budeš jak v růžovém dýmu se mnou, lásko má. Parket bude patřit jenom nám. Rytmus byť můj nepřítel se stane sluhou mým. Doufám, že zvládnu taneční krok 3, 4. A ač nejsem básník, přesto vím, že rým hned vymyslím. Plný vzletu o tvém retu, který políbím. Na cestu kolem světa za 80 dní tě potom pozvu, jestli budeš chtít. Nebo ve stínu bíle rozkvetlých jabloní si necháme o šťastné lásce snít. Nač mi bude jen o lásce snění? Sen se mění s každým příštím dnem. Cesta kolem světa, no pro mě není, ne, ne. Mám malé přání jen a to. Nech si svoj krinču, nech si ten svůj flám. Orchestr i bez nás bude hrát. Do opuštěnýho mlejnu půjdem. A co dál se bude dít, nemusí nikdo znát. Jeden z mlýnských kamenů nám za lože poslouží. Abecedu lásky doufám znáš, no aby ne. Nepřestanu dřív, než nade mnou sup zakrouží. Můj milý, no já ti řeknu, ty ho teda máš. Nalejme si tedy všichni čistého vína. Dnešní láska nemá ráda snů. Pánové, když vám selže krinolína, jděte do mlýna. Strávit s milou pár šťastných dnů.
2: Já si myslím, že do tohoto koncertního sálu by se hodila klasická opera také. Ta tu bude sedět jak

Zadek na hrnci, ano. Takže já vám předvedu teď ukázku z árie. Bude to vlastně árie z opery Giuseppe Verdiho Rigoletto. Budu zpívat pár Dvě vody Mantovského a budu zpívat italsky. Takže pro ty, kteří umí italsky, ty si opravdu pošmáknou, teda. Skutečně. Učitelka zpěvu o mě tvrdila, že mám silně vyvinutý orgán. Já vám se to budu snažit teďka předvést plné své kráse a nahotě.

0: budeš překládat? Budeš překládat?
1: Budeš překládat, protože to je... To je ve francouzštině.
2: Zatím přistupuje francouzský chansonnier Letru do debilo. Mikrofonu. Bere si nezbytné rekvizity, přátelé. To je pro posluchače rozhlasu. Popelníček. Má na hlavě čepici.
1: Libyola vezor Olivier Jean na trotru, jo. Bohužel. Limoges à l'évasse à Clivian. Je passe à Tri, la marche à l'évasévia. Le poche à l'évance entre eux. Limoges à l'évian, je sens traiter du bras. Limoges à l'évasse à l'évasse à trotter du fond. Les beurs, je sauterai du pain. Les neiges, je les vais voir. Je sauterai du devien. Les manches, je les vais s'y dire. Je prends ça, tout le monde. Le bon, je sauterai du pain.
2: Chodím po Paříži a jsem nešťastný.
1: Je les vais
2: moje drahá Liza tam mě zradila. Asi skočím do Seiny nebo z okna. Ještě nevím kam. Ani nedopiju sklenku dobrého vína. Jsem zoufalý. Mám hrozné trauma. Proč jsem mě opustila, proč? My jsme se tak milovali ještě včera. 8 pozic jsme vystřídali během noci. Bylo tak nádherné. Proč to muselo takhle skončit? Lize, to proč? Já vím, že jsem starý trouba. Já vím, že mě už přestal zbýt. Já vím, že si prostě... Já vím, že jaký jsem, vím, že mi nic nevím.
0: Ano. Drž hubu!
2: Drž hubu, elektrosinity. Ano. Znám i jiné jazyky. Pokračuj.
1: No, to nemá cenu.
2: No, to nemá cenu, ne, opravdu. Tak. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil Marii Joudové. Je to jedna z nás. A přece je tak výjimečná. Ano, já se pokusím o zvukové efekty a Oldřich bude celý příběh bude vyprávět.
1: Ale holky, fakt, jako neberte to na lehkou váhu, no. Opravdu, jako jo. Jo, děkuji.
2: Tak dobře. Oldřich se připravuje. To je pro rozhlas, protože to není vidět, co tam dělá teďka. Bere si papíry, kde má brailovým písmem text celého příběhu.
1: Když přijížděl autobus k zastávce Vlčí háj, věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objevena holení. Objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili další cestu po silnici. Také Marie přemýšlela, kterou cestu zvolí. Raději by šla po silnici, ale cítila se nesmírně unavená. Dneska byla uzávěrka. A trochu se zdržela v práci. Ani si neuvědomila, že čas pracuje proti ní. A tak jen se štěstím stihla autobus, aby jí dovezl k domovu. Půjde přes les. Rozhodla se Marie a prudce vyleze ze stupátka. Ještě chvíli sledovala odjíždějící autobus, než zmizel v dáli. A pak ji pohltila tmavá noc. Zhluboka se nadechla. Čerstvě vlhké lesní směsi. A pomalu vykročila k domovu. Měsíc ozařoval vrcholky starých hadrů. Starých habrů. A jen tu a onde pronikl proužek světla hustým větvovým na lesní pěšinu. Několikrát se Marie zastavila a zaposlouchala se do podivného až hrůzu nahánějícího ševlení stromu. Vzpomněla si na včerejšek. Byla s holkama v kině. Dávali ptáky. Teď si je jasně vybavila. Její fantazie pracovala naplno. Když míjela remízku, zarazil jí podivný šelest. Ne, to bylo něco jiného než ševlení stromu. Teď se to ozvalo docela blízko. To, co Marie Joudová zřetelně slyšela, byly čísi kroky. Přidala do kroku, ale kroky byly stále za ní. Přehodila kabelku přes rameno, aby se jí lépe kluselo. Ale nové semišivé boty na vysokém podpatku bránily rozsadnějším odrazu. Příště si určitě vezme tenisky. Jako malá holka je dostala k Vánocům. Jen aby ji nebyly malé. Ale na dlouhé přemítání nebyl čas. Kroky byly stále za ní a nebyly to jedny kroky. Celé stádo. Jako šílená se Marie hnala před. Rukama si klestila cestu před sebou. Ale zrádné větvičky šlály do očí.
3: Do prčic!
1: Náhle cítila, že ztrácí půdu pod nohama a tápe na prázdno. Chtělo se jí křičet, volat o pomoc, ale nemohla otevřít ústa. Byla v potoce.
3: Žbloňk!
1: Když se s námahou vydrápala na břeh, uvolněně si sedla do suché trávy, uviděla před sebou 6 siluet lidských postav. V ruce, co si drželi. Jedna z postav třímala v rukou paličky a nohou vyčukávala beatový rytmus. Teprve teď Marie pochopila. Před ní stála skupina kroky, proto ty kroky. Na otázku, kudy do města, ochotně ukázala Davidovi směr. A očima sledovala skupinu kroky, jak krok za krokem odchází a mizí ve tmě. Ach, jak jsem bláhová. Pomyslela si Marie a s písničkou na těch od skupiny kroky kráčela k domovu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
1: Konečně dorazila. Otevřela domovní branku. A jako jindy, tak i dnes očekávala štěkot svého miláčka Azora. Ten se však neozýval.
4: Podivné.
1: Pomyslela si Marie a zamlaskala. Ozvalo se ticho. Zamlaskala tedy po druhé. Opět nic. Potichu šla k boudě. Čím blíže ji se přibližovala, tím jasněji a zřetelněji slyšela dusivé chrčení.
4: Azure! Azure! Azure!
1: Třikrát vykřikla Marie a zoufale se vrhla k boudě. Objevila ho. Ležel na znak, schoulen do klubka. Marie pochopila. Azor má půlnoc. Utvrdilo ji v tom i vzdálené půlnoční klinkání místního kostela. Opustila Azora a přistoupila k domovní dveřím. Při 9. prohlídce kabelky se Marie silně znepokojila. Stále nemohla najít klíče. Čím více pršilo, tím vydatněji se prohledávala. Věděla, že někde ty klíče být musí, ale nebyly. Snad 10krát vysypala kapsy i obsal kabelky na zem. Nemohla se smířit s myšlenkou, že dnes se už asi nevyspí.
2: Oldo, no tak nech toho.
1: Ta představa jí doháněla k šílenství. A ani sama viděla, proč vzala za kliku, kde se povolili.
3: Ježišmar,
2: co vyvádíš, prosím tebe?
3: Ano, fakt nemá cenu.
2: Ale prosím tebe, tak to se jenom stalo, jo. To se stalo tohle, Ježíš. Pojď sem. Ježišmar, on to vždycky tak chlapce rozruší, víte, že... Ono to je, no tak, Oldřichu, no, tak se vrať. Ježišmarja, když... No to je prostě... No to je... No tak...
1: to, co Marie Judová před sebou uviděla, když pruce otevřela, by každému vyrazilo dech. Před ní stál to je bordel. A co před ní stálo, se vážní přátelé dozvíte v dalším seriálu pokračování Marie Judová.
5: Ono se to lehce říká, ale je to těžký. Kdo nemá na automobil, musí chodit pěšky. Jako se má tahle éla, tak kdybych se měl,

0: Kousíček od Vlachovky bydlí jedna žena, kterou určitě budete dobře znát, protože ta žena se mnou hrála v pořadu Možná přijde kouzelník. A je to... A Jaruš, už to slyším v první řadě.
1: Jaruš, no
0: paní
1: jo.
0: Jaruš, ano. No, já vám musím říct, že hodně lidí se mě ptalo, kdo to je. Jestli je to opravdu
1: to
0: moje
1: je?
0: Žena, nebo i co to je, že jo? Jestli to moje žena, tak jsem popravdě říkal, že ne. Dokonce byly názory, že to je moje matka, přátelé, tak to teda teprve ne, že jo, to jako...
1: Ona už se narodila, že byla malinká, tak takhle vypadala.
0: No, ona už byla takhle, ona byla dětství, už takhle vypadala. Ale je to paní, která nemá vůbec profesi herectví, ona teda chodila se mnou do divadelního kroužku jako dítě, my jsme hráli v 15 letech jako ochotnický divadlo a ona má úplně jinou profesi, ona je učitelka mateřské školky profesí, ona má peďák. No ale je to paní, které se dějou neuvěřitelné věci, protože ona sama má takový smysl pro humor a pro recesy, ale na ní se nabalují takové neuvěřitelné příhody. Tak třeba jedna z nich je, si představte, že to byl manžel někde mimo domov jednou takhle a ona, to děti ještě měla tři malé děti, ještě byla, to už je dávno, co se stalo. Bylo to někdy v prosinci a ona dostala k narozeninám takové digitální hodinky, které, když se špatně podíváte, tak si, když to zmačknete, tak se splete často jednička ze sedmičkou, jo, na tom číselníčku. No a ona jednou šla děti, uložila ke spánku, že jo, šla si lehnout taky. No a teď se v noci probudí, podívá, kolik je hodin a ona si myslela, že je 7:30 ráno, ale byla tma, prosinec, ale bylo bohužel 2:30 ráno. A Jarka, děti do školy, děti, vstáváme. A nebohý děti, ta holčička, ta asi 12 let, vodila, oni měli školu za rohem v Praze Libni, toho malinkého chlapečka, toho vodila do školy, že? No a děti opravdu ve 2 ráno, si představte, Jarka namazala chleby, chleby s medem, a děti šly ve 2 ráno do školy. A jednou proti ním 2 policajti. Teď se policajti zděsili, že viděli hrůzný obraz, 2 školáčci. Děti kam pak? Do školy, my jsme dneska zaspali. No to snad ne. No děti, co? Kolik je hodin? No my jsme, no že 8, my jsme dneska zaspali. No tak pojďte hezky domů. A kde maminka? Maminka je doma, nás teďka vyhnala. No nic, tak střih, že jo. Jarka ve sprše, to je vody teda, co spotřebuje, že jo. Pak prováděla frotáž 30 minut hodiny, že jo. No a najednou zazvoní zvonek, tak šla otevřít, že jo, Jarka jde otevřít. A teď se zděsila, protože viděla policajty, že jo, a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, no, 8, pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je hodin? No říkám 8. Teď se podívala, v předsíně měli skříň a na skříni byl takový budíček a tam bylo 2:10. Já jsem kráva, to je hrozně, nezlobte se. Teď je pozvala policajty do bytu, udělala jim kávu, poděkovala jim, bábovku jim dala. Pak policajti odešli, Jarka si šla lehnout, děti si šla taky lehnout a probudili se druhý den 9:30 dopoledne.

Proč mají lidé měkké nosy? Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 4. B, obecné školy Chlapecké v K. Nerad čistím si zubů, třeba že jest to chrupu prospěšné. Vždy namočím kartáček do vody, takže máti kontrolujíce mne pod vodu nepozná. Zubní pastu pak vytlačím do otvoru v umyvadle. Toho rána však nenamočil jsem, i otázala se máti. Pepíčku, vykartáčoval jsi z zubů? Přitakal jsem a tu ona pravíce, ukaž, sáhla mi na nos a zjistivše, že jest měkkým, prohlásila. Lžeš, lež má krátké nohy, se lží daleko nedojdeš, také jest lež hříchem. Avšak nos jest měkkým vždy a není člověka tvrdého nosu. Při snídani máti pravila otci. Rudolfe, nejsem ve své kůži. Pravděpodobně znavila jsem se rozčilením na schůzi dobročinného spolku svatého Martina. Neboť představ si, předsedou zvolili pana prokuristu Kudláčka, třebaže viděn byl nedávno v nevěstinci. V nevěstinci otázal jsem se, vždyť jest již ženatým, tudíž nepotřebuje nevěsty. Tehdy otci zaskočilo v hrdle, ač nepojídali jsme ryb. Rovněž můj starší bratr Petr Vil a moje sestra Blanka obořila se na mě s tvářemi červenými. Tomu ty ještě nerozumíš, na to jsi příliš hloupým. Avšak ona jest hloupou, neboť jest toliko ženou. Máti pravila, buď jak buď, dnes nemohu jíti na mši svatou. Rudolfe, budeš muset jíti s dětmi sám. Išli jsme. Avšak kráčejíce podél vinárny Jonáše Levita, otec pravil, že jest mu na okamžik zaskočiti dovnitř v jakési záležitosti obchodní. Avšak on neobchoduje s vínem, nýbrž s textíliemi a koží. Išli jsme dále s Petrem a s Blankou. Dojdouce ke kostelu stál tam křesťanský lid a rokoval. U vchodu hlavního lid prostý, u vchodu na galerii pak lid lepší. Petr pravil, půjdu na kůr, hodlám si dnes zapěti ve sboru chrámovém. Poté zmizel za rohem a Blanka strčíce do mě pravila, stoupni si k oltáři, aby stavelebného pána dobře viděl, prcku. Nejsem prckem, pravil jsem, avšak pan učitel Pik říká, že na svůj věk jsem velmi velikým. Avšak Blanka zmizela ve vedlejší lodi chrámové i odebral jsem se k oltáři. Tam však potkala mě nepříjemnost, neboť když mše započavši vstoupili ministranti, seznal jsem, že jedním z nich jest zrzavý Milič Codr, jenž soudce synem Hajného ukradl mi penál s vyobrazením prasete. I skryl jsem se za sochu svatého Jana Nepomuka. Poté ulomil jsem mu jednu plechovou hvězdu a prakem vymrštil jsem ji ze skrytu toho po Miliči Codrovi, když velebný pán Meloun, odebrav se na kazatelnu, počal kázati o marnotratném synovi. Jejíž za tím účelem stále nosím v kapse. Dobře mířenou ranou zasáhl jsem ucho, avšak kostelník po hříchu zahlédl stropenou neplechu a spolu s vocenilem vyvedl mě z chrámu. Jenž stál vedle mě, dloubajíce se v nose. Nevěděl však, kdo z nás byl mrštil hvězdou a tudíž popřel jsem lživě svou vinu. Avšak on mi uvěřil, neboť ocenil jest pouze chudým uličníkem. Tehdy nechtělo se mi více do chrámu páně, neby bylo krásně. I kráčel jsem opatrně parkem a zahlédl jsem Blanku, která k nejsouce v kostele Aleš Neumann drží na lavičce za koleno. Obešel jsem je, aby nespatřili mě. Poté jdouce kolem širokých oken kavárny Beránek spatřil jsem rovněž Petra, jenž taktéž nepěl ve sboru chrámovém. Nýbrž seděl s výrostky mažíce karty, ač má to zakázáno. Avšak přesto seděl. Nelelkoval jsem příliš a cesta vedla mě dále podél vinárny. Tam na dvoře zdržoval se pozoru hodný pes. Jsouce velmi nepatrně malý, měl velikou hlavu.
I vešel jsem za ním na dvůr, avšak pes odebral se dovnitra domu. Rovněž odebral jsem se za ním, avšak pes protáhl se otvorem při zemi a zmizel. I protáhl jsem se také o ním otvorem a jsouc se dosud uvnitř s hlavou poněkud povystrčenou, spatřil jsem lokál, v něm otce, majícího z jedné strany pana Lederera a z druhé pak pana Somrnice. Tito pánové, střídavě vyprávějíce příhody jakýchsi jiných dvou pánů jménem Kohn a Pik, jakož i paní nazývané Frau Pik, otec se příhodám o něm neustále a velmi i hlasitě smál. Nevím, čemu se smál, neboť příhody ty byly dosti nudné, jako ku příkladu, jak pan Pik odjeda na obchodní cestu a zmeškavši vlak, nalezl v posteli Frau Pik pana Kohna a podobně, aniž bylo vysvětleno, co dělá pan Kohn v posteli Frau Pik, což vůbec nepřipadá mi k smíchu. Avšak otec smál se, patrně za příčinou toho, že pan Somrnic kupuje od něho kůže a rovněž pan Lederer kupuje od něho textil, obé ve velkém, tudíž chtěl se oběma nudné příhody vyprávějícím nemírným smíchem svým zavděčiti.

Poté čas pokročil i pádil jsem zpět do chrámu páně, kde zdařilo se mi vymísit se mezi vycházející lid. Současně spatřil jsem, kterak z jedné strany mísí se Petr a z druhé pak Blanka, rovněž otec stál před chrámem rokujíce s panem Hejdou, jenž jest ředitelem kůru, jako by byl býval byl na mši. Avšak nebyl. Doma máti otázala se Blanky, o čem kázal dnes velebný pán. A Blanka zanedlouho pravila, o panách v peci ohnivé. Tu pravil jsem, nikoliv, nýbrž pouze o marnotratném synu. Ovšem, pravila Blanka, špatně jsem slyšela, neboť přede mnou jakási hrbatá paní stále nahlas modlila se. Tehdy máti chválila nás a za odměnu, že pobožně slyšíce mši navštívili jsme chrám páně, věnovala mě korunu, Blance růž narty a Petrovi pak svatý obrázek, jejž našel jsem později na klozetě. Též otce pochválila řkouce, obchodu pak prospívá zbožnost majitelova v očích bližních jeho. Poté zasedli jsme k svátečnímu obědu a okolo pečené husy, již pojídajíce, rozhostila se dobrá pohoda. Proč již soudím, že lež jest prospěšná? Neboť já, Blanka, Petr i otec dopustili jsme se toho dne velikého množství hříchů a přestupků, avšak lhouce, vše se obrátilo v dobré. Soudím tudíž, že lež nemá nohou krátkých, nýbrž dlouhých, a požadavek nemáme lháti. Sám jest lží, neboť plnit se ho, nemohli bychom patrně vůbec existovati. Rovněž protože neexistují lidé tvrdých nosů, nýbrž všichni mají nosy pouze měkké, soudím, že všichni lžou, ergo existují, a naše společnost, prolhávající se k pravdě, vzkvétá neustále. Volby v našem městě. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 5B obecné školy chlapecké v K. Blížil se den voleb. Tu celé město bylo vzrušeno, jsou se zvědavy, kdo zvítězí v nich. Tehdy v městském hotelu konaly se schůze, kde často perouce se policie musela zasáhnouti. Tež všude lepený jsou plakáty, avšak jinými opět strhávány. Rovněž Vratislav Blažej strhl, jenž byl plakátem strany národně socialistické, avšak pan Tlustý dopadnouce pachatele oznámil to ve škole. Tu pak tento musel opisovati, nemám se plésti do politiky. 50krát musil. Taktéž můj otec, jenž jest lvem místních politických salónů, vždy říká, že politika jest svinstvo. Výjdouce si na procházku spozoroval otec plakáty na plotě u pivovaru, jež přízni voličské doporučovali stranu komunistickou. Zde otec pravil máti. Ellen, nejde nikdo? A počnouce se rozhlížeti máti odtušila. Nikoliv. I hned otec utrhl jej, avšak v tom strážník za rohem nahlas pravil. Co to? Jenž vyšel. Spatřivši však otce pravil. Ach, pardon, pane velkoobchodníku. To nepravil však nahlas. Tu otec počal vrávorati, předstírajíce. Mně sklouzla se noha i zachytil jsem se za plakát. Strážník opáčil. Neráčil jste si ublížiti? Otec však pravil nikoliv. Poté šli jsme dále. Rovněž otec daroval korunu Vocenilovi, by strhával plakáty strany sociálně demokratické, jakož i komunistické, jsou se však ve střehu před dopadnutím. On dělal to rád, avšak neumí dobře čísti. Pročež strhával všechny na pořád? Avšak strážník přistihl jej, sfackujícího, jenž jest synem chudé vdovy, pročež poskytujeme mu oběd, a to dvakrát týdně. Též starší šatstvo, jakož i knihu k Vánocům. Ve škole rovněž mnoho se hovořilo o volbách.
Vratislav Blažej pravil, můj otec jest fašistou. Jest to strana, která jest pro silnou ruku židů ve státě. Tu pravil Kvido Hirš, jenž jest synem velkoobchodníka starým papírem, jenž pravil, toto není pravdou, nýbrž Hitler jest fašistou. Avšak Vratislav Blažej pravil, lžeš, neboť Hitler jest Němcem. Tu poté Kvido Hirš pravil, netoliko jest Němcem, nýbrž navíc fašistou. Taktéž fašistou jest Franco. Poté pravil jsem, já přeji povstalcům. A Kvido Hirš pravil, avšak já přeji vládním. Tu Dolfa Wolhein pravil, jenž jest synem majitele činžovních domů, avšak ty jsi žid. I pravil Kvido Hirš bránice se, toť zajisté jest jedno. Avšak Dolfa pravil, avšak židé jsou metlou národa, neb pravil to můj otec. Tu Kvido Hirš vytnout se mu políček, potom ocenil udeřil jej penálem, neb taktéž na obědy chodí k Wolheinům. Tu všichni jsme seperouce se, Vratislav Blažej vyrazil si zub. Můj otec jest členem strany Národně demokratické. On pravil, nic než národ, jak praví doktor Kramář, vůdce náš, neb jedině on může národ spasiti. Též pravil, komunismus jest zhoubou civilizace, neb komunisté majíce heslo kraďte nakradené, kradou vše. Oni kradou majetek a každého věší. Tu otázal jsem se, oni každého věší? Otec pravil, každého, kdo nedá se k nim. Pravil jsem, tedy dej se k nim, by nepověsili nás. Avšak otec rozlobil se a pravil, že nerozumím tomu. Též byl velmi červený. Poté přinesli nám kandidátní listiny a bylo jich veliké množství. I naší Aně přinesli kandidátní listiny, jež jest naší služebnou a rovněž neumí čísti. Otec objasnil jí, že voliti musí číslo 16, neboť to jest stranou národní, jež jest stranou pro vlastence. Ana jest též vlastencem, ač neumějíce čísti, jest již velmi stará. I pravila, že nepozná, která to jest. Otec pravil, zde položím ji navrch. Tento papír musíte vložiti do urny, jinak chybila byste velmi. Poté položil jí ho. Rovněž pravila máti otci, Rudolfe, ach, jsem tak rozčilena, já vždy jsem rozčilena, když mám voliti. Já spletu se určitě, již nyní srdce mi buší, já nepochybně zmýlím se. Tu pravila Blanka, jsouce mojí starší sestrou, máti opět jest hysterická. Avšak otec těšil ji, neb pravil, buď klidna, Ellen, budu s tebou. I tvůj hlas musí posílit ti věc národní, jež jest svatou. Toho dne večer přijel též Petr. Jest nyní studentem Vysoké školy obchodnické v Praze, ženu svou Jaroslavu Krátkou, bývalou Cuceovou, zanechavši doma. On přijel domů voliti. V noci vzbudil jsem se slyšíce hlasy. To hádal se Petr s otcem. Též Blanka vzbudila se a jsouce v noční košili šla ke dveřím poslouchati, co oni praví. Ač není to slušné. Tehdy pravil otec. Nedám ti více, neb místo studia taháš se s institutkami, majíce doma požehnanou ženu v stavu. Tu pravil Petr. Avšak jsem mladý. To každý jest pouze jednou. Otec pravil. Též jsem byl mladý. Avšak třeba, že neměl jsem požehnanou ženu, rovněž netahal jsem se s institutkami. Petr pravil, do baru též chodil jsi. Otec pravil, chodil, avšak peníze stačily mi. Petr odvětil, nyní jest víno dražší, rovněž také vše. Tu otec pravil, pak skromněji musíš žíti. A panáš nezvýším, též dluhy neplatím. Petr pravil, pak vím, co udělám. Poté zachechtal se otec pravíce, ty nezastřelíš se, neb se máš rád. Rovněž zachechtal se Petr a pravil, kdo o zastřelení mluvil, avšak zítra budu voliti stranu komunistickou.
Tu počal otec mluvitě nahlas a pravil mnoho. Též nazval Petra zlosinem. Též pravil, čeho dožil jsem se. Poté zvýšil mu apanáš, pročež on slíbil, že voliti bude avšak stranu národně demokratickou. Tu Blanka vskočila do postele. Otázal jsem se, co jest to institutka? To jest zlá žena, pravila Blanka. Pak též jsi institutka, avšak Petr netahá se s tebou, což pravíce, ona vytnout se mi políček, naříkal jsem. Též pohrozila mi, že má ti poví, jak sprostě mluvil jsem o ní, avšak sprostě nemluvil jsem. Druhého dne nadešly volby. Tu otec s máti a s Petrem a s Anou odešli, konajíce svoji občanskou potřebu. Již od rána máti volala, užívajíce prášků, já určitě zmýlím se, moje nervy, pro mě politika není. Rudolfe, oslovujíce otce, já určitě zmýlím se. Tu otec opět těšil Jiřkouce, buď klidna, Ellen, neboť jsem s tebou. Tež Anna šla, držíce listinu strany národně demokratické v ruce levé, ostatní pak v ruce pravé, by nezmýlila se. Já musel zůstati doma s Blankou, mající mě hlídati. Nebyla však spokojena a pravila, ty kluku pitomá, kvůli tobě Aleš bude na korze marně čekati. Avšak Aleš přišel k nám a zamknout se mě v pokoji, v salóně líbali se, což klíčovou dírkou pozoroval jsem. Poté vrátili se a máti byla šťastná, neb dobře volila. Avšak otec tázal se Anny, zda rovněž správně volila. Anna pravila, ano milost pane, tu pravil otec přesvědčíce se. A které číslo? Anna pravila, nevím již, které to bylo, ale jistě do urny vložila jsem je. Tu otec otázal se, jak můžete to pak věděti? Avšak Anna pravila, ač navrch připravivše si číslo, mě zamíchali kandidátní listiny i nemohla jsem čísla toho nalézti. I bála jsem se, bych vhodila vhodné číslo, pročiž vhodila jsem všechny do urny, aby určitě tam bylo. Poté otec uchopil se za hlavu za kvílíce. On pravil, vy jste trdlo, vykliďte se mi z očí. Tehdy Petr smál se a poté otec obořítce se oznámil mu, že opět snižuje mu apanáš. Poté odešel Petr a nakvasil. Nastal večer, kdy volby skončíce seděli jsme okolo rádia. Máti pravila, jsem tak vzrušena, mě srdce bije, jen aby komunisté nezvítězili. Avšak otec pravil, buď klidna, Ellen, český národ nikdy nebude komunistickým. Avšak on sám nebyl klidným. Tu četli výsledky a strana národně demokratická nezvítězíce, strana komunistická obdržela více hlasů než ona strana vlastenecká. Tehdy otec vztyčil se a počal k výleti. Pravil, to koncem jest národa, to koncem jest civilizace. Nyní komunisté banky počnou loupiti a ožebračí lepší lid vraždíce. Pravil jsem, tedy ať z bank vyzdvihne vklady lepší lid a doma uschová je. A tu on, velmi zrudnouce, viděl mi políček.

0: Pohádka mého bratra Petra. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 5. B, obecné školy chlapecké v K. Nedávno přijel na dovolenou můj starší bratr Petr. Jest nyní vojínem aspirínem. Druhdy býval studentem Vysoké školy obchodnické v Praze, avšak octl se v jiném stavu s Jaroslavou Cuceovou a musil vstoupiti ve stav manželský a posléze zcela zanechati naději ve vyšší vzdělání. O svatbě pravila teta Aneška, oslovujíce mě. Pepíčku, staneš se strýcem. Nevím, proč bych se měl stát strýcem, také to není možné, neb jsem ještě zcela nezletilý. Poté musel Petr nastoupit službu vojenskou, takzvanou prezentovou. Poté přijel na dovolenou, neb Jaroslava Cuceová, jež nyní jmenuje se Jaroslava Cuceová Krátká, onemocnila a odvezli ji do nemocnice. Poté teta Aneška pravila, Pepíčku, stal ses strýcem. I pozoroval jsem svůj vzhled v zrcadle, avšak nestal jsem se strýcem, majíce vzhled stále stejný. Za to Jaroslava Cuceová stala se matkou. Tu po dvou dnech dovezli ji domů a měla s sebou malé červené dítě, jež křičelo, neb spalo. Večer seděl Petr s manželkou ve svém pokoji i žádala ho, by dítěti vyprávěl pohádku. Též poslouchal jsem ležíce za španělskou stěnou. Tu Petr zasmál se a pravil, že vyprávěti bude pohádku vojenskou. Prý slyšel ji, když byl s dekou. Jaroslava Cuceová Krátká se otázela, kde byl s dekou. Petr pravil, že jest to vojenským tajemstvím. Poté začal vyprávěti a tak to vyprávěl. Bylo nebylo. Zemská osa se za těch 10 000 let, jež čas ten dělili od našeho letopočtu, nachýlila a večery tudíž byly dlouhé a nudné. Babička schromažďovala okolo sebe svá vňoučátka a vňoučátka prosívala. Babičko, babičko, vypravuj nám pohádku. Inu a keroupak, keroupak děti, tázávala se babička a vňoučátka volávala. Tu o té tajemné prdílce, babičko, tu o prdílce. Tak o prdílce, pokyvovala hlavou babička. Ale ona to vlastně byla tuze velikánská prdílka, takže to vlastně ani nebyla prdílka, ale... volala dítka radostně. Tajemná! Vypravuj, vypravuj, babičko. A tu si babička přitáhla loktuši a dala se do vyprávění. Bylo, nebylo. Bylo to už hrozitánsky dávno, když ještě lidi byli nevychovaní a každých pár let pořádali takový velký rvačky, kterým říkali válka a při kterých se pro nic za nic zabíjali. Ale v těch rvačkách se nejvíc museli rvát jenom ty lidi, co neměli takový malý zelený papírky, kterým se říkalo peníze. Ty, co měli těch papírků hodně, těm se říkalo vlast a ty zvostávali většinou doma a furt chválili ty lidi bez těch papírků, co se rvali za to, že bojujou za vlast. Ale i když se zrovna nepořádali ty rvačky, museli ty lidi, co neměli papírky, stejně furt chodit v takových tlustých zelených šatech všech stejných a na noc je zavírali do takových smutných domů a přes den museli porád chodit v takových štrůdlech a jezdit v takových železných krabicích, odkaď nebylo vidět ven. A celý dní na ně takový blbý chlapi se zlatýma placičkama na ramenou řvali a řvali a řvali, ale oni se nesměli vozvat, jenom museli furt klapat patama a říkat jedno jediné slovo. Rozkaz, rozkaz, rozkaz. A když ty zlí uřvaný lidi povodešli, tak říkali zas jiný slova, ale který to byli, to jsem už zapomněla. A večír tyhle ubohí smutní lidi sedávali v cimrách, z kterých nesměli ven a vzpomínali na svý milý doma a byli moc smutní. A za tím městem, v kterým bydleli, tam byla taková velikánská hora úplně holá. A kolem té hory každý měsíc vždycky v Oulpelniku scházeli se všichni ty smutní lidi a čekali a čekali a čekali. A koukali, jak vyšel měsíc. A jak ten měsíc jako rybí oko vyšel, tak se na něj dívali celý napatý a měsíc šel pomalu po obloze a svítil a oni na něj koukali a celý se třásli, jak byli napatý. A když ten měsíc došel až nad tu horu, země se zachvěla a vevnitř to zarachotilo a ta hora se rozestoupila a z ní se k nebi vystrčila veliká holá A ten měsíc v Oulpelniku spad rovnou do té veliký holí. A ty smutný lidi spustili náramný jásot a křik a všichni volali jako jeden muž, až se to po celém tom smutným městě rozlejhalo. Zas jeden měsíc A ta se zatáhla zase zpátky do té hory a ty smutní lidi odešli zas do toho smutného města a byli zas smutní, až za měsíc zasejc přišli k té hoře, když byl Oulpelnik a zasejc se objevila ta veliká měsíc do ní spad a oni zasejc volali zas jeden měsíc a plakali radostí. A celkem děti se ta z té hory musela 24krát vynořit a 24 měsíců do ní muselo napadat, než ty smutní lidi mohli odejít z toho smutného města a bejt už potom veselí. Tu nemohli jsem to již vydržeti a počali jsem se smáti, pročež byl jsem objeven za španělskou stěnou a vykázán z pokoje. V salóně otec a máti, majíce společnost, hráli majong. Teta Aneška pravila, nuže, co děláš, strýče? Pravil jsem, nejsem žádným strýcem. A pravil jsem, že poslouchali jsem Petra vyprávěti dítěti pohádku. Pověz nám ji též, pravila máti. Tu poté vyprávěl jsem ji a tu celá společnost rudnouce nejvíce zrudl otec, jenž nevyčkal konce, nýbrž po samém počátku povstal a vykázal mě ze salonu. Pak dostavil se za mnou do mého pokoje a přikázal mi 50krát opisovati. Nemám užívati z prostých slov. Avšak sám užívá jich, neb onehdy, když nemohouce dopnouti límečku, ulevil si sám o ním slovem, neb před zrcadlem pravil. Neužívej neslušných slov. J.R. Pick, třídní učitel.
1: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
2: 3:15.
1: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co naplat? Musíme si pospíšit.
2: 3.
1: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
2: 3.
1: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
2: 3.
1: 3ho?
2: 3ho.
1: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
2: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
1: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperutí, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
2: Budou to 4 roky.
1: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
2: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
1: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
2: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
1: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
2: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
1: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
2: No tak třeba trošku, víš?
1: No co?
2: No vášnivej bys mohl být.
1: Vášnivej? No a co pak nejsem?
2: Ale
1: viděla jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
2: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá. Já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se,

0: Tak.
1: Jo, tak, ty to myslíš takhle, no tak jak něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád. No samozřejmě, že ano. Vědět, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
0: No, za to můj manžel to ví.
1: Ježišmarja, jak to?
0: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
1: Jak to?
0: Už má málem 2 metráky.
1: To je dobrý.
0: Čemu se směješ?
1: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
0: Není, není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
1: No právě, hele pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
0: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
1: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
0: Karle, počkej, počkej, řekni mi, co pak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
1: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
0: Tak jenom na mě nemysli.
1: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš
0: co,
1: na pářecí.
0: No? Co, prosím tě?
1: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosánku.
0: Tak se sakra dotkni mého nosánku.
1: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
0: No ne, to není možné, Karle. Pochop už jednou, že jsme... Totiž nejsme milenci, ale že bychom měli být, že by, já už ani nevím, co jsme.
1: Ale jsme, podívej se, to ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu, že ty máš něco s nervama.
0: No, tak dobře, jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni, kdyby došlo k tomu, a já byla zavražděna.
1: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
0: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo?
1: Jsou strašný myšlenky.
0: No, počkej, mohl nebo nemohl?
1: Na mě jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
0: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. Mohl? Nemohl, ne, nemohl.
1: No, tak ne, no.
0: No jistě,
1: no,
0: že ne.
1: Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
0: To ano, no jistě, jenom že mě to není jedno teď, rozumíš?
1: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
0: Ježišmarja. Manžel.
1: Manžel? Co budeme dělat?
0: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu, ne? Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
1: Tak, to jsem ale ztracenej, protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
2: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
3: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl sedmiletým holčičkám, jak se

stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, devátá vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašel jsem, furt se mi nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem tenkrát řekl, prosím, pane doktore, všechno je v prdeli, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte našou, tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam, chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama, tý Horákový, jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno, nenašli.

0: že je jako autor přivedete něj do krize, pak se sebe tak koukám bavit.
1: A to už se mě netýká, protože to už si oni vyřídili a je damští.
0: No ale jak?
1: To vyhrajou, musí to vyhrát.
0: Jak to musí?
1: Bojujou za spravedlivou věc.
0: Prosím, mají morální předpoklady k vítězství, stačíte?
1: No, mají morální předpoklady a mají ty morální předpoklady materiálně vyfutrovaný.
0: Čím?
1: No tím kanonem.
0: A mají barbaru.
1: No tady, když do něj dají ty tvrdý cejry a pustějí to do nich a pak nějaký ty proleželi, tak někoho zabijou, někoho, někomu dají najíst, tak to se tak vyrovná, ne? A dohodnou se. Vždycky každý morální předpoklad musí být putrovaný klackem, páči. Jináž by se žádný morální předpoklad nedal prosadit, protože lidi nemůžou dělat víc, než čo jsou schopni, protože lidi jsou lidi.
0: Prosím?
1: Že lidi jsou lidi, tak nemůžou víc dělat.
0: Moment, jak jste to teď?
1: Že lidi jsou lidi.
0: To je tak moudré. To vás jen tak napadlo?
1: Jo.
0: No to je obrovský.
1: To mě tak napadlo.
0: A to vás napadají takovýhle věci?
1: Jo. Já třeba, já mám jiných takové.
0: Jo?
1: Já ráno třeba se probudím a podívám se do zrcadla a říkám, každý jsme nějaký.
0: No. No poslyšte, to je, to by se mělo tesat.
1: To by se mělo, víte.
0: A to vás to napadne jen tak,
1: jo, tak já se, já jdu životem a trousím moudrost. To já jdu třeba, lidi jdou třeba spěchají do práce, nebo tak a já sám procházím se třeba parkem, zjídu a pohlednu vzhůru a vidím nebe šedé proti němu, šlísí se jak spjaté ruce, černé větve, bukuj stromů jiných opadaných. Hle, jako by vzpínali své větve, prosit se nebe o lepší počas ješíč, dávno se dostavit jim mělo. Však hle, kdo to třepotá se tam, zda vlaječička či co ne, list poslední, hle, a vánek se sílil a padá list a já jej pozoruji. Je to buk.
0: Jak listy překrásně na podzim umírají.
1: No, to se dá taky tesat.
0: A to je ta smůla, to není ze mě.
1: To není z vás.
0: To je kytát.
1: Co je to?
0: To je kytát.
1: Citát.
0: Citát, pardon.
1: Citát, ne kytát.
0: To je citát z Kirána.
1: Ne z Kirána, z Cirána.
0: Cirano?
1: Cirano.
0: To si to splet z Kiraso.
1: To je jeho bratr a ten se ušlastal.
0: A to vy to máte ze sebe všecko?
1: Já hodně čtu.
0: Cože?
1: Já hodně čtu.
0: Vy čtete?
1: Já čtu.
0: I knihy?
1: I knihy. Hřbety. Tam hned se dozvíte, od koho to je a co to je. No když mě upadne a otevře se náhodou,
0: jo.
1: Já jsem daleko zraky, tak to já si taky takhle
0: počtete
1: přečtu
0: si,
1: třeba stránčičku, než to někdo zvedne. Já sám nemůžu, ale... No to víte.
0: A ono se vůbec hodně čte.
1: Ono se hodně čte, se čte daleko více, než se četlo před několika málo lety.
0: Ano, ono je toho víc ke čtení.
1: Ano, ono taky se musí více čít, člověk se musí životem pročíst. Dneska
0: ano,
1: to máte, kde parkovat, kde neparkovat, jak dlouho neparkovat,
0: on
1: kam se smí, kde se nesmí,
0: hordy do kdy, co. A tak dále, otec, matka, za jakým účelem, s kým, kde, proč jste tady, kde jste byl, než jste byl tady, kde budete, až nebudete tady.
1: Ano, a ještě kus papíru prázdnej, kdyby se to nevešlo, připište to sem. Ano.
0: Ano. Ono je to víc napsáno, protože ono daleko víc lidí umí psát.
1: Ano, daleko víc lidí.
0: Daleko víc lidí umí
1: teďka psát, než před několika málo stylety. Ono před několika málo stylety málo lidí umělo psát. Ale ti, co uměli psát, ty uměli psát, to si dá číst i teď, to byste nevěřili.
0: Ono se taky víc čte, protože ono je víc času na čtení.
1: Ano, víc času čas, díky ano. Lepší organizaci práce. Samo sebe, on ten veškerý ten čas není na čtení.
0: No to ne.
1: Je na rekreaci,
0: ano,
1: tak.
0: Ano.
1: Projet motocykl, projet se automobilem, dívat se na televizi, dívat se na hokej, na fotbal, jít do biografu, jít...
0: Na estrádu, na rande,
1: na frťana,
0: na
1: žádno.
0: Rekreace prostě. No.
1: Rekreace, ano. Prostě sam, ale může se stát, že počasí vypukne takového druhu, že je příliš klusko na motocyklu, příliš prašno na automobil.
0: Málo klusko na hokej.
1: Málo klusko na hokej.
0: Ano.
1: Příliš temno na fotbal. Vybouchne vám televize, tedy myslím přístroj, program, nikdy. A jde se na rande, ale ona...
0: Šla s jiným.
1: Jde
0: se na frťana, ale...
1: Ale nemůžete, protože máte cirózu jater. Když se tohle všechno stane v jedné chvíli, pak je čas na čtení.
0: Pak jo.
1: Ale teď přijde veliké dilema.
0: Dilemno nastane.
1: Veliké dilema. Co číst?
0: Co číst?
1: Kolika knih napsaných a co číst? Jenom co je v nich napsaných o tom, že dnes máme na čtení daleko více času, než jsme měli před několika málo.
0: Teď věděn, chvilka malá a knih plno a kávě.
1: Ano, a teď právě jsme u toho, že by se mělo začít s reorganizací knihoven doma.
0: Ano, každý sám u sebe. Já mám knihovnu ohromně promyšlenou. Já to mám ohromně vymyšlený. Já to mám celý zařízený podle hesla. Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi.
1: To je odvážné, velmi odvážné.
0: A já to mám tak, že nemusíte dlouho hledat nějak, kdo jsem. To mám přímo ve výši zraku, takže příchozí, vejda, okamžitě vidí.
1: K vám chodí vejda?
0: Ano, občas najde. Takže příchozí, vejda, okamžitě vidí.
1: Ke mně chodí taky vejda. Oba vejdové ke mně chodí.
0: Oba. K vám oba?
1: Jo, i mladší vejda.
0: Ke mně jenom starší. Takže příchozí, vejda,
1: teď k vám vešli oba, ne?
0: Ne, to druhý nebyl bratr, to byl přechodník.
1: Vejda. To byl přechodník, ale je podobný bratrovi hrozně.
0: Ano. Oni jsou si celá rodina.
1: Jasně, jsou si podobný, ano.
0: To oni několikrát nevědí, jestli přišel bracha nebo přechodník. Z matky z toho. Tedy příchozí vejda, vidí. Vejdová k vám nechodí?
1: Ne.
0: Tedy příchozí vejda, to je přechodník, to druhý. Vejdová má taky přechodník.
1: A vypadá dobře.
0: Vejdouc? Jo. To se dá poznat, bratři od přechodníku ne, vejdová od přechodníku, jo. Tedy vejda vidí okamžitě, jak vejde vidí, jo. Vejda vydá tedy vid...
1: Lejda Vida Vinca, to byl ten malý slavný italský.
0: Lejda
1: Vida Vinca. Jak namaloval tu šenkýřku, jak se směje ta. Varum nechrstu Mona Lisa.
0: Lejda
1: Vida Vinca.
0: Já myslel, že to je alkohol, Lejda Vida Vinca.
1: Ne. Vejda Vida da Vinca taky někdy říká.
0: A, Vejda Vida da Vinca známý, ano.
1: Vejda Vida Venca, to je český malista.
0: To je Venca Vejda Vida. Velmi podobný úprce.
1: Vejda Vida da Vida, o tom nemluvte, jo? No.
0: Takže vejda, jakmile vejde, jo, vidí, ano. Okamžitě vidí celou řadu klasiků.
1: Ano.
0: Víš jeho zraku, samý klasik.
1: Klasici, a jak to je, jak se pozná klasik, že je klasik?
0: No, protože napsal klasický.
1: No to vím, já myslím, jak si ta klasická věc od klasika, jak se pozná, že to je od klasika klasické.
0: Je tak, co to je klasické?
1: Co to je klasické?
0: To je, no já bych řekl, že to je dílo, které odolává změnám. Kusu proudu směru.
1: A odolává změnám vkusu proudu směru.
0: Ano, trvá
1: ve své kvalitě.
0: Ano.
1: Tak tyhle knihy mám taky, jenže ty mám také dole, jo. Kdyby náhodou přišel vzdělanec.
0: No, vzdělanec, ten se rád vohne.
1: Ten se rád vohne, ano. Ale pro vejdy, rozumíte, pro vejdy nebo obejda, kdyby s ním šel. Tak to mám přímo tady ve výši zraku, takovou dlouhou tento, a tam mám knihy, které naopak podléhají změnám vkusu, rozumíte? A ty tam mám takhle jednu vedle druhý pěkně sezazený, takže, rozumíte, já tam mám podle pravidla, ne jako vy.
0: Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi.
1: Já mám, ukaž mě, co bych měl číst, jako, abych věděl, o čem si nemáme povídat. A teďka zrovna tedy přikupuju, ještě to mám krásně, teď to, my to děláme do kulata, my to tam probouráváme a teďka a Překoupil jsem zrovna 1,80 m. Krásný zboží.
0: A to vy to máte změřené?
1: Jo, to já vždycky dám míru a výšku a oni mi to seřadějí a pošlou. Přesně. To
0: přímo seřadějí už tam?
1: Přímo, jo, to se tam než zasune do knihovny.
0: A kde vám to dělají?
1: Dělám v antikvariátu.
0: Vy kupujete z antikvariátu?
1: No ano.
0: To bych nedělal.
1: Proč?
0: No, to jsou ošahaný přece.
1: A tyhle jsou jako netknutý. No, okay. Kniha to panná, pane.
0: Tady to jsou knihy
1: přísně od dneška. Přísně od dneška, ovšem musí se to hlídat. Ale... každý den ráno to obejdu, kdyby tam nebylo něco snad už o včerejšku nebo tak.
0: No, ono někdy stačí jedna kapitola zasmrádná, chytne celá kniha.
1: Slovo, pane, slovo. Ale tedy musíme se to nechat, víte, že...
0: Ono se nejen víc čte, ale ono se taky líp čte.
1: Daleko líp čte, líp. Taky ty knihy jsou líp vybaveny, no, než bývaly. Dneska jenom vezměte ty vysvětlivky vzadu.
0: No, to je obrovská, ano.
1: To je úžasná úleva.
0: No.
1: To je úleva, kdy těch vysvětlivek bývá víc tlustěji, než je samotná kniha, kterou to vysvětluje. Ano. Mně se na tom líbí ten optimismus těch nakladatelství, jak oni počítají s tím, že co čtenář, to blbec.

0: teď čtu Švejka.
1: Poprvé?
0: Ne, já už ho čet moc krát, ale teď to čtu s vysvětlivkama. Já teprve teď vidím, o co já přišel. Tam například, jak on ukradne toho psa.
1: Ano, pro Lukáše.
0: Pro Lukáše, a jak ho vede Řeznickou ulici, tak tam je číslíčko u Řeznickou ulice, tak a vzadu ve vysvětlivkách jsem našel Řeznická ulice, ulice v Praze 2.
1: A je jasno.
0: Je jasno, já toho psa vidím, že? A nebo jak ten plukovník pak vyskakuje a křičí, co mu ukradl toho psa, jo?
1: No, no.
0: Který mu tedy ukradl toho psa? Tak křičí, der Teufel soll den Kerl buserieren. Tak jsem si to našel a vzadu je napsáno Německá kletba.
1: Vidíte, já blbec vždycky myslel, že to je latinsky. Že se toho chudák Hašek nedožil.
0: No, no, no. Mohl brát taky za ty.
1: No to on má teď bydelníky právě.
0: To je ten bydelník, co ukazuje,
1: ano,
0: co Hašek tak jako tím mínil. A je to dobré bydlo. A malý český člověk je velice vynalézavý. No. Musíme být tolerance sama. Já bych, pane horníček, udělal věc, já bych to vedl pomalu k finále, ne?
1: No, no, já už jsem tam skoro.
0: Že prostě lidi jsou schopni než toho, co jsou lidi schopni, ano. Protože lidi jsou co? Jsou lidi.
1: Lidi, jak jste velmi správně řekl. A mohu-li k tomu dodat, ovšem ne ze sebe, to je opět, jak už kdysi krásně vystihl soudruh Samuel, lidi na lidi jsou jako saně.
0: Ano, ano.
1: Jako saně.
2: Člověk na člověka je bovka, podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužika chytrý, domníváte se, že vyhraje. Klidně seďte na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti vidí filištíni válku vezde, byli líni až pod kraj Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům pomolky. Pokoru se cvičil vodu, dal si pro strečka 3

tam je nebudou dost masí. A zůstanou ještě pár let pasivní. Stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy. Co? Radioaktivní. Víte, co je za potřeby nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zlanatropí bez

0: Vypisku jako štrosy, než nám to spálí šosy. Jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nám to pocí.
1: Jsem si ještě připravil pro vás takovou zprávu z večerní Prahy, která taky mnohí z vás to přejde. Černá noc tramvají titulek, že? Tak si přečte něco jiného raději, ale je to psáno velice věcně. Ovšem, když to čtete třeba nahlas, to vám doporučuji, abyste si to doma zkoušeli číst věci z novin nahlas, že pak teprve pochopíte, co je to udělat dobrou žurnalistickou práci i na malém prostoru. Černá noc tramvají. Dnešní noc byla pro dopravní podniky hlavního města Prahy doslova černou. Začalo to už z večera u hotelu Internacionál, kde se linka 18 srazila s osobním autem. V 19.07 hodin následovalo vykolejení v Hloubětině. V 19.47 v Kobylisích. V 19.55 opět Kobylisi. Linka 12 na Smyčce. Ráno byla doprava zkomplikována v celém městě. Není divu. Nit nehod se odvíjela dál. Tady autor použil obratu poetického nit nehod, ale hned dál je zase velice věcný. 3.58 byla stržena trolej mezi stanicemi Zvon Klamovka. Do 4.58 byl tak blokován výjezd tramvají z Motolské vozovny. Mezitím ve 4.25 hodin vykolila linka 22 u Brusnice. Ve 4.30 hodin nové vykolejení, tentokrát linka 18 na Gorkého náměstí. Tak se stala neprůjezdnou Jindřišská ulice a od původního směru se museli odklonit do 11 hodin 24, 18, 14 a 15. Ranní výjezd tramvají z vozovny Střešovice částečně zdržovala linka 20, která na dvoře vozovny ve 4.40 se srazila s číslem 8. Ani to nebylo vše. 5.56 vykolila při odbočování z Národní do spálené tramvají číslo 18. Další výjezd tramvají byl přerušen z vozovny Kobylisti, kde po dvojím vykolejení následovalo stržení troleje. Po úplném rozednění u Karlových lázní na Smetanově nábřeží linka 20 strhla trolej a ještě po 8 hodině tam doprava stála.
2: Abyste se nebáli. Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou mosaznou kliku, těžko už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než se jazyk přilípne. V životě o tom už tisíckrát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácel aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou pětku. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštejn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích, kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auták a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a sbohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštejn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tejtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštejn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fóra. Ale učitel odešel. Jo, je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký Blbštejn na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštejnovy oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. Mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři Štědrovku, kravám po výslušce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštejn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Prej hrachu jeho družce, jdi do háje, chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mém světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak by smet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domluvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. Ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek ve hedvábném papíře, i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštejn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho? Jo, něco jiného by bylo mít krásnou ženu a dát jí kožich. Nebo perly. Nejlepší jsou perly. Pomalu se loudal zasněženou ulicí. Učitel to čekání už nemohl vydržet. Vyšel před školu a zadíval se na nebe. Bylo mírné a plné hvězd. Chvíli se tím pohledem kochal a pak se rozhodl, že se vrátí. Vezme si kabát a počká tady před školou na krásnou kolegyni. Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To byste neměl jako učitel už dávno vědět. Předklonil se a vyplázl jazyk. První dojem byl nějaký. Klika ho prostě jen zamrazila. Musím chvilku počkat, co se bude dít, uvažoval. Dechem se bez ta klika pravděpodobně oteplí natolik, že nemůže přimrznout. Už se viděl, jak říká úžasným žákům. Je velký nesmysl, že jazyk na kliku v mrazu přiložený přimrzá. A pak jim s úsměvem prozradí. Vím to totiž z vlastní zkušenosti, moji milí. Jenže něco se muselo stát. Nejdřív ho napadlo, že si to vsugeroval, ale pak skoprněl. Jazyk ho pálil jako čert, byl jako ze dřeva a hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštejn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. Šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl. Tak tohle je teda malér. Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat? Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tuže bolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s huhňavým učitelem? Znovu učitel obešel. Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplej čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaný doma a spou se kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak. Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl. Helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít. Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlal do kliky. Začal štědrý večer.

Jako malý chlapec jsem si přál nejprve být prezidentem, to jsme si přáli všichni, že jo? Ale potom, když už jsem pochopil, že je to těžší práce, že už na to musíte být hodně chytrý, tak jsem si přál být popelářem. Jo? K nám jezdili popeláři ve čtvrtek a já jsem si myslel, že oni mají jindy volno, ne? Že jezdí jenom... Ne, na nich to bylo vidět, ty kluci všichni opálený. Ne, jak oni zbytek týdne u vody někde. Tak já jsem si říkal, super, budu dělat popeláře. Pak ovšem jsem jednou, když jsme seděli ve škole, takhle viděl, jak kolem projíždělo auto popelářský v úterý. A to mě tedy úplně rozhodilo. No. A potom jsem chtěl být hasičem. Každý správný chlap by měl být hasičem, nebo aspoň o to usilovat, jo. A mně se to teda nikdy nepodařilo. Ale nedávno mi syn udělal radost, malej kluk, jo, chodí do třetí třídy. A teď tam psali takové, jako jak vždycky se píše na začátku toho školního roku, tak píšou jako, čím byste chtěl být a čím je váš otec, vaše matka, jo, a tak. Tak kluk mi udělal radost, napsal jako, čím bych chtěl být, jo, schválně, tipněte si. Ne. Kluk napsal, že bych chtěl dělat taky kretena na pódiu před lidma jako fotr. Takže to, z toho mám radost, ale sen se mi nedávno splnil. Já nevím, pamatuju si takovou velkou kampaň, jak byly takový ty dětský tyčinky, ty kinder, a tam bylo furt jako staňte se tváří, můžete přihlásit svoje dítě, jo, staňte se tváří. Jo, pamatujete si, jo, kinder tyčinky, jo. Tak vidíte, jo, a to je taková jedna z věcí, kdy vy můžete prostě se do toho zapojit. Jo? Teď samozřejmě už to nejde, že jo, protože ta smlouva už je podepsaná, už tam nějaká tvář je. A to je právě jeden z těch krásných snů, který se mi podařil. Jo, že vidíte, že prostě když potom jdete, že se tam můžete i dotlouct takhle daleko. Neříkejte mi Ježíši Kriste a úplně nechci, aby se to vědělo. Ale vidíte, že když jako potom jdete, tak mám vystaráno do důchodu. Teď si představte třeba vy, až budete mít dítě, tak půjdete a to bude vytahovat, jo, z regálu a bude říkat, chci tyhle ty tyčinky. Jo, co mu na to řeknete? Fuj, běž tím někam, že jo. No, ale to je dobře, protože aspoň takhle dbám na tu výživu těch dětí. Takže jenom jsem chtěl říct, sen si můžete splnit kdykoliv. A já právě bych si rád tady splnil ten sen být hasičem. Jo? Co potřebujeme, aby jsme byli hasičem, potřebujeme požár. Tak já bych možná poprosil, jestli tu ještě nebyl, tak poprosil vás tady, jestli byste mohli také krátce, tady se jenom postavte vlastně sem, vidíte si po schodech v klidu, my počkáme, nebo se tady postavte a vy budete hrát tady roli pyromana. No, vy tady založíte požár, samozřejmě vám k tomu dám věci. Vy máte za úkol teď zapálit tenhle první stůl. Je to snadný, je to prolitý benzínem, to čapne okamžitě. Co to tam dáváte? Dejte to pryč honem. Dejte to honem pryč. Vypadá to divně. Dejte to úplně dolů, skopněte to pryč. Fuj, to je hnusný. To jste přinesla z domova, nebo? Moje! Takže pojďme rekapitulace. Vaším úkolem je zapálit tenhle ten stůl, který je prolitý benzínem, chytne to okamžitě, jsme na tom pracovali. A vaším úkolem je, abyste dělali oheň. Jak to zapálíme? Vy začnete dělat ohýnek, takhle plamínky, jo? Tady se to začíná rozhořovat, jo? Rozhořávat, jo? Rozkouřovávat, jo? A až to zaplaví celou Buena Vistu, celý sál, všichni hoří potom, jo? Takže vy mi sehrajete roli pyromana, já si tady užiju ten oheň a bude to super. Připraveni? Takže můžeme začít teď. A už hoříme. Tak. A už hoříme všichni. Stop, výborný. Hoříte skvěle. Prosím vás, vy jste pyroman, ne? Vás to nějakým způsobem tady uspokojuje, takže vy se prostě jak to zapálíte, hoďte tam takhle sirku pod stůl, to je samozřejmě jenom jako, a v ten moment se začnete, pojďte blíž kousek, tak, dobrý, a začnete se uspokojovat, jo. Ukažte, jak se budete, ne zády, tam se, ukažte, jak se, ne, počkejte, je to teď na nečisto, to se pak vystříte, jak se budete uspokojovat, ukažte. Takhle, jo. Co to je za uspokojování? No normálně si hoňte péro, ne, ježiš, ne sem. Jenom takhle, kdyby to na vás přišlo, nestříkejte mi to do první řady, ať to nezhasne, jo.
Ukažte, jak si budete honit péro. No, ukažte. No, přesně, to je skvělej chlap. Tak, zapálíme a hoříme, jo? Zapálíme, tak jedem. Hoříme, tak, už to hoří, hoříme. Uspokojeme se, tak, výborně. Výborný, krásně, pojďte. Kde? Vás to nějak vzalo, ne, čověče? Zadržte. Helejte se, vy dva, pojďte sem, honem, vy dva, oba, jo? Protože to musíme rychle. Pojďte sem. Vy... Vy jste pořád skvěle, jo? Já jsem měl pocit, že vás to začalo bavit. Vy dva, pojďte blíž trošku, vy vypadáte takové jako slabší konzistence, to znamená, vy si ho vezmete na záda, jo? Pojďte si ho na záda, vy budete hasič, jo? Vteřinku. Vezmete tady houkačku a budete, vy jste kropicí vůz, jo, dole. A jak tady on to zapálí, vy přijíždíte, houkáte, ukažte. Ano, přesně. Přijedete sem, seskočíte, jo, a jak řeknu, začneme všichni, vytáhneme hadice a začneme hasit, jo? Domluveni, výborně. Tak, můžete zapálit. Výborně. Tak, a už hoříme, já vám potom řeknu. Jedeme. Tak, a hadice, a hasíme všichni, hasíme, a oheň hasíme, výborně, díky. Díky.

0: Takže panáčkové, vetřeli jste se do prvmájového průvodu s heslem hanabici mlenické učení a ve vzniklém zmatku jste se pokusili o atentát na soudra prezidenta. Vzhledem ke skutečnostem a k vytrvalému zapírání je to důvodné podezření vaší spolupráce se zahraniční rozvědkou, z čehož pro mě vyplývá, že vás všechny čeká špagát. Všechny říkám proto, že jsme odhalili dalšího člena vaší diverzní skupiny. Služba!
1: Jehli maňa, jak co frňák mladý? Je, on si tím mavatkem ještě vyrazil dva zuby.
2: Ne, to mi udělal tenhle kolohnat.
0: Vaše jediná šance je teď okamžitě začít pěkně zpívat.
2: Pec nám spadlo.
0: Tak znova. Která tajná zahraniční centrála vás řídí?
1: Jak která? No ne, já jsem řídil, ne. Abych to nenaspal do toho pancéřáku, tak jsem to strhnul, no a strychnul jsem o tribunu.
0: To je trošku divný, ne? Že zrovna tam, kde stálo celé UV.
1: No tam taky nikdo jiný nestál, že?
0: A ještě chvilku provoku, jak tě srovnám, ty. A metody na to mám pěkný, hele. Mě školil Pich Tůma.
3: Je, a je to tady, ježišmarja.
1: Mě, sukáme, zdy ti říkáme pravdu.
0: Komu tykáš ty, opice?
1: Je, ty jsi černý, já jsem černý, co si budem dělat pakárnu, ne?
4: Malatci, tady jde o omyl, paňatno.
0: Nemluv rusky, mluv americký, špione. Co vám říká, když se řekne CIA?
2: Já ti dám taky hádanku, jo?
0: No tak do toho.
2: Hele, je to na zdi. Když to leze nahoru, tak to má 5 nohou. Když dolů, tak 3 nohy. 1 ruku. Je to modrý a píská to. Co je to?
0: Hele, tak člověče, to já nevím. Tak nám to řekně, co to je.
2: Já taky nevím.
0: Služba, už na to nemám nervy, ale já bych je musel utřískat a oni by nic neřekli. Odveďte je do celé.
3: Já to věděl, já to tušil, já jsem to i říkal. Teď už určitě mydlej provazí, všichni se zhoupnem.
1: A nebojte tě, jsme nic neudělali, ne? Řekli jsme pravdu.
3: Jo, Hus taky říkal pravdu, ale... Dneska se učíš, jak hrdně vlítnul na hranici.
2: Pravda vítězí.
5: Máte pravdu, že? Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
1: Hele, jsme tu sami, čeče, netár, já jsem nějaký Jarda.
5: Těšíme, Václav.
1: No, co ti přišli, čověče?
5: Dizent.
1: Jaký materiál, je okradený nebo?
5: Ne, politika, že?
1: No my zrovna tak, člověče, nám přišli atentát zase.
2: Mně ještě přišli nos v Tomajerce, natržený.
1: Je, a ten estebák mu ještě vyrazil dva zuby. Jak ho potkám, tak udělám břitvu žíží a hlava na 3 půlky.
5: Jo, ale mě tak napadlo, že celý ČKD je bez údržby, hele. To si řídě na triko neveme, hele. Tam odejde žárovka a fabrika stojí. Jestli má něco v hlavě, tak nás musí vytáhne.
6: Příteli, pokud vás někdo vytáhne ze spáchu STB, že pak jenom STBák.
3: Kdokoliv, hlavně pryč.
1: Ne, jestli se dostane k Jakešovi, že sedíme, tak nám ještě přilepší za tu rozsykanou kantínu. Aspoň 10 let.
5: Ne, ten má jinou starosti, člověče. Prej dostal od UV Ludku.
2: Za co?
5: Ale prej si nechal ostříhat na Havla.
6: Veselé.
7: Pecha, Maňas, Nikola, Demeter, Maxa, vystupte!
2: Dveře se zavírají, příští stanice...
5: Pošle mě, pánové.
1: No, nezdar, čau, drž se, hele. Jestli nás pustí, jak se přimluvíme, aby tě pustili taky.
8: Malotci, to je náš soudruh ředitel.
1: No, víš, co říkal Venca? Jestli nás někdo vytáhne, tak jenom je stéba.
2: To bych do něj neřekl.
3: Ticho, nebo jdeme zpátky do díry.
0: Tak co vy, živli kremenovny, korva? Dáte už konečně pokoj, nebo chcete sodat?
1: Jest, kráč to.
5: Ti vole radši než tengruj, nebo meli. No ne, sám se chceme ven, jo.
4: Máte spoustu práce. Musíte teda do pořádku to rozsekanou jedlnu. Ale bacha. Jeden malér a jedete zpátky. Tak všechny fofra nastupte do mého auta, jasné?
1: Jo.
4: Služba, otevřet.
5: Rozkaz, odru majore. Ty vole, tak buď je ten bachař, ty vole, úplně blbej. A nebo je nás tady pěkná šajba.
2: Co to je šajba?
1: Je pěkná svíně.
9: Tak kam to bude, sudru řediteli?
4: A ta nás procházka do fabriky všechna.
1: Je, aby procházka, tak hodím ze skály.
5: No ne, ono na něj taky dojde, hlavně jsme venku.
4: Jedeme.
10: No jestli vám můžu poradit, Rožárko, tak na dovolenou jediný na Krym, hele. Jídla, pití, co hrdlo radši. Všechno školu zadarmo.
11: Ale jděte, pane Vrátné, já tam byla loni se sousedkou a hlad jsem měla ještě týden, co jsem přijela. K pití jenom hnusný piva a všechno jenom za marky a za dolary.
10: A to je divný, když jste tam byla.
11: A s Čedokem.
10: No, tak já tam byl s Vermachtem.
11: Jste hnilk, hele, ředitel jedené.
10: No jo, hrneš a nejčám, hele. Žafr, to je celá útežba. Každá jado, kluci zlatý. Nějaké pět dětků, jak je?
11: Ježíš, hele, lajzík, maňa, co ti to udělali? Pojď sem, já ti to pofoukám a dám ti pusy.
1: Je, tak ty volí zle jak Bernardi. Bacha na ní, hele, stará 100 dolarů chytne, tak ji neuhasí.
11: Zlatý ČKD, zlatý, už jsem viděl všechno černě.
4: Já ne, soudruzi. Sice jsem nic neřekl, ale celou dobu by bylo jasné, že nás strana neopustí. Vy se neoháněte stranou, Maxa. Strana vás včera vyloučila. Jste jenom blbý bezpartejní. Dost řeče a mazete něco dělat, kurva.
1: No, tak jdem.
10: Jardo, hele, něco se děje, čeče. Já šel včera s paní do kina. A dostali jsme na příkopech takovýho plaváka, rozumíš, od ní dělá. Praha plná fízlu, hele, něco je v luftě.
1: No, já mám taky novinu, hele. Seděli jsme s nějakým vencou, rozumíš? A ten říkal, že jestli nás někdo vytáhne z lochu, tak jedině fízl, hele jo, Esteban. No a řídě má u nich majora, ty vole.
10: Je forca. No to je mi novina teda, to mi znám je už půl roku, hele. Ještě, že má kryčí jméno Básník, šmejt. On ten známý totiž, je plukovník, rozumíš?
1: Hele, tak jde, Maňas dneska musí projít s vářickým rychlokurcem, rozumíš?
5: Musíme třeba někdy svařit celou jídelnu, stoly, židle a tak dále, že? Já to sám vařit nebudu, nevím, to je dost nebezpečný dělat to tu delší dobu. No, jako ten svářeč, ale z 0-1, ten už toho hicuje.
2: Jak hicuje?
1: Je teplý.
4: Ano, to je pravda. Jak jsem plnil ten závazek, dělal jsem přes časy a načopal jsem ho ve sprše s tím svářečem z 0-2, paňat, no. Šermovali se těma.
1: Jo, dobrý, jasný, já.
4: A ten z 0-1 se předklonil a říká, mě už to nebaví, zapíchni mě.
1: Prus.
5: A to je jedno, furt, ale.
1: Ty krávo, tady to vypadá, člověče, ta kantýna.
4: No, je to tu rozbito jak Dukla.
1: Jenom nic, no, zajedem do Radotína pro cement a dáme ti do kupinu. Je, ty dilino, ten nikde neseženeš, cement. Já ho znám jího, rozumíš, sehnal jsem mu na Vánoce tvrdý Sparty hajzl papír. Hele, tak nasedat, dřepíte všichni? Jo, no tak pojedem. Doufám, že tu naši opraskanou multikáru neuvidějí policajti.
4: Moment, já ještě sundám ty zbylá písmena, aby se bolševici nezbláznili. Najednou, nejdřív plnou hubu marxismu, již s nimi nemám nic společného, jsem bezpartijní, paňatno.
1: No jo, dobrý, jedem, pojďte. Člověče, ale že nám vyšlo počasíčko, co? Byste na tý sajtně zmezli, hele. Bych vás v Radotíně musel vysypat.
2: Hele, ty zvěře.
1: Jaký zvěře?
2: No ty srky. Celý stádo, koukej.
1: Já musím řídit, nebo to asi někam pošlu.
2: Je, hele. Tamhle ta srnka táhne i vozejček s nějakým dětkem.
1: Hele, nemají nějaký srnky i sedla náhodou, co?
2: Hele, maj.
1: No, nejsme náhodou v chuchli tady, náhodou, takhle. Co, chuchle, není to chuchle.
2: Je to víš, že jo, chuchli. No, tak čum na srnky, jo, to je útý, jo, to je. Ale zítra tě to pustí, jo, to budeš mít v palici jenom ten autogen. Zavřete mu někdo tu kušnu, nebo tam ani nedojede. Ale až bude volno, jo, tak tě vemu do Ruzině na velký plechový síkorky.

0: Dobrý, a Rožárka, jsi pak víte, Rožárko, jaký je rozdíl mezi krásnou inteligentní blondinkou a sněžným mužem, co?
1: No, tak to nevím.
0: No, tak sněžného muže už to, ať tam někdo viděl. A udržba, v plně šíle.
2: Já jsem včera viděl srnky.
3: Daj tady dětku, ani ho neposlouchej, nebo jí fláknu rovno. Přidej, maňas, necourej se, bude dneška budeš vařit autogenem jak Vitana.
0: Hele, Jardo, nechci někdo, že vás koupit, zájezd do Kanady za 8 000.
3: A kdy je návrat?
0: Je, blbče, neberu.
3: No, to je dobrý fór, ale aspoň jsi mi zlepšil náladu, no. Mě jsi včera stará hnula žlučí, ty vole.
0: A čo, nějaký keči, jo, nebo?
3: No ne, no, ale předevčírem přijdu domů, rozumíš?
0: A ona, Jaro, nesvítí mi žárovka v kuchyni, udělej to. Jak já, jak vůl, že jo, říkám, nejdřív teda, že to půjdu udělat.
3: No a pak se mi nechtělo, že jo, jak říkám, hele, jsem nějaký elektrikář. Si z nějakého zavolej, ne? No nic, přijdu druhý den, rozumíš, a ona zase, hele, člověče, pračka mi nějak nejde, můžeš mi to spravit, Jaro? On říká, hele, jsem nějaký opravář na pračky, z nějakého zavolej, rozumíš. No a přijdu třetí den a ona, hele, já člověče, já tyhle nemůžu nakrájet to maso vůbec, no nakraje mi to. Říká, hele, jsi nějaký kuchař, z nějakého zavolej, furt. No ale přijdu, víte, a najednou žárovka svítí, rozumíš, pračka jede naplno, maso nakrájený. Já říkám, co jsi jako někoho zavolala, jo? A ona, no ne, no, byl tady soused, víš, mi to všechno udělal, jako je hodnej. A já říkám, kolik jsi mu za to dala? A ona, no tak on nechtěl prachy, víš, on říkal, ale tak abych se s ním buď vyspala, nebo abych mu zaspívala, no. Já říkám, no doufám, že jsi zpívala, čověče. A ona, no jsem já nějaká zpěvačka?
0: No tak, to je hezky, čověče. Hele, to já včera zeleniny, říkám. Kolik až stojí kilo těch rajských? To víš, ale tak půl roku jsem je neviděl na krámu, i? Jsem si chtěl zobnout. A ona prej 65 korun kilo. Já pám, tak si ty rajský za 65 strčte i z toho liškou do prdele. A ona, to nemůžu, tam už mám ty okurky za 95. A nic, nebudu zdržovat.
3: Čoče, jdeme tady, přitáhni flašky. Maxa. Dones tak 3 židle, 2 stoly a nějaký rozšikaný pěkně, z kantýny, nevím. Nikola, přestaň se klepat strachy.
4: Jak si mám neklepat, maňas autogen, to je jako kojenec a atomová bomba. Blbá kombinace, moc špatná.
3: A Lojzo, co je nejdůležitější, jo? A na co si musíš dávat bacha je. Za A. Brýle, musíš mít furt na očích, nevím. Za B. Žádná mašnuta na ventily a flašky. Za C. Flašky musíš mít 3 metry od místa, kde vaříš, jo? Takhle, hele. No. A teď to nejhlavnější. Hele, musíš hlídat, aby ti plamen nešlehnul zpátky a nevletěl do flašek. To bychom nestěli ani utíkat, jo? Je, ani prdnou.
2: Já už jsem si prdnul.
3: Je, ty prasáku, já myslím, že někomu rupla hlavu.
4: Vybral jsem ty nejvíce zdemolované.
3: No, ty jsou pěkný, to si aspoň mákneš. Dobrý, ale tak půjď trochu kyslík. Tak, teď acetylen. No, a škrtni teďko. Tak, a teď si to seřiť. Ne, hodinky, vole, plamen si seřiť. Tak, teď vem drát. No, vidíš, a už vaříš.
2: No, to nic není.
3: Tak, pojďte, přineste sem další stoly a židle. Je, bo přivařil opěradlo na stůl, to je kár. Jo, tak žádný učený z nebe nespadne, jak to jde?
2: Dobře.
3: A kde máš brejle?
2: Asi v šuplíku s metrem.
3: Proč v šuplíku s metrem?
2: Já jsem měřil, jestli mám flašky 3 metry od plamen.
4: Ježiš, a proč to měřil, proč?
2: No, radši jsem to změřil, protože mi to zhaslo.
4: Jak to?
2: No asi, jak jsem byl pouštět víc ty ventily, že mi to zhaslo.
4: Jak to?
2: No asi, jak jsem byl pouštět

0: Luďku, my bychom se vlastně měli rozhodnout, kdo dneska uvítá obecenstvo.
1: Já uvítám, to je lehký rozhodování.
0: Počkej, já chci taky uvítat obecenstvo.
1: Ty je taky uvítáš, ale až potom.
0: Co to za nesmysl? Proč je budu vítat, když už budou uvítaný?
1: No jo, to je vlastně pravda.
0: Aha. Vítat může jen jeden, to si pěkně střihnem.
1: Jak střihnem, ušima?
0: Ale ne ušima.
1: Jako, co?
0: Jak ušima?
1: Jako oslíče.
0: Ale jako lidi si střihnem. Znáš to?
1: Ne, já to znám ušima jako oslíče.
0: Tak lidi to dělají takhle. Kámen, papír, nůžky. Jo,
1: aha,
0: zkusí to.
1: No, to znám.
0: Kámen, papír, nůžky. Tak jedem na ostro, jo? No. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Rychlej. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Nech toho čovečakle uplyne program, diváci vůbec nebudou vítaný.
1: No jo, kudy by viděl jenom kámen, papír, nůžky.
0: Luďku, to musíme udělat jinak, prosím tě. Ty udělej nůžky a já udělám kámen, jo. Je to jednoduchý.
1: No počkej, ale to já si prohraju, ne?
0: Ne, asi určitě, ale oba vyhrát nemůžeme, víš.
1: Aha, a nešlo by to? Jak to? No ale to není spravedlivý, aby ty si Ausgerechnet vyhrál a já prohrál, ne?
0: No, ale vyhrát může jen jeden přece.
1: No a proč já mám prohrát zrovna?
0: No protože jsi moudřejší. A moudřejší vždycky ustoupí.
1: No jo, to je pravda, ale...
0: No tak vidí.
1: Moudřejší jsem, já se no, na tím určitě. Hodně přemýšlím a je to pravda, moudřejší no. Jsem. No. A nešlo, jo, takhle jsem si to myslel, a nešlo by to, že bych zůstal moudřejší a ještě navíc vyhrál.
0: No to ne, to by si měl kamaráde moc výhody hromady, víš?
1: Tak víš co, já radši budu hloupější, hlavně již vyhraju.
0: Správně, no. Ano, já s tím souhlasím, ale jenom mi tady potvrdíš písemně, že jsi hloupější. Výborně, já jsem ti počítal, takže jsem ti to tady předepsal,
1: znám,
0: jenom to podepíš
1: slovy,
0: tady.
1: Ano.
0: Luděk Sobota.
1: Luděk Sobota.
0: Dobrý,
1: tak. Tak, děkuji. A co jsem dlužen?
0: To je zadarmo,
1: vlastně, dobrý. Co jsem dlužen, co jsem vyhrál?
0: No vyhrál si právo uvítat diváky.
1: No jsem toho moc nevyhrál. Mohu docela klidně zůstat moudřejší.
0: No ne, teď už jsi se rozhodl takhle, tak musíš
1: vítat. A co to je, prosím tebe, právo uvítat diváky? To je něco jako třeba právo první noci, nebo?
0: No vidíš, dalo by se to takhle říct. Právo první noci, jenže z diváky právě, víš?
1: Tak to není tak špatný. Tak děvčata, prosím vás, řaďte se mi. Vy pojďte třeba první.
0: Ty jsi se zbláznil, takováhle ostuda.
1: Jaká ostuda, je tě docela hezká.
0: No ta slečna je hezká, ty jsi ostuda. Běž do šatny, žádný uvítání nebude. Ať ukážu právo první noci, že si 14 dní nesedneš.
2: Dobrý den, pane Lajbo, já už dobrý vás den. Neviděl.
3: Teď já vás taky ne.
2: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových, no co říkám, to je díl už, to je, že jo, co?
3: To já nevím, od kdy vy myslíte?
2: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
3: Od tenkrát?
2: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
3: No to je samozřejmě, já myslím, no. Že to bylo tenkrát stejně tam spolu, jak jsme to...
2: Depak to je díl už.
3: Jo.
2: Jo, to už je díl.
3: No,
2: to
3: už... Já už vím, kdy to bylo.
2: No.
3: Já vám to připomenu.
2: No.
3: Karty.
2: Karty? V Monte Carlu, nebo...
3: Copak já jsem byl někdy v Monte Carlu.
2: Nevěl jste, ne?
3: A vy jste tam byl někdy?
2: No já taky ne, nebo...
3: No, tak jak jsme se tam mohli vidět?
2: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No, jo.
3: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
2: U kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
3: No právě, ta tu myslím, kartářka.
2: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
3: No, no.
2: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
3: A splnilo se vám to?
2: No tak částečně, jo, jo.
3: Jak to částečně?
2: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
3: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
2: Jo, taky dvojčata?
3: Ano, to
2: ne. Vlastně víno, co to
3: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
2: Prosím vás.

0: A trefilo vás něco?
1: Oženil jsem se.
0: Jo. Tak to jste teď už ženatý, ne?
1: No. Když jsem se oženil...
0: No jo, to je pravda, no.
1: Ale manželka čeká dítě.
0: Jo. A máte na někoho podezření?
1: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
0: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
1: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
0: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
1: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
0: A jo, hezká, no, ano. Ty tady to s tím závojem, ne?
1: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
0: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
1: Taky jak já bych v závoji vypadal.
0: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
1: Neříkejte.
0: Jo, nějaký Anče Julčový.
1: Anče, ale to je ona.
0: Jo.
1: Za svobodná Anča Julčová.
0: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
1: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
0: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
1: A komu zase, komu?
0: No, Anče Julčový.
1: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
0: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
1: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
0: Ano.
1: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
0: Jak pak by ne? Znal jste jí za svobodná? No,
1: teď jsem si ji vzal.
0: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
1: Ale co to je za nesmysly? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
0: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
1: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
0: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
1: Proč by jí neměla zůstat? Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že bys ty sám sobě si nebyl podobný.
0: No já jsem, myslíte z dřívějška, nebo co?
1: To je snad jedno od kdy, ne?
0: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
1: Tak jinak, pane Essens, podívejte se. Poznal jste, nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
0: No jo, papi, ne, už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spad jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
1: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
0: No jo, tak to taky, jo.
1: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
0: Jo.
1: Docela malejka. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
0: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
1: Plešatý, no? Ale ne tak, takhle.
0: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
1: A kde jinde?
0: No jo, pravda, mojí, ty prdelky a tak to se nedá, no, že jo, samozřejmě.
1: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobní?
0: No jsou si podobní úžasně, já to vidím, ano.
1: Takže to konečně chápete.
0: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
1: Pro pána krále, jaký jedno zás?
0: Tady to levý, bych řekl.
1: Ale co? Přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
0: No ne, v obě, já neříkám, že no. Ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
1: To jsou úplný nesmysly, pane Essens.
0: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
1: No podobnější si není právě žádný.
0: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
1: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
0: jo,
1: že?
0: Takhle jako, já rozumím už, co
1: je
0: myslíte.
1: To jasný,
0: no já už myslím.
1: No, já už jsem se lek, že jak si...
0: Ne, já rozumím, jakože v obě dvě, že si jsou podobní,
1: no,
0: jedno,
1: přesně,
0: já rozumím,
1: tak,
0: no, to no. Já jsem si...
1: Je, to je hodin, já už budu muset jít, nezlobte se, trochu spěchám.
0: No jo, to nevadí, tak tady máte ty dvojčátka.
1: Ty jsou si ale podobný, víte?
0: No jo, jsou úžasní. Tak nashledanou. Ne, ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschránou, pane.
2: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
3: Pochlá, pane redaktore doktor Capec.
2: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
3: Ano, ano.
2: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
3: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
2: A milujeme národ, že?
3: A národ a co chce lid, a národ, tak to my taky milujeme.
2: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
3: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
2: No například, které sporty, tak namátkou, že?
3: Například ta gymnastika.
2: Gymnastika, to je krásný sport.
3: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
2: Nebo rozkročení přes kladinu.
3: A nebo zánožmo přes kladinu nad rozkrokem únožmo.
2: To je krásné. No já si myslím, že kladina, to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
3: A dost se opomíjí?
2: Podívejte se, já třeba, já chodívám mnohdy...
3: Na kladinu?
2: Ne,
3: na hodiny, ne? Ne to, nechodíte se
2: právě, no tak já jsem právě, kladinu? Nechodím, ale že chodívám
3: já třeba... Já znám jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
2: Chodí do kladiny jako na hodiny?
3: Do kladiny, jo.
2: Jako se chodí...
3: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
2: Jako je třeba do houslí se chodí,
3: ano, že? Ano, ano. Tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou.
2: Ano.
3: Občas, víte?
2: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
3: Kladiny.
2: Ano.
3: Protože ono jí to nešlo ve škole, víte?
2: Nešla jí kladina, no.
3: Tak ta jí dává kondice v kladině.
2: No, kladina je těžká.
3: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
2: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
3: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
2: Ano.
3: A nebo i na ty madla zase s tím koňským, to, nebo koza potom je, to je ano. Zase bez madel.
2: Ano, bez madel, ano, jistě.
3: Tam mají několik... koní s madlama.
2: Ano.
3: A kozy bez madel.
2: Kozy bez madel.
3: A ty se skáče zase.
2: Bez madel, ano.
3: Ano.
2: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
3: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
2: Kruhy, ano.
3: A kolovadla.
2: A proč se vám to tak líbilo?
3: Já jsem do těch kruhů strkal údy. Ano. Buď horní nebo dolní.
2: Ano.
3: A houpal se,
2: ano.
3: Sem a tam.
2: To se vám líbilo?
3: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
2: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
3: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
2: Ano.
3: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama. Ale ještě dokud to nebylo jako toho, víte?
2: Ano, ano, jistě, no, samozřejmě. Tenkrát jako
3: to bylo pochopitelné.
2: Dneska už je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
3: Žádný kruhy nemáme takový.
2: Jistě, takové
3: kruhy. Prosím.
2: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
3: Jako hrazda.
2: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
3: No to je pravda.
2: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají
3: prostě... mají.
2: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
3: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí, už ve škole, víte. Velice málo, když jsem viděl v málo kterých rodinách provaz,
2: ano.
3: Který by jim visel od stropu, aby mohli šplhat po tom provaze taky.
2: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
3: V žádné rodině, víte.
2: Já provaz...
3: Ani gorotky už nemají doma lidi?
2: Ano, no tak jako jsem tam gorotku jednu nebo dvě mají, ale...
3: Ale ne by měli... pořádný, aby měli všech...
2: Třeba celý chov?
3: Ano, všech třeba 40 gorotek.
2: No.
3: To nemají.
2: Ano.
3: No,
2: já
3: tak taky už ani nikdo neví,
2: jednoho doktora
3: jak se to hraje.
2: A ty měli griotku doma.
3: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradějí, víte?
2: Ano, ale gorotky to...
3: Gorotky jako... to prosím, no.
2: A nebo, ani... nebo třeba stůl? Takový ten,
3: víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
2: Tak na obědvání to mají stůl.
3: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
2: Ano, takzvaný skákací stůl.
3: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý
2: lidi. No, nebo
3: lidi,
2: že by víte? Obědvali na tom skákacím,
3: na
2: že?
3: Tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat, no. Taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
2: Že by se prostě koupil skákací stůl.
3: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorotky, víte.
2: Myslím si, že jako...
3: Já jsem znal takovou jednu gorotku, no ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
2: No, No tak, ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
3: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorotkama.
2: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
3: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho,
2: to je obdobná
3: do toho topůrka.
2: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
3: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
2: No.
3: Aby měli doma takový ty hole.
2: Ano.
3: A strefovali se do těch dírek, víte.
2: Nebo jamky.
3: No, do jamek, no. Ano.
2: Protože jako...
3: Nemají udělané jamky, no.
2: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
3: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
2: Ano.
3: Udělíte si jamky.
2: V bytě si udělejte jamky.
3: Udělíte si jamky a můžete golfovat.
2: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna ta namátku.
3: Nebo hokej.
2: No, hokej, no tak, že by si někdo doma jako to...
3: S hokejkou.
2: To já myslím, že ne, víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba, no, tak takový sport, no, tak mě tak nenapadá.
3: No, ten někdo. Taky je.
2: Tak děkuji vám.
3: Prosím.
2: Naschledanou,
3: děkuji.
2: A prosím. Jo, děkuji.
4: No. Ve vlaku. Odpolední vlak uháněl bílou zimní krajinou a nad kopci ještě viselo malé a chladné slunce. Vagón vezl jen pár cestujících, takže jsem si užíval pohodlí natažených nohou. Teprve v Berouně ho rozhoupali nastupující lidé, kteří v uličce podupávali, jak se třásali sníh uvízlí na botách. Stáhl jsem nohy pod sedadlo a prošla usmívající se vietnamská dívka s několika vločkami sněhu v černých vlasech a za ní pak mladá žena s malým chlapcem. Vietnamka se posadila k oknu, aby viděla na noviny s křížovkou, žena si rozepnula kabát, vyčerpaně dosedla na místo proti mně a když sněla kožešinovou kapucu, ukázalo se, že to je velmi hezká, ale unavená světlovláska. Asi odbarvená, protože všechny ženy bez rozdílu věku mají dnes, Bůh ví proč, vlasy jiné, než jaké jim narostly. Chlapec zaběhl nejprve k oknu, ale když podívaná za sklem přestala být zajímavá a venku se rozprostřela pustá sněhová pláň, vrátil se k matce. Ta jednou rukou vylovila z tašky mobil a druhou chlapci sundala čepici a letmo mu prsty prohrábla vlasy. Chlapec si klekl na koženkové sedadlo zády ke mně a přes opěradlo se rozhlížel po vagóně. Mami, já budu číst, co tady je, řekl. Dobře, odtušila matka a rychlými dotyky upravených lesklých nehtů psala někomu textovou zprávu. Asi naléhavou. Kruhy pod očima byly prohloubeny starostí a soustředěností semkla rty, jako by je neměla. Paní, já učím česky, obrátila se k ní Vietnamka se svým nevadnoucím úsměvem. Jo, to je nutný, řekla česká žena, aniž na ní pohlédla, a svou zprávu odeslala. Kouření, četl chlapec. Mami, kouření. Správně, pochválila ho matka a uložila mobil pod zip kabely tak, aby byl po ruce, kdyby přišla odpověď. Já učím česky podle křížovkami, protože to pro mě dobré. Paní, můžu já tě ptát na něco? Otázala se Vietnamka s propiskou v ruce. No, jestli to budu vědět, pokrčila rameny světlovláska. Mami, kouření zakázáno, oznámil vítězně čtenář. Ano, Štěpáne, hezky čteš, ale teď neruš. Paznechtník, já nevím, co je. Paznechtník, přečetla asijská dívka z křížovky. Tak to taky nevím, zavrtila svou světlovlasou hlavou evropská matka a pohlédla na mě, jestli bych nevěděl. A já, starý křižovkář, jsem se mohl osvědčit. Napište akant, řekl jsem. Akant? Vyplňovala cizinka čtverečky. To si musím zapamatovat. Ale to si nepamatujte, řekl jsem. To vám nebude k ničemu. A ještě větrovka nevím taky, upřela na mě své krásné oči. Větrovka je bunda na lyže, pospíšila si Češka. Na lyže? Ten pytel na lyže? Nerozuměli krásné oči. Na lyžování kabátek takovej, to se dřív nosilo. Napište anorak, řekl jsem. Ale to si taky nepamatujte. Anorak se nosí jenom v křižovkách, jinde ne. Jinde nenosí? Jenom v křižovkách, potvrdil se mi tu blbost. Dívka zakroutila úžasle černou hlavou, na které už vločky roztály, a úhlednými písmenky vepsala do křižovky anorak. Cestujte, cestujte vlakem. Mami tady píšu, abychom cestovali vlakem. To my cestujeme, že jo? Radoval se Štěpán ze své nové kamarádky abecedy. No, vidíš, jak ti to jde. Už jsi čtenář. Zívala matka a promnula si unavené oči. Pane, víš ty, co je lékárnický praktikant? Obrátila se na mě Vietnamka a ukázala mi své zdravé zuby. Lékárnický praktikant je tyro. Ale takhle si česky nenaučíte, slečno, povídám. Tyro žije jenom v křížovkách, v životě se s ním nesetkáte. Jinde on nežije? Tyro mrtvý? Úplně, řekl jsem, aby od toho byl pokoj, protože jsem si chtěl na chvíli zdřímnout. Ale stala se věc, která mě dokonale probrala. M-a-m, mám, v-el, vel, k-e-ho, velkého, pt-a, ptáka. Mami, slabikoval malý chlapec, mám velkého ptáka. Dobře, Štěpáne, ale teď neruš, sáhla maminka do kabely pro mobil, který hlásil, že došla odpověď. Zděšeně jsem zapátral očima, kde Štěpán takový nápis vidí. A protože mám stařeckou dalekozrakost, našel jsem ho na protější u Makartové stěně vagónu. Černou lihovkou tam bylo na mou duši hulkovým písmem napsáno mám velkého ptáka, jen pro tebe, volej 603, celé telefonní číslo tady neuvedu, abyste ho neskoušeli volat, ale bylo tam. Polilo mě horko při představě, jak se chudák matka s touto zprávou namyšleného blba vyrovná, až jí přijme, a tak jsem chlapci nabídl jiný nápis. Ale tohle, Štěpáne, nepřečteš, povídám, s ukazovákem pod oknem, kde stálo, abychom se za jízdy nevykláněli ven. Jenomže chlapeček se nedal ošálit a měl oči jen pro nápis o ptákovi. Mami, mami, tady píšou, tady je napsáno, aby jsme tam zavolali. Naléhavě sděloval matce do ucha. Kam zavolali, uložila unavená žena mobil, který zřejmě nepřinesl dobrou zprávu a to ještě netušila, že ji čeká mnohem horší. Na to číslo zavolej, protože my máme přece na půdě po dědovi tu velkou klec, žadonil Štěpán. Prosím tě, Štěpo, uklidni se a normálně mi řekni, co chceš, posadila si ho matka vedle sebe. Ale chlapeček se svezl ze sedadla na podlahu vagónu, vzal jí za ruku a dovedl jí k tomu nápisu. Když se vrátili a sedli si, matka hluboce vzdychla. A co jako myslíš, že mám já teď udělat? Děda říkal, že je to klec pro velkého ptáka, tak zavolej, že ho chceme. Matka na mě krátce pohlédla a v tom pohledu byla výčitka. Bylo v něm, vidíte, co děláte? Jako bych patřil k té partě, co tyhle sprostěry čmárá po zdech a po vagónech. Chvíli získávala čas tím, že chlapci projížděla prsty vlasy nad čelem a pak řekla, Štěpo, ten inzerát, ten je tady dlouho, víš, a ten ptáček už je dávno prodaný, rozumíš? Už tam někdo zavolal, že ho chce. Třeba ještě nikdo nezavolal. A třeba je to velký papoušek, jako měl náš děda. Třeba je to papoušek, mami, žadonil chlapec. Papoušek je ara, to já pamatuju, pochlubila se Vietnamka. Matka to ignorovala. Kola železničního vagónu duněla po zmrzlých kolejích a do jejich hukotu se vmísily vysoké tóny, jako když kňučí pes. Chlapeček plakal. Vietnamka se přestala usmívat a něžně ho pohladila po vlasech. Neplakej. Proč on plaká? Zeptala se. Matka obrátila oči ke stropu, jako by chtěla říct, ty jsi nám tu chyběla. A odpoví, chce koupit ptáčka. Ptáčka malého, kup mu ho. velkého. My máme na půdě velkou klec, zavzliká kluk. Proč nekoupíš jemu, přimlouvá se cizinka. On drahý pro tebe? Už ho prodal ten člověk, odpoví matka. Neprodal, třeba ještě má. Mami, zavolej mu a zeptej se. Loví chlapeček z matčiny tašky mobil a vnutí jí ho do dlaně. Ach jo, vzdychne žena a zase se na mě podívá jako na viníka celé patálie. Potom nechtem vyťuká číslo napsané na stěně. Podle slabého pípnutí však poznávám, že volání nepozorovaně přerušila. Chvíli čeká, než to majitel opeřence zvedne a chlapeček, Vietnamka i já ji visíme na rtech. Dobrý den, já volám kvůli tomu ptákovi, co ho inzerujete. Správně udělala pauzu, během které jen přikyvovala a pak teprve řekla, aha, pozdě, no já jsem si to myslela. Velký zájem, jistě, ano, no tak to se nedá nic dělat. Mockrát vám děkuju, ukončí matka hovor dalším típnutím tlačítka. Už je prodaný, vzdychne vyčerpaně. Pán už nemá ptáka, utře Vietnamka chlapečkovi slzu na tváři svým drobným prstem. Matka vrátí mobil do tašky a se zavřenýma očima opře hlavu o opěradlo. Idiot, jako bych měla málo starostí, uleví si tiše. Venku už je tma. Chtěl jsem ho mít, děda ho měl, ale umřel mu, popotáhne chlapec. Vysmrkej se, podá mu matka kapesník. Štěpán se vysmrká a ulehne na sedadlo stočený do klubíčka s hlavou dál od té, která mu nedokázala splnit přání. Když ty nemáš ptáčka, já řeknu tobě pohádku o velkém černém ptákovi, slyším tichý hlas od okna, aby nebylo tobě smutno po něm. Byl jeden kraj u velké řeky Bachtang. A tam bylo pořád horko. A všichni potili na polích rýže. Lidi potili, buvoli potili a těšili na večer, až přiletí ten velký černý pták. V tom horku nebyl žádný vítr, ale když on blížil se, listí na stromy se trošku zapohnulo, i tráva se trošku zapohnula a to všichni už věděli, že pták letí sem a brzo bude tu. A když on usedl na tom břehovi řeky Bachtang, roztáhl svoje velký křídla přes celý kraj a horko přestalo a práce taky přestala a v tom jeho černým peří byly malý dírky. A to byly vjezdy, rozumíš? A někdy byla velká díra tam a to byl měsíc. A tady jsem ten pták taky přiletěl před chvílí a tady se česky jmenuje noc. Ve křížovkách píšou opak dne. Líbila se tobě naše pohádka? Pohladila cizí dívka chlapce po vlasech. Malý Štěpán neodpověděl, protože usnul. Matka mu během pohádky zula boty a teď mu dlaněmi zahřívá chodidla. Oči obou žen se krátce setkaly. Chtěl jsem něco říct, ale pak jsem usoudil, že bych do toho neměl mluvit.

Spomínky môžu aj zabíjať. V sobotu mne Zdenka pozvala dom na odpolední posezení a podřistaní. Celkem jsem se těšil, bo u ní je to také fajné, ani jak u mě. Jak se podívám na svůj kvartýr nezaujatými očami a porovnám ho s jejím, tu už vidím hotel a šopu. Radši se scházám u ní. Tam mě akurát sere trochu ten její bobíček. Čokel za strany. Enem ju romanticky chytnu za pazuru, hned se přisere a začne vrčet, jak varťaz na křižovatce. A dokonala se hned odtáhne a začne si ho usmířovať. Pár razy už mě aj napadlo, jestli raz nebudeme žiť ve trojko. A místo hárantu budeme mieť malé čoklíky. Ale třeba si zvyknu. Seděli jsme na gauču, kecali o sobě, sem tam strkli vina, jak čokel zmiznul do jiného pokoja, aj jsem se odvážil Zdenku obejmuť a vyskúšal, jestli má všecké zuby. No, romantika. Ale nic víc, bo jak ju bobíček chvíľu neslyšel mluvit, jenem jak si divně hekať, šel se podívat, co se robí a už to bylo v dupě. Jak nás raz zas tak přerušil v nejlepším, Zdenečka se odtáhla, tak fajně se usměla, jak to robky u mě, jak co si chcu, a naraz pravila, co plánuju na dovolenu a jestli v tým počítám s ňu. Musel jsem si pořádně promnout očiska, bo jsem se nemohl zbavit té blikající červené výstražné diody na pozadí jedného víčka. Naraz byl zpátky jeden červenec paru roku dozadu. Zamilovaný pár se doma chystá na dovolenu z partiu stravit fajných 14 dní v dřevěné chajdě kajsik u jezera. Ona už se těší, až bude každé ráno na terase vyťať slunko ruku v ruce s ním. On se snaží narvať basu piv do baťoha a představuje si, jaké to bude fajné pokecať s kolegami večer na terase při zapadu slunka s oroseným radkem u písku. Ona se poprvé pořádně vstekne, basa zůstane doma a 10 plechovek radka cestuje na chajdu schovaných v rezervě. Jak se ubytuju, ona chce furt pořádat výlety po okolí a poznávat krasy krajiny, kdežto on je nasraný, že ho furt nutí kajsík lozit po jakýchsi posraných kopcách, dýchat čerstvý vzduch a rvat jakési kvítka místo toho, aby si zašel z partiju, enem tak na hřiby, a potom, jak guvno najdu, enem tak na jedno, dvě do nedaleké knajpky. Jak on po večerech hraje s kolegami svoje oblúbené karty, ona furt vyrýva, že už prohrál dost chechtáků a že jestli se chcú někdy vzať, měl by se naučit zbytečně nerozhazovat a podobné duperele. V půlce dovolené ona nenávidí zbytek partie, která si robí z něho srandu, že je pod pantoflem. On nenávidí partiu, že se mu posmívají. Partia nenávidí ju, že z něho robí cipa. A většinu to vrcholí večer, jak se všetci poštěkají a ona jde spať s vyhružným výrazem v písku a dlouho do noci slyší řehoc terasy. Po předčasným navratu z romantické dovolené, on první a poslední raz použije nahlas před babu výraz kuřiřiť. Naraz má volné večery, v botníku dost místa a místo společného čučení na Esmeraldu může čumnět na Eurosport. Asi jsem byl moc dlouho ticho, bo naraz ze mnou Zdenka třepe a jestli pri nemám padoucnicu. Bo jsem enem seděl, čuměl do blba a trochu mi kypla slina z písku. Vymluvil jsem se na dědičnou chorobu, kopnul jsem do sebe zbytek tého vína a odmotal se obúvať. V předsíni se ještě ptala, jestli si nechcu lehnout, než to přejde. Pravil jsem, že potřebuju na vzduch a že to bude dobré. Tuž mě enem přidržovala a na cestu mi popřala, ať mě to brzo přejde a ozvu se, že musíme dořešit tu společnou dovolenu, bo její kamošce onemocněl chlop
a tak i v robote nabídla, že má zaplacené Řecko na 10 dní pro dva ľudia a esli kdosik o to nemá zájem. Že by nás to fajne zbližilo, pravila ešte. K výtahu jsem se dostal tak, bo přes ty červené světla, co mi bliskali do bělma, jsem ani neviděl. Ostravienko má.

0: Všechno vlastně začalo tím, že můj kamarád Josef měl motocyklového strýce. Byl na něho pyšný, protože strýc jezdil závodně na motorce a dával to Rudolfovi a mně patřičně najevo. Rudolf zase vlastnil spoustu vzácných skleněných kuliček. Tím se přirozeně nemohl nikdy vyrovnat Josefovi, protože závodní strýc byl nesrovnatelně víc než sebelepší sbírka kuliček, ale měl alespoň něco. Když jednou Josefův strýc utrpěl dokonce úraz, o němž psali noviny, naše postavení se ještě zhoršilo, protože Josef někde získal vzácný výstřižek, který nosil stále sebou, jako by to byla nějaká legitimace. Dostal jsem se tak do společnosti, která mě brala na milost jen za určitých podmínek. Musel jsem se ptát, jak se strýci daří a kolik přibylo kuliček. Josef vyžadoval, abychom naslouchali jeho vyprávění o strýcově tréninku a o potížích s motocyklem. Později propadl stihomamu a tvrdil, že by sice nerad někoho jmenoval, ale že má dojem, že jsou mezi námi lidé, kteří by ho moc rádi připravili o noviny, v nichž bylo popsáno, co si kdy vzácný strýc vyvrtl nebo zlomil, spolu s celkovým počtem hodin, které super strýc strávil za poslední léta v nemocnici. Bránili jsme se takovému nařčení a ujišťovali jsme Josefa, že se mýlí. K čemu by nám byl článek nevlastníme-li strýce? Josef se za několik dní uklidnil, ale pak se najednou zeptal, zda nehovoříme o jeho strýci jako o svém. Museli jsme přísahat, že bychom se nikdy nedotkli bližního svého, natož příběhů či motocyklů jeho. Rudolf, který přirozeně také nechtěl zůstat ve stínu strýce a jeho majitele, zase občas tvrdil, že se s námi nemůže sejít, neboť musí přepočítat své kuličky, protože má dojem, že jich pár chybí. Josef ho ujistil, že on kuličky samozřejmě nepotřebuje, nehledě k tomu, že by ani neměl čas na to, aby je sbíral, protože ho strýc pozval na závody. Nejhůř jsem na tom byl zase já. Musel jsem přísahat, že bych se ani prstem kuliček nedotkl a že bych nikdy křivě nepoužil strýce. Pak se má situace ještě zhoršila, když mne Josef ze svého strýce začal zkoušet. Musel jsem vyjmenovat strýcovo umístění ve všech závodech za poslední dobu a také jména všech jeho milenek. Tenkrát jsem si uvědomil, že nadešel čas, kdy musím strýci vyhlásit boj dříve, než mne přejede svým motocyklem, nebo mne promění v pouhý patník. Řekl jsem, že se zkoušce nepodrobím. Odmítl jsem dokonce říci počet koňských sil motocyklu přesto, že jsem látku znal. A řekl jsem, že si musím pamatovat věci mnohem důležitější. Jaký? Ptal se Josef. Například tátovo číslo. Řekl jsem a hned jsem cítil, jak v tom tichu rostu. Jak se narovnávám a jak muž na motocyklu, kterého jsem nikdy neviděl, mizí a jak se kuličky mění v prach. Vychutnával jsem pak zvědavost obou spolužáků a odpovídal jen skoupě, koutkem úst, jak jsem to viděl ve filmu dělat pana Bogarta, když jednal s podřízenými gangstery. Musel jsem ovšem své tvrzení dokázat, abych se vyhnul podezření, že jsem si celou věc jen vymyslel, a pozval jsem proto oba kamarády k nám. Když se přesvědčili, že můj otec má skutečně na ruce vytetované číslo, nastaly mi nové časy. Maje očíslovaného otce, stal jsem se naprosto svobodným. Oba kamarádi se mnou jednali úctivě. Rudolf mi nabídl část kuliček. A Josef byl ochoten půjčovat mi výstřižek o strýci každé pondělí, středu a pátek, když jim prozradím, co otcovo číslo znamená. Byl jsem však moc dlouho otrokem a metody otrokáře mi byly známy. A krom toho jsem si uvědomoval, že by pan Bogart jednal stejně a nedal jsem se obměkčit. Řekl jsem spolužákům, že je chápu, ale naznačil jsem, že se ani kuličky, ani závodní strýc nemohou rovnat číslu, které otci dala tajná organizace, jejíž jméno on sám nesmí prozradit. Pak jsem je požádal, aby mi věc nedělali ještě těžší, A raději se mne už na nic neptali. A protože mě číslo začalo taky zajímat, zeptal jsem se matky, kdo ho otci dal. Jaké číslo, polekala se. No to na ruce. Na jaké ruce, ptala se matka velmi nervózně. A pak se chovala vyhýbavě. Na mé otázky kladla jiné, nebo odpovídala na ty, které jsem nepoložil. Jednou, když jsem se jí znovu ptal, řekla mi, že by otec zrovna tak mohl mít třeba kotvu. Kotvu nemá, řekl jsem. Tak vidíš, pravila matka důrazně. Někdy si místo odpovědi začala narychlo zpívat nějakou dlouhou píseň. A protože žádný syn nebude svou matku rušit ve zpěvu, nezbývalo, než abych šel po svých. Někteří manželé mají prostě číslo, řekla mi později. To, že označila otce za manžela, ve mně vyvolalo pocit, že zřejmě šlo o nějakou organizaci, kde manželé byli očíslováni patrně, aby se neztratili. Když už se matčiny písně znal nazpaměť, přestal jsem číslu věnovat pozornost. Krom toho mě zajímala víc čísla hráčů fotbalové jedenáctky a čísla aut. A teprve později, když už jsem pátral po telefonním čísle jedné dívky, jsem se dozvěděl, kde otec ke svému číslu přišel. Otec tvrdil, že je to číslo do nebe. A když to říkal, smál se tomu. Matka, která se však zřejmě nikdy nedokázala zbavit strachu, který v ní doba, kdy se čísla přidělovala, vyvolala, dávala otci najevo, aby se se mnou o tom nebavil. Snad proto se tak polekala o pár let později, když Kateřina chtěla vědět, co znamená to, co o ní řekla jedna spolužačka. A co řekla, ptala se matka. Ta mazaná židovka, pravila sestra. Matka se dala hned do zpěvu a byla tak nesvá, že pletla dvě melodie dohromady. A pak řekla sestře, že se jistě přeslechla. Kateřina tvrdila, že slyšela dobře. Matka si chvíli neklidně prospěvovala a pak začala sestře vysvětlovat, co znamená slovo mazaná. Pravila, že má význam totožný se slovy bystrá, chytrá, moudrá, důvtipná nebo inteligentní. Neopomenula vyložit slova rozumná, uvážlivá, rozvážná i přemýšlivá. Pak se zabývala příbuznými výrazy. Nevynechala rozumbradu, mudrocha, ani chytráka a zvláštní péči věnovala rčení liška počita. Použila také řady příkladů, aby sestra výraz správně pochopila. Kateřina, kterou prvé slovo vůbec nezajímalo, vyčkala, až matčina přednáška skončí a pak se opět zeptala na slovo druhé. Dojdi rychle pro chleba, řekla jí matka, odvádějíc tak nenápadně pozornost od tématu. Kdykoliv se Kateřina znovu zeptala, snažila se matka odvést pozornost tím, že sestru poslala na nákup nebo do biografu. Sestra, která se vždy až nápadně podobala matce tím, že se vším zabývala do nejmenšího detailu, se však nepřestávala ptát. Matka jí tedy předplatila divadlo i koncerty, posílala ji na procházky a do zoologické zahrady. Když to nestačilo, koupila jí kolo. Kateřina viděla spoustu filmů, her, poznala zvířata a projela na kole celé okolí Prahy. Kudy jezdila, tudy patrně myslela na to, co jí zajímalo. A protože byla důsledná, vzala jednoho dne kolo a zajela na něm do knihovny, aby se konečně dozvěděla, co chtěla. Jednou, zrovna když se obě vrátili z kostela, zeptala se Kateřina matky, zda si vůbec uvědomuje, že i Kristus byl Žid. Prosím tě, na co to zase myslíš? Lekla se matka a protože nechtěla přenechat dceru tak nebezpečným úvahám, sdělila jí, že i Boží syn byl pokřtěný. Pravila sestra. Ale moc mu to taky nepomohlo.
1: Jste viděli, že dovedu recitovat i bez pomocí motouzu a sem tam i nějaké to gesto udělám. Zarecituji vám nově objevenou Cibaránovu báseň, která má zvláštní název Až milit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cibrman, Až milit. až mi lid odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesku. Snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až mi lid odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně. Co všechno vykonal jsem pro národ? Národ, jenž to neuzná, je pro národ. Už jako malý chlapec s obručí chtěl jsem jej vymanit z rakouského područí. Já za života nedočkal se slávy za své vynálezy, všechny z vlastní hlavy. U jedněch setkával jsem se s výsměchem a u druhých většinou také s výsměchem. A přitom jsem poradil Křižíkovi se světlem a Jiráskovi s temnem. Škoda, že nemohu vykouknout z hrobu. Rád bych si prohlédl tu vaši dobu. Tu dobu volnosti, slávy a vzmachu, kdy Čech již pramálo z Vídně má strachu a Slovák, bratr náš, zbavil se pešti. Oba jsou šťastni, až hlava jim přeží. Ještě, že dělí je moravské valy, vždyť by se láskou snad umačkali. Až mi lid odhalí pamětní desku z bronzu, podobnou jako ulil pro Nerudovic Honzu, pamětní desku na starém domě bude už po mně.
2: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
3: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, cíl to koupal kerivů, tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty... Jenom jednou prostě, to bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, vojím tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdem, víte, už stříhal takhle. tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zved to vykošel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
3: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovno do novinářského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herectví říkali, já bych šel novinářský. A tam mu ještě ti zvinovář říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl a šel do toho Vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela v pořádku. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa ano. Takovýho. Tak si to řezal a příběh tam Zdeněk Řehoře povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, jdeš ní. Prachař povídá, ale co tam nemá, no, venku prší, jdeš ní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevří.

0: jsme šli na tohleto a v tom vstoupil Ilja Racek. Takový mírně, jete japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? Nejradši bych si nefackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady... No, vždycky dole. A on, že jde tam, jak... No, co tam je? A prachař učí oši otevřený. Mon pán, no a... jsem... A co vám to povídám, udělejte dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a mouška povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. A vyšel ven a prachař povídá, oči a uši otevřený Hanzlíku a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříňem a pán Hanzlíku, pojď se, nevěděl, co jsem si šel vzpomenout.
1: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
2: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel. Jo? On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. On říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ? Budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný. To on tam třeba vyděsil jednou. My jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci. A v Milovicích byla řada různých útvarů. A teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se dostat smí říct. To jako, ven by to Sovák nikdy neřekl, ale... Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. A nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A mu říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký, a to, že se nechá v lese a pluk odjede, a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák řval, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl

0: Bčko. Já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák? Člověče, a to, a oni mě mlátili botama, tak a jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celé to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali, a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamník. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
1: V Hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
0: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo
2: loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
0: Plnovous.
2: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, no, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, a jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč. A byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
0: vypil,
2: no tak skvašenej.
0: Ano.
2: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
0: Klích?
2: Ne polivku, klích.
0: Ty máš rád klích, ne?
2: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
0: No.
2: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13. myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. a já, tam je chytli. Já. Co? A vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
0: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
1: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
3: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože tam mám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc, to bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice. A
4: my to u nás?
3: Ne, to nebylo u vás. Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi nimi nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obýváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo
4: ne,
3: teďka.
5: Proč ne?
3: Ale, tak se,
5: proč ne?
3: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo. Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propadl panice, říkal jsem si, no ježišmarja. Teďka tato určitě slyší taky a říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se mu tak jako převalil a řekl jsem, začali pozdějc. Celkem s odezvou se to nesetkalo. Ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo, tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo, tak jsem si, teda, takže jsem jak nahodil motor znova, jo. Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle, abych jako... Osmnáct let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu... Pak jsem úplně odpadl, no já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl nakyslý krovnou do nemocnice odvíst a kapačky, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase. A já znova do toho ticha slyším, vede Ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je? Teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějakej, nebo co? Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. No tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem. Říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo. Tak jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvícet, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuju, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
1: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
4: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma tati, tomu absolutně nerozumí, jsi mimo mísu, jo? Ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo? Tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám.
1: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
4: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry, znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
6: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Werichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Werichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časově vycházelo a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Vericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne. Takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl osvobodit. No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten vydrat svou sázku vyhrál. Jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
4: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů. S těmi jste se potkával a potkáváte se často.
6: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobně, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na 1 vyskočil, na 2 a 3 zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou měl říct zhyni ničemu a vrazit mu dýku dozad. Takže se blížil, že říkal zhyni ničemu a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo? Ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá tak a ta bota byla otrávená.

0: To něco dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě, ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy, teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohleto přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstal a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vídle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl propemyl barbitur saures penildy metildy mentol abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský a říká, Ježíš, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo. Tak dobře, tak to bej říkat taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden držel ten název. Napsal jsem si ho na papíre, kudy jsem chodil. Izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl, barbitur, izopropyl, izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl. Vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se stop, Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé, 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prýma.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem, nikdo nemá páru. Režisér, trouba, auto.

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teatr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od pěti, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptease a všechno to, já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Mackie Messer, panebože, já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávali.
1: Dávali. Tak já je měl v Solvině. Ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok.
4: Ale tím, že jste robotnického původu, že si dávali Solvinu.
1: Ano, byl jsem robotnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zaspomínal na Španělsko. Vzpomínáš si, v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposledy, já tam byl jenom dvakrát, za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty.
5: Je tam ten
1: bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem. A teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak to neříkám, abych si to vracel. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak, a Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu. Tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk. Nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
6: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtělé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení. Když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že jo, dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Luděčku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem... posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? A já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
4: Tak můžu...
6: Poděj, první!
3: Neraz skáču do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obliči, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, na tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
6: Tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Ávii do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijeli jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šéfíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kolo a tyhle ty věci takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, vohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohlédla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mu dám. No a ten Luděk nějak si všiml, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co, nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelila, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si nevokusili. No a... Přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídali. To vám bylo zvláštní, to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch Wagnů, těch Mercedesů a těch Nobl autáků, ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk. No a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já mám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
0: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.

0: František, ty jsi mě poznala. Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
1: No, tak no. Ještě,
0: no jo.
1: To bych spíš čekala vyhubat, kde jsme ještě.
0: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
1: Jo, ty si
0: a tady
1: to tak
0: taková, taková malá pozornost.
1: Ale to si
0: ne. No, to tam leželo na lavičce v čekárně,
1: tak to si...
0: Ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku, podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
1: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
0: Kdo přijde?
1: Manžel.
0: Tady ještě někdo bydlí?
1: Manžel.
0: Tvůj man. Mořenko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala?
1: Dávno, Františku.
0: Je, no to mě nenapadlo.
1: Co tě nenapadlo?
0: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad aby radši šel, ne?
1: Kam by si chodil?
0: No jsem cizí člověk.
1: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy?
0: No kdyby jenom do školy chodili.
1: No co? Nic jinýho přece nebylo.
0: No ne, to já neříkám, že no, mi něco bylo, víš, nekrát mi to nezalo, že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu,
1: ale no,
0: to se nehodí.
1: Ale no, to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
0: No taky kam bych šel teď? No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
1: Jsem telegram?
0: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
1: A proč by měl mít jaký podezření?
0: Když chlapu vidí to.
1: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
0: No to není opatrnost, to je půd sebezáchoví tohleto.
1: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina. Tak.
0: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
1: To jsi přece ženatý.
0: Já ženatý.
1: Ty jsi se neoženil.
0: No vůbec, ty jsi spomněl, jak mě říkali Joe zakusovač. Kdepak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct mi nechybí. No a já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
1: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
0: ještě přemýšlím,
1: to
0: no,
1: jsi vždycky to... přemýšlel. Je to taky na tobě vidět, Františku. Jako,
0: já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím no. A nebo co je na mě vidět?
1: Chybějí ti knoflíky u srdka.
0: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kdeco, já jsem si to říct, si ve vlaku mi to někdo to
1: řekl. Ale nepovídej, vyndej knoflíky, sundej sako, já ti to přišli.
0: Ne, ale jestli tak to vůbec nepřikází v úvahu. No co, když se vrátí tvůj manžel?
1: Co se vrátí
0: manžel? No já tady musím nahadit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
1: Ale prosím,
0: cizí chlap, no to nejde
1: upravdu. Františku, co to pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
0: No kvůli tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to
1: přišlu doma. Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sun. Dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
0: nikdo říkaj, nebo slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
1: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
0: No takhle ty mě dej ten kapát, Mařinko, prosím.
1: Počkej, pomeď, já se zaplatím, připrav si zatím.
0: Já už tím nemám zkušenosti, já už mám...
1: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
2: Velice mě těší, sikora.
1: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídí něco. Františkovi, já se tím něco připravím v kuchyni.
0: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
2: Jak ti pak omluvila ceremonie, přece se nebudeme žinírovat před sebou, co přece možné, chlapi!
0: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný, jsem tu poprvé cizí chlap, sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho, rozumíte?
3: Ne.
0: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství, my jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo.
3: Já.
0: A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
2: A jste už tady dlouho?
0: Prosím?
2: Jste už tady dlouho?
0: No celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
2: Ne, to chápu.
0: No prosím, chápete, ale byste to nechápali nějak obráceně.
3: Jak obráceně?
0: No, obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
2: To si taky nepřipouštějte. To si vůbec nemyslím, co?
3: A co bych si měl myslet?
0: No, prosím, fakt se dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, na jenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap košili, na to vám nedojde, nebo co?
2: No, fialky, a co má znamenat, fialky a víno, no tak to...
0: No přece to je tak známý, jak to je, ženy, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si s toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pašte hned, jo? Tohle to tak vše.
2: No jo.
0: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
3: co?
0: Já najednou v košili.
2: Ne, a no, když je to jednoduché, tak jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
0: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima jako sobě.
2: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
0: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
3: Ona.
0: Já pán nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
3: Jo.
0: No. Ty tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, ne, prosím, tak se to stalo. No.
3: Co by si měl myslet?
0: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? No, co jsme vás taky nečekali? No a? No a co, no, tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
3: A co je riskantní?
0: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
2: No tak!
0: Víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
2: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vítanýho.
0: Já si pane nemám nic konečnýho.
2: V košili a já jakože nic, jo.
0: To řekla Máňa, já nic takového neřekl.
2: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
0: Na shledanou.
2: Sedět, čekat, přijdu.
0: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
4: Jo, tak koukej, Kudrna, pojedeš do Brna. Cestáček dostaneš?
5: Do Brna, ale pane mistr, teď jsem měl jít do Žďáru.
4: Co do Žďáru, já potřebuju, abys jel do Brna, Kudrna. Na nádraží tam máme přistavený vagón. No,
5: ale co s tím Žďárem? Týden mám plánovaný Žďár.
4: No a? Plán není dogma, Kudrna. My musíme řešit některé věci ze dne na den, z hodiny na hodinu. Máme svou odpovědnost, Kudrna.
5: No, no jo, ale...
4: Odpovědnost za chod podniku, že ano, tedy i za vás. Já bych ti přál, abys seděl tak tady na mým místě. Aspoň na pár dní, abys to zkusil, abys seděl za mě. Seděl, ty mě rozumíš, že jo? To bys žasnul, Kudrna.
5: Ale když já ale do toho Žďáru musím.
4: To bych rád viděl, proč?
5: No, protože tam mám zamluvený prut.
4: Hele, Kudrnovi je prut milejší než zájem podniku. To je ta tvoje odpovědnost, Kudrna. Ty myslíš, že jsem neuvažoval, jestli máš je tam nebo tam? Uvažoval, Kudrna. A nakonec mě vyšlo, že Kudrna pojede do Brna, protože jináč by to znamenalo pro náš podnik penále. A to by šlo i z tvý kapsy, Kudrna.
5: Tak mi to napiš, no.
4: No, a víš, že ti to napíšu. Jo, počkej, moment, hned to bude. Kdo nás zase... Halo, jo, jo, ano. Ano, no u telefonu. Samo. Ovšem. Ale to je náhodička. Právě ho tam posílám. No ano, jistě, spolehněte se. Naslyšenou. No tak, Kudrna nepojede se do Brna. Pojede se do Žďáru.
5: Do Žďáru!
4: No samo sebou, do Žďáru. Odpovědnost k podniku vyžaduje, že? No tak zkrátka, Kudrna, Máš radost, ne?
6: No, ne.
4: Vidíš, já věděl, že se domluvíme. A víš, se mnou vždycky. Jo, a když už pojedeš do toho Žďáru, nemáš tam zapomenout vyzvednout taky prut pro našeho ředitele.
7: Dobrý den. Je zde volno, prosím?
8: No, prosím.
7: Děkuji vám. Pivo? Pivičko si dám jedno. Jaká značka?
8: Desítka.
7: To je značka kvality. Promiňte, nemůžu vypnout kašlátko, nejsem v hlasatelně. Něco mě tady tlačí. Zápisník zahraničních dopisovatelů.
9: Ty si měneš, máš tady kvěle na
7: Kolik pak asi bude hodin? Jak se na své hodiny dívám, je... No, za chvíličku se ozvou polední zvony. Schutí se napít od toho dobrého moku. Nakonec k polednímu obědu to patří. Možná, že vám můj hlas někoho připomene, možná, že nezáleží na tom, jestli sledujete pravidelně programy Československého rozhlasu, zvláště stanice Praha. Pokud sledujete televizi, pochopitelně v televizi nevystupují. Obličej vám asi nic neříká. No, napij se ještě. Stávají se takové komické situace v rozhlase, kdy se kolikrát hlasatel přeřekne. Říká se tomu žblepty. Nebo brepty. To záleží na tom, jestli je to velký žblept nebo malý žblept. Například jsem jednou řekl, to bylo tak komické, a řekl jsem místo setrvalý stav, setrvalý srab. Bylo to v době hluboké totality, to si dovedete představit tu nepříjemnost. Tři dny jsem nesměl za mikrofon. No ale to už je všechno dávno, nechci dělat falešnou hrdinu. Jaké asi bude zítra počasí? Mělo by být jasno, ranní teploty 12 až 14 stupňů, odpolední až dokonce 36 stupňů. Budou to dopravo. Promiňte, to byl zrovna tam žbleb. Budou to asi doopravdy tropická vedra. No vidíte, kašlátko by vám teď pomohlo v této situaci. Jste udělal a hlasatelně bych udělal. A teprve potom. Pak to takhle. To je taková speciální věc, když se vám zahlení hlasivky, že... No, tak si říkám, že mě asi nepoznáváte. Za chvíličku bude odpolední blok, začíná kolotoč. To je pořad, který sleduje opravdu velké množství posluchačů, přátelé. Jestli byste řekli, kolik posluchačů sleduje pravidelně kolotoč, pořad kuriozit z domova i ze zahraničí, asi vám můj hlas opravdu nic neříká. No, tak se asi budeme muset loučit, protože se přihlásím ráno v 7 hodin 15 minut prvním ranním zpravodajským blokem. To je opravdu ale vrchol. Vám asi opravdu, stanice Praha, nic neříká. No, nedá se nic dělat. Tak já pomaličku půjdu. Jídlo taky nenesou. Tady asi rozhlas neposlouchá v této vsi nikdo. Kašlák. Já teď se maličku odmlčím, protože bude technická přestávka. Tak. Přátelé, jednou provždy vám hrát a zpívat plzeňáci už nikdy mezi 16. a 17. hodinou neděli nebudou. To si pište!

0: Diener in Herr Schustermeister Kajetán. Vos kann ich dir sie machen.
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to ovšem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po Německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého šprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat. Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny

0: jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
2: Maj recht, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vátr, jak se to řekne německy?
0: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. Ich töte dich, du Bassettl, wenn du mir nur einmal einen Scheiß-Tschechen in mein Haus herbeiführst.
2: In mein Haus herbeiführst.
0: Mám s nima potíže. Mastínková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne? Je to Němec jako poleno.
0: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že oni Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
0: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to háče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastivková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
0: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
0: No moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kde pak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel? Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Ausgerechnet včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučený.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samej Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi voně Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává dvě zlatky.

0: říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jamrvel dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: 3 zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. V obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný Zachovej nám, Hospodine.
1: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžké. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymnu. I když by tou hymnou mohli průfnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk.
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli.
1: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. O té původní 1 zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslej.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet. Spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: 3 zlatky.
1: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak sbohem, pane Mareš.
1: Sbohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister, Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
3: Du Spitzkopf, du bist der größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammermeier.
3: Du Scheißkerl. Du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
1: Bravo.
3: Du Krüppel, Fadenspuler.
1: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
4: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammermeier. Gäste bringen!
5: Jak je to dál?
1: Gäste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použij raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
5: Co pak je pan Jammermeier řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammermeier. Aber warten Sie, ich sofort skoč, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
6: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil.
2: Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
5: Tak co pak, co pak? Also was, also was? Nenápadně překládej.
2: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubeneš ein.
1: Zve vás uctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
2: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkohl.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
2: Der singe die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich štrózok za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloudního napadne.
2: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
5: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht wahr, bitte?
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
2: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Halsweh.
1: Auf Kirchhof.
2: Nehmen Sie einen Prisnitz.
6: Herzwe, Magenwe.
1: Srdce, žaludek.
6: Und Eierstücke we.
1: Dokonce vaječní.
6: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
6: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
5: Musíte ji entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, i gehe za ní a dám to do Orlingu. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
2: Na ja, i gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
0: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš, vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až později mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková řacha.
0: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
0: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on mi nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
0: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Copak on nerozumí česky?
0: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
1: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
0: Kdy? Jak tu prve byl?
1: On nemluvil, on jenom poslouchal.
0: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
1: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
0: No, dejme tomu.
1: No. On, ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt ty německý jazykový znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
0: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
1: Gott sei Dank.
5: Oh, sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku? Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
0: Váš pan otec má takový šílený nápad.
5: Virkli?
0: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
5: Vátr, je to pravda?
1: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
5: No to je tedy i brašunk. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
0: To se spolehněte.
5: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No zágenzi, Josef. Co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
0: Mě by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
5: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
6: Josef.
1: Gertrudo.
6: Brzy.
0: Co? Co bude brzy?
6: Jazyk.
0: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
6: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
0: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
6: Být, býty, kobila, být.

0: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
1: Já.
0: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
1: Já.
0: Víš, on netuší, že jsem to já.
1: Já.
0: Ano, já.
1: Já.
0: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu ševcuj sám. Já se seberu a jdu.
1: Jdu?
0: Ano, seberu se a jdu.
1: Jdu?
0: Jdu.
1: Ich?
0: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
2: A šustermástr Kajetán. Náda si šen. Oni jeden starý kozel, oni se nešémujou. Oni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na mladý kuzátko. Oni se domšajne, jeden koukaj se brat a pustěj ty trotloviny z jejich volský hlavy.
3: Co to mlela? Starý kozel, mladý kůzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
4: To si nevšímali, pan mistr. Co to nesou?
3: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte, mělo asi být.
4: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerwald dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů. To dodávám jen pro útok.
3: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomalu, pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena 1 zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po 1 zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na 1. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, šponujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
4: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerwald. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerwald, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku, aby se odstnuli na stejný úrovni s Jammerwaldem. Čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodnej. Druhý subjekt, v našem případě Jammerwald, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
3: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
4: Platí. Tak ukážou, co mají.
3: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
4: Mohli by být trochu konkrétnější.
3: Já konkrétnější?
4: No jak ten český ráj podle nich vypadá?
3: Co pak vy to nevidíte, pane Bareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
4: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
3: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
4: To v Uhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
3: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
4: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej pláč, pane Mareš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pohem.
0: Au wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwald, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.
2: Schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
0: Fein und langsam. So etwas?
2: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
2: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammerwald. Vítám, Josef. Tak co, už jste to rozmyslel s tou němčinou?
3: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. No to bene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit. Gertrudo! Gertrudo!
4: Josef!
0: Gertrudo!
4: Ž!
3: Ne!
4: Ž!
3: Ne!
4: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
3: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
4: Václav.
3: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
4: Josef, ich verstehe nicht.
3: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
0: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
3: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
0: Talent? Na co má talent?
3: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ř...
4: Ř.
3: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
4: Ř.
0: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
3: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne. No,
0: tak už to nechám. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. To budou největší základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne pochopit a německy on neumí.
3: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
0: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
4: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
3: Cože?
4: Einkaufen gehen lassen müssen.
3: Aha.
4: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
3: Ano.
4: Aber nur keine Angst, mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
3: Aha. A kdy se zase uvidíme?
4: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
3: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
4: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
3: Fajn, tak v úterý.
4: Auf Wiedersehen, Liebling.
3: Naschledanou, miláčku.
1: Nazdar, pane Mareš, tak jak to vypadá?
0: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro ně hudbu a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
3: Tak ukažte tu hudbu, je to pomalý a táhlý.
0: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: A jak to tam máte německy?
0: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
1: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchají v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
1: Zaspívejte mi to celý.
0: Wo ist...
1: Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to bude učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci páčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlaté. Tak, nashledanou, pane Mareš.
2: Napravmostilek, Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen, Frühlingsflora im Park blühen, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Ich war.
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Já ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schneidermaster, tedy ve, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist ja nett von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. Film. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Jakubem?
3: Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až ji budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tatík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně. Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen. Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u dürfen a pak místo u řekl ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen,
4: dürfen,
3: dürfen,
4: dürfen,
3: dürfen.
4: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře? Ano, otče, učím se německy. Učím se německy. Správnýmu Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik z dírnik řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich Mírnichts, Dírnichts je vlastně německé Mírnichts, Dírnichts. A to nemluvím o slově šoufl.
4: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který neví, čí je, vy obojetníku.
3: Nezaměňují obojetnictví s univerzálností. To bych si poprosil.
2: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
4: Nikdy.
2: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
4: Nikdy.
3: Pan mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžou vědět, že se mu to hodí.
4: Nikdy.
5: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
4: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
4: Nikdy.

0: co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetán.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přeložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
4: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlasti.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná písma

0: nosím.
1: Jak Bůh se udělal.
0: Ježiši, co to bylo?
1: He, jako hovězí, jako ledvinky, u jako undatra.
0: Undatra?
1: No, to je jako ondatra, jenomže má na začátku.
0: Ale, tak se postajte.
1: Děkuji, ocíme, safra.
0: No tak, co jste mi přinesl?
1: A už je to tady, já měl něco přidný, že jo?
0: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
1: Jo, tak vy jste lékař?
0: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
1: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
0: to víte. Osud si s člověkem šel jak po hore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
1: A nedali vám umístěnku, že jo?
0: No, umístěnku.
1: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
0: No já jsem zase propadl z praporkový abecedy.
1: No ona každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
0: Tak, jaký záležitosti?
1: Výměnička, soudruhu.
0: No výměna. Tak, výměnička, bytečko.
1: Ano, v první poschodíčku.
0: Bydlíte.
1: No, zaplať pambu, jde to.
0: No, já myslím, kde?
1: Jo, tak, já myslím, zde. Tak to bydlím.
0: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byte, přece jasný,
1: to
0: ne?
1: To zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
0: No, tak adresu.
1: Adresu těch koumáků?
0: Ale ne, vaší.
1: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice.
0: No.
1: Joliota Curie.
0: Prosím?
1: Joliota Curie 7.
0: No 7? Ale Kiri.
1: Co?
0: Kiri.
1: Těší mě.
0: Co?
1: Že jste Kiri.
0: Ale ne.
1: Kikiriki.
0: Joliota Kiri.
1: No.
0: No, tak jaké máte rozměry?
1: Mírně
0: Ale já mluvím o bytě.
1: Ale jde pak o bytě, žoveče. To mám po tátovi.
0: Ten byt.
1: Ne, tu cejchu.
0: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
1: Jo tak.
0: No
1: jde to.
0: Konkrétně.
1: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
0: No tak jedna plus jedna?
1: Dvě.
0: Dvě plus jedna?
1: Tři. Čtyři.
0: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
1: No já pak bych to nevěděl.
0: No tak proč to neřeknete?
1: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
0: Dost
1: všelijaký libůstky.
0: Dost
1: referentů.
0: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
1: No, já myslel 300, že by to vyřídili.
0: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
1: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
0: No tak dál, příslušenství. Spíš?
1: A jde pak, člověče, špatně. Musím brát mepromamát.
0: Mepromamát?
1: No jo, abych spal.
0: No tak pojďte, já myslím. Spíš klozet, koupelnu.
1: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
0: A tak. No to já mám taky.
1: Jo.
0: To je nevýhoda, že?
1: Proč?
0: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
1: A vy to používáte v obojí najednou?
0: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
1: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
0: Tak s kým jste se dohodl?
1: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
0: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
1: Jo tak to je nějakej zrno zječný.
0: Zrno zječný?
1: Jo.
0: A proč on chce prýt zječný?
1: On prý byl zvyklý na žitnou.
0: Tak vy se přestěhujete do ječný, že jo?
1: Co bych dělal, co bych se stěhoval do ječný? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
0: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
1: Jakou drůbežárnu?
0: Říkáte kurník.
1: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Frate kurník. Vidím, v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
0: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
1: Ježiši, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Z Český Třebový.
0: Tak ono je to čtyř...
1: S Vratislavem Poušteckým z Chocně.
0: Počkejte, já už ztrácím přehled.
1: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
0: Zeměpis já ovládá. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
1: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
0: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
1: Jo, s Pouštěcký? No. Ale takhle, helejte, Pouštěcký vdává dceru.
0: Aha, a ta dcera. No,
1: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. To byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
0: No. Ta s kým si chce měnit byt?
1: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
0: Ježíš.
1: Je jeho švagr.
0: Aha, špatr, dobře. Hlaskujte mi to.
1: Š jako špindíra, V jako opice a J jako bagr.
0: Co jako?
1: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
0: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
1: No, ty to je jeho švagr, na můžu.
0: No, ale mě zajímá jméno.
1: Toho Šnekvencla?
0: No.
1: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
0: No dobře, tak ten se píše?
1: No.
0: No co je přehlasovaný, no?
1: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
0: Kamenovo jsou mi dobře známy,
1: no. To jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
0: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
1: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
0: To je ten od švagra.
1: Ne, ten je od pošty.
0: A stěhuje se do Prahy.
1: Ne, do Černý Pryčope.
0: No, člověče, to je úplný drak na chostnu.
1: Depak, to je nějaký Nádi Hazi Imre.
0: Imre?
1: Hej, Imre.
0: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
1: Proč?
0: No já nevím, já se směju.
1: Vy se nesmíjete.
0: Ale směju.
1: Čemu?
0: No, že se stěhuje na Kamčatku. Kde to? Tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
1: ukázal. Počkejte, a není to nějaký omyl?
0: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
1: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
0: No.
1: My toho Nádi Hazi Imre, my ho šoupneme do ty Ječný a máme to oba z krku, ne?
0: Počkejte, a kam se budete stěhovat vy?
1: Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
0: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
1: Ano, přece kvůli ty ledničce.
0: Kvůli jaké ledničce?
1: No co máte Nádi Hazi Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady Věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
0: No dovolte, to vám přijde draho.
1: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
0: Ven!
1: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.

0: Ženská by hned brečela. Nechybí vám tady ženský?
1: Zatím jsem tady moc krátce na to, aby mi chyběli. Třeba za 2 roky to přehodnotím.
2: Všetké ženské jsou svině. Iba moja teta Mara je kokot.
0: To je krása. Mým odhadem už máme jenom jeden pokus.
1: Jaký pokus?
0: Najít fungující sondu, víc jich tady nebude. Tuhle už pohřbívat nebudeme.
2: Počúvaj, zaplatil jsi včera v krčmi?
0: Ne.
2: To je dobré, to je vynikající. A obedy na budoucí týždeň si poplatil?
0: Ne, nestihl jsem to.
2: Skvělé, vynikající, ani já jsem je zaplatil. Tak to nás najdu, to je dobré.
1: My hledáme nějakou plechovku, která nás má vyfotit. Fotku poslat někam do prdelový lohoty, ale tam možná dojde nebo nedojde za 5 roku. A my si tady mezi tím můžeme jít lehnout do díry k tomu robotovi, protože nemáme skoro co jíst a pít. Navíc mě už oba srete. Já chci domů a chci pivo.
0: A co podle tebe máme dělat? Ale k tomu se ještě...
1: Nehledat nějakou přiblblou pixlu, ale najít toho, kdo ji vyrobil. Tady tu cisternu. Když nás dostala sem, měla by to umět i zpátky.
2: Může se jej opýtat, však já jsem jediný, kdo se s ňou rozprával. A který vě se s ňou rozprávat.
0: No, tak si popovídej s pixlou. Zeptej se, kde tady mají fabriky na pixly, co umějí lítat sami. A jestli se jí taky nechce letět zpátky, odkud vylítla.
2: Páč, musíme jít do putiky.
1: A nebo se zeptej, jestli nemají putiku tady. Tím pádem nemusíme tak rychle domů.
0: No počkej, ono zase není jak si cokoliv nalej do ksichtu, že jo? Nemůžeme sundat helmy, není to vzduch?
2: Je. Nie je taky jako u nás, je troška štiplavý, ale dá se to.
1: To ti nakúkala ta cisterna.
2: Já jsem ho zkúšal. Ako jsem si mal oštěpok zjesť, aha? A kým jste se vy s autem zabavali, já jsem všetko napchal do brůžka.
0: Takže tady se dá dýchat.
1: Bacha, cisterny lezou antény a zase tak kravsky bliká.
2: A to robí vždy, keď si potřebuje pokecať.
3: Poprat, borovička kokot, borovička sviniar, štrngneme si kokot. Borovička Bratislava, volím HZDS, teta Mara je kokot.
1: Tohle se naučila marťanská populace za 20 let?
2: Tak naše hovory nebyly vždy akademické.
0: No tak je možný, že vůbec není odsuť. Třeba je to ze země, že jo? Takhle kecat umí kde jaká hračka. Třeba nás sem prsknul opravdu jenom ten hořící kerosin a ten výbuch a modul ze Sojuzu s vejtřaskou a trocha štěstí. Třeba si to zbytečně komplikujeme. Žádní marťani třeba nejsou. A k tomu se ještě dostaneme.
1: Tak snad, aby jsme se nadspali do modulu, trochu pod ním zatopili a šupem do hospody.
2: A možno, že ta cisterna exploduje a budeme doma skorše, ako trvala cesta sem.
0: Ale žádnej spěch. Nic nám nehrozí, že jo? V klidu přespíme, vorazíme, ráno koukneme na východ. No nic, tak snad abychom letěli, ne? Hned? Ale k tomu se ještě...
1: Co to hergot bylo? Neříkej, že huláka americká sonda!
2: Štefan? Starký Štefan? Já už radšej sadám. A tu máte podpalovač a pojďte si nastupit.
1: Zapal to! Já nemůžu, chytil bych celý. Zase jsem se podělal.

Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl... Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo,

0: Když máš tíhle prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mávaje s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Za běhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Kde to je divadlo, to je stejně krásná věc. Mě, víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne, teď celý hlediště udělá, les. To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalovaných, chodí les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle, že má ceduly na tom, jo. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. No. Teď tam se ozývá, jo, vzadu 2 chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, z toho dělají víc.

0: Teď vrata v obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano, jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlepy mu šlapou na krk a on... Lidi se bojej, vykulený v oči, jo, to... Tady ten Cyrano jde pomalej k tím vratům, jo, to... Za těma vratama, tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, jo, to... Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapy udělají i-o-o. Teď lidi, ježiš, jak to dopadne, jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo, a vy chodíte v tom foaje, teď každej Marlboro. Pane, a nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mně se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávím, ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali, jo? Rvou to a teď křičej tam prostě rvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá.
1: Ale on takovej chudák nejenom šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. To vám vomdlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra, hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, líká se, jo, to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, ta Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení, takhle viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstavím, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najvyště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on po tom les takhle. Já už nevěděl, co, teď se mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodí?
2: Vítáme vás u našeho nového cyklu Intimní hovory. Nejprve se zastavíme u problému, který ani na první pohled jako problém nevypadá. Svatební obřad, že?
3: Ano.
2: Bereme ho jako samozřejmost, ve smluvený den a hodinu zkrátka přijdeme.
3: Ano.
2: A navzájem řekneme své...
3: Ano.
2: Jenomže tak jednoduché to zase není, že ne?
3: Ano.
2: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
3: I snoubenek.
2: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
3: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
2: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
3: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte? My prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
2: No a přesto stále dojemná.
3: No jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte, mně je už kolikrát trapný omílat to pořád dokola. Já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
2: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
3: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. Znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
2: A co tedy navrhujete?
3: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuju. Mohlo?
2: Prosím.
3: To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svatebčan. Vážení snoubenci, rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým, který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku? Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se držel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít. Marie, no nic. A proto se tě táží, ženichu je nevodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka. Jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
2: Děkuji za ukázku.
4: Ještě jednou, uděláme si to pěkný, co říkáte. Ahoj! No, pojďte ještě jednou. Ahoj! Jo! No, jsem rád, že jsou tady všichni, kteří mají rádi country, western, hudbu, music. Taky jsem rád, že vás čím dál víc těch, kteří přijíždějí na naše představení vlastním kamionem. Já vím, vy trakeři, vy mi asi budete víc rozumět, protože víte stejně tak já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky. Kolikrát byste chtěli zastavit, třeba se jen vyčůrat, ale při představě, že byste museli zastavit, vypnout motor, vystoupit z kabiny, vzít si plombovací kleště, obejít návěs, zapnout hydrauliku plombovacíma kleštěma, si přeštípnout svodidla, jít do pole, vrátit se plombovacíma kleštěma, seštípnout svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nasednout, nastartovat a teprve pak jet dál, tak nezastavujete a jedete radši rovnou dál. Já vím. Ale pozor. Znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. Vidím, že ho tady nějaký zná. Jo, o Jackovi Jackovi se už vyprávějí historky dávno. Můžu jednu říct. Tuhle mu dali za úkol, aby převezl 2 tuny zkaženýho masa ze západního pobřeží až na východní a řekli mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. No jo, jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerství. Od té doby se o něm zpívají písničky po celých státech.
5: Mě vám řekni, balet, to je moje. Ale víte, co mi vrtá hlavou? Jak to dělají ty baletky, že jsou pořád takový šlank? Jo.
2: Třeba žijou z gáže, co já vím?
5: Ne, oni, Oni se vdají, mají děti a pořád jsou štíhlí. Co myslíte, jaký jsou baletky manželky?
6: Jak já to mám vědět? No ne, to bych si musel snad napřed vzít nějakou.
5: A to byste pro mě neudělal?
6: Ne. Víte, já jednak nemám už o manželství příliš iluze a potom já si dovedu krásně představit, jaký jsou baletky manželky.
5: Jo.
6: Hádavý, malicherný, žárlivý, protože kozy fan tutte, ženský jsou všechny stejný.
5: No, za to vy jste každý jiný, to je taky fajn tutový. Abyste věděl, vy mužský jste ještě stejnější, akorát, že jste jeden svok a druhý špatný na nervy.
6: Jeden svok a druhej špatný na nervy.
5: Ano.
6: To je konec konců taky rozdíl.
5: No nepatrnej. Svok si myslí, že dvě a dvě je pět a je mu to jedno. Jo? A mužský na nervy ví, že dvě a dvě jsou čtyři. Jenže ho to zneklidňuje.
6: Teď ještě zbývá... Teď ještě zbývá, aby řekla, že jsme všichni sobci.
5: A sobci jste.
6: No,
5: všichni, jo. To je samý já, moje auto, můj byt, moje chata, moje děti, moje žena.
6: Přesně. A...
5: No, ano.
6: Přesně, no tak moje žena, to snad je v pořádku, ne?
5: No, tak taky to zdůrazňujete.
6: Ale jinak přesně takhle plísnila tuhle manželka mýho přítele Cíznera.
5: Jo.
6: Křičela na něj, na chudáka, prej, nic není jenom tvoje, pamatuj si, všechno je naše. A co zas hledáš v té naší skříni? A on pípnul naše kalhoty. Kamarád, já vám řeknu, mě ho bylo kolikrát líto, přítele Cíznera, protože on se původně vůbec nechtěl ženit. Na potřetí do toho vletěl.
5: To jo, a on měl tři známosti, jo?
6: Ne. Známost měl jednu, ale oni dvakrát je odmítli vodat, až on byl pokaždý jako dělo. Až si potom ten odávající úředník na Praze 4 vzal tu snoubenku stranu a povídá, prosím vás, tomu nemůžete v tom pití zabránit.
5: No.
6: A ona povídá, co pak to bych mohla, ale on mi sem střízlivý nepůjde.
5: No ale nakonec šel, že jo?
6: Jo, tak nakonec šel, protože ho přemohla láska.
5: No jo.
6: A taky už měl strach o játra, to víc.
5: No, já vám řeknu, já si myslím, že dobrý manželství závisí na tom, jak si kdo umí najít partnera. Vybrat, rozumím.
6: Jo, vybrat. No, to je hezká teorie, jenomže muž, ten se zamiluje, to je prosím vás vybrat, jako byste chtěla od myši, aby si vybírala pastičku. Muž se zamiluje, spitomí a nic ho nezvyklá. No, co jsme se jenom namluvili v rodině do synovce, když si udělal známost s nějakou Adélkou z Rakovníka. Jsme mu říkali, člověče, teď... Ta Adélka tam vystřídala půl rakovnických kluků.
5: Yeah.
6: On se urazil, odjel. Za dva dny se vrátil a povídá, tak jsem se byl podívat v tom Rakovníku. Ale ono to není velký město.
5: Ono zase vybírat s úplně chladnou hlavou taky vždycky štěstí nenese. Vemte si ten případ toho slavného dirigenta Wagenknechta, že jo?
6: Přesně.
5: No ten měl přece dvě známosti.
6: Jo.
5: Jednu krásnou, ale nemuzikální. A druhou vošklivou, jak ta byla vošklivá.
6: No tak vošklivá.
5: Jo, ale muzikální, s krásným altem. Koho myslíte, že si ten dirigent vybral?
6: Já nevím, no tak dirigent, asi tu zpěvačku.
5: No ale vošklivou.
6: Ale muzikální.
5: A jeli prostě spolu na svatební cestu, trávili spolu první noc.
6: Dirigent se
5: ráno probudil, že ji uviděl, protože bylo světlo, zatřásí a povídá, drahoušku, pro všechno na světě, zpívej!
6: To je, poslouchejte, velmi smutná historka. No. Já nejsem dirigent, čili mám rád dívky krásný.
5: No prosím.
6: A když zpívají, nevadí. Takže já bych zavolal Petru Černockou, ne? Petra Černocká.
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer, Petro.
5: Ano.
6: Petřičko, už jsme se dlouho neviděli. Prosím vás, mě by zajímalo, jaký jsou zpěvačky manželky?
5: Na co? Teď jsme přece všechny stejný.
7: Tak já si myslím, že zpěvačky manželky, no některá je lepší, některá horší. Ono totiž dost záleží na panu Chotě.
6: Neříkejte.
7: Ano, ano. Možná víte, že Emil Zola napsal kdysi, že v každé ženě je zárodek dobré manželky. No, takže jaký pán takový krám?
6: Slyšela jste to?
5: Jo, ne, já jsem hlucha.
6: Ona Petra není jenom krásná a muzikální a ze Smíchova, ona je i sečtělá.
5: Marně se namáháte. Petra není jenom krásná, muzikální, sečtělá a ze Smíchova. Petra je i zadaná.
6: Petra?
5: Jo, Petra. Petra Černocká.
8: Povídá jeden, ale paní Nováková, jak to, že tady máte 10 kohoutů a jen jednu slepici? To snad má být obráceně, ne? Ona říká, depak, ta chudák slepice se má mít líp, než já jsem se měla zamladat. V jedné obrazové galerii se zeptá tam návštěvník jedné slečny. Povídá, slečno, vy milujete také staré mistry? A ona říká, no tak proč ne, no když nějací přijdou. Ředitel závodu si nechá zavolat pana Nováka a říká mu, prosím vás, pane Novák, co to má znamenat? Vaše žena mě telefonovala, že jste nemocnej a zatím jste tady v kanceláři. Ten říká, no já vždyť je pitomá, to vám měla telefonovat až zítra. Manžel říká manželce, Žanetko, co pak by si tak nejraději dostala k narozeninám? A ona říká, no tak když už se mě tak ptáš, Pepouši, tak bych velice ráda dostala stříbrnou lišku. On říká, stříbrnou lišku? No prosím, no když teda chceš, ale já ti říkám hned, tu klec si budeš muset čistit sama. Pepa Trumpeťák má v noci u sebe ještě návštěvu a jeden z návštěvníků se ho ptá, kolik je hodin. Pepa říká, Ježíš, já mám rozbitý hodinky, ale počkej, já to hned vypátrám. Veme trumpetu, začne troubit. Za vteřinu na to tluče soused na stěnu a křičí, zbláznil jste se, člověče, teď o 2:30 v noci hrát na trumpetu? Povídá jen, já nevím, ta policie má někdy blbý nápady. No jako například furt kážou, při opilosti ruce pryč od volantu. Aková volovina, ono už se blbě jezdí, když je člověk ožralej. Natož pak, když máš u toho hrát ještě ruce od volantu. Pepíček přinese domů vysvědčení a tatínek si to přečte a říká, no, tak takovýhle vysvědčení si zaslouží pořádnej vejprask. Pepíček říká, máš pravdu, tatí, tak pojď, já naštěstí vím, kde pan učitel bydlí. Manželka říká, prosím tě, Pepouši, když ty už lezeš dneska po třetí do vany, co to do tebe vělo? On říká, ale prosím tě, doktor mě předepsal tady takovou vodičku a řekl mi, abych to bral 3x denně 10 kapek ve vlažné vodě. Pan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62? A sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázníš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří voka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastnej. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se, vám povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý Otoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No nastěvá paní, říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Povídá paní Bousková, představte si, paní Novotná, o ruku mojí dceři požádali hned dva páni. Jeden inženýr a jeden novinář. Paní Novotná říká, no to mě těší. A na kterýho pak z nich se usmálo štěstí? A ta říká, na toho inženýra. Má dcera si vybrala toho novináře. Potkají se dva, povídá ten jeden, tak ti mám ochu radost, my jsme teď zavedli v práci čtyřdenní pracovní týden. Ten druhý říká, no to máš teda opravdu velkorysýho šéfa. To říká, co blbneš, prosím tě, ten to přece nesmí vědět. Povídá jeden vrchní druhýmu, proč si prosím tě toho chlapa, co ti tady už několik hodin spí, už dávno nevyhodil? Ten říká, že pak hochu, ten pokaždý, když ho probudím, tak mě znovu zaplatí. Na návštěvě povídá návštěvník hostovi, povídá, poslíš Pepo, proč děláš pořád takový smutný obličej? On říká, ale manželka zítra odjíždí na měsíc pryč, víš. A říká, no tak proto přece musíš dělat tak smutný obličej. A říká, ale jo, to já musím, ona by přeci jinak neodjela. Úředník přijde za ředitelem podniku a říká, pane řediteli, tady kolega Zítkov o vás řekl, že jste vůl. Ředitel říká, no tak já doufám, že jste mu na to něco patřičně odpověděl. On říká, jen se nebojte, pane řediteli, já jsem mu hned řekl, že on je ještě větší vůl, než jste vy. Do drogerie přijde muž a říká, nemáte prosím vás černé prezervativy. Ten říká, černé prezervativy? On říká, no jo, on zemřel totiž můj nejlepší přítel, víte, a já bych chtěl jeho vdově udělat soustrastní návštěvu. Na úřadě se ptá jeden jednoho, no a kolik peněz tak asi potřebujete k živobytí? On říká, jo, co já nevím, tolik peněz jsem já ještě nikdy neměl. Manželka říká večer v posteli manželovi, fanouši, můžu už zhasnout? A on říká, no tak ty můžeš, Amálko, ale světlo nech ještě hořet.
9: Milí žáci, dnes máme závěrečnou zkoušku, ve které ukážete, co jste se v našem kurzu naučili. Tedy vlastně, co jsem vás naučila já, že? No, letošní kurz krádeží pro začátečníky byl mimořádně silným ročníkem. No ale teprve praxe ukáže, který z vás je ten nejschopnější. Naší závěrečné zkoušky se měl zúčastnit pan inspektor. Bohužel se nedostavil. Takže... A, pardon.
10: Ne? Seďte.
9: No.
10: Seďte, seďte, to je dobrý.
9: Pane inspektore, ty se ještě nasedí.
10: No, tak to už bude záležet na nich, no, jestli se nechají chytit příčinu.
9: No.
10: Paní...
9: Slečna.
10: Slečno...
9: Netečná.
10: Netečná, ano. Já jsem neužil.
9: No to já taky ne.
10: Ale já se jmenuju neužil.
9: Jo, bych se pardon,
10: ale to je teďka vedlejší. Vyskupit. Už jste jim řekla, proč já budu přítomen závěrečné zkoušce?
9: Neměla jsem příležitost.
10: Nevadí, vysvětlím. Podívejte se, asociace kriminálníků a podvodníků, která se jmenuje Recidiva, mě jsem vyslala, protože tomuto sdružení samozřejmě záleží na tom, aby tenhle ten kurz produkoval kvalitní podvodníky a zloděje, který by nedělali naší branži prostě ostudu.
9: No, já myslím, pane inspektore, že budete velmi spokojen. To jsou vyložené talenty. Ty nejlepší jsem vám posadila tady do těch prvních řad.
10: Ano, ano, ano.
9: No, tak například tady jsou kasaři.
10: Ano,
9: jo?
10: Ano, ano.
9: Tady bytaři.
10: Ano.
9: No, tamhle už jsou tuneláři. No,
10: ano.
9: No, pane inspektore, je tu jeden grázl vedle druhý.
10: Ano, ano. Vidíte to, přitom na první pohled nevypadají.
9: Nevypadají, víte.
10: No, ale no. To je samozřejmě předpoklad úspěchu. No, nenápadnost.
9: To jo.
10: No, k vám to budu povídat, no, že jo? No. Do vás bych taky nikdy neřekl, že jste stačila za 3 roky na Karlově mostě pobrat 1500 cizinců,
9: no,
10: víte?
9: No.
10: Jakže vám to galerka říká?
9: Ručka šmátralka.
10: Ano, ano, ručka šmátralka, no. Dobře, jsem zapomněl. Tak jo, můžete začít.
9: No. Jo, jo, dovolil byste, abych to zahájila podle abecedy.
10: Vyberte, koho chcete.
9: Takže bych prosila Brožíková Jolana.
11: Tady, ano, ano.
9: Ano, tak prosím.
11: Dovolte, prosím vás. No. Děkuji.
10: Ano, ano, ano.
9: No, tak... to je šikovný děvče.
10: Jo.
9: No.
10: Jak se tam tlačí na někoho. Ne, Mrška, Mrška. Ahoj, Brodíková, ahoj. Ty jsi tady nová?
11: Ne, já už jsem tu po třetí.
10: Ale, a na čem no. Pak si vyhořela?
9: Ale ne, jsem... na ničem, na ničem. Ona si, Brožíková, rozšiřuje kvalifikaci. Ona už jeden kurz absolvovala a úspěšně poskytování služeb.
11: No.
9: Ona začínala na E55, tam jste ji mohl vidět denně, pane inspektore. Ano.
10: A proč si toho nechala, Brožíková?
11: No víte, mě vadil ten přechod.
9: No.
10: Hraniční přechod Cína?
9: Ne, přechod na euro, no. Víte, ono se jí to zdálo v porovnání s Markama Furtmáro, tak ona si jako chce rekvalifikovat na kapsářko.
10: No, no jako já myslím, že v těch službách by si vydělala víc, ne?
11: To je sice fakt, ale to víte, já už teďka musím myslet na starý kolena. Přece až budu stará, tak se tím to nemůžu živit.
9: No, tak já, nebudu, já už bych začala zkoušku,
10: začně.
9: Jestli byste dovolili.
10: Ano.
9: Tak, kdybyste šel kousíček.
10: No,
9: stranou, že... No a Brožíková, tak tady je tvoje Kafka, jo? A ty jsi se rozhodla ho obrat.
11: Ano.
9: No, tak začni.
11: Tak, no. Takže.
9: A klid.
11: Jo, jo, jo. Tak.
9: No to.
11: Tak.
9: Že jo, to.
11: Guten Tag.
9: Hlejte, tato dne.
11: Entschuldigen Sie bitte. No. Ich suche Wenzelplatz.
9: Doch.
11: Haben Sie Feuer? Du bist schön, schmeichlig.
10: Hlejte, Hrostomila, ale nevím, co říkala.
9: Ona se, Brožíková, orientuje hlavně na zahraniční klientel.
10: No, tak to ty musíš znát spoustu cizích jazyků.
11: Ježíš, já jich znám tolik, že se mi přestala počítat.
9: Ale Brožíková, přestaň se rozkecávat. Já jsem, mě to trošičku ulítlo, no. Jolanko, musíš to hodit do čistiny panu inspektorovi, víš, aby jako on rozuměl,
11: jo.
9: A nezapomeň už při oslovení, jo, takhle jako... pracovat jako rukama, jak jsem tě to učila. No, konverzace spojená s pohybovou stránkou. No, dobrý den, prosím vás, jsem dobře na Václavském náměstí. Aha. Co, já vám nerozumím. Jo, jsem zde dobře, no podívejte, to je jednoduchý. No.
10: Teda?
9: Brožíková, no.
11: Myšlelko, když ale rozumíte, mě se to na té figuríně špatně dělá. Takovýhleho panáka já těžko na ulici v praxi potkám, že jo? Nemohl by mě toho šmajchlika teda udělat tuhle nadřízený orgán, co?
9: Nemůžeš, no.
10: Ale, ano.
9: Můžeš.
10: Ale samozřejmě můžu,
9: no, ano,
10: ale mám podmínku.
11: Ano. To já taky, na 2 roky.
9: No jo.
10: mám jinou podmínku. Já mám podmínku, aby teda už od zítřka tahle ta Brožíková se stala členkou té naší asociace těch zlodějů a kriminálníků, ty recidivy, protože my potřebujeme omladit kádr. My potřebujeme zkvalitnit členskou základnu. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie je zapotřebí, aby kvalita českých zlodějů a podvodníka byla na vysoké úrovni, aby jsme tam vstoupili jako rovnocenný stát, aby jsme tam vstoupili jako totálně rozkradený stát. Ježiši, co to kecám?
9: Já nevím, ale bylo to velice zajímavé a znělo to skoro jako pravdivé.
10: Ano, ano. Víte, dneska ráno jsme měli valnou hromadu, ty naši já tam měl hlavní projev a ještě jsem toho plnej, ano, prostě.
11: Hele, tak uděláte mi toho šmajchlika, co?
10: Ale jo, klidně, já nejsem proti, tak co mám teda dělat?
9: No. Německýho turistu, jo? Ale to až potom, protože Rožíková si teď udělá sólovku a pak teprve tlačenici. No ale při té sólovce byste jí mohl udělat spojku.
10: Můžu.
9: Rozumíte, jako komplice, protože to je při pouličních krádežích velice nutné. Jo. No, Rožíková, klid, klid, hezky se narovnej, no a teď řekni ty jednotlivé fáze.
11: Aha, no. Takže to je, to je. Čmajská, no. Jo, pak spojka, pak pryč.
9: Ale dvě spojky.
11: Jo, jasně.
9: Čmajská, spojka, spojka,
11: jo,
9: pryč.
11: Jo, já jsem přece blbá. Čmajská, pak je to spojka, spojka.
9: No, spojka, spojka, to je spojka. Ty jsi strašně pomalá, rozumíš? Hele, jdi tamhle, dělej mi první spojku, jo? Čmajská, jo, spojka,
11: jo,
9: spojka, no a já jdu v klidu pryč. Ty. Protože já nic bez, nemám.
10: Bez,
11: to je fakt úžasný. Pani Šilko, vy jste opravdu, opravdu boží, takhle já to nikdy nebudu umět.
9: Mě to no. Baví, to je, mě to baví.
10: To bylo opravdu brilantní, teda slečno Netečná, s váma je radost kráčet do té Evropy, to vám teda řeknu, Londýn, Mnichov, Paříž, tam až to rozjedeme tohleto.
9: Panečku, ty budou koukat, to, tam se bude krásně jako víno, ty budou koukat v té Evropě, co my Češi ještě umíme, no. Pane inspektore, tak kvalitně jako u nás se nekrade nikde na světě. To je léta zdokonalovaný systém, že?
11: Ale tak udělala jsem tu zkoušku už.
9: Ale neudělala, Brožíková, neudělala, protože jsi udělala jenom půlku. To byla sólovka. Teď si dáš tlačenici. No to je práce v davu. A teď byste mohl, pane inspektore, udělat toho turistu.
10: Udělala vám, co chcete.
9: No tak počkejte, tak.
11: Jo, tak já...
9: Helejte, tadyhle, tak. Tady,
10: jo, jo, dobře,
9: no, pomoz panu inspektorovi.
11: Ukažte.
9: No, on ti pak dá dobrou známku. Tak, no.
11: Ježiš, tak. Orgáne, vy jste teda Kafka.
9: No, už smrda, družka, pačko! Já se vždycky tak rozčílim.
10: Ne, a to se nevomlouvejte. Ano. No tak nakonec, leta jste prožila v podsvětí, je to ve vás jako v koze.
9: No,
10: tak. Takže. Co, já jsem teďka teda jako v tom davu.
9: Ano, ano, vy jste v davu, ale jste na staroměstském náměstí a díváte se na staroměstský orloj, což znamená nahoru, jo? Protože za chvíli půjdou panáčkové. Tak. Jo?
11: A ty mám taky obrat?
9: Ne! Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Panáčkové jsou nahoře. A kunčovti jsou dole. No, a protože koukají nahoru, tak nemá, tak nedávají co? No pozor!
11: Aha.
9: A protože nedávají pozor, tak ty musíš mít co?
11: Antikoncepci.
9: Hovno postřeh! Pro Krista pána!
11: Nebo ne, že jo?
9: Tak. Já jsem se rozčílila, ale teď jsem se skutečně rozčílila moc. Promiňte mi to.
10: Tak já začnu jako, jo?
9: Tak
10: koukám.
9: To jsou zkoušky.
10: A to je hezký orloj. Šen orloj. Kukmal Hans. Tam kukáš. Hans. Kukmal. Tam je orloj. No a ta velká ručička už jde a bude poledne.
9: Co bude, Brožíková?
11: Bude 12. nebo ne?
12: Kvůra má pravdu. Ano, bude 12, za minutu skočí ručička a bude poledne. Eine kleine poledne.
9: Teda, pane inspektore, vy jste vyložený talent na řeči. Teda ale za to, Brožiková, to je takový koupito, jaký jsem tady v ročníku. Ještě neměla.
12: Ano, ano.
9: No, ještě neměla. Brožiková, kdy si stoupnou tamhle?
11: Za to nemůžu.
9: Já ti ukážu ještě jednou tlačenici. No, tak. No, tak prosím, jsme u staroměstského orloje.
12: Já.
9: Jestli pak víte, že staroměstský orloj byl postaven v roce 1410, jo, a velice zajímavá věc je jedna, že roku 1490 byl přestavěn, jo, hodinářem, to byste neřekl, hodinářem Hanušem.
12: Hanuš,
9: jo? No, a teď dívejte se tamhle vpravo, vpravo, tam je Týnský chrám.
12: Týnský, jo.
9: Bim Bam House.
12: Bim Bam House,
9: no, a uprostřed toho náměstí, jo,
12: no,
9: je socha Jana Husa.
12: Hus,
9: jo,
12: Feuer,
9: hus,
12: Feuer.
9: Ne, Feuer, no to je jedno, to je jedno. A tadyhle, když se kouknete tamhle, tamhle, no, počkejte, abyste viděl dobře,
12: no,
9: tam se kouknete, jo,
12: no,
9: a tam je staroměstská radnice.
12: Jaše.
9: No. A teď, když se kouknete dozadu,
12: jo,
9: tak to je velice zajímavý, tam není vůbec nic.
12: Aha,
9: no, tak, no, tak vidíte, ale takhle se to dělá, Brožiková tlačenice.
12: No, brilantní, teda no, netečná.
10: Bravurní práce. Rovnou vám můžu slíbit, že na asociaci navrhnu, aby vám byla udělena zvláštní medaile Zlatá zlodějka. Abych uzavřel tu zkoušku, samozřejmě Brožíková je přijata, ale nejenom Brožíková, teď mám dobrou zprávu pro vás. Přijímací zkoušky udělala i celá tato táborská zlodějská parta. Gratuluju! Gratuluju!
6: Chcete to od Adama?
13: Ne, já jsem myslel, jak to začalo s tím, že jsi se stal režisérnou. Kde to vlastně se vzalo někde v rodině dávno doma? Já tak
6: ne, to je všechno velký omyl. Já jsem měl vždycky rád divadlo, ale nevzali mě na tu školu divadelní. A tak jsem šel, ještě před vojnou po maturitě jsem šel do televize jako takovej ten přines krabici, odnes tohle. Říkal jsem si, že ona bude potřebovat i takový blbce, jako který nejsou dost dobrý pro divadlo. No a přihlásil jsem se na filmovou fakultu a tam mě vzali. No a udělali ze mě filmový režisér.
14: Ale jste režíroval i divadlo přece potom?
6: No já jsem vždycky chtěl dělat divadlo a pak jsem vlastně, když už jsem byl hotový filmař, tak jsem dostal, mě nabídli v Činoherním klubu. Pan ředitel Vostří řekl, mám tady pět kluků, který momentálně neskoušej, tak najdi nějakou hru pro pět kluků. No já jsem šel domů a vytáhl jsem z knihovny Mandragoru, to jsme se cvičili, hráli jsme to potom 9 let.
15: No jo, ale ty sám si taky herec.
6: No jo, to je ten další omyl. Prostě všechno je to schoda náhod takových, já jsem skončil školu, filmovou a jak jsem běhal po Barandově s panem profesorem Vávrou, tak si mě všim Kadár a jeho asistent Juraj Herc mě doporučil do filmu, který se točil a já jsem tam hrál advokáta. Prostě potřebovali takového blbečka, já jsem byl ještě hubenej, brýlatej, byl jsem strašně plachej, já jsem se styděl, já jsem se červenal, když mě oslovil někdo starší nebo tak, tak jsem furt, co v té profesi se nemá stát. Kadárovi se to líbilo a řekl, že budu hrát toho advokáta, protože potřeboval takového blbce, jako jsem byl já. A já jsem nehrál, já jsem tam byl za sebe, já jsem se styděl před kamerou a ono to v tom filmu hezky vypadalo, takže si všichni začali myslet, že jsem herec. A pak pan režisér Krejčík začal dělat Penzion po svobodný pány pro televizi s Pepou Abrahamem a Jiřinkou Jiráskovou a s paní Ferbasovou a hledali takového partnera k Abrahamovi a sestra Pepíka Abrahama doporučila mě. A potom pan Krejčík, když začal na ten činohradní klub začínal hrát, tak to přetáhli do Činohráku, jenomže samozřejmě tam hrála paní Rásková, Abraham, paní Ferbasová a tu moji roli hrál Vladimír Puchot. No a hrál to krásně samozřejmě.
16: Já jsem tam chodil prostě se koukat do šatny a tak. A měl jsem v 9 hodin schůzku s hudebním skladatelem, který bydlel kousek nedaleko. A tak jsem si zašel podívat na začátek představení a to se stalo akorát ten den, že Franta Husák, který hrál na začátku takovou malou roličku, nepřišel do divadla. Zapomněl na to. Byl tam Krejčík a řekl, pane Mence, vy víte, o co jde. Jděte na to jeviště a zahrajte tu malou roličku, kterou ta hra začínala. Naučili mě těch 8 věc s paní Ferbasou, naučili mě ty kroky, které se tam, protože to byl takový malý taneček. A já v životě jsem nestál na jevišti, v životě jsem nebyl před lidma. A oni mě tam vystrčili pár minut po 7:30. Já jsem to všechno řekl, lidi se smáli. A pan Krejčík řekl, že jsem byl tak dobrý, že to musím s tím Frantou alternovat. Já jsem odešel z toho divadla, mčel jsem na tu schůzku a jak jsem byl v ulici ve Smečkách, tak najednou mi to došlo, že jsem hrál pro těch 240 lidí v Činohráku vedle Abrahama, vedle Jiřinky Ráskový a dostal jsem hysterický záchvat. Já jsem začal na té ulici řvát.
15: A co se stalo? Jiří Krejčík pak rozhodl, že to budeš hrát i za Pucholta.
16: A to byl malér, protože já měl strašný strach. Vladimír byl hvězda. Že jo? A lidi se chodili koukat na něj. A během těch zkoušek to bylo strašný. A já jsem koktal. Nemám slabý hlas, jo? Takže nebylo mě slyšet, nebylo mě vidět. A muselo se hrát a teď to trvá asi 40 minut, když to hraje Abraham, to hrál s paní Ráskou. Lidi se bavili strašně a pak jsem tam přišel já. A to je dost velká role. A teď jsem tam přišel a řekl jsem, Bertíku, ty ještě nespíš. A ticho. A lidi tam najednou, tam přišla taková divná mátoha, jo. Nic, ticho. A já jsem to ticho cítil, bylo to strašný a a pak jsem ještě řekl něco řekl a pak pan Krejčík v tom sále zařval nahlas!
17: Vážení přátelé, teď bych si dovolil se trošku pochlubit. Chtěl bych vám předvést jeden z přístrojů, které jsem vynalezl já, tedy vynalezených mnou, takzvaný deformátor. K tomu ovšem potřebuji dobrovolníka z vašich rad.
18: Kdo by...
17: Já dobrovolníka potřebuji, ne poštu teď. Pošta pryč teď. Dobrovolníka, prosím vás. Já nechci tu poštu, dejte tu poštu. Prosím vás, tu poštu dejte pryč teď. Kdo by byl ochoten se mnou spolupracovat? Může to být z vašich rad, jak jsem říkal, z 5., 6. slovní říčka. Nikdo se ne... Že si vyberu sám!
18: Pošta ze zahraničí.
17: No tak řeknu hned. On řekne pošta. No tak co vezou? Pozor na to. Fragile, francouzsky, italsky, křehký, česky. Pozor na to. No tak to otevřete, no.
18: Není čím.
17: No tak ale myslím. Klavír v obrátě není čím. Prosím vás pěkně, nemáte někdo nůžky? Nůžky? Tady jsou. Co? Máte nůžky? Ne, nůžky, já chci nůžky. Nůžky to jsou dva nože spojené v jeden, které stříhají. Nože dva stříhají. No tak to. Nožnice ze slovenského nožnice. Nože dva. Co?
18: Je to asi tupý.
17: Tupější než vy, pánovi? Tak dejte ten nůž. Dejte nůž, nějaký nůž. No tak dejte ten kuchyňák. Proč nosíš do divadla kuchyňák? No tak ne, prosím vás, nůž, normální nůž, kapesní nůž. No. No ne, házet! To mě připomíná, jak... Připomíná mě to, jak jeden můj kamarád koupil si nůž za drahé peníze a oni mu říkají, prosím tě, proč jsi nekoupil ten vyskakovací za takový peníze? A on říkal, čuči, já nikdy takhle rychle chleba jsem si ukrojit nepotřeboval. Tak to otevřete, nestýjte tady, no. No, co to je? To je kůže, tady je kůže. To je žena! Pánové? Hovoříte česky? Kdo vás sem poslal? Česky nehovoří. Jak hovoří, když se v češtině zeptáte, jak hovoří, tak nerozumí a nemůže odpovědět. Použiju své vylučovací metody a sice zeptám se všem jazyky, které ovládám a když neodpoví ani na jeden, je hluchoněmka. Začnu angličtinou. Do you speak English? Do you speak Welsh? Scottish? Irish? Angličanka to není ani Irčanka, ani Welshanka, ani Skotka. Parla italiano, italiano, parla italiano, italiano, parla italiano, ano, italiano, ano. Italka to není. Kyoto, kua, chukwako. Jako. Valašsky neumí. Hablauste. Hablauste. Hablauste. Hablauste? Ne, ani toto není to. Parlez-vous français? Ne, francouzská to není.
19: Oui.
17: Ano! Co vy?
19: Ano.
17: No, ano. Ano. Oui. Francouzská. Aha. Français. Tak nebudeme žertovat. Ano, je to naše drahá přítelkyně, francouzská herečka Chantal Poulain. Tak. Nazdar. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Voyage s'est passé bien? Voyage s'est passé bien sans problème? Hein? Sois bienvenue dans notre manège. Nous sommes vraiment très très heureux de te recevoir ici. Co?
19: Já mu moc nerozumím, má takové varaši přizvu.
17: Co mám?
19: Varaši přizvu.
17: Varaši přizvu. To je název nějaké písně.
20: Velecené dámy a velecení pánové, nyní vám předvedeme tady s mým přítelem Daliborem Ptákem jednu zvláštní studii, kterou jsme nastudovali, respektive kterou jsme poznali na svých cestách životem, na svých cestách s životním putem. My totiž, my dva jsme spolu jezdili velmi dlouho po světě a taky delší dobu jsme byli angažovaní jako zpěváci, jako zpěváci jsme byli angažovaní tedy v Itálii. Kvůli zajímavosti vám předvedeme jednu operu, kterou jsme tedy tam poznali a napodobíme vám všechno, jak to v té opeře stojí a jak to v té opeře leží od začátku až do konce. Od této chvíle mluvíme italsky. Aby to nerozumí, tak musí až to, my si jako nemůžeme pomoct tyhle věci. Teď je to perfektní. Signore, capisco italiano, capisco italiano.
21: Capisco, capisco.
20: Capisco italiano, sine con ogni aletto, capelnico operando, pulciaisno, dirigendo, l'agendo.
21: L'agendo?
20: L'agendo, sì. Orchestrando, l'agendo, orchestro, Rosles, l'aisno.
21: Nell'agendo, nell'agendo.
20: Nesponovando, strugnaisno, strugnaisno.
21: Scoscendo.
20: L'agendo. Jedem do dirigento italiano, sono clepaisno. Capenico? Dirigento? Začacando.

0: потім ладі.
1: Басо, басо.

Můj první klobouk. Je mnoho věcí, které činí z chlapce muže. Dlouhé kalhoty, jiskrný pohled na lítka kolem jdoucích dívek, cigareta potají vykouřená, knoflíky v manžetách a v první řadě klobouk, symbol to dospělosti a mužství. Každý, kdo chce být vážen, přikryje temeno, aby si dodal důstojnosti. Diplomaté, myslivci, vyšší úředníci, umělci, fotbalisté první a druhé ligy, vedoucí obchodu, revizoři, ti všichni si zajišťují kloboukem úctu. I státní instituce nedovolí svým členům být na ulici prostovlasí a vystavit se tak posměchu. Vzpomeňme jen přilep požárníků a slušivých čapek vojska. Jako ostatní chlapci mého věku

snažil se získat čas. Opravdu? Všichni mají ve třídě klobouky? Všichni. Až na Aleše Jarého, který trpí teplotami tak vysokými, že vždy nový klobouk propálí. Změř se, poručil oči. Měl jsem 36,5. Pěstoun zklamaně protáhl tvář. Kolik stojí taková rádiovka? Otázal se po chvíli. Chci klobouk, poopravil jsem jej. Tak tedy kolik stojí ten tvůj klobouk? Sázím, že pětka to spraví a parády bude habaděj. Nejlevnější plstěný s modrou stuhou pořídíš za 75 korun. Otec se chytil stolu. Svůj týdenní výdělek mám vložit na tvoji hlavu. Máš přeci týdně přes 300, nevlastní tatíku, podivil jsem se. To má? Ale víš, co dneska stojí rum? Já si o klobouk neříkal, šeptl jsem zlikaje. No dobře, dobře, netvrdím, že ho nekoupím. Jenom se mi zdá dražší než alkohol, který nehřeje jistě o nic méně. Ale děvčata, jak se budou za mnou otáčet, až klobouk nasadím? Klobouk, klobouk, bručel očím. Kdybys měl na hlavě čberdechtu, otočí se i chlap. Asi skoupě se jde, máš dost vlasů, ještě by ti slezli. V tom se otevřely dveře a vstoupila maminka. Že hraješ karty, Arnošte, pravila k otčímovi, to jsem spolkla. Ale aby se u řezníka chlubil hrobník, že mu dáváš za každou hru 20 korun, když kerece, to nesnesu. Co pak vlastně koupíš Vašíkovi k narozeninám? Klobouk přeci, právě se zde domlouváme. Maminka roztála. Jsi hodný, Arnošte. Chceš k večeři svoji pochoutku? Opravdu? Budou brambory s rumem? Rozářil se očím. To bych mohl pozvat i hrobníka. Toho nikdy, rozhodla matka. Brambory vždycky nechá a cpe se jen omáčko. Druhý den, jakmile se otec vrátil z muzea, kde měl dobře placené místo na Neandertálce, vydali jsme se do města pro klobouk. Cestou jsem vyprávěl o nových modelech za 85 korun, ale v krámu převzal iniciativu pěstou. Chceme klobouk, poručil. Ať sluší a moc nestojí. Při pohledu na mne se prodavači rozklepali nohy. Nesmíte se zlobit, ale na pána asi nic mít nebudu. Jak to? Rozčílil se otčím. Výklad je plný vzorů. To ano, ale elipsy nevedeme. Pěstoun to vztáhl jako urážku na sebe. Chcete se posmívat hlavě mého synka? To nechci, ale z obchodního hlediska vidím, že není nejkulatější. Čtete noviny, vy kramáři? Rozčílil se otčím. Víte, že máte před pultem hrdinu, který v 10 letech běhl mezi dva vlaky a vlastní hlavou zabránil katastrofě? Vedoucí padl na kolena. Vybírej, vybírej, vlakový hrdino. Sám ti nad párou elipsu sformuji. Začal jsem zkoušet. Pára šla naplno, ale žádný klobouk mi nepadl. Prodavač byl zoufalý. Pak si vzal otčíma stranou a chvíli si cosi šeptali. To je ono, dobrý muži, zvolal pěstoun. Vzal mě za ruku a vyvedl z krámu. Uronil jsem slzu. Neboj se, Václave, klobouček bude, řekl otčím. Jenom ti trochu narovnáme hlavičku. Před nádražím jsme se zastavili. Otec zašel do přednostovy kanceláře. Za chvíli zavolali i mne. Je to skutečně on, zvolal přednosta, porovnávaj moji podobu s fotografií na zdi. Pohladil mne, raději po rameni. Před lety pomohl železnici, dnes železnice pomůže jen. Pak vydal nádražním rozhlasem pokyny. Na kolej číslo 3 přistavte 2 vlakové soupravy. Směrem od Prahy a ku Praze. Otčím se šťastně usmál. A teď, Václave, zbývá, aby sis to dobře vyměřil. Náraz musí jít z protilehlých stran tvého oválu. Sešli jsme na nástupiště. Zpráva o rekonstrukci pověstné srážky se zřejmě rozkřikla, protože kolem koleji bylo plno. Situace nabývala na dramatičnosti. Vlaky se rozjeli,

Diváci stichli, já tam skočil a perón propukl v nadšení. Po zdařilém nádražním show jsme s otčímem 1755 vstupovali znovu do kloboučnického závodu. V hlavě mi sice trochu hučelo, ale přesto jsem zřetelně slyšel, jak prodavač jásá. Výborně. Výborně, mladý muži. Čtvereček už sformujeme daleko lépe.

0: Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně, ve svém Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky, angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všechno se zvládnout nedalo a taky jsme to všechno nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajte se. Z toho jsme pochopili, že s tímhletím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani omylem. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. Jo? Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 a 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, prosím, já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmarja, to slyším poprvé, tohle to. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně. Do kolika to máte? Říkám tak do 10, do 11. V 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli?
1: No, donutil tady, dlouho nebyl. Tak pojď, chlapče. My jsme si to sem zapomněli říct, domluvili, že to budou Láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo? Říkám, co jste říkal Láčkovci? Ježišmarja. Čověče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, a to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčkova akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tak děláš amatérské divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si c'est parti de comment sujet, avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo. Pač viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno. Stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily 2 neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo? My jsme je skutečně rušili, že jo? Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom
2: jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle.
1: No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že? Jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant. Že jo? My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo? Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé oni říkají, že je v lásce nestá, ale ona potají jediného v srdci má. Krásá bláva, krásá bláva, Diana, na shledanou, pane profesore. Skvělej pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám, opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu podat, to je... Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a pojď divně. Říkám, no dobře, no ale jak, jako zepředu, nebo z vrchu, nebo z boku? Prosím tě, normálně jak mě podí a je to, jo? Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo? Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že? S tímhle panem profesorem my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček ji říká, pojďte se s náma poprat, ne? Však co, ne, kurník, jako tady sedíte a jsi pěkná baba, ne? Že chce s vámi, normálně. S váma mrzknem, ne, a bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a ne, zase odejdu. A co nebyl ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Čak kurník, taková baba sem přijde málo kdy. Ještě tak 3x, 4x jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová, bystrině Evropy v judu, jo. Tohle nám připravoval pořád, takovýhle překvapováky, jo. On když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý, podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne. Jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
3: Princip, ty to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
1: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
3: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
1: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
3: vykoukne, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne.
1: A hopnul. Skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
3: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopne z vlaku.
4: Zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
5: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
4: To je náfad. Co také, že by ses šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
5: Nemůžeš.
4: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
5: Jo.
4: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte. Vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
5: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
4: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
5: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
4: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
5: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
4: No tak, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
5: Právně.
4: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
5: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
4: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá... To jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu. Ona byla tak na cemr.
5: Víš, že s tebou docela souhlasím.
4: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá. Oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
5: No. Samozřejmě.
4: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
5: Ovšem.
4: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
5: No dobře, dobře, byl nejvyšší čas.
4: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za Hamáka.
5: Ano, ano, ano. Já bych...
4: Dost, to už přestává všecko, naložené do novin jako pokurka do háku. To už já se z toho zblázním, já se zblázním.
5: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.
6: Na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostyku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je po hnojínu. Jenomže tahle ta řeč, víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to... Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tím, nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba... Kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest, to ne, za trest ne, to není to vhodné slovo, půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebet nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společné pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit padesátník a pak to můžeme zpevňovat. Povídal jako Franta, že? No tak a u toho zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým a začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli. U nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psali jako vrchní v restauraci, tak ty jsi měl to, ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky, jako upozornil na lecos a zaokrouhlil vždycky tu sumu z vlastní kapsy na 5 Kč. A brzy jsme si takhle nakleli, nasakrovali a nanadávali 500 Kč. A to jsou prachy, že jo? No, vždycky tak 3-4 dní před výplatou to se u nás klelo na dluh. Ale po výplatě to jsme se rozšoupli, ale to nám... Upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta od syna, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužáku, je, že je hrubej. To víte, do mě to vělo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 korun a to jsem se, ani jednou jsem se neopakoval. kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nevpadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovská autorita? Kde je moje autorita? A pak zaplatil 50. No tak jsme hned dali hlavy dohromady, co jako s tím budeme dělat, jak dál a co s takto naspořenými penězi. A už zase padaly návrhy, že bychom třeba mohli jezdit společně na výlety, na vycházky, že bychom si mohli nakoupit krásnou literaturu, založit kroužek poezie, nebo stát se členy gramofonového klubu, že bychom si na besedy zvali třeba VV Štecha a tak. A kdy budeme pracovat, zařval Franta. Mluvil o chvilku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, a tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět. Tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostačili na loutkový divadlo. Pronu, tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej padesátník a divor válu. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnoš řekl 4 slova, Josef tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 koruny. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. Začali jsme vám najednou šetřit, ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit a dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posunkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutím nohy, jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla? Režiséři chodili studovat pantomimický odpich. Dostali jsme nabídky ze zahraničí, jenomže pořád nevíme, jak tam dostat i Martinskou pec. To víte, narazili jsme na nepochopení. Třeba při nákupu v řeznictví. Chtěl jsem kilo svíčkový, nějakou kos na polívku a 20 deka cikánský, jenomže já to neřekl, já jim to v krámě zabaletil, že? Prodavačka se na mě podívala, nádherně zbledla, jako kdyby foukla do hladký mouky. Říká, a ano, moment. Vlítla do lednice, práskala za sebou dveřma, až se pokazil zámek. Než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotní mu dát všecky naspořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my tedy, naše parta... Fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit. No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Kruzifix, Lauron. No vidíte, a už abych platil korunu 50.
7: Jsem se zde zabýval vysvětlením pojmu psychodrama. Pak to znamená, že jsem se tím zabýval i z hlediska experimentálního obměňování tradičních divadelních sižetů. Vůbec je zajímavé sledovat z historického hlediska, jak se ty dva fenomény, psychiatrie a divadlo, ovlivňují. Tedy, Historicky vzato, dávno předtím, než vznikla psychiatrie, vzniklo jako fenomén divadla. To už v tom starém Řecku, Sofokla, Aristofana, vzniklo divadlo v době, kdy se o psychiatrii ještě ani nesnilo. Protože v tom starověku například víme z některých historických pramenů, že šílenci, ne snad všichni, ale někteří, byli považováni za osoby nadané určitým darem, který si společnost nesmírně vážila. Se uctívala. Později naopak zase ve středověku dávali v některých zemích šílence do želez. Moderní psychiatrie se ve všech učebnicích datuje tím okamžikem, kdy francouzský lékař Spinel zbavil šílence řetězů. A umožnil jim to takové ten normální pobyt v ústavě. Později tady vzniká psychiatrie a divadlo působí na psychiatrii v tom smyslu, že vzniká jakási symbiotický útvar a to je to psychodrama. Ovšem to psychodrama, kterým obohatilo divadlo psychiatrii, vlastně působí více méně na půdě psychiatrie. Mně napadlo, a nejen mě, jsou jiní lidé, kteří takto uvažují, napadl tento zpětný návrat, aby tato vymoženost přišla zpátky do divadla. Dám zase příklad, jenom si zapamatujte, aby si to budete sledovat, že tady jde o dvojí. Aby se pomohlo jednak teda lidem, kteří tendují k té léčbě, jako byla tam zdová učetní, a na druhé straně, tedy ve smyslu profilaktickém, aby se pomohlo určitým subjektům, a na druhé straně se objektivně pomůže tomu divadlu jako takovému, jeho vývoji, ve smyslu inovace klasických inscenací. Teď si to rozebereme podrobněji. Zase se budeme držet právě toho zvoleného již příkladu s tím zdovou učetní, ale tentokrát budeme sledovat v situaci jiné, než jsme si původně znázornili, ale v situaci, kdy ještě u ní nepropuklo to celkové psychické zhroucení, ta tenze s tou latentní rusalkovým samozřejmě je, ale ona to dokáže jaksi kompenzovat, svou vůlí a tak dále, a všelijakými těmi feedbacky, těmi zpětnými vazbami. A teď si představme, že ona s tím svým vnitřním napětím jde jako relativně zdravý a navíc platící divák do opery. To je tedy průměr mzdové účetní do operního sálu. To je průměr scény. Samozřejmě je to všechno zmenšené. Ona nejde do opery na jakékoliv představení, ale jde právě na tu rusalku, protože má tu rusalku vnitřní v sobě, prostorovou, chce vidět, jak se ta rusalka, jak se projevuje vně. Jde tedy na to představení opery Rusalka, kde se začne děj na scéně odvět podle klasického Kvapilova libreta. Takže je tam obsazený nějaký profesionální princ, profesionální cizí kněžna, profesionální vodní. Ale v tom případě, o kterém já hovořím, experimentální provedení Rusalky obohacené prvky psychodramatu, není záměrně obsazená Rusalka. Hraje se s výchozí nulovou Rusalkou. Protože se předpokládá, že až tyto profesionálové na scéně ten děj rozehrají podle původního libreta, najde se v publiku osoba, která má právě tu vnitřní frustrovanou Rusalku a která motivována, puzena doslova psychodramaticky, přijde na scénu v určitou fázi děje. Tady se ovšem musí vytvořit technické podmínky, to přemostění toho. Přijde na scénu a vytvoří si Rusalku svými prostředky amatérskými, R.A. Princ s ní ovšem začne okamžitě navazovat kontakt prostředky profesionální. Ale zde už je ten inovační moment, protože improvizující Rusalka se nedrží otrocky libreta a tím, že improvizuje, nutí i profesionály, aby se jí přizpůsobovali. To je ostatně běžné i v jiných oblastech života. Teď ovšem Může nastat případ, že v publiku je větší počet takových latentních dusalek, které povzbuzeny odvahou prvé z nich, přicházejí postupně na scénu a vytváří množinu amatérských dusalek. Co se jim stane? Princ s nimi navazuje takové krátkodobé přechodné kontakty, nemohou být žádné hluboké vztahy, těká od jedné k druhé. A tato situace zase korelativně vytváří obrovské napětí v pánské části publika. Řada přítomných mužů si teprve teď uvědomuje, že už vlastně dávno byli latentními princi, aniž o tom věděli. Také oni přichází na scénu a vytváří množinu amatérských princů kolem profesionálů. A zde už se rozvíjí celé pole vztahu princ Rusalka. To jsou ovšem vesměs improvizující amatéři, kteří se už vůbec nedrží kvapilová libreta. A tyto vztahy mohou se vyvíjet velice harmonicky a nemusí nutně vést tomu ponurému konci, jako je to v tom libretu. To je velice ponuré vyústění, kde, jak víme, jak to končí. No, že Rusalka polibkem likviduje feudál. To není žádné pozitivní vyústění, protože ona sice polibkem likviduje feudála, ale nelikviduje co? No jeho pozemkovou základnu. Tyto vztahy se tedy mohou rozvíjet velice harmonicky, zejména když jsou pozitivně ovlivňovány množinou vodníků, kteří na vztahy princ Rusalka působí nepřímo jako katalyzátory. Pouze tam, kde princ je ve své milostné strategii zjevně neúspěšný, vodník sám přebírá iniciativu. Blahodárné působení vodníků na vztahy princ Rusalka je výrazné zejména tam, kde se jedná o fundované vodníky, kteří tvůrčím způsobem aplikují známé Plzákovy optimalizační vzorce. Vypadá tak, že část princů, kteří nejsou úspěšní v Rusalek, se orientuje na cizí kněžny a část nekrytých cizích kněžen se pak fixuje na švejky, vlastně na vodní. Na vodní. Na švejky do tebe přijde, to je další taková možnost. To je uzavřená množinová Rusalka, která ovšem nemusí zůstat také uzavřenou. Proč? Představte si, a teď přijdou ti švejkové, že v publiku je určitá skupina mužů, kteří se necítí být ani latentními princi, ani latentními vodníky, ale právě třeba latentními švejky. Mají čekat na inscenaci švejka? Proč by čekali? Mohou si ho vytvořit i hned v časoprostoru Rusalky a právě tím jí obohatí o zcela netušenou množinu švejků. Tato množina je vůči tomuto uzavřenému ději zdánlivě zcela inkoherentní, ale jenom zdánlivě. Protože příchod švejků na scénu nutně indukuje příchod Lukášů na scénu. A u Lukášů už jsou velice dobré jak mentální, tak biologické předpoklady k navazování hodnotných citových vztahů k části Rusalek, čím se mi tato dynamická rovnováha okamžitě promění. Protože část Rusalek odpadá od princů. Tam, kde je atraktivnější Lukáš, volí Rusalka Lukáše. Vzniká volný princ, čili zvýšená poptávka princů po cizí kněžny, aby vyhověli této poptávce vesměs atraktivnějších princů, volí prince na úkor méně atraktivních vodníků, ruší krátkodobé přechodné vztahy s méně atraktivními vodníky a vzniká přetlak nekrytých vodníků, kteří se pak fixují přímo na švejky. Je jasné, že takovéto pojetí Rusalky už hraje většina diváků. Hlediště je vlastně dysfunkční. A časoprostor kukátkového hlediště a jeviště se stává paradoxem v tomto případě. A pak je možné improvizovat celou Rusalku třeba tím způsobem, že se přenese do terénu. Jedna z možných variant, když jsme tady měli ty švejky, je tak, že třeba Rusalky zakopou Jihočeský oblatek na trase švejkové Budějovické anabáze. Tam jsou chráněny oddíly obojživelných hodníků a aby se princové a Lukášové mohli ve vzájemném střetu dostat vůbec k nějaké milostné strategii, tak musí rusáky dobývat pomocí těch různých obojživelných transportérů, případně být vysazováni z vrtulníku. Tam může být pak zajímavá součinnost Lukášů se Švejky, když Švejkové jsou pak vyzbrojeni jako žabí muži. Čili mohou pak provádět různé třeba únosy rusalek ve prospěch Lukášů. To je tedy taková možnost, jak si zahrát rusalku velkolepým způsobem pro velké početné kolektivy, takže se mi celá opera pak transponuje ve velkou branou hru. Každý přijde na své.

má jak nože a z těch zubů čiší strach. Nějaký mesr, ach můj Bože,

0: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
1: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava,

0: naplň se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec. C, c, c.
1: Tak přátelé, dneska si něco povíme o novodobé historii našeho státu. O tom, jak to bylo přesně 17. listopadu 1989 o sametové revoluci, nám řekne něco Plačková. Pojďte sem a řekněte mi, jak to všecko bylo.
2: Vy to víte, kdo vám to řekl?
1: Plačková, kdybych to sám nevěděl, tak se vás asi ptát nebudu. Nezdržujte a řekněte, jak to všecko začalo, jak se to všechno seběhlo.
2: No, já jsem šla sama parkem. Měla jsem takovou krátkou sukínku, takže mi bylo vidět až...
1: Co to kecáte?
2: No, a on vyskočil z křoví, povalil mne.
1: Plačková, já jsem se ptal, co se seběhlo 17. listopadu o sametové revoluci. A ne, co se seběhlo vám někde v parku. Ale já vám řeknu, čím to je. Vy nedáváte pozor. Nevíte, na co jsem se ptal, protože si pod lavicí čtete nějaké rodokapsy, nebo co tam máte.
2: To jsou porna. Mám je půjčený od Korna.
1: Plačková, mě nezajímají vaše a Kornovy koníčky. Mě zajímá, co se seběhlo o sametové revoluci. Pešák, Kušnírová, vás přijde smích. Pojďte sem, vezměte si žákovské knížky. Šup. Co to je tohleto? To je nějaké vykousané, to vám vykousal nějaký syrský křeček, že?
3: Ne, babička.
1: Má malou duševní poruchu?
3: Ne, má malou penzi.
1: Pešáky. Pešáku, neříkejte voloviny. Nikdo se u nás tak špatně nemá, aby musel jíst papír. Všude jsou popelnice, kontejnery, plné všelijakých laskomin, ale jak tak na vás koukám, vám radit nemusím. Řekněte mi radši, jak to všechno začalo. No, šup.
3: Studenti se shromáždili na Albertovi, pak šli na Národní třídu a tam zmlátili policajty.
1: Snad obráceně, ne?
3: Jo, něco úplně bylo jasně. No, shromáždili se na Národní třídě, pak šli na Albertov a tam zmlátili policajty.
1: No to je úžasný. Já vidím, že jste se na hodinu dějepisu moc nepřipravoval. Vy si vůbec nevážíte, co tady máte, že můžete v klidu studovat, bavit se, shromažďovat se. Já jsem se jednou ještě v dobách totality zúčastnil nějaké hromadné akce studentů a policie mě tak zmlátila, že jsem skončil na chirurgickém oddělení. Celá byla doba. Co chcete, Kušnírova?
4: Prosím, já jsem se jednou zúčastnila nějaké hromadné akce studentů a skončila jsem na kožním oddělení.
1: Kušnírová, to sem nepleťte. Plačková, jestli pak vy víte, proč se studenti vůbec 17. listopadu shromáždili? Víte to?
2: Nevím.
1: Ne, snad proto, aby demonstrovali za dodržování lidských práv, ne?
2: Jo.
1: To je chování. A také za to, aby byl propuštěn Václav Havel.
2: Hezký.
1: To je hrůza. Jestli pak víte, Plačková, proč byl Václav Havel vlastně v dobách nesvobody vězněn?
2: Něco ukrát.
1: Plačková. Plačková, nebyli náhodou vaše rodiče trochu opilí, když si vás dělali?
2: Já jsem, prosím, ze zkumavky.
1: Tak ta zkumavka byla trochu odlihu, že jo? Václav Havel nic neukradl, ale byl vězněn za svobodné myšlenky. Pešáku, za co si myslíte, že byli zmláceni studenti 17. listopadu Národní třídě při tom zásahu?
3: Kdybyste se podělal, tak si nespomenu.
1: Pešáku. Já se z téhle třídy asi každou chvíli zblázním. Kušnírová, nechte na pokoj ten telefon. Kam jste chtěla telefonovat?
4: Do Blázince, aby si pro vás přijeli.
1: Hojte, nemějte péči, když budu potřebovat, já si tu záchranku umím zavolat sám. Ale když jste tak chytrá, tak budete pokračovat. Jestli pak víte, kolik studentů zranili policisté na národní třídě? No? Ale děvče, co pak vás tak rozrušilo?
4: Prosím, když mi někdo připomene 17. listopad, tak mě to rozruší. Můj strýček byl také na národní třídě,
1: ano?
4: A skončil chudák v nemocnici s vylágrovaným zápěstím.
1: A od čeho měl vylágrované zápěstí?
4: Od mlácení pendrekem.
1: Ale zjistě. Vy jste mi pěkná rodinka. Pešáku, prosím vás, tak aspoň vy to zachraňte. Co vy víte o 17. listopadu?
3: Nemůžu si vzpomenout.
1: Ale no tak aspoň si vzpomeňte, jak se jmenoval ten tajný policista, co dělal mrtvého studenta.
3: Růžička.
1: No teď to máte skoro na jazyku.
3: Růžička Burčák.
1: Pešáku, víte, co je to vůbec Burčák?
3: No jistě, že to vím, to je alkoholický nápoj. Takový kyselej, kalnej, teplej, hnusnej. Já to pořád piju.
1: Proč to pijete, když je to kalný, teplý, hnusný?
3: Je to lepší, než být střízlivej.
1: Pešák, tu jsme odbočili, víte. To sem nepatří. Ten tajný policista, o tom jsme mluvili, ten se jmenoval Zivčák. A ne Burčák. Zivčák se jmenoval a dělal mrtvého Růžičku.
4: Co je dělal mrtvou Růžičku?
1: Tak teď už toho mám ale opravdu dost. Já si tady nenechám ze sebe dělat legraci a všem vám tady napařím koule.
5: Přátelé, přeji vám všem dobrý večer, dobrou pohodu a současně mi dovolte, abyste mě přivítali z mého zahraničního turné. S mým malým, za to však dobrým, starým loutkovým divadlem po celém světě, odkud jsem byl vypískán až sem k vám. Přátelé, ano, loutkové divadlo. Loutkové divadlo, věčně dětský svět, v němž je možné všechno. Se svými buď sádrovými nebo vyřezávanými dřevěnými hrdiny, že bez nich si současné loutkové divadlo ani nedovedeme představit, že jo? Skutečně nedovedeme. Nebo počkejte. Nebo... Ne, nedovedeme. Nedovedeme. A víte... Je to taková nespravedlnost, na těch loutkách, které nám tolik let přinášely takové potěšení a radost a přitom je dneska prakticky nikdo nezná. Víte, a leckterý zpěvák nebo zpěvačka, já nechci být adresný, ale leckteří zpěváci pop music se přes noc stanou hvězdami, strhnou na sebe veškerou popularitu a přitom mnohdy nejsou o nic méně dřevěnější. Víte? Nebo takový ten... Nebo... Takový ten věčný spor, jako jestli bylo dřív živé divadlo nebo loutka. Prosím vás, já vím, evidentní je, že první v historii stála na jevišti loutka. To byly ještě těžké loutky, neohrabené za starého Říma, Řecka, že? Tesané z mramoru, místo nití lana, že? Neobyčejně těžká manipulace, takže vodičovi se stávalo, že mnohdy pod tíhou loutky přepadl do jeviště. Tady je první herec na jevišti. Živý. No. Potom se samozřejmě stávalo, že napadali druzí, že, a vedli spolu dialogy. Tady jsou počátky toho, ale první byla loutka. Nehledě na to, co by tomu řekli takový průkopníci loutkového divadla, že když vzpomenu jako například Miloš Kopecký, Matěj Kopecký. Víte, ale... který je bohužel zastáncem onoho živého divadla. Přátelé, ale pryč s těmito spory žabomyšími, to nemá. To je, já se prostě teď vracím s překrásnými dojmy z turné po Latinské Americe a Orientě. Přátelé, to není obecenstvo, to jsou děti. Skutečně to jsou malí hranici. Tam No, ty dospělí, ty jsou jako ty děti, co mají ty děti, no všechno jsou to děti. No, to byly, přátelé, to byly večery skandovaných potlesků, kdy třeba Ježibabu půl hodiny nepustili ze scény. A musela holka 30krát přidávat to svoje uá. Přátelé, bohužel na našem obecenstvu jedna věc trošku nelíbí. Víte, my jsme jako obecenstvo příliš takový vlažní. My jsme rezervovaní. My, na rozdíl od těch jižních národů, my příliš dlouho přemýšlíme, než koupíme. Když to obecenstvo reaguje... No, sválně si uděláme takovou zkoušku. Přátelé. What if you... Vidíte, jak to... No, tohle udělat v té jižní Americe tam, v té latinské, tak mě roznesou to divadlo. To už by řvali, to už by lítali konfety, to už by mě dávno uctili ovocem. Víte, ale já trošku věřím, vžijme se do té situace, do té mentality, že představte si, že jste na chvíli děti, že je horko, dusno, teď se na to těšíte, na to... Jo. Já jsem si pro vás připravil takovou ukázku z mezinárodní tvorby. Ačkoliv náš repertoár je v podstatě velmi široký, my hrajeme všechno, dá se říct. Od Spejbla až po Hurvínka. Všechno. Přesto jsem se rozhodl pro Perníkovou chalupu. Proč? Já myslím, že ten příběh právě proto, že je notorický, že ho každý zná. Jeníček a Mařenka zabloudí v hlubokém lese. Že najdou světýlko, jdou po něm, tam najdou Perníkovou chaloupku, koštují chaloupku, přepadne je Ježibaba, ta je zajistí, zadrží. Rok je vykrmuje, potom se je snaží opéct. Na to situace se obrací, místo šťavnatého prorostlého jenička je rožněna kostnatá baba. Potom se je snaží opéct. Na to situace se obrací, místo šťavnatého prorostlého

0: Jeníčku, kde to jsme? Vždyť my jsme zabloudili, už 3 dny a 3 noci tady bloudíme.
1: Marie. Wir sind in Schwarzwald. Jsme v hustém lese.
0: Oh, oh, ich auch. Aber was? No jo, no, to se ptám tebe taky. No. Jeničku, ale prosím tě, co si počneme? Já jsem hladová, neměla jsem 3 dny a 3 noci nic teplého v ústech. Co já si počnu?
1: No, víš co? A vylezu tady na strom. Ich gucken Sie.
2: Oh, John, that is good idea.
1: To je dobrá idea.
3: Was ist das? Was ist das, Hans?
0: Ich weiß nicht.
3: Der Wolf.
0: Tak ho zažeň, prosím tě. Der Wolfgang Amadeus Mozart.
1: No, nein, Wolfgang Amadeus. Nur der Wolf.
0: To je ještě horší. Děkuji. Dostihni ho, ať už je pryč.
1: Ne, ne, Mařenko, já jsem včera chytil jedno a už to mám.
0: Já se radši povohlídnu nahoře. Je, Jeničku, jen abys nespat, co bych si tady bez tebe počal?
1: O, máš pravdu, proč bys tady beze mě počal?
0: Už lezu. Co to se mnou je? Já se nepoznávám. To mám z toho kouření. Tady si zakresen. Je, Marie, tamhle vidím světýlko. Podívej.
1: No já odsaď nic nevím.
0: No jo, podívej. Marienko. Já jsem proto, aby jsme sebrali zbytek sil. Všechno, co máme, a my se pustíme. Ne, že se nepustíme za tím světlem. Protože kdyby nám zas...
1: Moc kecáš, moc kecáš. pojď dolů, ať už jsme tam, ať už jsme tam.
0: To máš pravdu, taky už se mi zařízlo divadlo. Pozor, padám! Já mám plochý nohy. Pojď, Jeničku, pojď, pojď, pojď.
1: Až přišli na rozlehlou hlubokou paseku, kde stála mimo jiné paloutka, ale celá z perní. Paloutka, jenže celá z perní. No tohle říct v Orientě, o perníku.

0: To nebyla dřevěná chalupa, to byla chalupa, ale místo těch cihel... perní. Už jsme tady za... Jak jsem se zadechal až to... Počkej, tady je stavení, zaboucháme na dobré lidi. Jeníčku, pojď. Haló, dobří lidé, otevřete.
1: A jdu prosím tě.
0: Pojď, Jeničku, pojď, to nejsou hodní lidé, to jsou zlí lidé, pojď, pojď. Je, teď jsem si kecnul. To je ta sperní chalupka, pojď, pustíme se do ní. To je to dobroučký, to je to dobroučký.
1: Šmekel te vrtnul do štodol. Hola, so mekem ty štádol, ho to berzvetel te študel.
0: Jeníčku, kde to jsme?
1: Vymenkent norot, oštoge, bet, neredne. Ola, soho, štok,
2: tady, myslím, budeme muset trošku překládat. Ena no to štek, ele, bet, ne, pravý Ježibaba, to je takový, budete mít denně jídel, budou se prohýbat tabule, eš, ne, bet, jo, pardon, eš, ne, ne. Ola, to štiger, bátor, onon. Co hrdlo ráčí. Ment, to šábet, orost, ement, nátor, rup tam guláš. A tabule budou traskat pod různými jídly.
0: Dobrem.
2: Debrej hášlevelí, badačon, sýrke barát, badačon, kekmělí, balaton, fyredy.
3: Vrší nabídku baba. A Jeníček zvyšuje i poptávku.
0: A co sladkýho bude to?
2: No, čmeket, nik, elet, net, noros. Šabálot, nekety. Elot, noš, nok, meter, ološ, nipel, bebet, noc, tebe chytež. Ola, matárat, notoš, dvě kedlel, cement, ned, nidyť, edeť, noš, noros, no, matárat, noš, tetet.
3: Vstupte.
4: Yes, but now, ladies and gentlemen. John and Mary were in Ježibaba house. Full 1 year. Really 1 year. The Ježibaba and the Ježibabies. Yes. Every day, John and Mary have something to eat. Potatoes, vegetables, everyday dumplings, veal cutlets, roast beefs and pork meat. Every day. And after it, sweet cakes. After 1 year, John had 120 kilograms. And Mary, too.
0: A teď se situace navršila. Po roce výkrm skončil, Jeníček a Hořka jsou tlustí, Ježibaba je chce opéci v peci. Kde vás mám? Tak, teď vás pustím a budete...
3: A v Perníkové chalupce se odehrává toto drama.
1: Já jsem zesílil a já tě
0: strčím do pece místo lásky. Jeničku ušetřím.
1: Ne.
3: A přátelé, teď je ta krásná situace, ten krásný okamžik v pohádkách, který já... Kdy už je nebezpečí zažehnáno, je povšem. Je skutečně povšem.
0: Mařenko, už je povšem. No,
3: co jsem říkal jinýho? Ženíčku. Ženíčku, ty se mi můžeš podívat do očí.
0: Proč? Proč ne?
3: Jeníčku, vždyť si právě spálil člověka.
0: A to nebyl člověk, to byla Ježibába.
1: No jo, máš recht.
0: Tak,
3: a teďka, zatímco Ježibába vesele praská v peci, Jeníček a Mařenka propukají v jásot a oslavují svoje vyzrání nad Ježibabou.
1: A došenku má poslali, se krvů mi jebali, naše to obyčaj, teď si kusí utěkaj. Ano.
3: Jestli tam žijí dodnes, běžte se tam za nimi podívat. A zazvonil zvonek a pohádky je konek.
5: My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, pesítky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačuje tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo. Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil. Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného, nebo něco, co tady je u nich tabu, když jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě. To se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku je to v prdeli, přivezli melouny.
6: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
7: Prepáč, že prerušujem, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
6: No, trošku schudnul. Po vašem.
8: No. Já jsem byl na materské.
6: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
7: Ano, ano, ano.
6: No, to mě ne šokovalo.
7: A i mě.
6: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
7: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už má osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát, a sám jsem byl, jako jsem už podal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umělci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
6: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
7: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral som...
9: Prakticky.
7: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
8: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku. Yeti.
6: Áno, yeti. Snežný muž.
7: Áno,
6: snežný muž. Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo přešel na veľké postavy svietové dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
8: Josefa Vysarionoviča. Ano, ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu Stalina. Aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
7: Ale
8: som...
7: vyšiel mu z toho strašný dobrák. No, no.
8: Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol Gruzín, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensku, teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky, ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlachnú.
9: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanu na kubilku.
8: Šenidená Gamačova. A čajce ešte je
7: tam. Čajce, to pripomína trochu tú...
6: To nemecký čajce.
7: Aj to, tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
8: Ano. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v
7: Kampučii.
6: No, a čo zmienili?
7: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt. To je dosť také príbuzné, keď sa to tak vezme.
6: Takže když nastoupí řečník, tak řekne... Drazí Samr a Mamr, jo?
7: Áno. A neviem, ako sa povie pokunersky drahý. To neviem.
6: To neviem, ja taky neviem.
7: Tak myslím, že dačtina patrí do tej...
9: Do tej rodiny.
7: Do tej rodiny indoeurópskych jazykov.
8: Áno. No ale možno, že by sme si my mali raz zahrať.
9: Zahrať, což o to, ale ja to z nelibostí tady poslouchám, no. Že hrajete každej na vlastní pěst. Protože mně by se líbilo, kdyby se pokračovalo v té původní úloze dvojice. Co kdybyste udělali Stalina a
6: Juana.
9: Takovou dvojici komickou.
7: A ta hra by se mohla volat Otázky leninismu.
8: Nie, my hráme, my máme svoje představy.
7: My pokračujeme v tom, co jsme robili. Vlastně robíme to už 30 rokov. A tak sme si teraz povedali, že snáď by sme trošku mohli aspoň trošku inovovať tú našu dvojicu. Tak sa teraz uvažuje o tom, že zmeníme názov našej komickej dvojice a že sa azda od 1. januára budeme volať Matica a Satinsky.
8: No, my už radšej pôjdeme. Teraz sa tak krásne kráča v noci, slobodne, všade je ticho.
6: Cesty voľný, nikde nikto. Víš, čo sa mi líbí? Že pred 20 lety sme sa loučili stejnými slovy. Ja vám popřál šťastnou cestu, říkal som tedy dovidenia v Bratislavě. A ja si myslím, že když niekto po 20 letech říká totéž, že je to vzácný. Ahoj.
10: Dobrý den, dovolíte?
11: Už je po úředních hodinách.
10: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
11: Ano, a vy?
10: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
11: Proč ne? A říkáte zločin? Co se stalo?
10: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom, to víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano? Zpočátku se sice držím, zvykl jsem si na normální plat a tak dál, ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel, necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá, jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
11: Jistě, no a dál?
10: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou košichy, šperky, přepichová dača, v letě Krym, moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
11: Aha, už rozumím. No a?
10: No a no, no. No a pak už to znáte, no, z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrávnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní, takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
11: To rozhodne soud. Ne já.
10: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no, no,
11: no. No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
10: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
11: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakopem.
10: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
11: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
10: Konkrétně, kolik?
11: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem Říkám to bez záruky.
10: Samozřejmě. Tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
11: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
10: Co, už teď? Proč?
11: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
10: Protokol? O čem?
11: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom, že jste mi tady o sobě, jaksi tedy, k čemu jste se mi tady přiznal.
10: Já, že jsem se přiznal? Ne, to byl nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
11: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
10: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.
12: Přátelé, jste ve veliké výhodě. My jsme pro vás připravili takovou malou, krátkou soutěž, která bude trvat asi 3/4 hodiny. Co víš o svém okrese? Otázky jsme připravovali s kapelníkem, takže nemusíte se obávat. Ceny jsou překrásné, upozorni. A věřím, že každý z vás, pokud budete chtít, můžete získat nějakou hodnotnou cenu, když se do této soutěže přihlásíte. Halo, pane, co to tady děláte, prosím vás?
13: Co říkáte?
12: Ale co to děláte?
13: Tady rozprašuju trochu, jak vidíte.
12: No to já vidím, a to nějaká desinfekce nebo co?
13: No jaká pak desinfekce? Tady přes nejsou žádný štěnice, že jo? To je lesní vůně.
12: No jo, lesní vůně, ale teďka během programu nám to nemůžete rozprašovat, tady probíhá program.
13: No a kdyby bych toho podle vás měl dělat? Přece ho tady nemůžu dělat po programu, když tady nikdo nebude. Se musí dělat teď, dokud jsou tady nějaký lidi. Aby trochu cítili ten les a ty houby a tak, no.
12: No dobře, tak si na to vyberte vhodnější chvíli, nebo to rozprašujte vzadu, po stranách, ale nemůžete na jevišti.
13: Pojďte se, pane doktore.
12: Já nejsem žádný doktor.
13: No, já jsem si to hned myslel, no. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vidět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
12: Ale radit, prosím vás, nejde o žádné radění. Ale pochopte, že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
13: No ruší jak koho, že jo? Vás ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích? A mě třeba zas rušit ty vaše soutěže v rozprašování, jo?
12: No člověče, já se z vás asi zblázním.
13: Co říkáte?
12: Že se z vás asi zblázním.
13: No, tak buďte klidnej, to se moc nezměníte,
12: no
13: jo?
12: Tak, člověče, pochopte,
13: a nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše hádanky, které tady po ničem nevonějí, jo?
12: Podívejte se, pane...
13: Ty vaše hádanky bych tady já uměl dělat taky. Ovšem, jestli byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
12: No prosím, no. Když si myslíte, že to nic není, tak si to tady můžete laskavě zkusit sám.
13: Co tady laskavě zkusit sám?
12: No já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
13: Jo.
12: No ovšem.
13: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
12: No říkám, že ano.
13: Jo?
12: No.
13: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
12: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
13: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
12: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
13: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
12: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
13: No kvizu jeho znám, ano. Takový malý blonďák, to je.
12: Ale jo. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
13: Jo, tahá, no. Já už vím. Jo.
12: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží odpovědět.
13: Ano, ano.
12: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
13: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
12: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
13: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
14: To donese pořadatel po skončení soutěže.
13: Aha, tak potom, no. Dobrý.
14: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
13: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A ano. Hned můžu něco vyhrát.
14: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
13: Jo, takhle,
14: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
13: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
14: no,
13: že jo?
14: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
13: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajsce.
14: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
13: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
14: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
13: No.
14: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
13: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
14: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
13: Zanzibar?
14: Ano, Zanzibar.
13: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
14: No přesně, kde je Zanzibar, přesně.
13: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
14: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
13: Ano, u jakého salámu?
14: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
13: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
14: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
13: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
14: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
13: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.
14: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
13: Kde leží Addis a kdo?
14: Tam se vás, kde leží Addis Abeba.
13: Jo, kde leží Addis Abeda.
14: Ne Beda. Abeba,
13: jo,
14: Addis Abeba.
13: Addis Abeba, kde ležej?
14: Ne, kde ležej, kde leží.
13: Jo, kde leží, aha.
14: Kde leží Addis Abeba.
13: Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo?
14: Prosím vás, přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
13: No jsou známé jméno, samozřejmě. Co pak tu Addis by znal, ten Beda je mi tak trošku jako...
14: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města,
13: no?
14: A je to hlavní město Etiopie.
13: Ano. Kdo pije?
14: Etiopie, stát, země.
13: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musím zeptat něco lehčího, že od ceny, a ne takovýhle...
14: No tak ale jaké soutěžní otázky vy si představujete?
13: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne co vy se tady pořád, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděl, jaký se dávají otázky.
14: Jsem zvědav, ptejte se vy.
13: Něco lehkého, co se dá uhodnout, tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
14: Prosím vás, ale to snad nemyslíte vážně.
13: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
14: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mělejte jinou, ale rozhodně těžší.
13: Když vám nám těžkou, když zase neuhodnete, že jo?
14: No, ale to už nechte na mě, to je moje věc.
13: Tak těžkou chcete,
14: no, vše.
13: O, jsem zvědav. Tak mě teda řekněte, co to je? Je to bílý? Visí to umývadla? Utíraj se s tím ruce a píská to.
14: Píská to.
13: Píská to, ano.
14: No tak to nevím.
13: No, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No,
14: počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
13: no,
14: tak bych řekl, že je to ručník.
13: No, tak náhodou jste to uvod, ručník to je.
14: No, dovolte, ale ručník přece nepíská.
13: No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký. Jo.
14: Podívejte se, pane, prosím vás, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
13: No, to víte, vybírat si nemůžete již od ceny.
14: No, ale vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědí musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. Se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata, nebo...
13: Tak případně... dobrá, tak mě to třeba hned řekněte.
14: No a co?
13: No tohle, kdo napsal ty Traviata.
14: Traviata.
13: Traviata, tak mě to teda hned řekněte.
14: No prosím, no. Jako otázku?
13: Ne, jako odpověď mě to řekněte.
14: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
13: Od koho?
14: Skladatel Giuseppe Verdi.
13: Jo?
14: No ovšem.
13: Víte to určitě?
14: Samozřejmě.
13: Není to od Picassa?
14: Přece Picasso byl malíř.
13: A jo, to je malíř. Když on mě loni maloval kuchyň, vzpomínám.
14: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
13: No ne, on mi to dělal jako fušku.
14: Vy si to pletete, to byl francouzský akademický malíř,
13: francouz. Ano, francouz, máte pravdu, teď on mi to sám říkal, já si vzpomínám, ano.
14: Co, vy jste se znal s Picassem?
13: Co známe, s Tondou Picassovým, no jo, samozřejmě.
14: A vy umíte francouzsky?
13: Francouzsky já dovedu, no jo.
14: Ta?
13: No jo.
14: Parlez-vous français?
13: Co říkáte?
14: No ptám se, parlez-vous français?
13: A víte, že ani nevím?
14: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
13: No francouzsky dovedu, perfekt skoro.
14: No, když umíte francouzsky, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
13: Otec? Myslíte francouzský?
14: No, francouzský otec.
13: Francouzský otec, jo.
14: No, ano, ano.
13: No tak otec tedy, abych vám řekl francouzský otec.
14: No.
13: A vy to nevíte, to
14: ne? No tak já to vím.
13: Ale takom to nemusím ani říkat, že jo?
14: No všem, jestli vy to víte. A vy to víte?
13: No samozřejmě, otce vím, francouzskýho otce je otec, francouzský otec.
14: Le père.
13: Le père, správně, le père. No je vidět, že jaký dovedete francouzský.
14: No. No a co matka?
13: No tak teď se vede dobře, děkuji.
14: Ale ne, jak se řekne francouzský matka.
13: Jo, francouzský, aha. No tak matka zase, francouzský matka... Je francouzský.
14: No tak otec le père.
13: Le père.
14: Matka.
13: Matka le père.
14: La mère.
13: A jo, la mère. La mère. La mère.
14: No, tak otec le père.
13: Le père.
14: Matka no. La mère.
13: La mère.
14: Dítě.
13: Dítě malér.
14: L'enfant.
13: L'enfant.
14: No, l'enfant.
13: Já vás nechtěl poprskat, ono to fón jako někde.
14: Ale fón, podívejte se, ale ta frančtina vlastně nepatří do našeho soutěžního seriálu hadačů. Chcete vůbec hrát dál, nebo nechcete soutěžit dál?
13: No, vyhrál jsem něco už,
14: no,
13: nebo...
14: No, vyhrál. Zatím vyhrávám já.
13: No, tak hrajeme dál ještě, no. A poslíš, nešlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
14: No, soutěže bez otázek to nejde.
13: To jsou ještě jiný soutěže, jako třeba to... Tady to hledáme nové talenty, nebo něco takového.
14: Tak vy si tady chcete zaspívat dneska večer před obecenstvem, nebo?
13: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli by to nešlo.
14: No tak třeba... to jde také, zarecitujete báseň a je to.
13: Jo, že zacerituju nějakou...
14: Zarecitujete.
13: Zarecitujete.
14: Ne, já jako vy.
13: Jako vy, ano, jako ne, že já.
14: Ano. No a jakou báseň si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
13: Ano, že bych nějakou záležitost, že bych si vybral.
14: No ale co budete recitovat?
13: Že bych řekl něco z toho Pugetu.
14: Jo, myslíte Skytice.
13: Skytice, ano.
14: Skytice, jenomže to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat?
13: Ano,
14: kterou...
13: takže bych řekl třeba tu pohlednici, nebo...
14: Polednici.
13: Polednici. Nebo, no počkejte.
14: Co říkáte?
13: Že byste to napověděl, kdybych náhodou zaškobr...
14: Že... Jo, vy to neumíte.
13: Ale jo, kdybych náhodou zaškobr, že byste...
14: Ale jinak to ovládáte.
13: Jinak to dovedu, no. Dovedete taky.
14: No to já umím. Mám tady stát nebo...
13: No, tak mi to napovíte, já vám dám na pivo, pak.
14: Ale to není nutné.
13: Podržte tohleto.
14: No co s tím?
13: Se nehodí k poezii, no. Dovedete to taky, že jo. Tady si stoupněte kousek tamhle, jak je ten... Tamhle, jak je to od holuba, nebo co to je, si stoupněte... se šláp do toho, i to rozťapete, tadyhle si stoupněte. A neutíkejte, zůstaň tady, kdyby to náhodou nevěděl, jestli nefouknete. Vážení, to může tak něco vyhrát, no, že?
14: Tak podle toho, no, jak to bude vypadat.
13: Už se zbytečně nezdržoval.
15: Vážení přátelé, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice.
14: Kytice.
15: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice z Kytice. Polednice od... Polednice od...
14: Karla Jaromíra.
15: Polednice od Karla Jaromíra.
13: Já myslím, že to je od Erbena,
14: no,
13: ne?
14: Karla Jaromíra Erbena. Karla Jaromíra Erbena.
15: Od Karla Jaromíra Erbena. Polednice.
14: U lavice dítě stálo.
15: Kde?
14: U lavice.
15: Jo, u lavice dítě stálo, splná hrdla mlčelo.
14: Křičelo.
15: Splná hrdla křičelo. Splná hrdla křičelo. A křičelo splná hrdla. Jo, budeš by si ty cikáně trochu málo mečelo. Mlčelo. V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty. Z fachy zrovna. Jo, a mě hasne. Uvaření mě hasne. Uvaření mě hasne. Haslo najednou uvaření. Nějaký držky nebo co zrovna.
14: Ale hasne. Dovolte, člověče, vy to vůbec neumíte.
15: Já jsem si ho poprý, jak chtěl říct tu druhou.
14: Ale kterou druhou?
15: Tu o tom dětkovi.
14: V jakým dětkovi?
15: Tak je takhle pod vodou, ten podvodník.
14: Jo,
15: ten...
14: vodník. A tu dovedete. Já dovedu. Tak tady nemusím
15: kdybych stát. Kdybych náhodou.
14: Ano.
15: Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednicí.
14: Báseň.
15: Jinou básnicí.
14: Báseň.
15: Báseň. A sice báseň, vodník, taky od polednice.
14: Erbena.
15: Taky od Erbena. Vodník od Erbena. Na topole nad jezerem seděl Erben.
14: Seděl vodník.
15: Seděl vodník pod Erbenem.
14: Pod večerem.
15: A splná hrdla křičel.
14: Ale splná hrdla křičel, když vy to vůbec neovládáte, neumíte, jak je to možné?
15: Když já jsem se učil dálkově.
14: Ale dálkově.

0: Další, prosím.
1: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
0: Ale jdete. Kam jdete?
1: No, že jste říkala.
0: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
1: Děkuji vám.
0: Tak co vás trápí?
1: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
0: S manželem?
1: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
0: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
1: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
0: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
1: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
0: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
1: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
0: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
1: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
0: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
1: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle. A on se neoddával pití alkoholu.
0: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
1: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
0: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
1: Jenomže on na mě žádá i mechtle. Je to velmi temperamentní muž. Když se mu bráním a říkám, že to není slušné, koulí očima a křičí třesky, plesky. Možná, že mé názory jsou opravdu třesky. Ale plesky, pane doktore, plesky myslím ne.
0: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
1: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přizná se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
0: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
1: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
0: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
1: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
0: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
1: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
0: Snad na cimpr campr.
1: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
0: Přece, to musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlým a mechtlým přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
1: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
0: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
1: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
0: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
2: Vážení přátelé, mám tu milou povinnost přivítat vás na zeměpisné besedě a představit vám našeho hosta, významného cestovatele Filipa Brouzdala. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Mistře, nájemníci vašeho domu nás upozornili, že jste se nám bohužel vrátil zase z jedné jistě zajímavých cest. Co vy na to?
3: Ano, já jsem se skutečně vrátil.
2: No, předčasně, že?
3: Předčasně. Něco silnějšího než já. Mladý příteli, mě táhlo zpátky domů mezi nájemníky.
2: Ano, něco silnějšího než jste vy?
3: Ano.
2: Marně přemýšlím, co by to mohlo být?
3: Čínče.
2: Jak to máme rozumět?
3: No víte, říkal jsem si, až půjdeš do světa, stavíš se na poště. Víte, a vzpomněl jsem si na to a nechal jsem si složenku ležet na stole přitom, no takovej jsem, no. A vzpomněl jsem si na to až v Benátkách, víte, teda nad Jizerou, když jsem si objednal špagety.
2: A jak tomu máme rozumět?
3: No, špagety to mě připomnělo telegrafní dráty, dráty mě připomněly počtu a už jsem byl zase doma, no.
2: Aha, tak vás vítáme.
3: No děkuji, to jsem rád,
2: vlastně, že jsme rádi, rádi. Tady na besedě. Vy se, než přikročíme k závažným otázkám zeměpisným, mohli byste nám říct si něco o sobě?
3: O sobě?
2: Ne, o sobě, jako o své osobě.
3: Já myslím o sobě. Jako kdyby byl vejr, nebo...
2: Ne, o vaší osobě myslím.
3: No podívejte se, mladí přátelé, já jsem se narodil v hlavním městě, v činžovním domě. Já vám to řeknu srdečně do očí. A tento dům je, byl a bude a zůstane pro mě tím a vším. Víte, oni říkají, že by ho měli zbourat, je to taková už barabizna, ale...
2: Ale to snad nezbourají.
3: Ne, no to člověk neví, ale oni, to by bylo jako kdyby mě zbourali moji vlastní porodnici.
2: No mistře, my věříme spolu s vámi, že váš rodný dům zachovají, naopak, že tam v budoucnu umístí vaši pamětní desku.
3: No co pak, to už jsem si tam umístil sám.
2: Říkejte, no, jste vynalézavé. Můžete nám prozradit, co jste si tam vytesal?
3: No a jenom, aby to nezbourali i s deskou.
2: Ale to ne, mistře, určitě.
3: No vytesal jsem si tam sám něco.
2: A co?
3: Je to verš, a hezký verš. Takhle to. Tady bydlí Filip Brouzdal, ten, co toho tolik zbrouzdal. To je všechno.
2: To jste složil?
3: No, to jsem se složil.
2: To je krásné, nápadíte je to. Máte z toho radost?
3: Mám, mám. Mám velikou radost, mám rád, že u desky je neustále živo, rušno, lidé si fotografují desku, usmívají se a ťukají si na čelo, jestli jsem doma.
2: A mistře, rozdáváte jim podpisy?
3: Co rozdáváme, já jim je přímo vnucuju. Někteří moji obdivovatelé jsou tak nesmělí, že před mnou utíkají a volají Brouzdal se vrátil, Brouzdal se vrátil, zachraň se, kdo může.
2: No mistře, je to hezké, ale vraťme se trochu k zeměpisné besedě. Kde je vaším největším vzorem?
3: Švýcar, to řeknu bez okolku. Švýcar.
2: Švýcar. Myslíte náhodou Albert Schweitzer?
3: No já myslím toho, jak v Africe tu nemocnici, jak nechal postavit.
2: No to se vyslovuje Švajce.
3: Co?
2: To je Švajcer, právě.
3: Švajcer?
2: No, Švajcer.
3: No, to je jedno. Švajcer.
2: Vy to neumíte vyslovit.
3: Bych to neuměl vyslovit, Švajcer.
2: No, ne, ale...
3: Švajcer, Švajcer, Švajcer, Švajcer. Švajcer, to umím vyslovit.
2: No dobře, prosím.
3: Já to umím i na předskáčku. Švicer, Švajcer, Švicer. Švajcer, Švicer, Švajcer, Švicer. Strýč, šusta, suší, švesky. Strýč, šusta, suší, švesky.
2: Ano, kde mám pojďme.
3: Strýč, šusí,
2: stačí, stačí.
3: Suší, švesky. Petr, fletr,
2: stačí, myslím, Petr, já vám fletr, umíte vyslovit.
3: To chce vždycky.
2: Co to chce?
3: Dikci.
2: A dikci, no my jste raději dál.
3: Kdybyste se snažil, tak taky budete mít dikci.
2: Prosím vás, proč cestujete? Proč cestujete?
3: No, asi takhle, mladí příteli, ono je to asi takhle. Vždycky, když jsem doma, táhne mě to někam dál, ven a pryč. A zase, když se mě jde venku pryč, tak ono mě to táhne zpátky domů. A tak, a ono mě to tahá tam a zpátky. Tam a zpátky. Ono mě to asi utahá, že jo?
2: A možná, je to objevné.
3: Tak mi to neutahá.
2: Kterou zemi jste v poslední době navštívil a co zajímavého jste tam viděl?
3: Byl jsem v Indii.
2: V Indii, no a co?
3: Co?
2: No co?
3: Co,
2: co? Co zajímavého jste tam viděl, když se nám to nerozběhlo ještě ta beseda, mistře?
3: No Indii jsem tam viděl. Ještě tam budu vidět Němce, člověče. Vy jste snad viděl v Indii Němce.
2: No tak mistře, já jsem v Indii vůbec nebyl.
3: No ne? To buďte rád, tam si nesmíte šáhnout ani na krávu. A si představte, že já jí chtěl dojít.
2: Já si zapomněl, že kráva je v Indii posvátné zvíře.
3: No to jsem si nevšiml, teď bučí stejně jako naše.
2: Víš se, co dělá vůl?
3: Kerej?
2: No v Indii myslím, jestli je taky posvátné.
3: No nevím, ale má čas se stará o nějakýho volače. Já mám sám se sebou, co dělám. Na cestách, pochopitelně, na cestách.
2: No jistě, já rozumím. Mistře, které sekty vás zaujaly nejvíce?
3: No sekty, prosím, no tak nejvíc šampaňský. Poselský, jak jiný špatný, já vám řeknu i ty tři mušketýři, to není špatný pití. Když si do toho dáte něco ostřejšího ještě, pak to zamícháte a pak ani nevíte, co děláte.
2: My si opravdu nerozumíme.
3: Podívejte se, mladý přítel, hlavně, že se domluví.
2: No, já doufám. No. Já o sektách a vy o sektech,
3: no, víte. No, hlavně, že se domluví. Lidi se mají domluvit.
2: Prosím vás, byl jste taky na nějakých ostrovech?
3: Byl jsem na Střeleckým, tam se bojím, ale hrozně.
2: Proč?
3: Tam vízaj kulky.
2: No, a jim jste nebyl.
3: Ještě jsem byl na Libeňáku pro gauč. Oni už nemají, na Jarze jim popraskali péra.
2: Prosím vás, nebyl jste dál třeba na Jávě?
3: Na Jávě jsem seděl. Ale pak najednou to cuklo a víc už si nepamatuju. Já jsem přidal plyn, to jsem neměl dělat.
2: No a my se vás radši poženu k závěru. Prosím vás, existuje snad nějaká země, kde jste ještě vůbec nebyl a kam byste toužil se podívat?
3: Existuje.
2: No, která to je?
3: Tramtárin. Víte, já jsem vždycky měl touhu tuto zemi spatřit. Nikde jsem ji neviděl, nikde ani na všech mapách, na globusu. Já jsem se podíval i do globusu dovnitř. A Tramtárin je pořád nikde.
2: Mistře, já vám přeju, abyste tu Tramtárin našel a zůstal nám tam hodně dlouho. Děkuju vám za rozhovor.
3: Počkejte, mladí příteli, není to něco nějaká invektiva vůči mě na závěr?
2: Víte, že jo, já jsem mladý ctižák, dostivý reportér, vy jste mi zkazil člověče rozhovor, co vám neřek nic jinýho. Jděte do Tramtárin, je to uzdále.
3: Mlátím po světě, abych mládeži přines poznatky a on tady mizernej, mě tady utřinost nevychovaný z těch žádostí, vej? Příště si nechám všechny poznatky pro sebe, budu o tebe, mizernej.
4: Sáska. Jednou jsem zašel na pivo do takové obyčejné špeluňky. Seděl jsem v rohu a pozoroval bzukot. Číšnici mohlo táhnout dobře na 60. Měla tolik energie, že s ní musela plýtvat, aby ji ze sebe dostala ve zdraví. Dvěma dětkům sedícím v rohu přinesla držťkovou polévku s rohlíky. Pivo už před nimi stálo. Číšnice se mechanicky otočila kolem osy a pohledem zkontrolovala jinak prázdný lokál. Dědek, co seděl čelem do sálu, byl za dávných časů jistě lamželezo. Měl nádhernou impozantní pleš, kterou si při řeči masíroval prsty s takovou rozkoší, že jsem mu až záviděl. Dědek vedle něj byl pravý opak. Nohy mu ze židle málem nedosahovaly na podlahu. Měl na sobě umolousané šedivé šaty a pořád se prohledával nebo drbal nebo co. Povídám ti jasně, že to ukazovali v televizi, ječel strašně nahlas.
5: Blbost, řekl s plnou pusou ten druhý. V životě jsem neslyšel podobnou kravinu, co no? Betonový lodě, jdi do hajzlu, co no?
4: Ukazovali je v televizi, křičel první dědek. Rozlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých pár vteřin.
5: A beton nemůže plavat, namítl vážně Plešoun. Hoď si do polívky kus betonu a pozoruj, jak se zachová. Půjde ke dnu, to ti říkám já, co?
4: Ha. S tebou je to těžký, naříkal maličký stařík. Nadnáší je přece vzduch? No jak by podle tebe plavali jiný lodě? Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to samý. Polož ale lžíci na hladinu a uvidíš.
5: Ha. Jenže žíce je hliníková, triumfová plešatec. Co? Ha.
4: Od výčepu pokročila číšnice. Stála s rukama v bok a varovala oba slovy. Vám to včera nestačilo? Dědci zmlkli a tiše pozorovali talíře. Zamračený výčepák hodil další minci do hracího automatu a mechanicky mlátil konečky prstů do knoflíků. Dědci si poručili další pivo. Ten malý se pak napil, spokojeně si hříhnul a zahuhlal. Nejradši mám v televizi přírodovědný filmy. Ha, kam já se jinak podívám? Hledat tak do prdele. Plešatému ve zlé předtuše potemněly oči, ale zatím nic nenamítal. Maličký si ho okamžik ostražitě měřil a pak relativně tiše zařval.
6: Říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3 metry 50.
5: O, 3 metry 50 nemá ani slon, ty vole, co? No, zapochyboval druhý.
6: No, když se postaví na zadní tlapy a přední dá nad hlavu, medvěd Kodiak má 3 metry 50.
5: Hele, už mě nesér, zvolal plešatec a najednou se postavil. Byl to doopravdy obr. Já mám 2 metry, ty máš 1,60 m, tak mi vylez na ramena a dotkni se rukama zdi. A pak si povíme, jakže je ten tvůj Kodiak vysoký, co? No.
4: Řekl, zase se posadil a dodal.
5: To je hrozná vejška, vole.
4: No tak dobrá, souhlasil nečekaně maličký a začal se mu sápat na záda. Plešatec klidně seděl, až když ucítil na svých ramenou podrážky, zvolal. Teď se drž, dětku. A pomalu se narovnával. Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu viditelně chvíli narovnával. Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu

Tiše na židli a jako by se prohledával nebo drbal. Plešatec zafuněl. Koniak, co? A? A napil se piva. Z výčepu se ozval ragtime a hostinský hostejně hrábl po nových mincích do pokladny. Byla to krásná pokladna. Ohio, USA, umělecké dílo. Děti seděli a tiše se pozorovali. Ten menší dostal z úleku škytavku. Škytal a nespouštěl oči z plešatce. Zataj dech, co? No, poradil mu obr. Škyt, vyprskl maličký. A jdi do háje, řekl otráveně obr. To nevydrží chvíli bez dechu. Já za mlada vydržel klidně 2 minuty pod vodou a to je těžší, protože nedejcháš porama, co? Ha? No, to já dokážu taky, zaječil maličký, kterého škytavka přešla jako zázrakem. Tuhle ukazovali v televizi, že některý lovci perel vydržejí s přehledem pod vodou 15 minut. Říkám ti, že dneska nevydržíš ani ty 2 minuty. A to na vzduchu, co? No. Maličký uraženě mlčel a přemýšlel. O co? Zeptal se pak troufale. Vteřina korunu, vypálil plešatec, který na podobnou otázku čekal. Do 2 minut všecko pro mě, přes 2 všecko pro tebe. Bereš? Zaveselil se dědek. Do prdele, ozvalo se od automatu, když dozněl ragtime. Plešatec sundal náramkové hodinky a položil je na stůl. Omega, mlaskl jazykem. Co? Ha. Maličký zvážnil a pozoroval ciferník. Připrav se, zavel plešatec. Pozor, start. Maličký se nadechl z plných plic a zavřel oči. Seděl nehnutě, ruce položené dlaněmi na stole. Okamžik bylo slyšet jen zvuky z výčepu. Klapity klap dělal automat a čišnice zatleskala. Výčepák se na ní zle usmál a nevzrušeně hrábl pro výhru. Dejcháš, konstatoval plešatec s jistou směsící roztrpčení a údivu zároveň. Ty dejcháš, dětku. Psst, udělal maličký a pomalu otevřel oči plné křivdy. Cože? Zařval. Jasně jsem slyšel, jak ses nadejch, co? No. Jak bych to pro boha udělal, vřeštil maličký. Nosem, komentoval to smutně plešatec. Zneužil si mé důvěry a nadechoval ses nosem, jako Felix Slováček, když hraje na sopránku. Nadechuje se a zároveň fouká, co? No. Felix Slováček, nevěřícně křičel maličký a rozlížel se kolem. Říkám ti, že jsem se nenadechoval. Poté vstal a pateticky zvedl ruku k přísaze. Ještě jednou, rozhodl plešatec. Maličký tentokrát oči nezavřel. Nadechl se a zrakem probodával svého přítele. Ten jeho pohled pevně opětoval a sem tam přitom mrkl po hodinkách. Maličkému se ve tváři nepohnul ani sval. Jen jeho oči se trochu měnily. Už v sobě neměli nic konkrétního. Stávaly se z nich jen oči bez hlubšího významu, jen 2 vypoulené předměty zasazené v obličeji. Zase, řekl plešatec znechuceně. No zase si se nadejch. Maličký seděl dál a svou pravdu hájil tím, že pokračoval v sázce. Já už ti to nepočítám, oznámil plešatec umíněně. Klidně se nadechni. Já ti tu nebudu dělat vola. Nervózně se zasmál a pečlivě si připevnil hodinky na silné zápěstí. Maličký na něj stále bez nejmenšího pohnutí civěl. No, klidně se nadechni, radil mu obr. Co? No, protože tohle je nefér. Maličký stařík začal měnit barvu i výraz. Plešatec si ostentativně otevřel noviny, ale po očku pozoroval svého přítele. Ale neblbni, ry to s tebou sekne, řekl po chvilce váhání. Maličkému už zbývalo jen několik málo chvil, aby si definitivně vybral mezi čestnou smrtí a výhrou. Konečně se nadechl. Udělal ještě několikrát. 5 minut seděli a mlčeli. Plešatce v novinách asi něco zaujalo a maličký se tvářil, že ho zajímá hrací automat ve výčepu. Znovu se ozval ragtime. Ruleta se zběsile točila dál. A tak dobře, prohlásil najednou maličký vítězoslavně a podíval se zpříma na plešatce. Zkusíme to ve vodě. Obr pečlivě složil noviny,

0: Hleděl se na něj s nelíčeným zájmem. Zkusíme to změřit tak, abys mě nemohl obviňovat z toho, že podvádím, rozvíjel myšlenku děda. Plešatec mu naslouchal se zdviženým obočím. Půjdeme do výčepu a ty mě podržíš hlavu ve vaničce. Obr zvažoval tento návrh a pak začal souhlasně kývat hlavou. No, ve vodě se nadechnout nemůžeš, to je jasný, co? No, to by šlo. Uzavřel pak celou záležitost. Oba se zvedli a loudali se k výčepu. Hostinský stál právě otočený zády do sálu a rovnal 5 koruny, které mu vypadly z automatu, do úhledných sloupků. Obr pozvedl levou ruku a upřeně sledoval hodinky. Pravičkou vzal jemně, ale odhodlaně hlavu svého přítele za temeno a čekal, až se vteřinová ručička dostane na celou. Něžným pohlavkem upozornil maličkého, aby se nadechl, a pak mu hlavu blesku rychle ponořil do vody pěnící se ve vaničce na mytí 0,5 litru. Nepadlo přitom jediné slovo. Číšnice byla kdesi v kuchyni, odkud se ozýval její hlas. Výčepák dál pečlivě rovnal mince. Obr němně sledoval čas. Maličky vypadal bez hlavy jako dítě. Stál na špičkách, ruce předpisově natažené podél těla. Prsty roztáhl do chvějících se vějířků. 2 minuty, zahřímal obr zvesela. Gratuluju, dětku! Výčepák se prudce ohlédl. Tak tohle ne, zařval a chytil plešatce za zápěstí. Vyndej ho! A sám hrábl do vaničky a vytáhl z ní mokrou hlavu. Plešatec ustoupil omluvně stranou. Maličký se šťastně usmíval a dezorientovaně mžoural kolem. Stále nemohl popadnout dech. Výčepák se napřáhl a praštil ho pěstí do tváře. Maličký přiletěl místnost jako hadrová loutka a temenem dopadl na knoflíky kasy Ohio USA, kde namarkoval 106 korun. Vydržel jsi to, dětku, gratuloval mu plešatec. Na moutě kutě seš dobrej. Bylo vidět, jakou má ze všeho radost. Maličký se křenil na celé koho. Měl jsi mě vidět za mladá, vole. Jásel, jako by tu ránu vůbec necítil. 2 minuty, co? Vesel se obr a mnul si dlaně. Jděte už oba do hajzlu, křičel výčepák. To je dobrý, uklidňoval ho plešatec. To není dobrý, to dělá 106 korun jen na té kase. Plešatec sáhl do peněženky a podal maličkému 120 korun. Tady je tvoje výhra, vteřina koruna, co? Maličký pokýval hlavou, díval se do zlých očí výčepáka a pak mu ty peníze hodil do vaničky. Mince se houpavě snášely ke dnu. 100 koruna se točila na hladině. Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi vyběhla a mávala na ně účtem. Obr tiskl maličkému ruku a srdečně s ní třásl. Dokázal to, řval na lidi kolem. Ruleta uvnitř se zběsile točila dál.
1: Haló?
2: Tady je Šimek, divadlo Semafor.
1: Tady Sovák, dobrý večer.
2: Hluboce se klaníme a já poprosím publikum, aby vás také pozdravilo třeba slovy dobrý večer. 3, 4.
3: Dobrý večer.
2: No,
1: je.
2: No máme...
1: Já jsem si připadal jako Franz Josef.
2: Máme plno zase po létech, radost. Můžu se zeptat, co byste nám doporučil ze svého bytu? Co bychom si měli třeba také udělat, zařídit, jestli tam máte nějakou specialitu?
1: No to ani ne, já nejsem, tak bych tak řekl, nějaký takový bytový fintílek. Mně stačí, když na mě neprší, a to skutečně ne. Akorát jsem tady měl poslední dobou takový převoz. Já totiž nenávidím malování a je to o mně známo. Každý rok jeden den prožít v průvanu, páč oni z nepochopitelných důvodů odevřou okno a topěj. To se mi zdá naprosto nesmyslný. Zdůvodňujou to nějakým prouděním vzduchu a že to rychleji schne. Někdo mi říkal, poslyšte, pane Sovák, dejte si tapety. To máte na 5 let pokoj. Pán výborně, dal jsem si tapety a 5 dní jsem žil v průvanu. Pak oni to 5 dní lepili. Takže jsem na tom vůbec neviděl.
2: Takže jste si to vybral najednou vlastně.
1: Přesně tak.
2: Můžou se diváci ptát na cokoliv?
1: No jistě, že ano. A kdybych náhodou, nedej pámu, něco nevěděl, tak písknu.
2: Já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
1: No poslyšte to, ale to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. Nevážím si lidí, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
2: Na čem právě pracujete?
1: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad by se ona televize zlobí, že jí konkurujem, to snad by jsme... Ne, že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.

0: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
1: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se.
0: Jo. Chodíte rád na houby?
1: Já? To vám někdo poradil.
0: Ne, tady je dotaz.
1: No vášnivě rád chodím na houby. S Andulkou. To není kanár, to je manželka. Dokonce profesorka. A si myslím, že nemůže škodit, když je v bytě jeden vzdělanec. No a to chodíme nejen tak nějak halabala. To máme přesně organizovaný a specializovaný úkol. Já napřed najdu les a ona tam potom vždycky nazbírá houby.
0: Vynikáte v nějakém sportu?
1: To bych ani neřekl. Jo, skok na špek.
0: Čili skok na špek, dobře.
1: Ano, no, tak povídám, kdyby to bylo zařazeno na olympiádě, tak máme pravidelně zlatou.
0: Teď je zajímavý dotaz, to mě osobně také moc zajímá. Kam se vlastně datuje vaše přátelství s Miroslavem Horníčkem?
1: No, dlouho, já to tak nepočítal, ale takový to nejužší a nejtěsnější přátelství vzniklo na vojně v Milovicích. Tam jsme se jako zblížili právě. On byl takový strašně veselý vždycky a on se ohromně smál. No já jsem o něm už to deka napsal hodně. Už jsme spolu prožili spoustu zážitků, ale že to byla vždycky taková švanda, to jsem se dověděla, že ho vypráví.
2: Tak a budeme hned pokračovat v pořadu odpovídání dotazů a pozveme na jeviště pana Miroslava Horníčka.

0: Spolupracujete jistě rád s Jiřím Sovákem.
1: No jo.
0: On vám zase prý rád udílí rady. Ano. Jednou vám dokonce udělil hereckou radu.
1: Ano, ano, on mě dává celou řadu rad. To je takový můj Komenský, Sovák. Já mám svýho osobního Komenskýho. On od dětství do dneška inhaluje život způsobem, který nikdo z nás asi už nezná, neumí nebo není mu dán. To je sopka zvláštních zkušeností. On skutečně od dětství, on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ale jeho tatínek měl nějak hospodu a on říkal, čeče, já když jsem ráno, než jsem směl jít do školy, tak jsem musel vycítit nálevní pult. A to už tam chodili takový notorici ráno, který se ani nevobuli, přišli v trepkách jenom, že jo? A tam chodil jeden, který vždycky chtěl pravidelně dva velký rumy. Jo? A Jirka Sovák jako malý kluk už stáhl nahoru na regál, že jo? Podal mu rum, nalil a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl tedy potvora, že jo, na lidi, tak jsem pozoroval, až když on začal pít, tak Jirka tu flašku špuntoval a dával nahoru. A on nikdy nesnesl to pomyšlení, že on to uklízí, že bude chtít ještě jeden. A vždycky se zakuskal. A on čekal z rozkoší, až se napije, aby se zakuskal. A jiný zase ten dostal panáka, tak všecko vylil, protože už se mu tak třásly ruce, že neudržel nic. A ten si přišel, chtěl rum, tak Jirka mu nalil panáka a on si vzal, jako když máte zlomenou ruku, takhle zabalíte do takového toho závěsu, že jo. Tak si udělal takový šátek, Jirka mu dal ten rum, ono takhle vytáhl. Jirka říká, měl výtah na prcka. Pokud je o rady Sovákovi, no, to on má takový, víte, on má takový krásný životní rady. Nedávno ke mně přišel a povídá, člověče, mě přestávají zajímat lidi, já začínám študovat koně. Tak jsem hned viděl, že to je nějaká blbost, ale... Co? A on říká, já jsem byl v Hřebčinci na návštěvě a tam jsem pozoroval ty hřebce, jak jsou uvázaný v těch kojích, tak když vedou kolem klisny, tak ty hřebci se rvou od těch postraňků a bušejí kopytama do těch žbrlení a tohle to a šílej, že jo. A tady se pozoroval tak takový starší hřebec a žral oves. Ale věděl, že kdyby neprojevil vášeň, že ho vemou na jatka, tak vždycky jak žral a šíko na klisny, tak on udělal a on žral. Jirka mi říkal, vidíš, a to je náš případ, jo? Musíš projevit zájem, ale hlavní věc je to žrádlo.

0: Vzpomínáte si vůbec na první smích, když jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
1: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem. Kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
0: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek Dalibora Nouze.
1: Nouze, no.
0: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
1: ano.
0: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a pověděli, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
1: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
0: Si dáváte do trumpety?
1: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď, jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo. Jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma houslema jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. Pá, to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas. Máš, to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo každý den, se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšenej samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě voholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta Subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme. Jo? To, tak prostě já jsem jel... No a teď já jsem, ona stála, ta Subreta, tam u nářhrnej klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pán, ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem... Tenhle ten člověk, který tam z té východní armády se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A on mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
0: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně...
1: Na nohách.
0: Vy jste... Jak kdo? Vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
1: No, to je horší.
0: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
1: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tam pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, máme pitku a všecko a holky jsou, já jsem hrál dál, jako zřejmě si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede Jihočeška, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. Tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všem dálka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pánu, díš, jsi taky poslední blbečku. Zdám, tak něco uděláme, mu pánu, tak, to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já budem, no budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se to jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. Pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to pracoval. A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, že jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pá, ne, já jsem se dobře jsem se dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, bylo po lásce, no.
0: A po vojně jste nastoupil do divadla?
1: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima, jo. No, vypadalo to někde jak schůze na hřbitově, protože to, jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často stál, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem hle. Takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A on byl, a nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu a já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, je mu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme nezvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný to. A on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on, jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný. V tom divadle to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on byl, proč, jak budete hrát na housle? On byl, já mám strašnou, tady mám nějakou migrénu, nebo co v tom letom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, na to nemám nárok ještě, ví. On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
0: Nevyužívají pracovní dobu.
1: My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? On říká, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný byl na tom Vojtovi Bačkorovi, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pá, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
0: Koukal nad vámi. Když ty housle vyžadovali takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
1: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour jako k těm houslím. A on si mě vyhlídl a řekl, hele, pojď a hraj divadlo. Já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu. A já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje. A tam ten Orfeus hraje na housle. A vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy. Takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej. Ona říkala, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát. A hrál jsem skutečně na housle jako a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě. Všecko, pro všechno byl nadšený. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a jo. A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle a pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima a teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic, tak povídá ty paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pak v těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý, že nech, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné. Oni zase nic, tak on si říkal, jsou nějaký debilové nebo co. Tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem to, při té hře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě. Jo. Ten Lala byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lalo, jsi blbej, když on kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
0: Když jste hrál první housle, to jste taky podával ruku dirigentovi.
1: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a z paměti. Jo. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel, pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromnej recesista. Jo. A dělal nám takový věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba A on dirigoval veselé a tohleto a na dvě pořád tam. A najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zblblí, jo, tak jsme prostě jeli. Pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva, tak ty jsi zpátky, ty jsi opět tak tu dopředu, ty jsi tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě. Jako takhle. Skvělej člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohle, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje. Jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí, až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam, seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Pač ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo? Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. My jsme tam přijeli, hrálo se. Já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je a divný zvuk takovej. Já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt. A říkal, to je divný. A přišel Per Gynt, tam se hrály různý věci, že? Přišel Per Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smyce dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomáhá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá. Fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten zval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde? A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
0: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
1: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, páč byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěloval, tak to bylo jeho, prostě pospěloval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. Pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský for. Já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí. Pač on nám dělal strašný věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat. On řval jak v opice příšerným hlasem. Páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fort, když jsem ho řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama. Pic! A bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej půra, jo. To vůbec nemělo kulturu. A teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje. Takže co a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Páč ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle pryč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak oni opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To... Ty takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až bude aplaus, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já se rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. A tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatáhala za kabát a pá, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jsi známý divoch. No, on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska je to opravdu, teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pať on vlastně zakládal tam starýchem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednu můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takového jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takového důstojníka, který ho honí toho loupežníka. A byly tam takové barokní árie, které byly vysoko posazený, jo? Tam prostě vejšky strašný, prokastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo? Takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pak tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pak že na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš, ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jízdivku. Já mám rakovinu hlasivek. Já mám rakovinu hlas. Já mám rakovinu hlas. A nemám. Teď normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, vej, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabeš, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otela. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No?
0: Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu?
1: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval, a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělej člověk, nejlepší, jak ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně. Já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo? A řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je Ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. Bůh ví kam ještě. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je a když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mě se tady strašně líbí.
0: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekudu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
1: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle to jsem mu vyprávěl, tuhle tu historku, jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky, ten mladej teda, jako ten mladej tým do hlediště, no a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu, že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak se tam stoupla na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pač jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora. Jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého. Jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jediný směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč. Jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pumprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možné. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile. Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile. Oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle. A my jsme netušili, že jo, bubeník, jo. A takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který vyhrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to, ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste, a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, no on se zřídil. Tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spadl, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je pláče, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc vožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, a mladá. No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky, hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá, Vy, volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili, já pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle, ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou hrendlen poloslečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvošklivý a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou, já pán, jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, nebyla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cízle, já pán, no neviděl, ne, akorát, že se vidím, že se zvolám. A vevnitř to nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nechá žít samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásný vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, tam, šup tam s tím a hop, nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady u vysoký pece, kamaráde. To už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápeš. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A pán, jo, tak je hravej, tak pojď, se, pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja. Pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živý, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherný, já vám udělám penízek, jo. Teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo. Tak jako dělal, pojď pryč, mám pán, ne, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalunku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byl, a tenhle ten člověk povídá, já jsem netušil, promiňte, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
2: Tuž, to je vedro jak cip, co pravíte? Tuž, to je vedro jak cip, co pravíte?

Amen a aj nad žiťu. Nechápu, čemu aj tam. A aj jsem si našel 5 případných nevěst. Akurát, že za jednu přijel její kolik na bruslách a měl větší svaly, jak já. Druhá byla rychlejší, jak já, tu už jsem jí furt čučel enem z dálky na žiť. No, nebyl to zlý pohled. Akurát jsem ji nemohl oslovit. Třetí měla sebu jedno děcko, tu už to by mi nevadilo, však praxi ju mám s hrantami od segry, ale ty další dvě, co se vymotali spoza křaku, bych asi nerozdychal. Však aj ta mamina vypadala, že jich má plné kolobuty. Čtvrtá měla sice jakési to kilo navíc, ale dobře rozložené po celé robě. Akurát, že si zapalovala jednu od druhé a já od jisté doby kuřačky nesnášam. Přibližně od té doby, co jsem sám přestal dymit. Ta pata vypadala fajně. Bílé tílko, krátké galaty, bederky, z kterých vykukovali tanga jak vetřelec z břucha a řvali na mě, pojď sem, cipe. Akurát, že moja kontrolka blikala tak vystražně, že jsem jim radši neodpověděl. Byl jsem z toho odpoledňa tak vyprahlý, že do mě večer zahučeli 3 škopky tak jak Intercity do tunela. Potom jsem si vzpomněl, že zítra pojedu na kole, tuž jsem radši šel dom, abych si nafukal galusky, bo už jsou za ty roky trochu spuchřele, jak je furt přifukuju. Ráno jsem se zbudil do nádherného dňa a proklel Ericha. Deprem včil mi došlo, že v hicu jak na NHčku při kontrolní tavbě se budu smažit bez tak až na Ostravicu, bo on je taky šilenec. Asi mu ten hic tež nezrobil dobře, bo jak jsem zapnul tydlifon, přišla mi SMS-ka, že ten Rožnov ruší a že stačí jenom hlučínská štěrkovna, bo je vedro jak byk. Trochu jsem zapanikařil, bo kaj jsem asi loni schoval plavací trencle. Naštěstí leželi na vrchu v Kumbale, hned vedle zbytku mořských mušlí a jiných bestií, které jsem si loni dovez z dovolené a chtěl jsem si je vystavit na poličku. Nalil jsem do lavora trochu tekutého mydla, bo trochu smrděli a nechal je tam močit. Mezitím jsem nafukal kolce, bo ty galusky jsou fakt na guvno. Zas byly prázdné. Jak Erik zazvonil před barakem, plavky byly ještě mokré, tuž jsem je vrazil do baťoha spolu s minerálku a páru tatrankami a valil ven. Cesta byla fajná až na ten hic. Užíval jsem si šlapaní, bo jsem letos na kole ještě neseděl. V přivoze před Černým potokem u točny lokálek jsem si všimnul zakazu vjezdu doleva, tož nevím, co tam zas robia. Jak jsem z posledních sil vyšlapával ve stoje ten kopec za Petřkovicami před kostelem, úplně jsem zapomněl, že tam je. Jak tam valím 90 z felinu, připadám si jak na rovince a deprem ta svině kolo ukáže nerovnost terena. Na vrchu jsem trochu spočnul, bo jsem dýchal jak Anakin po úraze. Jak mě přešli křeče, jeli jsme dál. Kolem štěrkovní už jsem byl vysmiatý, aby ty polonahé robky neviděli, jak umírám. Našli jsme si pěkný plac hned u vody, rozhledli se po okolí a pravili si, že všecko je tu příjemné na pohled a tak zůstaneme tu. Erik hned zevlek kraťasy a valil do vody. Já jsem musel pod osušku zrobit paru prostocviku a navlez si ty mokré plavací trencle. Trochu mě zarazilo, že Erik stojí furt po kolena ve vodě a rozhlížel se po okolí jak Hrušinský ve vesničce. Jak jsem smočil nohu, bylo mi jasné čemu. Zimu se mi postavili chlupy na nartách. Ty zasrané plavky mě v citlivé krajině studily víc a víc a navíc jsem si všimnul, že nás pozoruje taká kočena z nedaleké deky, tuž jsem se jenem tak přišel k Erichovi, prohodil jsem, že voda je fajná, kutkem oka se ujistil, že roba furt čumí k nám a rozběhnul jsem se a skočil svoju proslavenou pološípku. Jak jsem věl celý pod vodu, chvíli jsem přestal dýchat a asi jsem měl slabý infarkt, bo jsem měl pocit, jak by mě přepadlo 200 nasraných švadlen s jehlami. Musel jsem gvaltem uplavat 20 metrů, abych zas ucítil ruky. Otočil jsem se a než mě chytla křeč, jsem plaval zpátky k Erichovi, který zahanbeně stál u břehu. Guvno zahanbeně! Zatímco já jsem umíral tak jak Leonardo, ten gist hučel do té robky, co se původně čučela na mě. Lapnul jsem na osušku a začal vyhlížet další oběť. Plavací trence zastudili, ale slunko pralo, tuž celkem rychle uschly. Horší ale bylo, že jsem cítil lehký odor mořských potvor. Tuž kdyby něco, svedu to na nekvalitní vodu v štěrkovni. Erik furt hučel do té baby, která už mi nepřipadala taká pěkná, jak poprvé. Potom dorazili další 3 rozhýňané kamošky. On se asi zleknul, bo prchnul ku mě na osušku. Leželi jsme, kecali o ničím a hodnotili roby kolem. Jak nám bylo horko, schladili jsme se, potom zaskecali a jak robek přibyvalo, zrobili jsme si sukromnu sutěž, kdo nazbírá víc holých cicku.
Potom jsem asi chvíli zachrapal, bo jak jsem se probral z komatu,

0: Erik seděl za zutých bab a asi jim vykládal vtipy, bo se tlemili jak diváci na gogo show. Trochu jsem se nasral, bo si mě vůbec nevšímal. Tež mě mohl přizvat do toho jejich spolku. Bez tak měl strach, bo já jsem známý lev salonu, no. Spíš taky lvíček. Jak si mě začal svrbět hřbet, tu jsem se pomalu zbalil, pojčal jsem si jeho pumpu a dofukal galusky. Chvíli jsem laškoval z myšlenku, že odjedu na tým jeho hypermega cyklu za 30 litrů, bo si mě furt nevšímal a i jak viděl, že už se balím, ale začali mě svrbět aj stehna, ruky a ksicht, tu jsem se na něho vysral a jel dom sám. Doma jsem už špiglu pochopil, čemu mě všecko svědí, jak bych přespal v kopřivách. Byl jsem rudý jak zař nad Kladnem. Dal jsem si ledovou sprchu, ale to nepomáhalo. Chvíli jsem trpěl před televizu, potom jsem to vzdal a zavolal mamě, jestli neví, co se dává na popaleniny. Zdvihla to segra. Jak mě slyšela, šokla mě novinku, že se jí ztratilo nejmenší děcko. Tož ní, že bych se valil zrovna věšať, ale přece to trochu zamrzelo. Segra dál pokračovala, že prý se to stalo na zahradě. Trošku jsem zaváhal, bo to jsou sice hektary, ale také. Segra potom nasraně dodala, že za to můžu já, bo prý to nebohé děcko zabludilo v travě, která vyrostla tak vysoko, bo to nikdo nekosí. Pochopil jsem, nachytala mě na slivkách. Co fotra ten její pajtaž, doptal jsem se. Bestia to čekala, bo rychlostí bleska odsekla, že tata má posraný hřbet a její chlop, že je na montaži. To jak jinak, no ní? Vysvětlil jsem jí, že mám popaleniny třetího stupňa, takže mám jakousi neposečenou travu u dupy. Navíc mám sennu rýmu. Poradila mi, ať si nařbět na kipu zimný jogurt, narvu se antihistaminikami a zítra ať valím posekať lany. Bo už jsem věděl, co jsem potřeboval, bechnul se mi s kecafonem spíš jak ona a to se mi moc často nestává, bo ona je bestia rychlá. A i kdybych měl na nedělu milion plánů, nezrobil bych žádný, bo se mi od soboty večera pala motala, jak kdybych vyhrál celodenní permanentku na Husenkovu drahu. Celý člověk mě bolel, zevnitřku z toho kola a na vrchu z toho slunka. To už jsem se jenem smutně plužil zatemněným kvartirem, polehával u televize a chladil se pivami. První jsem si zimnu plechovku valal po těle a potom šupsňu do břucha. Večer už mi bylo celkem lepší, tož příště, než pojedu kajsik na kolo, budu chvíli trénovat a hlavně nezapomenu na opalovací krém, i když to mi nepřipadá moc chlapské, mazat se na veřejnosti, jak na soutěži kulturistů.
1: Na té škole, kam jsme chodili, byl takový pán vrátnej, jmenoval se pán Polák. To byl krásný člověk. To byl šťastný člověk. On se pořád usmíval. On nosil takovou tu kšiltovku, tu bekovku na hlavě. Tam vždycky seděl v té rádnici. Vždycky kouká, kde kdo nejde. Vždycky. Dobrý den, pane Hrzán. Jak pak se máme? A dobře, pane Poláka, vy? A což o to taky dobře. Ani se neptejte. Já měl ani takovou nějakou zvláštní slabost, tak on byl takhle velký. Tak já vždycky, dobrý den, pane Polák, dobrý den, pane Hrdák. Jsem říkal, až budu šéfem Národního divadla, pane Polák, hraje to u mě Sněhurku a Sedou trpaslíkou, všechno dohromady. Já mám jednu špatnou vlastnost, že občas někam přijdu pozdě. Šel jsem pozdě na přednášku, proběhnu skrz tu vrátnici do třetího patra, slyším, pane Hrdák, pojďte sem, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, o 20 minut, malé, potom, pojďte se mnou, nemám čas, jdu pozdě na přednášku, co chcete, no pojďte se mnou, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, pojďte se, nemám čas, pojďte se. Říkal starší člověk, vyhov mu, tak jsem ty tři patra se běhnu, říkám, co je, pane Polák?
2: Už nic, pane Hrdák, jdete pozdě na přednášku.
1: On takhle s náma žertoval, že jo? Tak abych se mu nějak revanžoval. On seděl v takové vrátnici, to byla taková dlouhá úzká nudle, tam měl židličku, stoleček, telefon, okýnko, kde se koukal, kdo nejde, a vzadu na stěně byl otevřený telefonní automat na známky. Tak jsem od něj koupil známku, vhodil jsem ji, vytočil jsem číslo jeho telefonu, tam se ozvalo crrrr, on to zved.
2: Dobrý den, tady Polák, Akademie muzických umění. Co si přejete?
1: Dobrý den. Tady ministerstvo školství a kultury. Pololetní prázdniny se o týden prodlužují. Vyvěžte to.
2: Pane Hrza, volají z ministerstva kvůli prázdninám, volají. Jistě, ano, vyřídím, spolehněte se, ano, jsem tady vrátný, buďte bez obav, pochopitelně, ano. Vždy připraven,
3: Polák zavěsil, jo. Vzal tušku a papír a napsal, pololetní prázdniny se o týden prodlužujou. Polák vyvěsil to. Tak my jsme chodili s klukama a říkali jsme si, to je výborné, kluci, o týden, pane Polák, nevíte náhodou proč?
2: Kluci, asi není uhlí.
3: Jeli jsme za tátu a za mámou, kantoři pak týden učili sami sebe. Měli jsme dalšího vrátného. Ten byl na koleji, kde jsme bydleli. Ten už nebyl tak hodný jako pán Polák. Ten se jmenoval Piskáček. On měl zvláštního koníčka, on vyšíval. Plátno. Jehlaniť. On vyšíval takové ty kuchařinky. Idylická holandská krajina. V pozadí větrný mlýn. V popředí radostně zdžinovaná selka. A na tom takové ty ryze české nápisy. Třeba, že jo? Naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Každá dobrá hospodinka, to je špatný verš na to teďko nějaký, třeba ňa, ňa, ňa, i když manžel spinká, že? Ty věci ze života, a to mě... To měl i na prsou vyšitý takovou vernisáž městu udělanou. No a za náma třeba na té koleji byla na návštěvě teta. Jemu to nějak vadilo, že tam teta na návštěvě. Nějak měla si na tety spadý, no. Tak ona třeba teta byla o 2 roky mladší, ale byla to teta. Tady vždycky zapíchl tu jehlu, pustil takový ten rozhlas po drátě a ozvalo se. Dámská návštěva okamžitě opustí pokoj číslo 86. Piskáček. Zase jehla nětěla, jehla nětě. Teďkon teta třeba zrovna pila zrnkovou kávu. To není možný vzít ten hrneček a udělat. Tetičko, běž, má piskáček, hrneček si umeš doma. Šou, šou, šou, šou, šou. Jak jsme to dopíjeli? Podle toho bontu, že takhle ty 3 prsty, že jo, to už. Jemu se to zdalo nějaký dlouhý, že teta se s tím nějak lajdá. Tak znova. A už se ozývalo. Teta ta a ta opustí svého synovce toho a toho. Na pokoji číslo 86. Piskáček po druhé. A to nás jmenoval, to neměl. To nás kompromitoval. Hlavně tetu, nám to bylo jedno. Co by třeba tomu řekl strejka? Tak jsme říkali, tak to ne, Piskáčku, buď my, nebo ty, hop, nebo trop, do roka a do dne. Tak jsem se takhle vracel jednoho dne, v 11 hodin ze školy, dopoledne. Stoupil jsem do vrátnice a říkám, dobrý den, pane Piskáček, prosím vás, nemám náhodou nějakou poštu? Čerzán, vy jste se zbláznil. Jakou pak poštu, helejte? Kdo by vám psal, Hrzán? Pokračujte, vyšívám, vyšívám, pokračujte, pokračujte. Jsem řekl, děkuju, šel jsem do prvního patra, vyndal jsem z tašky lano, které jsem si půjčil v divadle, uvázal za ústřední topení a spustil z okna na chodník. A to už je mrkvička. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste náhodou Hrzána?
2: Mrkvička, velké štěstí. Hrzán se dostavil. Pokoj číslo 86, mrkvička. Hejte, pokračujte, já vyšívám, nemám čas, pokračujte, pokračujte.
3: Děkuju, šel nahoru. A to už je za hezký. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, já scháním buď Hrzána nebo mrkvičku. Neviděli jste je?
2: Zahajský, oba dva jsou v této budově. Jak Hrzán, tak mrkvička. Hrzán 86, Zahajský, mrkvičku vledat sám.
3: Já to za vás dělat nebudu, vyšívám, pokračujte, pokračujte, pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už já potom špagáty pěkně druhu na chodník. a znovu do vrátnice. Dobrý den, pane Piskáček, prosím vás, nemám nahoru nějakou poštu? Jsem horo, to už je mrkvička stejnou cestou. Říkám, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste hrzána? No to. Dva, hr, dva, mr. Hrše, bo, 8, daj, ne, mr. Hr tam, za mr. Hr, daj, totiž za mr. Tam, kdy. Popo tam a hr, tady nemá nic takovýho, mrmr, hr. Tam, pá, mrmr, tam, hr. Děkuju, šelor, a to už je za hezký. Říká, dobrý, je prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste hrzá nebo mrkvičku? To dva, hr, dva, mrmr, dva, z. Teď já jsem z toho úplně v prdeda v háji. Teď já jsem se zbláznil, dejte mi trumpetu, aspoň si zatrubíme. Dva hr, dva mrmr, dva zeze, jsem výzvědnej balon, jsem výzvědnej balon. Přijakují pánové v bílejch pláštích od Vondráčku z psychiatrie. Říkali, dobrý den, pane Piskáče, co pak, trumpetky se vám zachtělo. Jistě naproti vračkářství zakoupíme i s medovejma pomponkama. Pokračujte, Piskáček, pokračujte. Měli ho. Vrátil se na večer. Byl takový trochu zakřiknutý. Po těch skotských vstřikách. Ovšem vyšíval dvakrát tak rychle. Už nikdy nic nehlásil. A my jsme vyšli ven. Řekli jsme si, bože, ta Praha je strašně krásná.

0: se někdy hledám, najdu se zaručeně někde v cirkuse. Zlatý trubky tón a koní milion, maringotka, šelma, krotká, slon. Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Tisíc žárovek

0: dad. No, tak, dobrý, krásný. Pojď, já ti pomůžu.
1: To už je konec?
0: No jo, už musíš. Do tašky, svačinu do tašky, klarinet.
1: Já zase někdy přijdu.
0: Navštívenku máš?
1: Navštívenku já přijdu někdy jen tak bez, teda oblečená, ale bez navštívenky.
0: Žofie Melicharová, zaslovna Jitka Mulavcová. Ahoj.

0: Necháš to ty ksindly? Ježíš, to jste i pane Halík. Ježíš, já vás vůbec nepoznal. Posaďte si, dneska jste tady jako první. Nedáte si skleničku, já jsem tady lepší slahvinku.
1: Ne, já už jsem měl sklenku mešního vína.
0: No, to já si dám, páč, já mám dneska den blbec, no.
1: No tak snad nebude tak zle, synu.
0: Já si myslím, vole, že už hůř být nemůžu. Jo, pardon, pardon, já jsem se trošku rozjel, já jsem zapomněl, že nesedím s kamarádama. Jo, omlouvám si, ale mám opravdu plnou hlavu problémů. Za A tady se mu dneska nebude Zuzana Bubílková jako vždycky. Protože jednak dělá v rádiu frekvence 1 a za druhý je prej v jiném stavu. No. Vy řekněte, co to do ní vělo.
1: Zanechte stesku, synu. Stavte se za mnou na diecezi nebo v kostele po bohoslužbě, případně v ordinaci, no a nebo budu určitě večer doma.
0: No to ne, já si radši poskuhrám hned, já vás zase budu nahánět po všech čertech. Vy teď máte fofr, že jo, to připravujete, velká sláva, přijde papa mobil, že jo, v něm papež teda. No teď, že jo, další dva svatý budete kanonizovat, jednak Zdislava z Lemberka, už se těším, že jo, pak ten svatý skafandr.
1: Sarkandr, pane Černý.
0: Já vím, no tak, je to podobný jméno, že jo. Ale opravdu v posledních dnech se mi skutečně teda ukazuje, že platí, když už se něco nedaří, tak se to holcere všechno. Protože včera odpoledne dopis od kluka z vojny psal, že z toho běhání dostal nějaký záhul, jo, teď já ani nevím, co to je za nemoc.
1: Jenom klid, já jsem lékař. A pokud vím, tak na záhul ještě nikdo neumřel.
0: Dobře, no tak kluk je z toho venku, ale co můj pes, že jo, Azor, včera v 8:30 najednou apatický, uši dolů, ocas mezi nohama a úplně mi vomarodil.
1: No tak to je nepříjemné. Co má za nemoc? Snad ne, psinku?
0: Ne, chcípnul. No hlejte, už se nám to volno krátí. Jak vás mám uvést, pane Halík, že jo, Halík, abych necenstal zase nějaký voloviny, protože co vy to vlastně máte za šajbu v té vaší církvi? Já znám akorát feldkuráta z vojny.
1: Já jsem páter, pane Černý.
0: Aha, Noster, to jezdí ve večerníku Praha, já tam docela často chodím. Víte, v té budově, myslím. A ostatní hosté, pane Klauzi, vy zase vypadáte, jste se zrychtovali jak rugbysti. Šest práci rukám klid, pane Ortmann. Pan Kalvoda, dobrý den. Pánové, prosím, posaďte si. Já jsem tadyhle na začátek, aby jsme měli trošku volnější jazyky. Přinesl lahvínku, nedáte si někdo, pane Klauzi?
2: Ne, já radši tenis.
0: No ne, ale je to docela dobrý, jsou to domácí hruštičky, máslovky. Oni totiž ty vosy potvory, oni to vždycky naděbou u těch šťopek, že jo, teď ty hrušky padají, je jich plná zahrada, děti v tom hamtají, že jo, jak to je rozmačkaný, že jo, rozešračkovatelí úplně ty hrušky, tak těch vos je tam potom 3x víc, že jo. Takže já vždycky vytlačím MBčko z garáže, víte, a pálím to tam.
2: No a máte na to nějaké povolení, pane Černý?
0: Ne, no samozřejmě na černo, že jo, to je rovnou výmluva pro berňák, jsem černý, pálím na černo. Dobrý for na začátek, ale nedáte si opravdu nikdo, pane Kalvoda, neurazte mě. Kdo nepije s náma, pije proti nám, se říká, že?
1: No tak já bych si tady skleničku malinkou ochutnal.
0: No prosím, dejte si, není to ani moc silný, to se nebojte, má to asi 85. Například soused si ode mě koupil takový kanistříček asi 10-litrovej a už týden na to do práce jezdí s multikárou, to byste neřekl.
2: No, pane Černý, vy to normálně pijete takhle?
0: No jistě, já to mám jako medicínu na spaní, víte, já poslední době špatně spím, mám toho moc, tak si dám vždycky 3-4, ano, a spím jak mimino, jo, akorát minulou neděli teda přišla paní Mondráčková, no je to zpěvačka, tohle je taková bezcenná bába, odvedli, je asi 90, sklerózu jak hřemin, víte, ona mi už říká, vždycky přijde, zazvoní, říká, nazdar mi Vašku, že jo, nazdar Venco. Tak já říkám, nazdar ty stará to, pojď dál a tohle kecáme, že jo, v neděli, pustil jsem si Formule 1, vyhrál Gerhard Berger, ona se mi ptá, tak co pane Černý, vyhráli naší, kolik to je, že jo, prostě úplně blbá a tak jsme spolu kecali s paní Mondráčkovou, říkám, není to ta zpěvačka, tyhle, ty je asi o 3 roky mladší než čert. No a s tou jsem si nedal 3-4, ale nebudete tomu věřit, 1 a v 15:30 odpoledne v pondělí hasiči vykopali dveře. Ano, mysleli si, že jsem umřel, teď tam lítali s těma sekerkama, jak blázni, že jo, tak já jsem vlít, pánové, kafíčko někdo, nebo, že jo, teď jsem to snažil se uklidnit, a jak tak koukáme po té cimři, Vondráčková tam leží, našponovaná po smrti na zemi. Ta to nevydržela. Takže na začátku taková veselá historka, no a můžeme si, myslím, hned vrhnout do té debaty, kolik nám tu ještě zbývá, ano, kousíček, zbývá nám 10 sekund do začátku, 10 sekund, 3, 2, 1, teď. 9. Uprdeli, já jsem z nich měl včera baterky, oni nejdou. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám při sledování našeho nového publicistického pořadu. Nevysíláme v neděli, ale v sobotu. Nemenujeme se Debata ani co týden dál. My jsme převzali název od naší konkurenční televize Nový. Oni se jmenují naprosto nesmyslně 7, čili 7 dní. My se jmenujeme naprosto logicky 7 dní, čili týden. Já hned v úvodu představím dnešní hosty. Je to premiér České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
0: Za levobočky, pardon, levý bok, je to pan Ortmann.
2: Dobrý den.
0: Ostatní hosté vidíte, takže ani nemusím představovat. Pánovi, vrhněme se střemhlav do debaty. Prosím, reží o první příspěvek. Církevní restituce. Tolik tedy ukázka. Církevní restituce. Prosím, pane Ortmann, vy se hlásíte už ještě před ukázkou?
2: Prosím vás, jaké církevní restituce? Skutečně církev dostala už takové statky. Stále chce prostě další. Jo. To jsou tisíce prostě hektarů. To jsou opravdu kostely. To jsou půdy. Jo. Teď
0: prohlás, nebyl ty, vás se to ani moc netýká, protože ten majetek jste vy nakradli. Prosím, pane Kalvoda.
2: Já jsem jednoznačně pro dialog na jakékoliv bázi. Co je však palčivější problém, je sledování politických stran.
0: Pane Kalvodo, ovšem vyšetřování komise pro kontrolu BIS ovšem tvrdí opak a špiclování politických stran naprosto zamítá.
2: Já mám ovšem indicie budící podezření.
0: Ano, já mám zase indicie, že téma je úplně jiné, ano? Prosím.
2: Dobrá tedy, jak mi tedy vysvětlíte fakt, že včera za mnou z Pavláku až na Karlák běžela borovice, v metru za mnou celou cestu postával pan Tau a listonožka si přes nos nechala narůst plnovous?
0: No tak to já nevím, ale pánové, prosím vás, zpátky k restitucím, pane Noster, prosím.
2: Prosím vás, byl tu jakýsi majetek církve, který byl uloupen komunisty. Přišly restituce a vláda měla morální povinnost přijít a říci, milá církvi, my ti dlužíme tento majetek, nemůžeme ho ovšem vydat celý. Vezmi si tedy to, co nejnutněji potřebuješ. Církev měla morální povinnost na toto říci státu, milý státe, církev to chápe, vezmeme si skutečně jen to nejnutnější. To se, pánové, nestalo.
0: Prosím, pane Klauda. Pane Klauzi, prosím.
2: Prosím vás, přestaňme už konečně restituovat, protože jinak se tato republika skutečně urestituje k smrti.
1: Dobrá, pokud to posadíte takto...
0: Prosím, pane Halíkano.
1: Pokud to posadíte takto, v tom případě církev je nucena říci, milý státe, vetkni si svůj milý majetek do prdele.
0: Pane Ortmanne.
2: Prosím vás, myslím, že opravdu ta církev začíná tak nějak vystrkovat rohy.
0: Tvoje. Pane Holík, klid, zachovejte klid.
2: Jaké stále restituce, prosím vás? Už dostali tolik majetku, že opravdu je to asi třetina národního majetku, jo, opravdu, ta církev. Na co ho bude využívat, jo?
0: Pane Ortmanne, já vám něco povím. Vy jako bolševik, byste tady měl být takhle malinký, ano, a nebejt ještě drzej jako lázeňská veverka. Já vám něco povím totiž. Já když se znova narodím po smrti, ano, až teda umřu samozřejmě, tak se znova narodím. A co bych chtěl dělat, je opoziční politik, protože vemte si to, že koaliční politik sedí, potí se, vymýšlí nový zákony, dá to na papír, přinese to do parlamentu, tam to přečte. Opoziční politik sedí, držkuje a bere stejný peníze jako ten, co to vymyslel. To si myslím, je docela dobré, pánové.
2: Prosím vás, já bych teda rád uklidnil tuto debatu a řekl bych jednu velice důležitou věc. Skutečně Češi strašně rychle zapomínají, co moje vláda dokázala po 40-letém rudém teroru.
1: Jaký rudý teror? Já jsem tady zalivý blok, skutečně rudý teror, nepřichází...
0: Pane Ortmanne, ještě jednou vás důrazně žádám klídek, ano? Prosím, pane Klausi.
2: Prosím vás, já jsem to byl, který prosadil rozděl měnovou odluku. Já jsem nesl největší rizika a zodpovědnost za Českou republiku. Já jsem šel skutečně hlavou proti zdi. A nesl svou kůži na trh, prosím vás. A to je vlastnost, která se mi na mě nejvíc líbí.
0: Pane Klausi, vy jste mi nahrál malinko na smeč, tenisově řečeno, váš žargonik. Dovolte mi malý novinářský vtípek. Ano, víte, jaký je rozdíl mezi Klausem a Bohem?
2: No tak to nevím.
0: No tak Bůh si nemyslí, že je Václav Klaus.
2: No tak to byl dost impertinentní for teda.
0: Jaký?
2: Debilní, pane Černý, debilní. Skutečně vy, novináři, dokážete z písmena A udělat písmeno B. Já když někde řeknu, že mám nejraději teplou snídaní, tak se druhý den prostě v deníku národ dozví, že jejich premiér je snad buzerant.
0: Pane Klaus, já o tom popřemýšlím. Pánovi, díky a příští týden opět. Na viděnou.

0: Četvrtek, pátek, sobota, neděle, Tipy TV na příští týden.
1: Ano, a je tu pondělí. Pondělní vstup do nového týdne nám zpříjemní svými písničkami Josef Laufer.

0: これは私の塩に幅なラーラーラーラーラースボヘムラスカヤイエトダラ。
1: Na úterý je připraven nový dětský seriál, který už po dvou dílech je velice oblíben nejen mezi mládeží, ale i mezi jejich rodiči.
2: Mami, kdy přijde strýček Štěpán zase na návštěvu?
3: Já nevím, hloupý. Možná příští týden.
2: A myslíš, že mu nevadí, že byl táta takovej bolševik?
3: Ale kde pak, hloupý? On je dodnes.
0: Já jsem samozřejmě byl stranek, ale snažil jsem se řešit problémy občanů, které nejvíce trápí a palí.
1: Ano, možná jste poznali ukázku ze třetího dílu seriálu Adamcova rodina. Na středu je připravená sexologická poradna Radima Uzla.
0: Samozřejmě sexualita u každého jedince se vlastně vyvíjí už v lůně matčině. Je potřeba prostě k té sexualitě, aby jsme vedli ty občany vlastně už od raného věku. Já jsem si na dnešní den připravil malinkou ukázku, jak se vlastně nenuceně a nijak vulgárně dostaneme do povědomí vlastně malých dětí. Já jsem si vybral takový malinký vzorek vlastně z toho kolektivu, je to Jeníček a Mařenka, děti, posaďte se. Já vám budu klást takové jednoduché, velice jednoduché otázky. Děti, jak dělá kočička?
2: Mňauká.
0: Ano, správně. Teď ty, Jeníku, jak dělá pejsek?
2: Štěká.
0: Ano, velice dobře. Děti, jak dělá cvrček?
2: Cvrká.
0: Ano, Mařenko. No a děti, jak dělá prcek?
2: Co?
1: Pátek. A na páteční odpoledne jsme připravili 17. lekci angličtiny pro pokročilé, která má název V cizí zemi.
4: Lesson 17.
5: Lekce 17.
4: Hello, John.
5: Ahoj, Jana.
4: Hello, John.
5: Ahoj, Jana.
4: Hello, Mirek.
5: Ahoj, Mírku.
4: Hello, Mirek.
5: Ahoj, Mírku.
4: What is this?
5: Co je to?
4: What is this?
5: Co je to?
4: This is a small streptokok.
5: To je malý streptokok.
4: This is a small streptokok.
5: To je malý streptokok.
4: What does he eat?
5: Co žerá?
4: What does he eat?
5: Co žerá?
4: You, Mirek.
5: Tebe, Mírku.
4: You, Mirek.
5: Tebe, Mírku.
4: Is it dangerous?
5: Je to nebezpečné.
4: Is it dangerous?
5: Je to nebezpečné.
4: Only a few hours.
5: Jen pár hodin.
4: Only a few hours.
5: Jen pár hodin.
4: And where will I sleep tonight, John?
5: Kde budu dnes večer spát, Jana?
4: And where will I sleep tonight, John?
5: Kde budu dnes večer spát, Jana?
4: Tonight you will sleep deep in a strange land.
5: Dnes večer již budeš spát hluboko v cizí zemi.
1: No a na sobotní poledne je připraven další pořad Volejte řediteli. Hezké poledne, vážení diváci, já vás vítám při sledování oblíbeného pořadu Volejte řediteli. Těšil jsem se na vás skutečně hodně. Vrátil jsem se totiž ze služební cesty ze Spojených států a už se mi moc stískalo po dnešním sobotním pořadu. Takže se vrhneme hned na vaše dotazy a já budu hned odpovídat, jak to bude možné. První dotaz. Pane řediteli, je pravda, co prohlásil ředitel ČT, že oni vysílají 6x více pořadů pro handicapované spoluobčany než vaše komerční televize? Ne. Četl jsem údaje, ty čísla jsou zavádějící, ať už vás pan mate, my zrovna tak jako televize veřejnoprávní dbáme i o to, aby Tato skupina spoluobčanů si skutečně přišla na své, a to dokonce ve větší míře, než je tomu u televize veřejnoprávní. Vysíláme nejen pro občany neslyšící, ale i pro občany nevidomé. Zrovna dnes večer je pro ně připravena nová soutěž Jana Rosáka Nevideostop. Další dotaz z té kategorie osobních dotazů. Pisatelka z Tábora píše: pane řediteli, líbíte se mi nejen jako muž, děkuji, ale nejraději sledují pořady vaší komerční televize. Ano, správně, my jsme televize komerční. A pokračuje: vysílejte konečně horší pořady, neboť kvůli televizi nemám čas na nic jiného. Dopis je anonymní, stejně jako jejich drtivá většina. A je zajímavé, že pisatelé nepodepíší jen ty dopisy, které nás chválí. Nevadí, já poznal rukopis. Jak by také ne, když to píšu sa. Další dotaz se týká repríz úspěšných pořadů na opakování. Pan Váňa z Brna píše, je to podnikatel: budete opakovat například Ženu za pultem, nebudeme? Divačka z Plzně se ptá: jsem ráda, že opakujete i dobré filmy z let minulých. Nebudete opakovat například Ženu za pultem, nebudeme? Znovu pan Váňa, Žena za pultem, Inženýrská odysea, pan Váňa dokonce žádá Okres na severu, nebo Rodáky, ne, nebudem. Ten týž divák, tak si trhni nohou, ano, to je velice zajímavé. Vezmeme další tadyhle dotaz z té kategorie akčních filmů. Chystá se vysílání nějakého akčního filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem, ano. Zítra večer je to nejakčnější film Komando. Budete vysílat nějakou starou českou pohádku? Ano, pozítří je to nejpohádkovější pohádka, ačkoliv ne česká, ale skutečně nejpohádkovější, Mrazík. Dočkáme se nějakého významného sportovního klání na obrazovce vaši TV? Ano, dnes večer je to nejsportovnější přenos, fotbalový, dokonce nejfotbalovější. Real Madrid, první FC Blšany. Dostáváme i dárky, nevím, jak to pojmenovat. Je to takové malé prasátko, zřejmě pro štěstí. Říkejme mu tedy Novátko. Vy to na kameru nevidíte, ale je to velice milé. Tady vzadu má i cedulku železný. Děkuji. Vážený pane řediteli, píše pan Havlena, moc se mi nelíbí, že televize v Čechách používá tolik cizích slov. Pane Havleno, já jsem o tom mluvil již minule. Vysvětloval jsem, proč je lepší říkat například newsroom, a ne místnost pro zprávy. Pokud máte na mysli cizí jména, my je těžko můžeme vyslovovat jinak, než jak se správně anglicky vyslovují, že? Například Arnold Schwarzenegger, Steven Spielberg, Bruce Sprachstein, že, zpěvačka Mercury, anebo dnes večer vysílaný horor Noční můra v Elm Street. Další dotaz. Pane řediteli, jste nějak příbuzensky spjat s oštěpařem Janem Železným? Ne. Ptá se divák Váňa z Brna. Pane Váňa, nejsem. Já si myslím, že bych nehodil ani třetinu oštěpem z toho, co dokáže hodit Jan Železný. Myslím si, že ani pan Železný by nedokázal řídit takový kolos, jako je naše televize Nova. Je to skutečně jen shoda jmen, Železný jako Železný, Eisner jako Eisner. Půjdeme dál. Blíží se závěr, takže ještě rychle. Pane řediteli, zlí jazykové tvrdí, že jste měl narozeniny. Ano, měl. Z jakého dárku máte největší radost? Já bych nerad zapomněl na někoho, kdo mi dal hezký dárek, ale patrně největší radost mám z tohoto saka, který jsem dostal od firmy, která obléká i naše moderátory. Takže největší radost mi udělal secondhand Jeřábek. Půjdeme dál. Pan Váňa z Brna, podnikatel, patrně tentýž jako již několikrát předtím. Pane řediteli, je pravda, že vaši televizi sponzoruje americká židovská obec? Poslechnou, Váňa. Hleděj si svýho kvelbu a nedržkuju pořád. Poslední dopis, pan Váňa z Brna píše: pořady Novy sleduji jen zřídka, ale váš sobotní pořad Volejte řediteli nevynechám nikdy. Konečně, pane Váňa, děkuji. Čím déle vás sleduji, tím více mě utvrzujete v dojmu, že jste samolibý, nafrněný kret, pane Váňa. Vážení diváci, končí dnešní vydání pořadu Volejte řediteli. Už nevolejte naše krásné spojovatelky, už nebudu zvedat telefony, mám velice důležitou služební cestu, jedu si něco vyřídit do Brna. Děkuji vám, nashledanou příští týden. Neděle. Možná jste se všichni těšili, jak si v neděli vydychnete u televizních obrazovek. Já vás zklamu, protože v neděli bude výluka všech našich vysílačů.
6: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, Tipi TV na příští týden.

0: Dobrý večer, vážení televizní diváci. Jistě jste se těšili, no a tak se scházíme u dnešních posledních večerních zpráv. Jako vždy je přečte Zbyněk Merunke. Alarmující je vzestup kriminality nejen v okrese Bruntál. Zde stoupl nejen počet závažných trestních činů, ale také jejich brutalita. Bývalý komunistický režim manipuloval nejen s oblastmi tělovýchovy, školství a kultury, ale snažil se podbízivě vnutit i dětem předškolního věku. Jak vyplývá ze zprávy vyšetřovací komise, soudruzi Bilak a Jakeš prosazovali, aby se známé dětské postavičky Jů a Hele jmenovali Je a Hůla. Pražské prodejny hamburgerů McDonald byly opět na 1. máje terčem útoku anarchistů, kteří požadují zastavení vybíjení zvířat. Mezi demonstranty z hesly konec kácení deštných pralesů, maso znamená vraždu a kráva je můj bratr, se dostavil manažer firmy Jindřich Karboš a demonstrantům přislíbil, že již v polovině příštího měsíce firma uvede na své pulty novinku. Výrobek zcela ekologicky čistý, schválený ministerstvem životního prostředí. Duchovním otcem nové lahůdky je současný ministr životního prostředí. Takže vedle McFile a McBůčku je tu McBenda. Škoda, že náš štáb, který je přezýván sekce Hyena, nestihl dodat obrázky k velice pěkné, tragické nehodě v Praze 5. Nemám pravdu, Evo?
1: Jo.
0: Ano, tolik tedy Eva Jurinová. No a jsou tu zprávy ze zahraničí. Krvavý konflikt na Balkáně nejenže pokračuje, ale dochází i k hrubému porušování mezinárodních úmluv o používání chemických zbraní. Předák bosenských Srbů Radovan Karadžič tuto zprávu potvrdil a na vysvětlení dodal, že obyčejný dělostřelecký granát naráz usmrtí až 25 lidí. Zatímco účinnější chemický jich usmrdí dvojnásobek. V zápětí požádal generálního tajemníka OSN, aby byly zrušeny veškeré sankce pro bývalou Jugoslávii. Dostalo se mu odpovědi, kterou raději ocituji. Z výšky na vás kálí, Butrus gálí. Včera úspěšně vyvrcholilo společné cvičení našich a nizozemských vojáků. Souběžně s tímto cvičením probíhá i výcvik vyšších důstojníků s názvem Guma 95. V důsledku dvojího výkladu rozkazů našich a nizozemských generálů dvě nizozemské divize obsadily nejen cvičnou osadu, ale vzdal se i Hradec Králové. O průběhu bojů vás ještě budeme informovat v dalších relacích. V souvislosti s územně správním uspořádáním republiky se včera v Dolních Věstonicích sešel sněm Moravské národní strany. Před závěrečným usnesením byl také svůj moravský kabinet v sestavě Dřímal, Kopčem, Kryčer, Mamutík a Veverčák. A na podnět amerického prezidenta včera kongres schválil zvýšení kontingentu amerických vojáků v Somálsku. Operace na dopadení generála Aidida s krycím názvem Černý dědek má být úspěšně dokončena v nejbližších dnech. Asi. Možná. Generál Aidid velice vřele poděkoval americkému kongresu za tuto potravinovou pomoc Somálsku. Ano, a ještě jedna zpráva ze Somálska. Somálská vláda vrátila OSN 3 tuny léků a jejich humanitární konvoj prohlásila za provokaci. Neboť v návodu na užití léku stojí užívat 3x denně po jídle. Zatímco u nás lustrační aféry postupně utichají, v zahraničí pokračuje odhalování agentů naší neslavně proslulé STB. Bílý dům je otřesen zjištěním, že i současný americký prezident Bill Clinton. Při včerejším zasedání spolkové vlády v Bonnu a neznámý vandal zcela zdemoloval 4 vládní vozidla. Zničil i automobil spolkového prezidenta von Weizsäckera. Útoku pachatele nezůstalo ušetřeno ani vozidlo spolkového kancléře, jemuž výtržník vyfoukal k hola. Tolik tedy zpravodajství ze zahraničí, no a jsou tu novinky ze sportu. Na atletickém mítinku ve španělské Seville včera proběhl závod mužů v chůzi na 50 kilometrů. V úporném vedru si nejlépe počínali domácí borci. Hned po startu šel do čela jeden z favoritů, Španěl González, a zdálo se být rozhodnuto. Ke zvratu došlo až na stadionu v cílové rovince, kde se Gonzálesovi obnovilo zranění z loňské sezóny a necelý metr před cílem si velice bolestivě vykloubil prdel. Motocyklový seriál Mistrovství světa pokračoval tuto neděli na brněnském okruhu, a to ve všech objemových třídách. Dramatický byl závod nejen pětistovek, ale jeli se i 350, 250 i 125. Ovšem o největší drama se postarala třída do 50 kubíků, oblíbený Fichtl Cup. Stylem start cíl jel nejlepší závodník Jarmil Mrázek na stroji Java 21 Pioneer. Průběh se zdál být jednoznačný. Mrázek dokonce zajel i nejrychlejší okruh v čase 7 hodin a 50 minut. V cílové rovince byl však předstižen Dobromilem Kautským s motorovou sekačkou Husqvarna, který upravoval okolní terén brněnského okruhu. Sešla se žiry a 68-letého trávníkáře diskvalifikovala. Tolik tedy zpravodajství ze sportu, no a na závěr zpráv jako obvykle zpravodajství o počasí.
1: Dobrý večer vám, vážení diváci, ani přát nebudu, protože vyhlídky na zítřejší den nejsou některá růžové. Nejprve si prohlédneme pohyblivé záběry z naší geostacionární družice, které ovšem bohužel nebudou úplné, protože pod vlivem špatných povětrnostních podmínek na našem území sebou družice ve 3.15 flakla nedaleko Chrudimi. Na prvním záběru vidíme dvě nádherná tornáda, která v současné době řádí v západních Čechách. Podporovaná mohutnou oblačností, takže můžeme očekávat srážky nejen dešťové, ale i vlakové a řadu dalších dopravních tragédií. Na druhém záběru potom vidíme výrazný pás vysoké radiace, která po zemětřesení v Dukovanech se táhne po hřebenech jako smrad přes naše území k východu a olivní počasí u nás zejména v nočních hodinách. Co z toho tedy vyplývá? Noční teploty klesnou na -80, při vyjasnění -126 stupňů Celsia, ovšem toto je pouze stav přechodný. Ráno se nám počasí u Moudři bude +97 stupňů. Jediné nebezpečí hrozí pouze nahora. To už nám ukazuje i náš sněhuláček Špindleráček, pádem strašlivých lavin, které v současné době likvidují města a vesnice na horách. V nížinách potom na celém území naší republiky strašlivé záplavy, takže málo kdo unikne. Co se týče překročení emisních limitů, byly překročeny snad ve všech stanicích na našich pracovištích a zpráva o ozonové díře dnes chybí, protože naše měřící jednotka schořela. Já vám tedy přeji veselé vykročení do nového týdne. S některými z vás zítra nashledanou a slunce v duši.
0: Tolik tedy zprávy ze sportu a o počasí. Končí dnešní zpravodajství, já se s vámi loučím, za mě se loučí i Eva Jurinová, je to tak?
2: Jo, jo.
0: Ano, Eva Jurinová. Takže dobrou noc, no a zítra nashledanou.

0: čokoláda Milka. Úplně se mi rozplývá na jazyku.
1: No to je proto, že z pravý alpský přírody.
0: Kde rostou čokolády?
1: Edo, pokud jde náš kluk takovej debil či večer.
2: Jak to před ním mluvíš ty, Dylino? Nebulem si, Panadol. Utiší každou bolest.
3: Praskaná popelnice! No, ještě bouřka, hodná oktávka, hodná, fakt, jo, jako. Pojď, pojď, pojď, pojď. Pošle to, pánička, no, startuj, rgot! Počkej, já mám ten novej volej od Slavka, že bych ho zkusil.
4: Aby váš motor skvěle aral. Kdo jinému jámu kopá metrostav? Celý život dávat to nejlepší. Ve chvíli štěstí, neštěstí, láska, manželství, dítě.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další pokračování našeho nového publicistického pořadu 7 dní, čili týden. Jak vidíte, kamery už prozradily, že jsme tady dneska akorát sami dva, tudíž já, Ota Černý a pan Čermák, bývalý místopředseda ODS. Další dva hosty čekáme, jsou to dva cizinci, takže doufejme, že dorazí, mám tady pro ně připraveny dvě židly. Pane Čermák, no a my hned do debaty. Dneska se docela obejdeme bez nějakékoliv ukázky, protože ukázku jsem si přinesl sebou v kapse. Je to pohled, který je adresován vám, dostal jsem ho od jednoho známýho z BIS, znáte to, Choris Moris, ano. A je tady psáno, já vám to přeložím, je to teda z němčiny, Alte Weltkrieg, tedy stará vojno. Grisi von Lisboa, tady vás zdraví nějaká Lisboa. Kriste, pane, co s ním máte?
1: S kým?
0: No, Lisboa, je to taková ta uchylná holka, co je na děvčatany?
1: Prosím vás, to je pozdrav z Lisabonu.
0: A jo, dobrá, no, a dál píše. Wiegehet der Bär, tedy jak poslouchá medvěd? No, tak to je trošku divný dotaz. Kdyby to bylo starýmu Berouskovi, tak je to úplně jasný.
1: Já tomu rozumím.
0: Dobře, dobrá. A to je tedy skoro všechno tady na tom pohledu. Ještě akorát krásná známka, je na ní nějaký Luisa takový brilaty, ale tady píše, jo, akorát podpis, teda ten chybí, bohužel, je tady jenom D, tečka. To může být, že jo, kdokoliv, já nevím, třeba Daniel, David, že jo, Dáša, nebo Dieter, nebo prostě úplně kdokoliv jiný. Ještě, že je teda čitelné příjmení, je tady Helbig, ano, to je zajímavé. A já ještě jedna, tady jsem objevil úplně nelogická věta, na to jsem si dal doma záležit, to jsem překládal na půl hodiny, ale vůbec mi to nedávalo smysl. Děkuji za ozvěnu, ano, tedy danke für echo, takže to už vůbec nevím, dobrá. No nic, raději půjdeme dál, klika cvakla, dveře letí, Slovák leze do dveří. Pánové, já vás vítám, pan Mečiar a pan Kováč. Pánové, my už tady jedeme zhruba 10 minut, kdy jste se tak spozdili.
2: To by si se něj usrlou, to se nám pokazilo.
0: Dobrá, takže prosím, posaďte si, tady máte lahvínku, já jsem přinesl od minule už, je to domácí hruška máslovka, takže kdo má chuť, je to docela dobrý, asi 85, prosím, pane Kováči.
3: Prosím vás, tu je napísané gin, takže to je jakože borovička po česky, alebo...
0: Ne, po česky gin je nesmysl, ano, to je džin, ano, g se čte jako dž.
3: Ale tu je napísané gin.
0: Já vím, ale když jdete třeba do krámu, nebo takhle, když se holíte, že jo, taky si kupujete žiletky a ne giletky, že jo, nebo žilet, jo, gilet, že jo, to je... Nebo když jdete do krámu pro kalhoty, taky si nekupujete gíny, ale džíny, že? No, to není zrovna nejlepší příklad, ale... Jste se to džín, džín to není, jsou to hruška máslovky. Hrušky máslovky, domácí. Takže prosím, nechte si chutat. První otázka je...
3: Prosím vás, ještě jsem se chcel opýtat, takže hrušky máslovky, čiže vy naložíte maslo jako do sudu a vykvasíte a...
0: Jaký maslo, Ježišmarja? Pane Kováče, říkám hrušky máslovky, ano, to je typ ty hrušky, máslovka. Jako máte Škoda, favorit, ano, Škoda, Felicia, tak tohle je hruška, máslovka, že jo. Nebo hruška, samo sebou jsou i jiný typy hrušek, že jo, tohle zrovna je máslovka. Takže prosím, dejte si do trumpety a my pojedeme dál. Tak a první otázka...
3: Prosím vás, za ty máslovky je hrušky to...
0: Jo takhle, vy zase nevíte, jak se řekne... Co to znamená hruška? Počkejte, jak ona se řekne hruška slovenský, sakra, egreše. Ne, to je takový malý zase. Takový jabka, šišatý, jako to jsou.
3: Šušaté jablka?
0: Ano, šušaté jablka, ano, prosím, takže to jsou šušaté jablka a maslovky, prosím.
3: Víte, jako u nás se povedí a šušaté jablka na Slovensku? Hrušky, panci.
0: Pravda. Pane Kováči, já se vás rovnou zeptám. Co situace na Slovensku? Lepší jste? Nebo je stejná? Tudíž žalostná, prosím.
3: Prosím vás, možno viete, že mi bola vyjadrená nedôvera. Prosím vás, možno viete, že mi bola vyjadrená nedôvera.

0: A vy teď žádáte kanonizaci pana Mečera za svatého. To je divný obrat. Vy se nemáte moc rádi a najednou takovýhle, řekl bych, hřitní alpinismus, nebo co?
1: Prosím vás, ona kanonizácia zväčša prebieha po smrti.
0: Aha, pida, prosím, ale není divu, pane Mečary, protože co projevy fašismu? Tyso a ta jeho banda v hnědých košilích. Prosím, pane Mečary.
2: Samozřejmě na Slovensku svoje skupiny, které presazují radikálnější řešení problémů. Konkrétně v mojej skupině, která presazuje zmenu nového štátného znaku Slovenska. Áno? V našom znaku sú tri fatry a byzantský kríž. My sme není žiadni Byzantiania, my sme Slováci. Preto táto skupina navrhuje, aby sa byzantský kríž zmenil na hákový. To sú není signály prejavu fašizmu, prosím vás. Pre mňa je podstatné a dôležité, že rastie priemysel a produktivita.
0: A inflácie, ano. Podívejte sa, jeden príklad za všechny. Tady moje obyčejné ponožky, bílej, ano. Ty to za pouhých 26 korun, a to prosím dvoje, ano. A ty též, možná teda voňavější, na Slovensku za 56 SK a ještě jenom jedny.
2: Hlavně tam máš hovno na to, panky.
0: Ježíš, no jo, podívejte, asi od pejska.
2: Já jsem chtěl ještě...
0: Hele, tady taky. A to asi nebyl pejsek, to byl asi Stegosaurus.
2: Čo, Stegosaurus? Však to není žije ani na Slovensku.
0: Já vím, no tak podle toho množství to vypadá na tramvaj a ta netrousí, že? Takže asi, já nevím, ještě to nebohý zvíře, asi co to vyrobilo tohleto, tak asi žralo hadry od nádobí, protože to je smrad, jak když se odkope selka. Já původně myslím, že jste se tady úžasný, pane Mičar. A...
2: To jsem se nazdával, že ty jsi se uzíkl.
0: Ale jenom, myslíte, že mi to neprosákne dovnitř na ty nový ponožky?
2: Tak to máš gumeny od spodu?
0: Ačkoliv tam je to jedno, že jo, v té botě se to tluče, to je síla proti síle, takže tam by to nemělo vadit.
1: Ano, to je akcia a reakcia.
2: Archimedův zákon, to všim.
0: Hodnej, pane Mečary, děkuji, opravdu. Větší půlku jsme dneska problafali vohovně, to teda děkuji. Ano, ale na závěr, abyste viděli, že Češi a Slováci umí spolu vít a ne se jenom imrvére štěkat, je tu duet dvou slavných zpěváků Petra Dvorského a Karla Černocha. Dámy a pánové, končí 7 dní čili týden. Díky a příští týden opět. Naschledanou.

0: me prădești de să-ți miri.
1: Důchodce v garzonce choval 1000 krys, co vy na to?
2: No, to dneska není takový problém, to on lez dole, co schová. No, tak asi nějakou paní chovatelku v pořadu a ta neměla 1000, ale pár desítek potkanů doma.
1: Fakt?
2: Ano,
1: tak
2: a
1: vy
2: říkala...
1: znáte osobně takovou osobu?
2: Ano, no tak

0: to mohla řada lidí vidět a říkala, že jsou hrozně roztomilí a ráno, že se s nima pomazlí, počochní a pak jde do práce.
1: Co když se to přemnoží? Vleze to do kanalizace? Zaplaví to Prahu?
0: No to, oni jsou přemnožený permanentně, víte, čili tenhle problém už u potkanů a u myší nehrozí, že by se přemnožili. To se stalo už před stovkama let, čili tohle se není třeba nějak znervozňovat.
1: Zavřel byste takový sběratele do blázince?
0: No, to bych ještě nedělal. Záleží samozřejmě, jestli mu ty krysy lezou oknama k sousedům a tak dále. Nechtěl bych ho mít jako souseda takovýho fajnšmekra na myši, ale s tím blázincem bych ještě počkal.
1: Byl všesokolský sled, co je na to?
0: Ano, 20 tisíc jich bylo a to je hezký.
1: Já si připadala jak na Spartakiádě a na 1. máje dohromady.
0: No tak Spartakiáda, ostatně komunisti všechno možný pajcovali, akorát to vždycky zmrskali těma svýma názvama a s dědomrázovatělejma nápadama, ale tohle je hezká myšlenka a pro spoustu lidí, jak vidíte, do dneška atraktivní a zajímavá.
1: A byli tam i mladí lidi v jejich řadách.
0: No proč by tam nebyli taky?
1: No já byla překvapená, já si totiž myslela, že Sokol je něco jako klub důchodců.
0: No jo, tak to jenom proto, že jste taky vyrůstala v komunismu a nic o tom nevíte, to v žádném případě, a tam je důležitý to heslo Kateřino, v zdravém těle zdravý duch. Když vidíte svýho ducha, vidíte sama, že byste měla cvičit od rána do večer.
1: Policie pokutuje neoprávněně. Co vy na to?
0: No počkejte, Kateřino, policie, myslíte za ty 3 kilometry nebo co větší rychlost?
1: No jasně.
0: No to není neoprávněně, ono je to ze zákona oprávněně vlastně, ale mně to přijde úplně debilní ta diskuze a přijde mně taky debilní, aby policajti dávali pokutu, když někdo jde 3 kilometry rychlejš. To je taková česká falešná vždycky přísnost, stejně jako je česká falešná hrdost. To jsou taky ty na přechodu, jak jdou hodinu a dávají vám najevo, že oni mají přednost. A já si duchu říkám, no když tě přejedu, tak umřeš hrdej, hele, ale umřeš. To je něco tak falešného a blbýho, že vlastně, abych řekl pravdu, to, že vás o 3 kilometry za rychlejší jízdu o 3 kilometry pokutujou, by mě tak jako nepřekvapovalo v jednotlivém případě. Jako to, že se pak dočtu, že se to děje často, že tady o tom bude diskuze, protože to ukazuje, jak nízká ještě úroveň té populace u nás je. To má být přece úplně samozřejmé, že 3, 5, já nevím, do 10 kilometrů, to u normálních lidí nehraje roli. To je jenom takovýhle zdivočelý psi z komunismu si na sebe vytáhnou bič a vzájemně se ohromně schutí tejraj.
1: Husák rozhodl odstraňovat přebytečné značky. Co vy na to?
0: Já bych je požádal, kdyby byli tak laskaví a udělali pořádný značení toho, co je třeba značit. Samotná akce odstraněme přebytečné značky mně přijde taková na hlavu. My jako neumíme značit, to s dovolením, o tom jsem přesvědčený leta letoucí. Já zabloudím jenom doma. Já nikde v západní Evropě nezabloudím a doma jezdím s GPSkou a to je něco nesnesitelného. Čili tady jedete a hledáte kotěhulky a oni vám furt značejí Mnichov a Norimberg. Jo? A když hledáte Norimberg a Mnichov, tak píšou, že už budou Brčice, Prčice a Lívanice. Čili tady je určitá demence v tom značení a bylo by dobrý, kdyby měři označili pořádně, co je potřeba značit a pak teprve odstraňovali přebytečné značky. A to nemluvím o tom, když je objížďka, opravy na silnici, kde chvíli jedete a máte zatažený vnitřnosti, protože nevíte sama hrůzou. Jsem v protisměru, v prosměru, nebo jsem někde úplně jinde a čekáte, co se proti vám objeví, jestli auto, vlak, protože tady je to značení, jak já říkám, podle principu, buď to tady znáš, nebo jsem volen jezdí.
1: Krokodýlí farma na Znojemsku. Co vy na to?
0: Jo, tam byl pista krokodýl.
1: No má být, má být.
0: To na Znojemsku jde o to, aby najednou se nestráceli lidi ze Znojemska.
1: No právě, k čemu nám je krokodýlí farma?
0: No vám k ničemu, ale těm, co dělají tu farmu, kdyby nic jinýho, Kateřino, tak k radosti ochránců zvířat z nich budou dělat kabelky.
1: No to je ale dost neobvyklý podnikání, nemyslíte?
0: No tady krokodýl vůbec není k sehrání, čili to může být výborný podnikání.
1: A můžu se tam vykrmit taky krokodýla na kabelku a boty?
0: Můžete, na závěr vám dají jako poslední sousto, mu dají vás třeba, to se na to musíte připravit. Řeknou, a tu máš jednu blondýnu, krásný aligátůrku.
1: Klíšťata jsou už i ve městech. Co vy na to?
0: No tak já myslím, že ve městech klíšťata velmi rychle zahynou. Oni chudáci nevědí, kam přišli.
1: No počkejte, to jsou mrchy přizpůsobiví. Jo. Skáčou na lidi i ve městech.
0: No jestli skáčou, to nevadí, hlavně aby nesáli, kurvy.
1: No co s tím jako?
0: No klíště, no vytočit proti směru hodinových ručiček a zahodit.
1: No pláštěnku, gumáky a pěkně tepláky do gumáku, když chodíte po ulici.
0: Proč? Já jdu v trenkách, akorát se večer ohledám.
1: No co, když to na vás spadne někde to klíště?
0: No tak padne, no, večer vykroutím proti směru hodinových ručiček a jdu si lehnout.
1: To vás musí někdo taky taky ohledat, všechny místa si přece nevidíte. No, kdo vás ohledává?
0: Můžu mít doma asistentku na klíšťata.
1: Kdo vás ohledává?
0: No, asistentka na klíšťata.
1: A kdo to je?
0: Ano, asistentka na klíšťata.
1: A nemáte volný to místo?
0: No to vůbec ne, ale to je právě to ideální, že co jsou klíšťata, tak můžete mít asistentku na klíšťata a žádná žena se nemůže divit, podle vás stojí 18letá blondýna, a když se ptá žena, co je, řeknete, to je asistentka na klíšťata, teď mi zrovna jedna vykroutila proti směru hodinový klučiček.
1: Na Moravě roste houba proti stárnutí, co vy na to?
0: Říkají Moraváci asi ne.
1: No je strašně vzácná.
0: No, kdyby tam rostla, jak by Moraváci nevypadali, jak vypadají.
1: A jmenuje se Lesklo Korka Lesklá.
0: Nevím, já jsem tam nikdy neviděl tolik starých lidí jako na Moravě, takže já nevím, jestli to tam roste.
1: No, říká se jí houba věčného mládí.
0: Já vím, ale to budou jenom keci, to možná říkají Valaši.
1: Číňani za ní platí zlatem,
0: jo.
1: A Rusové ji dávají kosmonautům.
0: Říkají Valaši asi, ne?
1: No, vyrazíme na houby, ne?
0: No, já určitě ne. Jeďte, najeste se toho, já se podívám, jak omládnete, ale buďte třídma v tom očekávání.
1: To já jí s ním a vám už nic nezbyde.
0: No nebojte se, já to znám. Pak budete celá provrásněná říkat, to byla dobrá.
1: Moderní závislost jsou chat, mobil a porno. Co vy na to?
0: Čili, co jste říkal, chat?
1: Chat, mobil Čech, a říkal. Porno. A porno.
0: Bylo porno, chápu. No tak ono to tak bývá. A dokonce někdy kombinace je, že chatujete o pornu. A na mobilu, tak to je jako ideál. Ale to chápu.
1: A taky fast food, jako rychlý občerstvení, kdybyste nerozuměl. No to je taky hrozně
0: moda. No to, když koukáte na porno, tak od toho nechcete odcházet nejlepším, tak si dáte nějaký fast food. No.
1: A na čem ujíždíte vy?
0: Já, no, chat, mobil, porno a fast food.
1: A vaše děti?
0: Chat, mobil, fast food a porno.
1: Já mám ráda porno.
0: Vy?
1: Mm.
0: Já hned za fast foodem.
1: Já se s tím netajím, já žiju bez partnera, no tak prostě chatuju porno.
0: No vy četujete, porno. Aha, já ho dělám.
1: Někdy ho i zjíždím.
0: Jo, já zase ho dělám v létě pod jiným jménem, jako hlavní role.
1: Vás jsem ještě neviděla.
0: Ale viděla, akorát jste nepoznali, jsem to já.
2: Pokud byste měli problém s elektrickým proudem, tak vám mohu doporučit jiný způsob výroby elektřiny, protože tohle to je každý, kdo má základní vzdělání a zná tak trochu gymnaziální nebo středoškolskou fyziku, tak ví dobře, že jedná o statickou elektřinu. Ale často máte v baráku cirkulárku nebo něco takového a potřebujete třífázový proud. Není to žádný velký problém. Jsou k tomu potřeba dvě žehlicí prkna, otec, strýc a dědeček. Otec a strýc si vemou kožené kalhoty a fázově posunutí o 180 stupňů jezdí po žehlicích prkne. To znamená, když je otec dole, strýc se teprve rozjíždí. Ve špičkách má každý ještě na klíně kocoura, kterého hladí ebonitovou tyčí a tím vyrovnává špičku. Dědeček v bytě zdánlivě nedůležitý je důležitý, ten nedělá nic, sedí na stole a dělá nulák.
3: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit a proto se založilo divadlo.
4: Prosím vás, a kde?
3: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
4: Ten člověk.
3: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
4: No tak sláva, člověk je. Divadlo je...
3: Jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být koloseum, potom největší divadlo v Evropě a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál, to nahoru je administrativa a prý můžeme začít hrát. Máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
4: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
3: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně v Národním můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
4: Už jsem vám říkal, nashledanou.
3: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera, víte? 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
4: A vy nemáte fondu?
3: Fondu, člověče, my máme fondu, ale prachy žádný.
4: Tak nashledanou.
3: Počkejte, budete mít všesolovej plat 12 000 měsíčně.
4: Tak nashledanou.
3: Nechte mě domluvit. 1200 vy, dohromady 4000. Vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
4: A co když nebudou návštěvy?
3: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, který dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
5: O, jak je měňvé, to srdce ženivé.
3: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáhl na troj alimenty. Něco nobl, no.
6: Znám jednu dívku, to modulorky.
3: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no.
5: O, Rosemary, o, báje, i královnou siráje.
3: Počkejte, ale něco ještě lidovější, no.
7: A na silnici doprášil, jeden mladý je stáržil.
3: Ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no?
4: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si představ, Jeničku, jakýho já tě mám hodnýho a hlavně poslušného pejska. Já tě mu řeknu, sedneš si a nema si nesedneš. A on vám si sedne a nebo nesedne.
3: Dobrý, a co na to Verich?
4: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
3: A Burian?
5: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
3: Výborný, už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hrejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
6: Znám jednu dívku, to modu koty.
3: A ten levej zpívá tomu pravý.
5: Znám jednu dívku, to modu koty.
3: No to je výborný, Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
0: Třeba toho, no.
6: Toreadore se měli, Pozor si dej.
3: Přijde, to radši něco z českých kruhů, eventuálně hájů, no.
6: My pracovali a strádali. A léta, dlouhá léta.
3: Opravdu pěkný, ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříče, kdyby byl nějaký.
8: I'm here yesterday, man.
3: Ha, ha, ha.
8: And now the disser my team.
3: Ha,
8: I'm here yesterday, man.
3: Ha, ha, ha, výborný, ale to je výborný. To zbude nakonec i na dietky. I 13. plat bychom si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
6: To by bylo něco kus daru.

0: sám. Já jsem tady říkal, já přece nemůžu pracovat, tak babi chýpal. Teď víš sám, no?
1: Usrmontal, čo a quando asendo al.
2: Povina!
1: Roz

0: Kvído sežení. Je mi trapné o tom hovořit, ale jednoho dne mě matka zvedla sekerou z pece a pravila s neznámým mě přízvukem v hlase. Kvído, mám tě ráda skoro jako vlastního syna, ale takhle to dál nejde. Musíš se oženit a přestat hnít. Po 40 se schánějí děvčata těžko. Mně je 106 a cítím, že slábnu. Již stěží vyšplhám na topol, když vyhlížím do kraje, nevedeli otce dráb. A ráda bych se dočkala vnoučat. Je to snad moje vina, že jsem panic, rozčil jsem se. Však víte, jak moje známosti neslavně dopadly. A nikdo nemůže říci, že se nesnažím. Již v 7. třídě jsem kroužil kolem učitele Kubiše, který hlasem připomínal ženu. Ba ne, děvčata o mě nestojí, jen si se mnou hrají, zůstanu starým mládencem. Budeš trpět samotou, řekla varovně matka. Důchodce mýval také v mládí, pohrdl ženami a minulý týden ho ranila mrtvice z touhy v erotickém dusnu při filmu Lásky jedné plavovlásky. Oj, to se mi nestane, ocekl jsem. Chodím jen na sovětské filmy. Ty jsi byl vždycky blbec, Kvído, zahřměl otec. Musíš překonat prvotní ostych k něžnému pohlaví. Žen je víc, pitomče, každá touží být počepcem a ty nejsi partie k zahození. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a tvých 60 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání.
1: Já se zeptám něco. Řekl jsem svých 600 nebo 60. To opravdu i na socialismus bylo málo. Tak on myslel, že dělám srandu. Takže, pane režisére, já to trošku vrátím.
0: Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a svých 600 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání. Myslíš, otázal jsem se nedůvěřivě, nešprýmuješ jako Ondy, když si mě poslal do lékárny pro semtele. To byl april, tupý synku, ale dneska máme 1. dubna. To je pravda, řekl jsem, jdu se oženit. A začal jsem se oblékat. Jdeš ven, Kvído, probudil se dědeček, vyzvedni mi na obci žebračenku na příští týden. A mě přine žejdlí k lihu, volal pradět ze síně, kde pálil samohonku. Ale já už jsem nikoho neposlouchal. Slušně ustrojen vmísil jsem se do proudícího davu přímo před naším domem na Václavském náměstí. Dnes se ožením, opakoval jsem si pevně. U muzea stál pán s dámou, která se mi líbila. Pardon, nepřepustil byste mi tuto kůstku? Požádal jsem ho slušně. Nech nás, Pejble, řekl muž a táhl dívku do muzea. Obrátil jsem se tedy jinam. Před domem potravin stála pohledná prodavačka losů a lákala lidi, že šťastný los jim pomůže z bídy. Chcete být mojí? Oslovil jsem jí mazlivě. Kolik dáš? Optala se prakticky. No, 600 na prkno každého prvního. To jako pozornost? Ne, to je moje mzda. Tak to ne. Na socialismus to sice není málo, ale pro mne jo. Já čekám na prince s tmavší pletí. Slušně jsem se uklonil, koupil si los, abych nevypadal jako fouňa a šel dál líčit pasti. Netrpíte samotou, dámo? Otázal jsem se dívky, která sebou křečovitě trhala před suprafonem v rytmu jakéhosi šlágru. Počkej, až dohraju, brácho, řekla mi a zavěsila se do mne, takže se musel převzít škubavé prvky. Trochu mě to překvapilo, ale už jsem slyšel otázku, kdo tě učil Holandsko? Chtěl jsem se přizpůsobit a odvětil. Chceš se bavit o zemáku? V tom dohráli. Dívka sebou ještě několikrát trhla a vyhrkla. Tenhle flák miluju, mohl bys mi půjčit bůra? Půjčil jsem jí ten obnos, abych si ji zavázal a začal jsem řeči o manželství. Pověděl jsem jí všechno o sobě, o mé peci, o naší rodině, o cihelně a že zítra by mohla být i mou před Bohem i před lidmi. Protože nic není na překážku, neboť 15 let již jistě dovršila. To jsem dovršila včera, pusinko, odpověděla. Zajásal jsem. Zákon je na mé straně. Rodiče jistě své svolení dají, zvláště když se pochlubím, že jsem v 45. jako první viděl sovětský tank v Praze. Má to ale jeden háček, ozvala se nevěsta. Můj je se mnou už 3 roky a tahá se o rozvod. Zesmutnil jsem. Nic si z toho nedělej, žužlíku. Když se budeš chtít se mnou pobavit, přijď do Demínky. Nemáš cigáro, Bobe? Šel jsem dál se sklopenou hlavou. Čas ubíhal a nevěst nepřibývalo. Zkusíš to jinak, Kvído, řekl jsem si a začal se plouživě šinout za dívkou, která vypadala velmi spořádaně. Černá jubka, široká sukně až na zem a pěkný květovaný fjertoch. Stopoval jsem jak Vinetu, rudý gentleman, až do obchodního domu. Prohlížela si zboží nevinnýma, rybýma očima a už se mi chtěl oslovit, když dáma jakoby nic chovala do fjertochu plnicí pero a po širokou sukni ukryla štůček anglické látky. Zlodějka, chmatařka, látku a plnítko bere, tady musí jít stranou. Zašel jsem k tajnému policistovi, který dokonale maskován v gumovaném plášti a koskované čepici s nechtem, stál nenápadně stranou a zřejmě náhodou nic neviděl. Zadrželi jsme tu podvodnici a detektivy z úřední moci demaskoval. Jaké bylo však moje překvapení, když z pohledné dívky se vyklubal můj děd. Když mě uviděl po boku strážce zákona, lapal po dechu a pak mi spílal nejhoršími jmény. Volá je na celý dům. Teď ještě ty idiote můžeš prozradit, že tvůj otec utloukl předsedu místního národního výboru Hrušní a vědí o naší rodině všechno. Mohl jsi mít bohaté Vánoce, tulpasy, a teď musíme spoléhat opět na Červený kříž. Utekl jsem z dosahu starcových slov, ještě z dálky jsem zaslechl, jak žádá policistu, aby jeli na holport. V tom mě zamrazilo v zádech. Na chodbě u sochy hojnosti stála dívka a plakala. Ozval se ve mně rytíř. Mohu vám něčím pomoci? Podívala se na mne skrz slzy. To půjde těžko. Jen se mi vyspovídejte. Svěřená bolest trápí méně. To nepochopíte, dobrý muži, řekla dívka a pohladila mě. Krásný pocit projel mi tělem a pohladil se mi také. Pak jsme se chvíli střídavě hladili a plakali. Nakonec se mi svěřila. Kamarádky ze svazu mládeže se jí smějí, že ještě nemá chlapce molotce a že její otec, buržuj známý, který zatajené pruty zlata na půdičce ukrývá, každého solidního nápadníka důdkami zažene. Rozhodl jsem se, že se postavím proti tomu draku sedmihlavému, jehož 48. rok nepoučil, a ručku v ručce vyrazili jsme na vinohrady k dívčiným rodičům. U vrat mohutné vily stál sluha ve fraku, pohrdavě si změřil můj hubertus a požádal o navštívenku. Pán jde se mnou, Alfréde, pravila slečna. Promiňte, milostivá, ale tento týden je to již 3. žebrák. Toto je můj nový ženich vrátný. Pardon, to je jiná. Berete si ho vy. Vešli jsme do zahrady. Všude puch květin. Omylem jsem pozdravil mramorovou sochu, která vypadala jako živá. Obešel se mi a spadl po břiše do jezírka plného blatouchu. Zahradník mě vytáhl kosou a já se znovu zavěsil do své vyvolené. Pak jsme došli do salonu. Dvakrát jsem sice upadl na schodech, ale byla to vina koberce. Si své rázný, miláčku, šeptala mi Lucie a postrčila mě do jídelny, kde se právě hodovalo. Nechte si šmakovat, popřál jsem hlasitě a vylil vodu z rukávu. Podívali se na mě nechápavě, ale to už mě Lucie představovala. To je Kvído, dělník z cihelny. Snad soudruh mohl počkat, až přejde oběd, řekl otec a zamračil se. Je to můj ženich a ráda bych ho přizvala ke stolu. Otec začal divně frkat a paní zřejmě matka pravila, že to jsou hloupé vtipy při jídle. Myslím to vážně, dupla si Lucie. Ať pán přijde za rok, to už budeš vdaná, křikl otec. Teď si ještě dítě a vysrkl ústřici. Ustoupil jsem překvapením na tou hrubostí a nechtěně brnkl loktem o sloupkové hodiny. Chtěl jsem je zachytit, ale strhl jsem záclony a co čert nechtěl, přímo do krbu. Potom se pamatuji na velký požár, popáleniny třetího stupně a tichou svatbu v cihelně. Tchán Darmošlap, který se kdysi tak vypínal, je rád, že nyní sdílí s tatíkem pec a já, že složím každého prvního 600 na prkno. A vytrestal jsem ho buržuje. Nepoučil ho únor, poučil ho kvído. Zúčtovali jsme spolu.

0: ты трёхлетицу сочинил.
1: Наруším.
2: Maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
1: Po ránu, teď je 11:30.
2: No, to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
1: Jo, vy jste holt bohémové, že jo?
2: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
1: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
0: Já.
1: Potomník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to ve zás věčně dělat nebudu.
0: Já.
2: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
1: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
0: Poslyšte,
1: vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
2: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
1: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedl z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
2: Kdo, pes?
1: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
2: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
1: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnejovského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte, švitočinka, švitočila, taky jsem měla dobře posanezený hlas, víte.
0: Tak už
1: ale
0: budeš čekat!
1: Ale mě to zničuje,
0: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání
1: odřu,
0: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuliťánku, to by ztratil hlas!
1: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, pace, ty lidi jsou...
0: Já se nebudu rozpakovat!
1: Věce, co to děláte, vy měžka to...
3: Ano!
4: Paní Houdová.
5: Pánové Kaiser a Labus, prosím na scénu.
2: Tak Holdu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co?
4: Oldo?
2: Já ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já... Já zabil!
1: Nezabil! My jsme nezničitelní.
6: James.
7: Prosím, pane.
6: Už přišel doktor Killer s mojimi liekmi?
7: Ešte nie, pane. Vonku napadlo veľa snehu. Práve tam prebieha január.
6: James, ty posledný anglický komunista. Ja sa ťa nepýtam, či prišiel január, ale či prišiel môj doktor.
7: Nie, pane, doktor ešte neprišiel. Cesty sú zaviaté.
6: Snehom?
7: Skvelý postreh, pane. Snehom.
6: A to už je január? A kedy bol december?
7: Minulý rok, pane, na Silvestra.
6: Silvester. Zábavná udalosť. Hlavne, keď sme baróna Fusakela zavesili na lano a vyhodili von oknom.
7: Áno, pane, a to lano sa potom roztrhlo.
6: Nešťastná náhoda. Však, James.
7: No, zaiste, pane. Ale kto vie, keby ste to lano neboli zapálili?
6: No, Fusakelka začala zjapať. Nemôžem sa na to pozerať. Ach joj. Tak som ju vyhodil prvú. Kravu.
7: Áno, pane, potom už nezjapala.
6: Čo strýko Albert? Nevieš, prečo bol taký smutný?
7: Ráčili ste mu zahodiť jeho sklenené oko, pane.
6: A
7: na druhé nikdy neviděl.
6: Úbohý Albert. Ale varoval som ho, aby nemachroval s tým jeho iskrivým pohľadom.
7: Veď potom už nemachroval, pane. Posadili ste ho k televízoru a kázali ste mu pozerať neme grotesky.
6: Stále otravoval, že nemá dosť zaostrený obraz. Ale aj tak to bola nuda, James. To minulý rok na ivriste bola väčšia sranda však.
7: Áno, pane. Hlavne, keď ste ma na vrchole zatiali do snehu namiesto krompáča.
6: James, ty nezamestnaný kapitalista. Vieš, dobre, že som si ho zabudol dole. Ale aj tak nechápem, ako si sa odtiaľ dostal domov, James.
7: Stopol som si vzducholoď, pane. Náhodou išiel okolo generál Nobilet, ten Talian.
6: Ale to hádam ma nechceš poučovať o tom, kto bol generál Nobile. Každý predsa vie, že vynašiel žiarovku.
7: Áno, pane. A Amundsen mu zháňal elektrínu.
6: To boli slávni ľudia, James. Ale vidíš, ja o slávu nestojím. Ja chcem iba svoje lieky. Akú to mám vlastne tento mesiac chorobu?
7: Doktor Killer tvrdí, že Parkinsonovu.
6: Doktor je hlupák. Veď ja som toho Parkinsona v živote nestretol. Tak ako môže mať jeho chorobu?
7: Zdá sa mi, že sa sem ktosi plazí, pane. Ak dovolíte, idem sa pozrieť dolu.
6: No, to som zvedavý, koho to sem zasa gálovci dnes. Ak je to Parkinson, okamžite ho dám zmrasiť.
7: Pane, prišiel doktorov pomocník a doniesol nejaké lieky.
6: No tak dobre, James. Daj sem tie tabletky, nech mám pokoj.
7: Ľutujem, pane, dnes to nebudú tabletky. Je to injekcia. Musím vám ju pichnúť.
6: James! Ty bratislavský pučista! Opováž sa ma dotknúť!
7: Nerozčulujte sa, pane, a dajte si dolu nohavice.
6: No, no čo si to povedal? Ja, že si mám vyzlieť svoje kvetované elastiáky.
7: Máte pravdu, pane, pokojne si ich nechajte. Aspoň sa nebudem smiať. Urobím vám to aj cez tie vaše obťahovačky.
6: Opováž sa, James! James! No, James!
7: Pane, no...
6: Odlož tú striekačku, lebo... Au!
7: No a je to, pane. Ani to nebolelo však. Haló, haló, pane. Pane, preberte sa. Omdlel. Alebo zaspal. Dúfam, že nie na veky. To by ma potom zabil. Ak sa niekedy preberie, radšej mu ani nepoviem, že to bola injekcia pre jeho koňa. Nechcel erčať, blázon. Mám taký pocit, že o chvíľu tu bude erčať niekto iný.
3: Tak ďalší pán, prosím, prosím.
4: Dobrý deň.
3: Vítam vás.
4: Dobrý deň.
3: Tak vy se ucházíte.
4: Ano, ano, prosím, já jsem tady ucházející.
3: No tak prosím, posaďte se.
4: Děkuju, děkuju. Tedy já rád ve všem vyhovím, ano. To už je u mě taková disproporce, víte. Vy zde raše být vedoucí, prosím?
3: Ne, já konzultuji.
4: Co to?
3: Že tady konzultuji.
4: A je, tak to já teda nebudu zdržovat.
3: Ale počkejte, zůstaňte sedět, si to můžete klidně sedět.
4: Při čem, prosím?
3: No při té konzultaci.
4: No já jen abych milosivě paní třeba nepřekážel tady.
3: Jak byste mohl překážet, konzultovat budu přece s vámi.
4: Jděte vy, necudo. Já takovouhle neřez nemám. To já akorát tak kartičky, víte, Mariáš a vole padni. No jo.
3: Posekněte, to bude nějaký omyl.
4: Jo, máte pravdu, ještě Dudáka.
3: Vy mluvíte o kartách,
4: ano.
3: A to je právě to nedorozumění. Aha, my tady žádné karty hrát nebudeme.
4: To je dobře, ne. Já jsem si je totiž zapomněl doma. Vlastně v práci, tak. Tak co budeme dělat, pane?
3: No vy se přece ucházíte o funkci na výstavě květin.
4: Jo, tak ano, to laskavě souhlasí.
3: No vidíte, a já jsem právě tady za tím účelem, abych jaksi prověřil a ověřil vaše znalosti. Chápete?
4: Jo, takhle, no to je samozřejmě. Tak to si můžete napsat. Helejte, jsem z deputátnické rodiny, chudobné, matka vdova, otec vdovec.
3: To mě nezajímá.
4: Ne, koukejte, to je zajímavý. A doposud všude, kde jsem si jaksi ucházel, tak tohle to žádali dost podrobně.
3: No, to je možné. Ale mě spíš zajímají vaše odborné znalosti. Víte?
4: A jo, takhle.
3: Ano,
4: a to já plně schvaluju. To já schvaluju. Když chceš být placen jako šofér, tak musíš umět jezdit aspoň na kole, že ano? Nebo případně rozeznat silnici pod Rodní Hroudy. Což je leckdy těžký, že ano?
3: No, jistě. Tak podívejte se, já mám tady jaksi pro zjednodušení takové obrázky květin a vy mě o nich něco povíte. Ano?
4: O květinkách?
3: No ovšem, jedná se přece o výstavu květin, ne?
4: A to je zajímavý, co se dneska na člověku všechno žádá.
3: Tomu se přece nemůžete divit. Na výstavu přijde spousta lidí. Budou se ptát, co je tohle, co je tamhle toho.
4: Jo, to já chápu. Něco se na člověku chtít musí, že ano? My už jsme si kapánek odvykli. Zrovna tuhle jsem se ptal u odborníků.
3: No.
4: Jestli mají ledničku na 120 voltů. A oni mi řekli, že ne, že prý mají jenom na potraviny.
3: Podívejte se,
4: ano.
3: Co je například tohle, no?
4: Jo, tak tohle to,
3: no.
4: To je nějaká kytka.
3: No ovšem, ale jaká?
4: Tohle to, docela hezká.
3: No dobře, ale...
4: Bílá.
3: Ale mě zajímá...
4: Veliká.
3: Já chci vědět jméno.
4: Vaše starosti bych tak chtěl být.
3: Tak dávejte pozor, já vám trošku napovím.
4: Ano.
3: To jméno.
4: Ano.
3: Tak pozor, jméno.
4: Ano.
3: Kateřina. Ale ne
4: Karel.
3: Ale ne Kala.
4: Kakala.
3: Ale ne Kala.
4: Kalamajka.
3: Jaká Kalamajka?
4: Mik.
3: Ale ne. To je přece Kala.
4: Kala?
3: Ale ne, jenom Kala.
4: Jo, jenom Kala.
3: No.
4: Aha, Kala.
3: No, je to typická květina
4: pokolena.
3: Pokojová. A k jakému účelu se nejvíc používá?
4: Ta pokojová?
3: No.
4: No, že se dává takhle někomu, aby byl pokoj.
3: Tím nevě.
4: Nevědomým.
3: Nevěřícím. Nevěstě. A kdo jí dává nevěstě?
4: Komunální služby.
3: Že?
4: Cože?
3: Že,
4: aby neměla prázdní ruce.
3: Ženich. Ženich.
4: Ženich, no jo, radši odpustit. Já už to zapomněl, já se žením poměrně zřídka.
3: Co pak je tohle, no?
4: Tohle to? To zelený na zdi?
3: No.
4: To je...
3: No?
4: To je něco zeleného na zdi.
3: No ano, pne se to po zdi, no, tak je to břeč.
4: Břečka.
3: Ale ne, pne se po zdi, tak je to teda...
4: Břečka zednická.
3: Břečťan. Hedera helix.
4: No dobře, to nemusíte hned klít.
3: Já nekleju, já vám to říkám latinsky. Břečťan, hetera, helix.
4: Ano.
3: No to byste měl vědět.
4: No já, abych zase tu odbornost tak moc nepřeháněl, víte? Ono, jak se říká, co je moc, to je moc, jo? Čeho moc škodí? Moje babička říkala, co je moc, to je moc, celá koza v police, to je onemoc.
3: Podívejte.
4: Ano.
3: Tuhle rostlinu znáte, ne?
4: Tuhle tu.
3: No.
4: A víte, že je možný, že ji znám od vidění?
3: No jistě, to je přece typická rostlina maso. No.
4: Maso?
3: No maso. Chytá mouchy. Masožravá.
4: Jo, masožravá.
3: Masožravá.
4: Sapra, to si taky někdo doma pěstuje.
3: No ovšem.
4: To teda musí mít fůru volného času, víte?
3: Proč myslíte?
4: No, když má stát takový potvořen fronty u řezníka, já bych ji dvakrát týdně odbil škubálkama.
3: No dobrá.
4: Ano.
3: Tohle doufám znát budete, no.
4: Tohle to? No. No, jak pak ne.
3: No.
4: To je bez.
3: No, konečně.
4: No.
3: Aspoň něco.
4: No, no.
3: Bez, ano. Latinsky?
4: Minus.
3: Podívejte, co je tohle. No.
4: Tohle to, jo?
3: No, podívejte.
4: Tohle.
3: Je to rostlina velice jedovatá.
4: Tohle.
3: Roste v listnatých lesích.
4: Dobrá.
3: Plody jsou černé bobule.
4: Aha.
3: No, černé bobule, no. Tak to je, no,
4: bobulá černý.
3: Ne.
4: Černáš bobulový.
3: Ale ne. Je to Atropa belladonna.
4: Aha.
3: Čili rulík zlo.
4: Rulík zlo.
3: Zlo. No, velice jedovatá, nebezpečná zlo.
4: Zlo. Zločinecký.
3: Moc
4: velký plevít.
3: Nířany. Ale ne. Rulík zlomocný.
4: Moc velký plevít, ano, ano.
3: Zlomocný.
4: Zlomocný, ano, ano, ano. No jo, vy mě porád takhle tady chytáte, člověče, za písmena nebo za slabiky, to já bych vás taky mohl takhle chytnout. Podívejte, co je tohle to například, no.
3: No, to je tuška.
4: No jo, dobře, tuška, ale jaká tuška?
3: To je Hartmut.
4: No, to není Hartmut, to je tuška M.
3: Malá.
4: Ne, malá, Mo.
3: Modrá.
4: Ne, tuška moje. Takže jaká je to tuška, no?
3: Vaše.
4: Ne, vaše, moje.
3: Aha, tak je to tuška moje.
4: A kde pak vaše, moje.
3: Ale tak už to radši.
4: No vidíte.
3: Tak to radši necháme.
4: Tak.
3: Ale kdybyste znala svoj názvy, no.
4: Jo, milý pane, já měl v životě jiný starosti než tohleto.
3: Než pětiny.
4: No bodeč.
3: No ale zahradník by měl přeci tyhle věci znát.
4: No teď já proti tomu nic nemám. Když jsi zahradník, tak si to znej.
3: Jak to? Vy nejste zahradník?
4: To jsem spíš kozel než zahradník.
3: Ale já myslím, že jste zahradník, pane kozel.
4: Co vás vede? Já koukám, že jste proti mě nějaký zaujatý.
3: Ale řekněte mi, jak chcete provádět lidi po výstavě, když je neznáte.
4: Co ty lidi?
3: Ale ne, ty květiny.
4: A kdo vám namluvil, že chci provádět lidi? Já chci jenom otrhávat lístky.
3: Z těch květin?
4: A kde pak z pokladny?
3: Jo, vy myslíte u brány,
4: no, jasně,
3: stupenky.
4: Jasně.
3: No, tak dovolte, proč to neřeknete hned a proč mě tady takhle zdržujete?
4: No jo, to račte odpustit. Copak já dneska vím, jaký se teď požaduje na vrátnici vzdělání?

0: umění zdar a divadlu zvlášť, jak říká Vít Holubec. Vítám vás do druhého poločasu dnešního večera. A ještě prosím, než začneme číst vaše dotazy, bych se rád zmínil o jedné věci, na kterou jsem zapomněl, a sice problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajuplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou ari o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehledněte, prosím, teď se zrovna Holanděn v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem, je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo se, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel zangažmá, pač jinak mu nikdo neřekne. No, před válkou v osvobozeném divadle, kde se dopoledne vždycky v neděli dávaly slavné pohádky, ve kterých vystupoval neméně slavný kašpárek Vojta Merten, který byl velice známý tím, že si rád jako přihnul a přišel takhle v neděli ráno, tam se začínalo v 9:30, přišel do představení, byl jemně podroušen, aby to vyspravil, tak si dal nějaký pivo a nějakého toho prcka, aby si zdvihl hladinku a povídá, když se líčil, povídá představiteli zlého čaroděje Václavu Treglovi, povídá, hele Vašku, nakonec, až tě jako přemůžu, tak nalep si, udělej si z čokolády nos, hezky to zalič, aby to nebylo vidět, já ti ten nos ušmiknu a sežeru ho. To je veliká srandička, to mají dětičky ohromně rádi, tohleto. A ono se tomu Treglovi do toho nechtělo a pak si řekl, no, tak principál to chce, tak dobře, no, tak srandička sem, srandička tam. No a skutečně zařval potom pomoc, zlomena má síla, Merten vytahl nůž, ušmyk mu ten čokoládový nos, trčilo do pusy a začalo žrát. Dětičky řičely, mohli zbourat divadlo, ale Treigl prostě, páč mu ten Merten vzal i kus kůže z jeho vlastního nosu, tak se držel za nos, vypadl z role a začal řvát na toho kašpárka civilně. Vidíš ty vole, porád srandičky, srandičky a hovno z toho. No, a už tady máme Jindříška Pokorného. Z dotaz je toho hodně, Jindro.
1: Moc toho není, ale božo, stejně si myslím, že těch pár dotazů pěkně zamotá hlavu.
0: Tak se do toho podíváme. Tak, Ježišmarja. Co říkáte současné produkci Národního divadla? No tak od té doby, co jsem tam odsaď odešel, tak tam nechodím, takže... tomu nemůžu nic říkat. A byl tam zrovna Jindra Pokorný, říkal, že tam byl. A od té doby mluví s sesty. Co bych říkal současné produkci jinak? Co soudíte o televizi a o jejich programech? Hargo, to jsou otázky. Tak co soudím o televizi? Tak televize, co to je? Televize, to je kulturně vyrovnávací zařízení mezi venkovem a městem. Takže díky televizi se už dneska v posledních vsích dívají na stejný voloviny jako my v hlavním městě. Že? A co soudím o jejich programech? No tak programy v televizi jsou dobrý, pak jsou špatný a pak jsou z Brna, že jo? To je tak všecko, co by se dalo o tom říct. Dále, prosím. Znal jste se s mistrem Zdeňkem Štěpánkem a jaký byl osobně? No tak jistě jsem se s ním znal. Prvně jsem ho viděl mimo jeviště za války na konzervatoři, kde učil. Chodili jsme kolem něj s posvátnou úctou a hrůzou. Byl to vynikající herec a byl taky to, na co jsem přišel později, byl to, čemu se říká bezvadný chlap. Pak jsem se s ním seznámil, jsme chodili statovat do Národního divadla a potom samozřejmě velice zblízka v divadle samém. Štěpánek, možná, že vás překvapím, byl člověk s obrovským komickým nábojem, když většina jeho rolí o tom nějak nesvědčila. Někde tu a tam měl možnost se blejsknout třeba v cechu pan Kutnohorských nebo v Bakaláři, ale mám dojem, že je škoda, že to s ním někdo neskusil s něčím větším. Takový Falstaff by mě třeba býval zajímal. Mě jistě, že by ho hrál moc dobře. No tak Štěpánek byl, jak říkám, člověk příjemný, člověk společenský, velice družný, rád se napil, rád zpíval. Byl to báječný táta mimochodem. A já jsem chodíval k Štěpánkům hrozně rád. Jak tady do Ostrovní ulice, tak potom na Malou stranu do Míšeňský, tam byly krásné Vánoce a ohromně zábavný Silvestry, kde se za noc sešla celá kopa lidí. Chodíval tam i jinak seriózní a důstojný univerzitní profesor, akademik Josef Charvát, to byl starý kamarád Zdeňkův, který nám hrával na kytaru a zpíval starý študentský odrhovačky. Pamatuji se, vidím ho, jak před sebou Bouška Záhorského, vždy elegantního, jak držel svou skleničku koňaku v dlani, ohřejval si jak gurmánsky k ní přičuchával Vlastičku Fabiánovou, vždy s nezbytným šátečkem okolo krku Eduarda Kohouta, Emila Polka, Vláďu Ráže, malíře, sochaře, básníky, muzikanty, samozřejmě Soničku, teda ženu Zdeňkovu, no a děti tenkrát. Bylo to krásný a Štěpánek, říkám, měl komický náboj v sobě a měl postřehy a glosy k pohledání. Taky v divadle jsou pracovní aktivy a na jednom takovým se přihlásil jeden z pánů režisérů o slovo a pouštěl se nekřesťanský do herců. Soudruzi solisté se mýlí, protože vidí věci jenom jaksi z úzkého úhlu svých rolí, kdežto my, režiséři, musíme věc vidět jako celek. Soudruzi solisté, jaksi to zajímá jenom pokud jde o ně, když to my musíme komponovat celé plátno a tak dále až do úplného zblbnutí byla pauza. Předsedající vyzval k diskusi, dlouho bylo trapný schůzovní ticho, pak se zvedla jedna ruka, Štěpánek pomalu vstal, napřímil se, opřel o stůl a řekl tím svým typickým hlasem: soudružky a soudruzi. Udělal mistrovskou pauzu, pak zapích oči do pana režiséra a řekl: režisér a maminka mají vždycky pravdu. No a vidíte, bylo hned po aktivu. Nebo jsme hráli na Slovensku, takový propagační zájezd to byl víceméně, byli jsme tam měsíc a jeden čas jsme bydleli v hotelu v Trenčanských Teplicích, kde současně probíhalo školení barových mixerek. Krásný holky to byly. Ale mělo to jednu vadu. Bylo to školení barových mixerek na mléčné koktejly. No a my jsme se na to tak koukali, Štěpánek stál takhle poblíž toho pultu a ten starý pán, ten profesor vedoucí toho kurzu, tam přilejval do toho šejkru a teď s tím třás a obracel to. Potom to slil do takový to a Zdenkovi pán majstre, prosím pěkně, ráčí tě okoštůvať. Výborný koktejl. A teď Zdenek se na něj podíval a prosím vás, co to může být? Zmlík. Ráčí tě okoštůvať. Výborný koktejl. A teď Zdenek se na něj podíval a prosím vás, co to

Tak, moc pěkně děláte pana Pivce. Děkuju za uznání. Umíte taky pana Záhorského? No tak to ne, to neumím, nehněvejte se, ale rozhodně tedy je to příležitost, abychom si právě o panu Záhorském pohovořili. Tak můj dojem, já ho znal dlouho, byl to ten nejelegantnější, nejlaskavější a nejmilejší člověk, se kým jsem se snad kdy u divadla sešel. Byl to skutečně, říkali jsme mu poslední barón. A on skutečně byl takový nějaký grovský, vystupování nafoukaný nebyl, naopak to nenáviděl, ale prostě byl takovej příjemný, hovořil vybraně a noblesně, rád dobře jet a dobře pil a lidem dobře činil, jak praví Neruda o rytíři Palečkovi. A celé divadlo ho milovalo, titulovalo ho od těch nejstarších až po ty nejmladší důvěrně, Bohoušku. No, on byl ze starý pražský patricijský rodiny, jeho tatínek byl profesor na vysokém učení technickém. Boušek taky jako byl vyhlédnut pro nějakého inženýra nebo něco takového, začal studovat tady Věční ulici reálku, ne s nějakým větším úspěchem, odešel velice brzy za svým snem, šel na konzervatoř, kde se seznámil s Ladislavem Boháčem. A tyhle ty dva kluci jednou zatoužili, poštamprli a šli do kavárny Luxor, která stála tam, kde je dneska dětský dům, na štamprle Becherovky. Tam měli totiž soudek na pultě, hodil se tam padesátník, nastavilo se štamprle a ze soudku vytekla příslušná dávka tedy té Becherovky. No a tak tam přišli ten Boháč s tím Záhorským, hodili tam padesátník, nastavili štamprle, štamprle nateklo, ale téct to nepřestalo. Nějaká porucha nebo vada, tak přistrčili decku, pak další decku, pak dvou decky, nakonec půl litr, ale ono to furt teklo. Tak mladí kluci, švorcáci, študáci, tak konečně příležitost, jak se zadarmo pořádně napít, jenomže následky, no Becherovka. Následky byly strašlivý, když odcházeli, tak jim ty lítací dveře, ty luxorky nestačily, měli dřevěný nohy, dřevěný ruce, o jazyku to vůbec nemluvím. Boušek říkával s odstupem let, že v životě už nikdy nebyl tak zcákaný. A že těch 200 metrů z té luxorky na Václavák mu trvalo několik světelných let. Boháč se ztratil někde ve tmě, takže Boušek v životě už se nedověděl, jak se dostal domů. A u Záhorských byl takový zvyk, děti měly absolutní volnost, jenom večer v 7 hodin, na tom starý pan profesor trval, museli všichni být u stolu a společně s rodiči večeřet. A ten večer se Boušek vlastně probral k vědomí až u toho rodinného stolu a teď zdvihnul ty kalný oči a viděl, jak ten tatínek do něj zapích jak kobra oči nejet a pozoroval ho s určitým podezřením. Na stole byla mísa kouřících párků a Boušek měl ten den na sobě, jak říkal, fumplnový šaty. A teď koukal na ty párky a měl dvojí možnost buď jíst, což mu žaludek naprosto nedovoloval, a nebo to předstírat. Takže vždycky uštíp kousek toho párku, podíval se na toho tatínka, strčil si ten párek takhle jako ústům, dělal, že ho žvíká, aby odvedl pozornost a mezi tím strčil ten kousek do vestičky u těch nových šatů, takže je úplně promastil a zničil. A ten tatínek furt do něj měl zapíchnutý ty oči a musím říct, starý pan profesor Záhorský nosil celý Rakousko-Uhersko, nosil knír a plnovous. A s ohledem na módu, na novou módu v první republice, se nechal už před 10 lety do hladka oholit a od té doby chodil hladce oholen. A Bohoušek, když furt cítil ty oči, tak najednou oplatil tomu tatínkovi ten pohled a povídá mu, jako přišel na objev, jak Kolumbus na Ameriku, povídá: oče, vy jste se oholil. A to bylo poprvé, kdy starý pan profesor vstal a zařval: a ven! Tak říkal jsem, že Boušek byl velice zábavný, velice družný, milý člověk, hovorný, povídavý, společenský, ale nějak tak v poslední ty leta ochaboval, byl takovej zasmušilejší, nebyl ve svým

kůži a jednou se mi svěřil. My jsme si voníkali, říkal, jestli pak ví, co mě je. Já špatně spím, jsem porád unavený, mám žízeň a pak za nějaký čas mě povídá, představil si, já byl u doktora v nemocnici a ví, co mi tam řekli, že prej mám cukrovku. Já povím, tak to musí držet dietu, že jo? A nesmí pít tvrdý alkohol. Velice smutně přitakal. Vám může aspoň pivo, on měl hrozně rád plzeňský. Vytřeštil oči, jak kdyby ho uštnul a povídá, pivo? Pivo na cukrovku, on se zbláznil. Pivo na cukrovku, to je jed. Já povím, a co teda pije? No, pivo.

Tak pokračujeme. Mám vaši desku, kde nazýváte pana Pivce nejlepším vyprávěčem. Mohl byste dát k lepšímu něco, co v Legrecitálu nebylo, nebo co tam nesmělo být? No já nevím, proč by tam nesmělo to být. Pivec byl svéprávnej, plnoletej, neměl chatu, takže si nemohl krást materiál, do ciziny nejezdil, takže nemohl nic pašovat, ani nakupovat na černou devizi, prostě trestní rejstřík čistý. No tak mohl bych dát k lepšímu. Pivec i při důvěrných osobních sděleních měl vždycky jako plno humoru. On na světský požitky Honza moc nebyl, decinku, dvě, nic moc. Hodně kafoval a kouřil, ale s tím kouřením tak v 53 přestal úplně a bez něj vášnivej odpůrce nikotínu a každému vykládal, jak je to svinstvo. No, vždycky, když jsem přišel k němu v posledních letech, když jsme dělali spolu tu knížku, tak ke mně čuchal, já přišel rovnou ke zkoušce, vždycky mě čuchal a říkal, ty jsi zase kouřil, že jo? Ty jdeš rovnou ze zkoušky, tam muselo být pěkně radus a nahuleno. Já vám, Honzíku, co je z tebe najednou takový fanatický nekuřák? A on říkal, totiž to je tak, já pil to kafe a kouřil. Já myslel, že ty dva jedy, ten kofein a ten nikotin, že jdou proti sobě, že se potírají. Ale oni se podporujou, oni se spojejí a škodějí tuplem. Nebo jsme si sedli v klubu, dali jsme si každý decinku vína a on se vysvěřil, on zapovídá, doktoři mi zakázali pít, vůbec já bych neměl. A poslouchej, kolik litrů vlastně tak ty ledviny za den přečerpají. Já pro mě to přesně nevím, ale to víš, pěkných pár litrů to bude. Tak to jsem klidnej. To se tam ty mý dvě, tři deci ztratěj. Tak proč jste v Legrecitálu nemluvil vůbec o panu Vojtovi, ačkoliv z toho, co jsem od vás četla, vysvítá, že jste byli velcí přátelé. A jak to bylo s těmi jeho anekdotami? No tak to je taková obvyklá otázka, ale podívejte, já to vysvětlím, je to pravda, jak je to tady napsaný. Já jsem si myslel, že jsem toho Vojtovi už napovídal a napsal až a čeho je moc, to, jak se říká, je příliš. A na druhé straně uznávám, že Vojta, pokud je o divadelní humor, je taková byl taková osobnost, že prostě se pominout jednoduše nedá. No a ty anekdoty, tak to není většinou pravda. To na Vojtu vymýšlelo jeho okolí. Jestli vás to zajímá, tak zakladatelem těchto vojtovských anekdot nebo Vojtou zvoraných anekdot byl Hugo Haas, který když přinesl do divadla novou anekdotu, tak měl současně připravenou druhou verzi, jak by ji vypravoval Vojta. A prototypem, takovým vzorkem je anekdota, že někdo je v horách, v Tatrách třeba, a zaspívá F a ozvěna mu vrací Fis. A pak se řekne, že na té hoře byl křížek. Jo? A Haas to vypravoval, říkal, ona tam, jako Vojta říkal, ona tam nahoře byla kaplička. No, tak, ale něco, proč neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, něco pravda je. To byl takový typický Vojtův znak, vždycky si postavil, šel v obráceně, nepřidával, vždycky si postavil maximum, pak z něj odbourával a ubíral. Třeba jednou u nás hostoval mladý herec z oblastního divadla, měl hned začátek, že všichni jsou zvědaví, co to jako koho pozvali, kdo bude budoucí člen. A Vojta se šel podívat na ten začátek, přišel nahoru do šatny ve staváku a byl nadšený a říkal, ten chlapec, co tu dneska hostuje, to bude platná posíla. Hezky mluví, je mu rozumět, je ho dobře slyšet. Je takovej, má uvolněný takovou chůzi, elegantně vystupuje. Bez křeče je. A někdo přišel ze spoda za chvíli a povídá, tomu klukovi nemůže být rozumět v druhý řadě. A Vojta hned slevil, říkal, no tak jen si vzpomeň na sebe, když jsi sem přišel.
Na ten prostor, na tu ratejnu, na to Národní divadlo se musíš zamluvit nejdřív. On je chudák zvyklý na ty malý sálečky někde tamhle na venku, ale chodí krásně a je uvolněný bez křeče. Za chvíli zase někdo přišel a říkal, on nějaký takový nahrblej, nebo co, on chodí takový, jako když každou chvíli má upadnout, říkal, to má staženou prdel s trejmy. Vždyť si to pomyslí, on tamhle odněkaď z Hořovic přijde a najednou je v Národním divadle. To pochop, ale je uvolněný a křeč žádná, takovej hezky to všecko jde. Za chvíli někdo přijapá, teď se mu podává jaká pak křeč, teď se mu podával na jevišti ruku, to byla, když držím rampou. Ten nemohl otevřít prsty a on tam podával, máš pravdu, je to hovado. Já se tý zprávě divím, že každý jde do chůče, nechaj tady hostovat. Nebo možná, že ponesu dříví do lesa, že to znáte, já jsem to někde taky napsal už. Ale myslím si, že ten Vojtův portrét by nebyl úplný, kdybych tohleto vynechal. Někdo přines takovou latrínu, jak se říká, špek do divadla pro ty druhý, že prý republika koupila z Ameriky nový druh amerických kamen, že je to něco jako servírovací stolek, prostě na kolečkách, že se vytopí jeden pokoj, pak se přejede do druhého pokoje, do třetího, prostě vypravuje se tomu, kdo to poslouchá tak dlouho, až se ten, komu se to vypravuje, zeptá, kam jde ten kouř. No a pak se řekne, hold kam, že jo. No, tak nás to pár, jak se říká, sežralo a těšili jsme se na Vojtu, bylo to opravdu zimě, on přišel v tom ovčím kožichu bulharským. Všichni se na něj sesypali jako osi, Jardo, Vojto, to by bylo něco pro tebe, čověče. Novej typ amerických kamen jako dětský kočárek, má to kolečka, zatopíš v tom a jedeš, vytopíš jeden pokoj, podíváš se na teploměr, jedeš do druhého pokoje, do třetího, najednou ten Vojta, byli v desátém pokoji, nadměrný byt, jako prase, ten Vojta nábožně poslouchal a pak se zeptal, ale na něco úplně jiného povídá, a čím se v tom topí? Tak jsme samozřejmě lhali dál. A to je jedno, dříví, uhlí, koks, antracit, brikety, co máš, to tam dáš, hlavně musíš zatopit a jedeš do prvního pokoje. Vojta povídá za chvíli, no jo, to dostali pár kousků. To ani na ten ksicht už nic nedostanu, to si rozebrali prodavači mezi sebou. Tak mu radili, říkali, ne, zaplatíš 14 stovek, zavoláš si dodávkovýho taxíka, dojedeš domů a hlavně musíš zatopit a jedeš. Do prvního pokoje, pak do druhého pokoje, až jsme ho dohnali do toho kouta, ten Vojta skutečně říkal, počkat, a kam jde ten kouř? A teď celá ta šatna zařvala to do prdele zborově, že jo. Všichni se smáli, nejvíc ten Vojta, který mu tekly slzy. A když ten smích dozděl, tak ten Vojta povídá, to byl fajn vtip, chlapci, ale teď vážně, kam jde ten kouř? Tak tohle je Jiřínková polka Bedřicha Smetany. A přicházím k poslednímu dotazu, který teda je... V legrecitálu jste říkal, že umíte dělat státníky. A pak jste dělali jen Antonína Zápotockého. Umíte také jiné... A nebojíte se je dělat? No tak umím a bojím se.

A kdo se nebojí, ten nesmí do lesa, totiž na jeviště, že jo? Dneska nesmí na jeviště. No tak samozřejmě, podívejte se, já jsem začal dělat si srandičky s kolegů, napodoboval jsem je, pak jsem dělal i první představené režiséry. Dělal jsem je v Buriana. Naschledanou, milí přátelé, příští neděli ve 8:45. Dělal jsem Frejku, že jo, tou fajfkou. Spadněte ze sudu, aby jsme se tomu zasmáli. Dělal jsem prezidenta tehdejšího Beneše. Volám vás všeckého Čumavik Tatran. Dělal jsem samozřejmě taky toho Antonína Zápotockého. Dělnická třída se svým avantgardním předvojem. Dělal jsem Williama Širokého. Je to síly, které vytvořili tak úspěšné předpoklady, aby se slovenské národné povstání a tak dále, že jo? No a dělal jsem taky Zdeňka Nejedlýho, všem já jsem to nedělal opravdu nějaký zlý vůle, já jsem to dělal jenom proto, aby byla legrace. No a Nejedlý, jak víte, ten vždycky v neděli v 9 hodin měl takový ten pořad v rádiu 4-hodinovej Na okraj dne, nebo Živá slova. A to chodil natáčet vždycky do toho vládního studia už v sobotu odpoledne. A jednou se stalo, že před jeho těmi živými slovy dávali taky ty předehry a skladby Smetanovi a všecko možný. A najednou se zjistilo, když běžela ta poslední skladba, kterou měl ten hlasatel v plachtách, tak zjistil, že chybí 1,5 minuty. To se stává, když ty pořady jsou z těch pásků spočítaný, že to tak přibližně vychází, ale stane se takováhle díra 1,5 minuty. To je moc, tak 1,5 minuta by byla do signálu. No, za malou chvíli, nebo to natahujou všelijak těma kecama. A hlasatel vzal sluchátko, zavolal do inspekce, inspektorovi a povedal, hele, Franto, schází 1,5 minuty, něco tam vraž z rezervy. No a ten inspektor to, co tam měl, po ruce vzal jeden ten pásek, dal to tomu technikovi, teda úmysl znamenitej, ale výsledek katastrofa. Poslechněte si, jak to dopadlo. Tady to máte zrekonstruováno takřka v originále. Skutečně to byl Eduard Haken a vypůjčil jsem si i Vladimíra Fischera, hlasatele, který to tímto způsobem pohlásil, že jo. No tak já ještě k tomu Nejedlýmu. Nejedlý byl nesmírně zábavný, vzdělaný pán, výborný klavirista. A to byl jeden z lidí Zápotockých taky například. To byli muzický lidi, kteří chodili do divadla z upřímného srdce a z vlastního zájmu. A dovedli taky radou a někdy i skutkem ve vážných situacích a v případě potřeby dovedli pomoct tomu divadlu. Vždycky, já dodnes vidím Zápotockého Nejedlýho, že se vždycky ptali, kde vás tlačí pata a skutečně tenkrát jak si tady byli lidi, Kopecký taky, dovedli pomoc, krátka. A tenkrát v 50. letech ještě Smetanova Litomyšl vždycky koncem června a začátkem července nebyla výlučně operní podnik. To byla taky činoherní záležitost a my jsme tam v 50. nebo v 51. roce hráli Jiráskovu Vojnarku. Je to strašně dávno, já jsem hrál Martina Mladýho tenkrát a Vojta hrál starýho Vojnara, Marička Glázrová hrála Vojnarku a bylo to v Přírodním divadle v Litomyšli, bylo to v neděli a celý den lilo, jako včera, prostě jako z konve zima a páč herci jsou líná pakáš jako celý národ, tak jsme se těšili, že představení pro déšť odpadne, jenomže jako z udělání v 6:30 přestalo pršet, pořadatelé košťatama vymetli vodu z toho Přírodního divadla, ty kaluže a my jsme hráli, říkám, pára šla o tu, zima byla, jen to praštělo a vedle ředitele, to byl Láďa Boháč, tenkrát seděl, v zimníku seděl Nejedlý, takhle v první řadě. A po prvním jednání přiběh Boháč do šatny dozadu a povídá, mám pro vás radostnou zprávu,
Po představení jsme všichni pozváni do hotelu Modrá hvězda na pstruhy. No tak radost veliká, po druhém jednání přišel boháč trošku schlíplej a povídá, jo, co jsem vám to chtěl říct, po představení si chce s náma všema pohovořit soudruh Nejedlý. Tak to byla rána do vazů, až ten mluvil vždycky dlouho a byla hodina dvě a skutečně po představení, tady to myšl, to je jenom cesta, silnice hlavní, baráky po obou stranách a vzadu jsou pole, ten Nejedlý nás zaved někam do polí, my jsme tam stáli v tom bahně, tma, kouřit se nesmělo a ten Nejedlý říkal, tady právě v těchto mítech tady stával pivovar. Tam pivovaře se narodil Bedřich Smetana. Velikán, přímo Lénin české hudby. Já si to pamatuju moc dobře, když ještě byli pamětníci, kteří tady Smetanu zažili. Já se s tím i několikrát. Teď mluvil dlouho o tom Smetanovi, Vojráskovi, pak s Vojráskovi jsme přečel na Boženu Němcovou. My jsme se na ty pstruhy dostali před půlnocí do té Modré hvězdy. Ty pstruzy byly jak z latexu, panč, jak je sušili v troubě, jak na nás čekali. Každý dostal dva takový modrý brambory k tomu. Nejdy ho posadili do čela, vedle něj po jeho pravý ruce Vojtu jako seniora, jako vojnara, že jo. A ty všichni čekali, až ten Nejedlý píchne do toho pstruha, aby mohli, my jsme od oběda nic neměli v úbě, tak všichni se jako už na to těšili, když to tak špatně už vypadalo. A ten Nejedlý držel takhle tu vidličku a nůž a koukal do toho talíře a říkal, to je to u pstruzy. To snad ani nebudu umět jíst. Je to upřímo zloucné a protéká nedošínským hájem, který jak mistrovský popsal právě Alois Jirásek ve své filozofské historii. To nejsou duhový truzy z chovu, to jsou potoční, mají červené tečky. A ten Vojta to nemohl vydržet už a povídá, pane ministře, dovolíte, abych vám ty pstruhy rozdranžíroval? Nečekal vůbec na souhlas nebo nesouhlas. Popad ty dva pstruhy takhle vytrh ty zvední ploutve a vedle těch modrých brambor ležely ty čtyři takový řízečky z těch dvou pstruhů a ty všichni čekali, že ten Nejedlý se konečně na to jídla pustí. Ne, furt držel vidličku a říkal, já se pamatuju, my jsme chodili jako chlapci do nedočnického háje. My jsme tam pytlatili. My jsme měli špendlík a nit a chytali jsme ty pstruhy. Někdy byl malé, když nás porybnej chytil. Přišlo hlášení do školy, ale my jsme si z toho nic nedělali. My jsme tam byli druhý den znova. Teď jsme pýtali, a tomu Vojtovi luplo v hlavě a povídá, pane ministře, na menší kousky vám to už dělat nebudu, to byste z toho měl korhovno. Ovšem ten Nejedlý to vzal naprosto noblesně, přijel přes toho povídat, tak vám všem přeju dobrou chuť. A my jsme konečně jedli. Přátelé, čímž bych končil a chtěl bych vám hlavně poděkovat za vaši pozornost a za to, že jste přišli spolu se mnou vzdát hold mým divadelním láskám. A jak jsem to říkal, legres Italu, nedejte se mýlit, těch pár legrací z divadla, to je jenom takové nepatrné koření, nepatrné zrníčko soli, aby ten všední, ujišťuju vás naprosto všední divadelní chleba, dostal vůbec nějakou chuť. Konec konců, jak na vás tak koukám, všichni jste dospělí, plnoletí, každý jste asi taky někde zaměstnán, že? Takže, co si budeme povídat? Dej vám pambu, dobrou noc, naschledanou.

Římských reáliích se dočtete, že po skončeném představení vylezl ještě jednou protagonista, což jsem dneska já, není tady ani deutera, ani tritagonista, já jsem monotagonista. A řekl obecenstvu surgite et plaudite, což znamená vstaňte a tleskejte. Vy jste zatleskali, zbývám vstát a popřát si dobrou noc. Je 10:30.

0: Dobrý večer, milé dámy, dobrý večer, přátelé, dobrý večer, děvčata. Vítám vás jakožto ředitel naší první praktické soukromé dívčí školy, kterou jsem založil se svým kolegou inženýrem Kamencem, kterého jsem současně jmenoval svým zástupcem. Co je hlavním cílem, účelem, posláním naší první praktické soukromé dívčí školy, přátelé? Tak hlavním jakýmsi cílem je jak si napomoci nebo napovědět tak mladým... Napovědět mladým, hlavně neskušeným dívkám, jak se mají v životě orientovat. Tedy jinými slovy, jak se mají v životě porozhlednout tak, aby nepřišli jak k úhoně mravní, tak fyzické. Děvčata, chceme si nyní pomocí letmo nadhozených otázek vytvořit ony situace, o kterých jsem prvé hovořil, a následně, jak si z poznatků z těchto situací vyplývající. Já nevím, nehovořím příliš komplikovaně.
1: Já nevím, o co šlo, ale řekl jste to hezky teda. Krásně, pane ředitel.
0: Prostě vytvořit na bázi určitých poznatků určitá rezime, která bychom aplikovali v praxi. Ale úplně asociativně, co vás napadne, ptejte se třeba Vykroupová.
2: Já, jo.
0: Ano, hned. Co si tam šeptá?
1: No prosím, prosím, prosím.
2: Tak já bych se teda... docela ráda zeptala na takovou ožehavou věc. No.
1: Výborně.
0: No, od toho jsme tady.
2: Jo. Já jsem slyšela o tom, že nějaká dívka může být příliš důvěřivá ke svému chlapci, který ji ubezpečuje, že ji miluje, že si ji posléze snad i vezme, a tak ona mu nabídne to nejcennější, co má. Jestli teda nemluvím příliš komplikovaně.
1: Ale vůbec ne, já jsem okamžitě pochopil, o co jde. Nejcennější, co má... Cože? No to snad vy myslíte, no, že by to šlo až takhle daleko, pane řediteli. Vy si myslíte, že by mu nabídla své zdraví?
2: Ale ne, to vůbec nemyslím.
1: Že by ona někam šla, tam by nastydla, kdyby nebyla dobře oblečena.
2: No jako, že by byla svlečená, už se blíží tady, se blížíte, že by
3: čemu se blíží, čemu se blíží, já vůbec nic nechápu.
4: Ale to já tomu rozumím, pane řediteli, ona nemyslí to nejcennější, co má, že je nastydnutí nebo rýma. No a... ona myslí úplně něco jiného.
2: Jo, úplně něco jiného, ne.
3: Úplně něco
1: jiného.
0: Nepleťte sem ty restituce, s tím nemají co dělat. Já náhodou vím, co myslí Kroupová, když říká, že každá dívka či žena má to nejcennější, co má mít, že to je její čest.
2: Ano, čest, ano, čest celou čest, dobu čest, myslíme
0: její
2: čest.
0: Čest.
1: Její čest. A ano. Čest práci, soudru řediteli.
0: Kuš.
1: Já nemůžu zapomenout.
0: Kroupová. Výborně, ano. Předvedem si první situaci. Zavoláme modela.
1: Modela! Modela! Jo.
2: Tak. Co to má za tady? Flašku, holky?
1: Co to máte?
5: To je flaška do postele.
1: Proč je to gumový?
5: To nevím, asi aby mě to neklouzalo, kdybych se vrtěl.
1: Prosím vás, jste to vy!
3: Vyhoďte to.
1: Dávejte pozor. Vy jste tady Kroupové jako nabulíkoval, že ji milujete, víte? To je taková nehoráznost, já bych vás zmlátil jako psa.
0: Kolego, nepodlehejte emocím. No tak,
1: držte mě víc.
0: Kolego, že jí milujete, že si ji možná dokonce ji vezmete, pozor, když vám nabídne to nejcennější, co má. Teď nám předveďte, jak by k tomu došlo. Akce.
5: Hned.
0: Hned.
5: Tak tamhle si ji položím.
1: Co to děláte? Prosím vás, rozejděte se! Rozejděte se! Nechli! Vy tady máte působit jako model muže, a ne nějaký obecní ten, obecní.
0: Bík.
1: No. Já jsem to nechtěl ani vyslovit.
0: Já myslím, že si zase nemůžete vzpomenout. Prosím.
2: Prosím, já bych tu svou otázku po tom všem, co jsem tady zažila, ještě doplnila.
1: No, tak si poslušte. No,
5: poslušte si... a předtím se...
1: Vyle!
0: Ticho, vy se schovejte tamhle za tabuli a vyjděte, až budete vyzván.
5: Až budete potřebovat, tak si řekněte, já jsem vždy připraven.
3: Já vím, no tady jo.
0: Reagovat živočišně jak kňour.
1: Pionýr teda.
0: Prosím.
2: Tak si představte, že už se to jako stalo. Jo. A ta dívka, teda už jako já, jsem mu to všechno nabídla v domnění, ano, že si mě vezme a on si mě nevzal.
0: Klasicky.
2: Ano. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli existují nějaké orgány, na které bych se mohla obrátit. Třeba jako Národní výbor.
1: Národní výbor! Já bych já vyživu.
0: Na ten zaplať pánbů už ne, pane kolego. I když velký orgán to byl. Ale to nás osloví je teď jiné, pozor, Kropová, to není národní výbor. Dneska to je obecní
5: bík. Už jsem tady.
0: Už vás aleste. Kropová, pozor, vy ze všeho nejdříve musíte zvládnout takzvanou schopnost rozlišovat.
1: Správně.
0: Pamatujem si, rozlišovat. Vy musíte už trošku vědět, testovat, koho máte před
1: sebou.
0: Co když by to byl voják? Bezdomovec, nebo dokonce, nebo student.
1: Student, ano,
0: jejich příjmy jsou pramalé, jestli vůbec jde mluvit o příjmech. Kolik má takový student dnes, byť prospěchového?
1: Ježišpan.
0: Máte kalkulačku, tak udělám ping, ping, ping, rovná se, ne?
1: No, tahle je rumunská.
0: To je matematicko-fyzikální mazochismus.
1: Pohnul prst úplně. Pane řediteli, no, takovýho studenta nebo vojáka by dostala maximálně 200 korun, víc ne, 190.
0: 200 korun, není to lej, nebo co tam mají?
1: Ne, to je korun. Já jsem počítal koruny.
0: Slyšíte, Kropová, 200 korun, no nic,
2: vůbec.
0: Při dnešní drahotě.
1: No, právě.
0: Ovšem, pozor, kdyby to byla osoba situovaná dobře, jak my říkáme, sociálně zdatná.
1: Ano, ano, už to vím,
0: se rovnají vynaložené.
1: Kdyby to byl třeba, pane řediteli, třeba valutový cizinec. Valutový cizinec, to by dostala 200 marek.
0: To bych se nepletl.
1: Ne, počkejte, 200 marek. A teď si představte ještě jednu věc. Kdyby to tady Kroupová třeba za den stihla pětkrát. To máte pětkrát, to máte 1000 marek.
0: Ano, jsou taková
1: a za jeden den jsou taková. No,
0: jsou taková ale...
1: Taková možnost tady je. Taková
0: no,
1: možnost.
0: Ale
1: no, jo, krize, to máte 1000 marek, to máte už z hlavy. To vám to vyskočí, že to je takových 17 000 korun. A za jeden den
0: za teda,
1: Kroupová, gratuluji, 17 000 za jeden den.
0: Tak a my se vrátíme.
1: 17 korun za jeden den, taková holka, ona si vydělá za jeden den 17 000 a vůbec to nevadí, ono jí to neublíží, ona má 17 000 korun, taková 18letá holka má, 18letá má 17 000 korun.
0: Tak, pane kolego.
1: Taková nešahej na mě, nebo jí dostaneš tohle. To je neuvěřitelný, tak ona má 17 000 za jeden den a já mám tady rumunskou kalkulačku. To je neuvěřitelný, že to možný dáno.
0: Není to možný.
1: Tak má Dorota, jak je to možný, podívejte se na mě. Já mám vysokou školu, přijde dole. A zbyde mi ta hráta flašku venkýnskýho televíhal a ještě u toho musím zepět sám. Já se na to vyseru.
5: Teda chudák, pane řediteli, ten dopad ale.
0: Víte, já vím, jak se tenhle jev nazývá, to je sociálně pedagogická deprese. Bude to čím dál horší. Já nevím, co s tím chudákem mám dělat. No, přidat mu nemůžu. Jedině ubrat.
5: A to by snad bylo lepší.
0: Myslíte?
5: Že už byste ho dorazil, aby se netrápil.
0: No. Ale žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Pane modele, on si to nechá projít hlavou. To je jak. Tak, děti, vraťme se k nám, k našim problémům. Kroupová, vy než to nejcennější, co máte, jak jste řekla, odevzdáte, vy musíte vědět trochu komu. Protože co když to bude, jak si teď v této situaci předvedeme, co když to bude mimořádně vypráskaný svůdník třeba? Frajer, Hochstapler, takový Kazanova, který bude chtít děvče jenom využít, zneužít, dostat od vás to nejcennější, co máte, ale pozor, vy nechcete a nechcete mu to dát. Situace jasná?
2: Ano.
0: Akce. Tak. Ok. Frajer, Hochstapler, jo?
5: Nazdar, Kroupová.
0: Jo.
5: Kroupová.
0: Cigárko.
5: Nemohla bys si mě nabídnout to nejcennější, co máš?
0: Ne. Ne, pardon, takhle ne, takhle svůdník nemluví, svůdník mluví úplně jinak, svůdník vlastně mluví tak, že o tom vůbec nemluví, on mluví jako v náznacích, jako by začne od někud jinut, tak rozumíte, začít jako by nezávazně od něj zdánlivě, vy si musíte připadat jako takový pavouk, který je rozkročený nad bezmocnou mužkou, která se mu takhle chlepe přijít. Neví, kudy kam. A vy obchrádáte, až z ní uděláte takovýhle culíček, popadnete do domečku a tam už jenom zajete.
3: Čili takhle nějak. Hlavně verbálně na to, děvče, verbálně úplně.
5: Verbálně hubou, jako. O něčem jiným, tak já to zkusím. Nazdar, Kroupová.
6: Ahoj.
5: Tak si představ, Kroupová, že já mám doma prkno. To je úplně něco jiného. Zborový dřeva. A já nevím, Kroupová, co mě to tuhle napadlo. Představ si, já jsem do toho prkna, jo, z ničeho nic začal vrtat tím nejcennějším, co mám. No ne, pane řediteli, já mám vrták, to nikdo nemá.
1: No já.
5: To je videová hlavice.
1: Prosím vás, neříkej.
5: A já mám celou sadu.
1: No já vím.
5: A Kroupová, špičku mám diamantovou.
6: To jsem ještě nikdy neviděla.
5: Tak si přijez prkno, já ti to předvedu.
6: Jo.
5: To má takový otáčky, že i to nejtvrdší dřevo se zahřeje.
6: Jo.
5: Jo.
6: Hele, a je to jemná práce.
5: To víš, že jo.
6: A děláš to rád.
5: To víš, že jo.
6: Ty to se mnou tak umíš.
0: Ne, stop, dost. Zbláznila jste se, Kroupová. Vy se mu vrháte kolem krku.
6: No.
0: Už by vás měl tam, kde by chtěl. To je nesmysl. Vy si musíte udržovat větší odstup a dávat větší pozor v zásadě. Ještě jednou. Akce.
6: Víš, já si musím dávat pozor.
0: No, to...
6: Budeš si taky dávat pozor, jo?
0: Ne, dost! Prosím vás, říkám, to tady hrách.
5: No ne, já bych si dával pozor, bejva.
1: Ale
5: třeba i dvakrát za sebou.
0: Kroupová, pamatujte se. Když se holka zdravá, mladá, trochu přemýšlet. Když to je váš budoucí partner možná. Když to je člověk, se musíte snažit o to, aby ten člověk, ten partner si vás vzal a ne jenom tamhle někde, takhle na chvilku, tam...
5: Tamhle by to bylo nejlepší.
0: Ale no tak, to je, nechte na mě. Tamhle třeba vzal, jo. No, to je smí, to je... A pak nám přijdete v devátým a udělejte s náma něco, no. Vy musíte dbát, no já by si vás tamhle takhle jen tak na chvilku, rozumíte mi, vzal, ale... Vzal. Ona na mě kouká. Vzal, ne, tamhle mě vzal, ale... Ona na mě kouká jak tele na nový vr...
5: Ale já vám rozumím, pane řediteli.
0: On mi rozumí.
5: Já jo.
0: Ne, aby...
5: Si vás...
0: Tamhle
5: někde... Tamhle by to tamhle...
0: Ale aby jednou... Zacpěte si všechny otvory, laskavě. Tak stříkací vůz. Protože, Kroupová, vy se musíte snažit mít jakousi záruku.
6: No a kdo mi ty záruky asi zaručí?
0: No, teď se ptáte dobře. Konečně dobře, no ano, to je otázka záruk. Pane zástupče, pojďte sem, konečně se...
5: No, co je zase?
0: Konečně se... No vidíte, jste se vrátil upravený, akorát vám to...
5: Vlasy stojí.
0: Na hlavě vlasy. Poslední závit se nevydařil, no. No, pane zástupče, vy vždycky máte nějaký volný záruční list. U sebe pan zástupce Mazanej, on si to bianko nechá potvrdit a až když je porucha třeba za 2-3 roky, teprve vystaví to datum.
1: To ona má 17 000 korun za jeden den!
0: Už nikdo tady nemá 17 tisíc, na to Škroupová, vy máte naopak záruční list.
1: Já mám záruční list na pračku.
0: Jež. To je ještě ten na tu Romofulnek.
1: No, Romofulnek.
0: To je ta 3 kilová, ta malička.
1: No, tam ze Zorak se to tam dávám, no. Ta je báječná, ta je, já tam dávám 4 kila teda.
0: Ona už jako propouští.
1: Ne, furt funguje krásně. ale ona vždycky, když se rozjede, tak... Já si na ní sednu a on mě to dělá dobře, no a to... Já se netajím.
3: Příjemné, no. Sužitečný, no, že? No. Tak tady máte, pan zástupce vám to podepíše. A pane zástupče, upřímnost za upřímnost. A děti, pozor, víte, že já si s tím doma taky občas hraju?
1: Tak to já vím, to já vím.
3: Víte?
1: No.
3: Sakra, Liška, jsem se vám asi jednou svěřoval. A víte, co mě na tom celým hřeje? Že já se s tím potím sám, já pomoc nechci. Mohl bych zavolat někoho, aby někdo přišel.
1: Třeba ne, mě.
3: Třeba vás, ale proč? To bych byl tam, kde bych byl, že? Ne, já se do toho pustím s vyhrnutými rukávy. A nejde to, a nejde to. A já pořád nevím, proč ten kolos stojí. Proč to nefunguje? A pak třeba, až když propotím tričko, třeba druhý den přijdu na to, že to nefunguje, skrz takovou blbůstku. Vadné relátko, představ si. Ale já nepovolím, a ta ctižádost a ta pýcha nad tím, že jsem přišel na klub tý, rozumí, také přeneseně děti v oblasti lidských vztahů, také vlastně záleží na tom umět vyměnit tu blbůstku, to malé relátko, aby, rozumíte tomu?
1: Ne.
5: Ne. Neříteli, ale já vůbec.
2: Já už vůbec.
3: No tak nevadí. To všechno vlastně, to je oblast daleko hlubších, komplikovanějších lidských vztahů. To všechno budeme probírat, teď si dejte pusu, puste to z hlavy a běžte.
5: Tak jo, my jdeme na to.
3: Jo.
5: A vy si zatím vyměňte, víte co? Relátko.
1: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
3: Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
1: No, já.
3: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
1: Ne, to je...
3: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte, máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
5: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
3: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
1: Jako aerobik.
3: Jako.
1: Jako.
3: No. No rozumíte?
1: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
3: No teď se vám rozsvítilo hezky. No, přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
1: Jako?
3: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
7: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
5: Ale prosím tě, kam bys chodila?
7: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
5: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
7: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
5: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
7: Jo, dala.
5: A co holuby?
7: Co je s nima?
5: Jsou zavřený?
7: Jo.
5: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál, Kilimandžáro, známku, rozumíš?
7: Počkej, já to vemu.
5: Ne, já to vemu, co by ses namáhla. Halo, cože? Omyl? A proč? Halo, jak omyl, nebo co? Halo, proč omyl? Jak omyl? Halo, tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
7: Já už chci jít cvičit.
5: Podej mi žrádlo, prosím tě.
7: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřel, ne?
5: Ale ne, já myslím Dafnie pro rybičky. Budeme je krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
7: No ale mě esperanto nebaví.
5: Je, nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
7: No mě baví gymnastika, chci cvičit, no. Počkej, já si to vemu, ne, já to vemu. Nemusí jej furt sedět.
5: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Mě ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
7: Malsprita.
5: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček malsprita? To je od m. Malsprita, m. Tupec. No. Tupí, výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta, jaký jsem?
7: Bovo!
5: Bovo, výborně, bovo, to je od bln. Bovo, no vydavůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
7: Počkej, já to vemu.
5: Halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
7: No to teda nebyl.
5: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapiš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
7: Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykeby a chci jít cvičit.
5: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se 9. lekci z esperanta. Ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, viď, chudáku.
7: Víš co, ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma.
5: Pane zástupče, pojďte se.
8: No,
5: tak jste se to slyšel. Jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu?
8: Ano.
5: Teďka pojde do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, páč už mě půl hodiny čeká.

0: Dobrý večer. Dobrý večer. Iste sa čudujete, prečo som dnes takto po domácky. My sme sa totiž rozhodli, že dnes to spravíme trochu naopak. Nám v poslednom čase vadí, že herci v podstate tých divákov doma vyrušujú. Oni sa vnucujú, tí herci. A tak sme sa rozhodli, že to spravíme naopak. Neviem, či ma rozumiete. Vy prídete domov, lahnete si alebo si sadnete, čítate noviny. A vlastne noviny nečítate, veď ste doma. Lahnete si, premýšľate, chcete mať súkromie a zrazu sa vám v rohu miestnosti vo vašej izbe rozžiari obrazovka a začnú vyrušovať herci. Alebo nielen herci, to môžu byť aj herečky. No. Človek behá celý deň po stavbe, nehovorím, že pracuje, ale nabehal sa akurát dosť. No a chce mať svoje súkromie, chápete? A v tom prídu herci, herečky a všetci ostatní a vyrušujú vás priamo doma. Nemáte súkromie. No tak sme sa rozhodli, že dnes to spravíme naopak a že nepôjdeme my k vám domov, do vašich bytov, ale pozveme vás sem k nám. My sme si tu zriadili taký malý príbytok, zohnali sme aj nábytok. Toto je skriňa z pravého dreva. Tuto máme pohovku tiež z pravého dreva. Všimnite si to perfektné prevedenie, 6 dvoch. Ja, počkajte, to sú 4. Áno, tieto dve sú moje. Tiež z pravého dreva. No a tak tuto žijeme s Lasicom. On chodí do roboty a ja vediem domácnosť. Ale nemyslíte si, že sa flákam? Pozrite sa na tie ruky, kde som mal veľké pranie, dámy, vy to poznáte. Veľké pranie, čo nakúpiť, čo uvariť. Večer už mám navarenú, tak si tu trochu sedím. To je zaujímavé, ja strašne rád varím. A Lasica to tiež veľmi rád je. Lasica príde o chvíľu, pretože robí cez čas dnes, chceme sa v lete pozrieť k moru. To je zaujímavé, ako my muži radi varíme. Predstavte si, ženy varia z donútenia, ale my muži máme z toho plezír. Ja napríklad, keď varím, tak prejavujem pri tom 100% fantáziu. Aj dnes, ja som vymyslel dnes výbornú špecialitu. Prosím vás, máte tušku a papier? Tak dávajte pozor, ja vám to nadiktujem. Schválne, veľmi jednoduchý recept je to. Vojdeme do kuchyne, máte to? Či mám pomalšie? Pozor. Vojdeme do kuchyne, otvoríme kredenc, vyberieme hrniec, položíme ho na plynový sporák, pustíme si plyn. Chvíľu váhame, potom škrtneme zápalku, zapálime plyn, pridáme masť do kastrola a počkáme, kým sa rozpustí. Medzi tým ideme do špajze, pešo, všetko robíme pešo. Zoberieme zo špajze stredne veľkú cibulu, nožíkom ju olúpeme, olúpaný povrch cibule zahodíme do koša na smeti a zoberieme zo stola špeciálnu doštičku. Tu položíme opäť na stôl a položíme na tú doštičku cibulu. A potom ju pokrájame na drobné, márne kúsky. Teda tú cibulu, nie doštičku, pozor. Keď sme ju pokrájali, tak ju pekne nasypeme do hrnca, počkáme, kým sa upraží do zlatova, pridáme korenie, sol, majoránku, keď máte doma, tá je výborná v tom. No, a trošku to pomiešame vareškou a je hotový môj recept, moja špecialita, cibula na masti. Podávame to na striebre a zásadne s príborom. Ešte malé upozornenie, pri jedení potravu dôkladne požute. A teraz by som ešte dodal, že toto isté jedlo môžeme pripraviť aj ako studenú misu. Predstavte si, v tom prípade cibulu pokrájame na márne kúsky a hneď ju aj zjeme. Ďakujem za pozornosť.
1: Už troubějí, už troubějí, na horách jelení.
2: Hned, hned to bude hned.
3: No to je dost.
2: Dobrý den.
3: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vypršení limitu a musel jsem to hlásit.
2: Přijete
3: ostatně
2: si.
3: Mohu to hlásit i tak.
2: Přijete si.
3: Ano, přeji si vás. Vás. Kde jste?
2: Zde.
3: A kde máte být?
2: Zde. Ne,
3: nikoli. V posteli, prosím, v posteli. No. Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
2: Musel jsem vám jít otevřít teplo mezi tím.
3: A co předtím, pane, co předtím?
2: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocný, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
3: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři. kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
2: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
3: Prášky?
2: Ano.
3: Jaké prášky, smím-li se ptát?
2: Superpirin.
3: Superpirin. Na spaní.
2: Na pocení.
3: Na pocení. A to si podívej. Zajistě vám je předepsal lékař, že jméno,
2: ne,
3: adresu...
2: předepsal jsem si je sám.
3: Sám?
4: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznanej, ne? Jinak bychom asi neměli to potěšení.
3: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
4: Taky nejste nemocnej.
3: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
4: Máte smůlu, nemám teploměr.
3: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivej, pane, poctivej. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky to podpaží, tam co je ta jamka. A žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
4: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
3: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
2: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
3: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
2: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
3: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
2: Ani chřipka?
3: Chřipka, to je nějaká nemoc.
2: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
3: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
4: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
3: Nestěžuji si, pane, každý musíme nést statečně svůj úděl.
2: A kdo kontroluje vás?
3: Jak to, kdo by nás kontroloval?
2: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
3: Posmíváte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spodky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho. A čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
4: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Já se omlouvám.
3: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. A výtah jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
2: Jste fenomén.
3: Co?
2: Matematický genius.
3: Myslíte? No. No tak, pane, já vám teda něco přečtu, rozumíte? Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů, pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory. Nepodvádí, pane, jako někdo.
4: Tak berte schody pod vohou.
3: Nežertujte, pane. Víte vy, jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím, kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
2: Jste přece imunní.
3: Imunní. Navrch možná, huj, ale ve spod, uvnitř a vím, kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk míň nemocnej, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
2: Přece nejste hypochondr.
3: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
2: Co?
3: Že mám 3 šedivý vlasy.
2: Stárnu?
3: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Víte, únava, strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
2: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo jako každý jiný.
3: To se vám řekne, voražte si, pane, teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural autákem, takže jsem prakticky dělal za dva.
2: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
3: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
2: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
3: Nikdo?
2: Zůstanete...
3: To jste řekl pravdu?
2: Kdo vám co dá, až vám něco bude?

0: Ze pane, smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit.
1: Pane, já jsem ještě před lety běhal.
2: Nepovídejte.
1: No jo, to jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesník,
2: čepici,
1: šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil dvakrát i třikrát tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
2: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče, zvěstuj Jagellonským, že my tu mrtvy ležíme, jak zákony kázali nám. Někde v Polsku, u Termopil to myslím.
1: No, vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil tebou, upadl, no, a bylo po něm, jo? Atlet. Pane, a co, já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte.
2: Nevypadáte dobře.
1: No a divíte se, pane, léta přibývají a nemocný neubývají, spíše naopak.
2: Neměl bych vám udělat culifindu?
1: Ne, hlejte, takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
2: Na tlak.
1: Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mi vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
2: Hrdle.
1: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. Hrdle. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
3: Můžu.
1: Tak co říkáte?
2: No jo, teda.
1: To je co?
2: Poslyšte teda to. No. Nic neslyším. Tiká jako hodinky. Tik, tik, tik, tik.
1: Srdce
2: tík,
1: jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky.
2: Stopky.
1: Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co říkáte teď? No, co říkáte?
2: Teda.
1: To je.
2: Já vám řeknu. To jsou teda pecky. No. To je buch, hotová kovadlina.
1: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky. Vidíte
2: to jsou pinzetky přímo teda to.
1: To jsou, no. A vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, a to jsou celý uzle.
2: Železniční.
1: Takhle to mám rozesetý tady. No není divu, tolik schodů nahoru.
2: A dolů.
1: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku. Ano. To je vám příjemný, ta vůně z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají.
2: Bobtnaj.
1: Já to mám potom jako konve, ano. Jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně.
2: A co takhle operaci? Jste neskusili ještě operaci?
1: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
2: Ale prosím vás, ale jděte.
1: Já věřím. Už protože tak dobře znám. Člověče, ty jsou to všecko šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromně. Jo? Mezi náma, já studuju po večerech, soukromně, dálkově takhle, medicínu. No jo, já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt.
2: Co?
1: Teda pravou kostlivce, víte. To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. 222 kostí má lidská kostra.
2: Kolik?
1: 222 naše kostra, 222 kostí. Ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte? Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
2: Ale to teda
1: ale
2: promiňte,
1: úplně,
2: no to,
1: já, každýho já, prokouknu, pane, každýho prokouknu. No, jenom to zdraví je na něm, řekl bych, nevypočítatelný, víte? Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
2: Zkuste stát na hlavě.
1: Tady, na mé hlavě?
2: Ano.
1: Jo.
2: Odkryvíte si nohy.
1: Jo, a vomdlím.
2: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také, tak začal jsem v září s jogou.
1: S kým to?
2: Yoga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
1: Jo, pozor, ne. Jo.
2: A
1: No jo. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
2: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
1: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pest, hotová doga. Doga
2: to... Joga chce právě pravidelnost, soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
1: Lidský život je krátký.

0: abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků. Ano. Podívejte si jenom, kolik drahocenného času nás stojí pravidelné zaměstnání.
1: Moje řeč. No, no, no. Zkuste jogu, na všechno zapomenete. Budete zbaven strachu, uleví se vám.
0: Hned?
1: Chce to svůj čas.
0: Ne, ne, já myslím, jestli to mám zkusit hned.
1: No jistě, můžeme, upravíme plato, prosím zde.
0: Takhle. Já nevím, jestli to dokážu.
1: Já bych vás nahodil, byste.
0: Já sám. Vy když se zakousnu, to já...
1: Já vím. Doga.
0: Hej. Op.
1: Zkuste si to radši doma, jestli to ovšem dokážete.
0: Jo, tak, no tak, já už raději půjdu.
1: Vy odcházíte?
0: Musím, pane, no vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku. Zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho, než...
1: Jste velice laskav, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
0: Tak to byste byl moc laskav.
1: Pozor, a co? Dobrý?
0: Výborný, ano. Tak děkuji a nashledanou.
1: Odcházíte?
0: Musím, pane, povinnost volá.
1: Nechoďte ještě.
0: Musím.
1: Zůstaňte.
0: Nemohu.
1: Příteli.
0: Co? Vy jste řekl příteli?
1: Zlobíte se proto?
0: No, ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
1: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lahvinku.
0: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špín a to přijetí, to byste neviděl.
1: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to ale hloupej, mám lásky.
0: No ne, nejste naopak. Překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
1: Ano, yoga.
0: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
1: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
0: No víte, já teď prošmedím kde co. Jak tak věčně brousím ulicema, já na leda co narazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. To jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
1: Já vím, doga.
0: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
1: Ano, prosím je. Je několik druhů jog. Karma yoga.
0: Karma, ano.
1: Radža yoga. Bhakti yoga.
0: Bhakti yoga.
1: A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
0: Já se nestačím divit, co vy víte.
1: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
0: Asi zde.
1: Ano.
0: Pardon.
1: Žloudek je tady v tom malém obloučku.
0: Asi zde?
1: Ano. A páteř si taková malá nudlička při vnějším okraji.
0: Tady asi. Ano.
1: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo. Napíchnout. To pak řvete ovšem, to teda.
0: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
1: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
0: Jo.
1: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
0: Jo.
1: Sice nevím jak, ale zachránilo.
0: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
1: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
0: Skutečně?
1: Určitě, já určitě ho seženu.
0: Skutku?
1: Skutku, určitě.
0: Velice laskav.
1: Skutku určitě seženu.
0: No.
1: Zůstaňte, příteli.
0: Zůstan.
1: Konečně, můžete si to se mnou vyměnit.
0: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy o postel, no to jste v životě vůbec první.
1: Já vám dám tu celý findu do hrnku po babičce, víte, já ten hrnek opatru jako oko v hlavě.
0: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
1: Já vám věřím.
0: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
1: Věřím vám.
0: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už se půjdu.
1: Já vám věřím.
0: Děkuji srdečně. Postel. Naše věrná a tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No. Tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku, jenom těm nožičkám, tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak, ne, tak to ne. Pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat zadní vrátka.
2: Otevřete, příteli.
0: Pane, já nemohu, já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
2: Ani jedno.
0: Ne, neměl byste raději sám.
1: Já ti věřím, no, a věřím ti.
0: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu, pojďte sem, pane. No tak mám já tuhle zapotřebí, 20 let bez maléru. A listák, dobrý den.
3: To má tak někdo život, chrnět za bílýho dne.
0: Dobrý den. Přejete si...
3: No, mám pro vás rekomando.
0: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
3: No, asi mám pátracího psa, tady mi to podepište.
0: To... tak to ne, prosím, to nemohu.
3: Vy neumíte psát.
0: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
3: No, tak to vám nedám nic.
0: Ne, to je pro mého přítele. Vaří čaj v kuchyňce tamhle.
3: Přítele?
0: No, a zpívá si tam.
3: Vy tu žijete dva chlapy.
0: Ano.
3: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
0: Ano. Příteli, máte tady návštěvu. Poštovního doručovatele. Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
3: No, jste doma, ne?
0: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
3: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
0: Ne.
3: Ale rekomando. No. Žijete tu jako manželé, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý.
0: Složitý.
3: Zatraceně složitý.
0: Složitý.
3: A jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska škoda mluvit.
0: No.
3: Škoda mluvit.
0: Tak, že bych to podepsal?
3: Tady to podepište.
0: Tady, prosím, no.
3: Tady máte dopis.
0: Děkuji.
1: Tak, už se to nese.
0: No,
1: Melta došla, tak jsem udělal šipkový čaj. Dáte se také?
3: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramy.
1: Jo.
3: Když má člověk tři děti, to se musí otáčet, aby viděl nějakou kačku.
0: Vy
3: trojčata.
0: Dokonce.
3: Jako schůdky.
0: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
1: Od koho?
0: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
3: Tak se tu mějte.
1: Naschledanou.
3: Ať vám to klape, hoši.
4: Přišli z policie,
5: no?
4: Že máš napsat tu zprávu o požáru, u kterého jsi byl svědkem.
5: Jo, tu zprávu? A to chceš letos, anebo...
4: No, já řekla, že to napíšeš hned. Ale napiš to hned a budeš to mít za sebou. A nebo jestli chceš, já ti to sepíšu.
5: Jo, to víš, to by to vypadalo. To musí psát někdo, kdo umí psát, že jo? To nemůžeš psát ty. To musí mít nějaký styl inteligentní trošku. To nemůže psát ženská.
4: No, to taky máš psát ty, ne já. No. Já jsem myslela, že bys mi to nadiktoval a já bych ti to napsala na nečisto, stenograficky.
5: Jo, takhle, no jo, no tak to leda, no tak... Si chceš, tak to uděláme třeba hned?
4: No.
5: Vem si papír a tušku a já ti to nadiktuju. No to je jednoduchý. No jíš to.
4: Tak.
5: Aha.
4: Můžeš.
5: No tak. Tak napiš, třeba napřed napíšeme nadpis. Napiš, jak hořel požár.
4: No prosím tě, přece nemůžeš říct, jak hořel požár. Co pak požár hoří?
5: No, co myslíš, že požár dělá? Ten hoří, ne? Přece nebublá požár, ten hoří, no.
4: Já napíšu, co jsem viděl při požáru a hotovo.
5: No, tak v nejhorším to taky, tak to napíš, no. Napsala jsi to tak, jo?
4: Mám.
5: Co jsi napsala?
4: Co jsem viděl při požáru.
5: No, vidíš. A začátek by byl? Ještě, že jsem to nenechal psát tebe. Aby to vypadalo. Tak teď bych napsal třeba, kde jsem v ten moment zrovna byl, víš?
4: No.
5: Tak napiš. Seděl jsem u rybníka a pozoroval, jak na břehu Máňa dojila krávu.
4: Dojila krávu. No, dál.
5: Ve vodě to však vypadalo obráceně.
4: Co to meleš?
5: Co?
4: Máš psát o požáru.
5: No to je úvod, nemůžu tím požárem vpadnout hned do dveří. Musím trochu pomalonku vplouvat do toho, no.
4: No jo, tak vplouvej, ale prosím tě trochu rychleji.
5: No, tak píš dál.
4: No.
5: Náhle jsem zaslechl požár.
4: Ale to pak můžeš říct, že jsi zaslech požár.
5: No samozřejmě jsem zaslech štěkání psů a těch vesničanů tam, no zkrátka jsem zaslech požár. No.
4: Ale píšeš to ty, ne, no. Já dál.
5: Tak píš dál. Píš, přiutíkal jsem blíže a schlédl, jak šlehané plameny v ohně volizovaly stodolu.
4: Jaký šlehaný plamene?
5: No šlehaly tam plameny, v ohně tam šlehaly, no.
4: Co pak můžeš říct šlehaný plamene?
5: No když tam šlehaly, samozřejmě.
4: A toto volizování? No,
5: to se tak říká, že plameny volizujou, no. Vždycky volizujou plameny to, co zrovna hoří, že jo? A. Já nevím, kdyby ti třeba hořely nohy, tak ti plameny volizujou nohy. To se tak říká, že volizujou.
4: Žvanci, co chceš, já to píšu.
5: Tak jo, tak napiš. U okna stál Tonda Krokl, ze kterého se kouřilo.
4: Z koho se kouřilo?
5: No z toho okna se kouřilo, samozřejmě.
4: To zní, jako by se kouřilo z Tondy.
5: Prosím tě, z Tondy, odkud by se mělo kouřit z Tondy? Z uší nebo z nosu? Z okna se kouřilo, no. No. Tak dál píš.
4: No, píši.
5: Na střeše stál Tonda, to je jiný zase, Tonda se Štětkou a s Aneškou. Namáčeli do téru a natíral s ní střechu.
4: S kým natíral střechu?
5: No s tou Štětkou natíral střechu.
4: Ale to zní, jako by natíral s Aneškou.
5: Prosím tě, ale jak by ta Aneška by se přece nenechala namáčet do téru? Aby do té hru nestrčil ani hlavu, jak ji znám, prosím tě, no. Tak píš dál.
4: No, píšu.
5: Když začal pukat požár...
4: Pukat? Co zas pukat?
5: Docela nevypuk ještě, začal pukat, no, ještě nevypuk. Aha, docela.
4: Já z tebe taky puknu, no. Diktuj dál.
5: Když začal pukat požár, Tonda s Aneškou to odskákali.
4: Jak odskákali?
5: No skákali tam ze střechy toho, na střechu toho chlíva skákali přeci, no.
4: Já nevím, to zní všechno tak nějak divně.
5: Nekritizuj pořád a píš dál, píš dál. No. Když Aneška skočila na střechu chlíva, začala praskat.
4: Kdo začal praskat?
5: No ta střecha začala praskat, no.
4: To zní, jako by praskala Aneška.
5: Prosím tě, Aneška, odkud kde by měla Aneška praskat? Ta přece nemůže nikde praskat. Střecha začala praskat. No, píš dál, no.
4: Píšu dál.
5: Pak skočil na střechu chlíva Tonda a propadl se mezi kozy paní Macátkové.
4: No prosím tě, tak to teda už vůbec nevím, co bych na to řekla.
5: Co je? Co říká?
4: Už nevím, co bych na to řekla. Ten chlív přece patří maženě Žejdlíkový, ne Macátkový.
5: No tak napiš Žejdlíkový, no. No. Tak. A pak píš. U požáru většinou nikdo nebyl, neb každý, kdo tam nebyl, byl právě někde jinde.
4: Jinde, no.
5: Sousedi byli nepřítomní, a sice takto. Tonda Žluklý vedl krávu k obecnímu Bejkovi, k Janu Peterkovi.
4: Peterkovi, mám.
5: Kateřina Žluklá jela do Prahy, neb tam se hledala kojná pro našeho velvyslance do Paříže.
4: Já nevím, to zní všecko tak nějak divně.
5: Ale nekritizuj pořád a píš dál. Píš dál, kde byl Franta Feigl, se neví. Trpí na duševní poruchy. Občas se věší. A když dlouho nikdo nejde, sám se uřízne.
4: To tam přece nemusíš psát takový detaily.
5: Ty potřebuje je všechno, jen píš. Píš dál, škola byla též prázdná, neb učitel zavedl děti k vodě a tam je rozpustil.
4: Rozpustil, no. A to by mohlo stačit, ne?
5: No tak to by mohlo, ještě nakonec můžeš napsat. Příčinou požáru mohla být též rvačka ve vedlejší hospodě, které jsem se sice nezúčastnil, i když jsem tam byl nevinně praštěnej. Říkal jsem ti to, ne? Jak to?
4: Že seš praštěnej, to vím. Jestli nevinně, to nevím. No a to už je snad všecko.
5: No to je všecko, no.
4: No.
5: No a...
4: Tak já ti to pak přepíšu a dám ti to přečíst.
5: No již, takhle se píše hlášení, a ne blbě. No.

0: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
1: No.
0: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
1: Ale co bys... co bysme tady dělali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
0: ano,
1: ale hezky celým tělem.
0: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
1: Jo, takhle. Vy myslíte jako hlavou. No prosím,
0: hlavou, ano.
1: Zkusme to. To už trpíte?
0: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát.
1: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
0: Já už se můžu uvolnit.
1: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě. Prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
0: Kdo to říkal?
1: U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
0: Ale prosím,
1: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezli vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To mě ale navýchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně, udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, ano. Jako třeba formou deklamační, ano. Kolega Gabin, ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy. La la la, la la la, la la la. La la la.
1: Vážení přátelé, já jsem si vždycky přál, aby zde v naší manéži vystupoval s námi jako host jeden vzácný člověk a herec. Já se řadím k jeho obdivovatelům a mám to štěstí, že jsem jeho přítel, aspoň doufám. Tak já tam ale volám, jo, přijedu, já tam volám znova, já nemůžu, proč nemůžeš, no já ne. Jo, po telefonu, teď po telefonu to není dost dobře slyšet. Já prostě, já říkám, co, no ne, no možná, přijedu. Teď volám jeho ženě, přijede mistr, ne, no on asi nemůže, víš, je podzim. A on na podzim žloutne a padá se stromů. Tak jsem si říkal, musím použít svých magických schopností. Já ho snad budu muset vyčarovat. Zkusíme. Zkusíme. Nga, nga, haga, nga, hak, hak, hak, nyok, ho, hala, hak. Hala, nga, gak, njaaš, ja, gi, gi, gi.
2: Ano, Miroslav Tulus Horníček.
0: Dobrý večer. Nazdar. Nazdar.
2: Mohu si přisednout?
3: Samozřejmě, přisedni si, chlapče, přisedni.
0: Já.
2: Vážení přátelé, po celý život jsem toužil být velikánem. Už v 19 letech jsem napsal báseň Stanu se větším a ještě větším. Až budu největším na tomto světě. Ptávali se mě lidé v mém dětství, když mi bylo takových 5 let.
0: Jo? Ano, ano, chápu.
2: No, promiň, že se tě dotýkám. Když mi bylo 5 let, čím budeš, až budeš velký? Já jsem řekl, no, budu velký velikán. A četl jsem, já jsem četl dokonce, ano, já jsem četl. Hlavně životopisy velikánů, Cezara, Napoleona. Johana Wolfganga Goethe, Beethovena, Michelangela. Znáš ta jména?
0: Povrchně.
2: Z doslechu. Ano. A miloval jsem velká jména jako Pablo Picasso, Charlie Chaplin, Boleslav Polévka. A toužil jsem být jedním z nich. No. Něco v tom zahaprovalo. Dneska jsem se dožil věku, kdy už nedoufám, že bych byl největším na celém světě. To už nedoufám. Ale mám hezké stáří. Stal jsem se ředitelem Obludária. Ale nožičky, hele, všimni si, Bolku, nožičky jdou. Krásně. Nožičky jsou čilí, všecko můžu, to všecko to, jo. Ale ručičky se mi předbíhají. Jsou nějak příliš temperamentní.
0: A kolik je vlastně hodin?
2: Že ty myslíš ručičky hodiny? No, ty se mi taky předbíhají, počkej, ono je...
0: Ty jsi to všechno prozradil. To už je, klidně můžeš podat svou ruku.
2: To jo, to je pravda.
0: Miroslav Tulus Horníček.
2: Ano.
0: To bylo krásně, krásně.
2: No jo.
0: Děkuji.
2: Zástěrku. Chodit. Tak, odstrojíte mne z toho.
0: Děkujeme taky, paní Polívková dělá ruce.
1: Poděkuj, paní Polívkové.
2: Paní Polívková. No vidíš, ty jsi jí požádal o ruku, ona ti ji dala. Já jí nepožádal o nic a dala mi obě.
1: Tady je šikma.
2: Já to vidím. Ty říkáš, paní Polívková, to zní tak blbě, Chantal Polívková.
1: No, ona by
2: to je jako kdyby si o sobě říkal Boleslav Bujabéza.
1: No, ale počkej, kdyby se přeložilo její jméno do češtiny,
2: no, no.
1: Ona by se jmenovala jinak, ona by se jmenovala Pěva Hříbětová.
2: To je možné,
1: ano. Jako já bych se jmenoval úplně jinak.
2: No,
1: francouzsky, já bych se jmenoval Gloire de la douleur potard.
2: Loire de la douleur.
1: Loire de la douleur.
2: Aha, sláva bolesti, Boleslav.
1: Boleslav, ano.
2: To je pravda, to je pravda. Ještě, že nás nepřekládají, hochu, to je dobrý. Já bych se jmenoval Le Petit Mineur.
1: No, Le Petit Mineur.
2: Le Petit Mineur.
1: Loire de la paix.
2: Oui.
1: Petit Mineur.
2: Petit Mineur, ano. No, pod kterýmkoliv jménem, ještě jednou, no. To dělá hezky, tohle. Pod kterýmkoliv jménem jsem ti vděčen za to, že jsi mě pozval sem, protože, víš, Manéž, to je něco pro mě od dětství takového okouzlujícího. Já vždycky miloval klauny, člověče, vždycky. Ať už to bylo v Manéži, nebo na divadle, nebo v kabaretu, nebo ve filmu.
1: Mirku, já myslím, že ty jsi jeden z klaunů.
2: No,
1: ty
2: tak.
1: Ty jsi jeden z klaunů, ty jsi.
2: To beru vždycky jako pochvalu, když mě nazvou klaunem, i když to myslím jenom jako tak metaforicky, nebo jako nadsázku. Ale rád to slyším, to se přiznávám. No tak z klaunu. Já jsem hrál klauna třeba vedle Vericha 6 let, že jo? Jsme vlastně dělali dva klauny. Hrál jsem i v jiných hrách s Pavlem Bobkem, jsem hrál klauna. 7 let, člověče. Tak vedle něj to jde, tam člověk nezanikne.
1: Mně se vedle něj hrálo dobře.
2: Takže hrál jsem klauna, ovšem v tom je ten rozdíl, ale proč já miluju klauny, ti napřed řeknu. Já miluju klauny, protože oni tím, že neznají svět, jakoby neznají svět, jo? Že nevidí, že podlaha je kluzká, klavír těžký, stěna neprostupná, tak to všecko pokoušejí a padají na podlaze a vláčejí klavír a narážejí na zeď. A tím nám, dospělým, neblaze dospělým, vracejí dětství. Ne naše osobní dětství, ale světové dětství, jako je lidské dětství.
1: Ano. No? Ano, mě napadlo, že klaun je vlastně opakem učitele. Že učitel učí děti být dospělými,
2: ano.
1: A klaun učí dospělé být dětmi.
2: Tak. Víš, ono se říká slovní klaun. Co to je slovní klaun, Jáda? Já ti řeknu příklad, podívej se. Klauni popírají fyzikální zákon, jak říkám, neprostupnost hmoty, kluskost podlahy, tíhu, klavíru a tak, ale dovedou taky vytvořit nový fyzikální zákon. Voskovec a Verich hráli těžkou Barboru. A tam jsou takový kulatý sejry ajdamský, kterýma ajdamští pálí proti těm Iberlandákům, tehdy proti tehdejšímu Německu, že jo, vlastně. A Verich vzal ten jeden míč, to byl gumový míč a takhle si s ním házel na forbíně, na předscéně vozem. A všim si to kapelník Ješkova orchestru a vždycky ještě míčem bacil vozem, tak on uhodil na buben. A 3-4 večery to tak běželo, že tenhle ten for s tím bubnem. A pátý večer Verich udělal takový for, že držel ten míč, naznačil ten pohyb, ale nepustil ho z ruky. A ten bubeník uhodil na buben. A Voskovec na to řekl, slyšíš? Setrvačnost zvuku. Čili on... docela klaunsky vymyslel nový fyzikální zákon. Tak tomu já říkám klauniáda, ta může být slovní, pohybová, ale hlavně musí být myšlenková.
1: Ty jsi se pokoušel někdy o klauniádu cirkusovou?
2: Víš, že jo. Přiznávám se, že jo. Byl jsem tak bláhovej. Našel jsem si kolegu, vymyslel jsem klaunský číslo. To se nedá vymyslet u psacího stolu, to je kravina. To je, dokud člověk neumí házet tři míčky takhle a takhle a takhle, jo, tak... Nemůže.
4: nemůže dělat klauniáru. Já jsem si vymyslel klaunský číslo, chodili jsme do odborného artistického učiliště, kde nás učili to jako naskoušet. A my došli přesně k mezi, kam až se to dá napodobit hereckými prostředky, jako zahrát toho klauna, zahrát. Ale pak už to nejde. Pak už nastupuje to svébytné, specifické řemeslo a umění klauna. Tam už jsme nemohli. A my věděli, že jsme v koncích. Ne, to ještě v opisu. Ale byli jsme v koncích, že? Já chtěl říct v úzkých. Ale zdálo se mi to ostré. No a... Tehdy přišel ředitel Československých státních cirkusů, kouká na nás a povídá, no, tak dál už jako nemusíte, to už jako dál nezvládnete, ale já vám poradím něco, jděte do manéže, zkuste si to v manéži. Dokud to neuvidíte před lidmi a neuslyšíte jejich reakce, tak nemůžete vědět, kudy dál. A já jsem tehdy odpověděl větou, která se potom tradovala v našich cirkusech několik let. Já jsem řekl, no, to nepůjdeme, já se bojím, že by se nám lidi smáli. Takže jsme selhali jako klauni, nikdy už jsem se o to nepokusil. A i když někdy hraju klauna, jako třeba s tím Bobkem, tak ho hraju, ale nejsem klaun.
1: No a dobře.
4: No.
1: Můžeme si povídat ještě dál? Můžeme si zaspívat a pak si povídat dál?
4: Co si můžeme?
1: Zaspívat a pak si
4: povídat. Tak to ne, můžeme si povídat dál, nemůžeme si zaspívat.
1: Proč?
4: No to nemůžeš ode mě chtít zpěv, člověče. To je jako kdybys ode mě chtěl tohle. To nemůžu, není mi dál.
1: Zpívat
4: umíš. Neumím. Ale neumím.
1: Já jsem tě slyšel moc krát zpívat. Všichni jsme ho slyšeli zpívat. Víme, že umí zpívat. Přemluvte ho vy dva.
4: Neumím, ne. Já jsem osvobozený i od masových písní. Já vadím i v hromadném sboru. Ne, vadím.
1: A co?
4: Holku, neblázi, nemůžu.
1: Nemáš sluch?
4: Nemám sluch, hudební sluch mě chybí, no.
1: Ty sluch máš, ty nemáš zrak.
4: Ty myslíš hudební zrak?
1: Ano, já jsem obrátil list a tady jsou už noty.
4: Aha. Já hudební zrak bych ještě měl, já nemám hudební hmat.
1: Nechápu.
4: Já třeba hmatem nepoznám housle od basy. Nepoznám.
1: Aha, už tě vidím, jak hamatáš po houslích a říkáš, jak to, že ta basa je tak daleko?
4: Ano, tak.
1: Máš basa v dáli, no. Basa v dáli vypadá jako housle, rozumíš?
4: Přesně tak, ano. Takže ode mě nechtěj, neblázně.
1: Já tě nebudu přeblouvat,
4: ne.
1: Já použiju násilí.
4: Já použiju násilí, proti tobě, já se tady dovolám soudných lidí, ne.
1: Muzikanti, jdu pro muzikanty, Miroslave.
4: Jdi pro panáka radši. Přátelé, prosím vás, jestli má tady někdo na něj vliv, nebo je tady fyzicky silnější než on, pomozte mi. Já opravdu nemůžu zpívat, to je jeho šílený nápad. Já vím, že on tady má hosty, se kterýma si zaspívá. Já to vím. No prosím, ale to jsou zpěváci, to nemůžu já, přece to je blbost naprosto. Ne, opravdu se na vás obracím v rámci humanismu. Nedovolte mu, aby mě donutil zaspívat. Já pro něj udělám všecko, jestli chcete, udělám kotrmelec. Ovšem už nevstanu, ale... Udělám. No. Ale nemůžu na jeho vrtoch tady zpívat. Já ho mám rád, já jsem mu v obdivu, já ho miluju všecko, ale se zpěvem. Víte, co mi může se zpěvem? Já to řeknu, dokud tady není. Se zpěvem mě může vlíst na záda.
1: To mohu. Vážení přátelé, v Krajanském muzeu v Chicagu, v depozitáři lidové umělecké tvořivosti, nás takřka udeřil do očí plakát oznamující premiéru divadelní hry Bratří Mrštíků Mariša, která se konala 12. září 1912 v osadě New Olomouc ve státě Illinois. K našemu nemalému překvapení jsme se z plakátu dozvěděli, že hru nastudoval v pohostinské režii rakouský Čech Jára Cimrman. Díky této okolnosti se nám podařilo objasnit podivné události, které premiéře předcházely. Není žádným tajemstvím, že Bratři Mrštíkové se několikrát pokoušeli přepracovat závěr Mariši,
5: až se kvůli tomu poprali. Kritik FX Šalda jim doporučil, aby se poradili s tehdejším dramaturgem vídeňského divadla Raimund Theater s Járou Cimrmanem. Konec to nespraví, řekl Cimrman mrštíkům po shlédnutí Mariši. Jak pak má být divák překvapen tím, že na konci hry otráví žena manžela, který ji otravoval už od samého začátku? Víte co, pánové? Svěřte mi Marišu a já s ní udělám díru do světa, navrhl Cimrman. Ale Smrštík celkem nic nenamítal, za to jeho Béte Willem prohlásil jen přes mou mrtvolu. A tak se také stalo. Představení Mariši v úpravě a režii Járy Cimrmana se uskutečnilo až po Willemově záhadné smrti. Byl jsem vyslán, abych získal podrobné informace přímo v místě, kde se konala zaoceánská premiéra. To jest v někdejší osadě, dnes již okresním městě New Olomouc, ležícím 58 kilometrů jihozápadně od Chicaga. Zde je celkový pohled na město, na městečko za jarní povodně. No a takhle vypadala New Olomouc v roce 1912. Budova označená šipkou je tělocvična Sokolské jednoty, dějiště oné historické události. Jediným vodítkem při pátrání mi byl seznam herců, který jsem si obsal z plakátu. Z nich pouze jediný zůstal naživu. Pan Heraklites Krakatis, potomek řeckých přistěhovalců, kteří spolu s moravskými emigranty založili osadu New Olomouc. Letos pan Krakatis oslaví 97. narozeniny. Ještě se živě pamatuje na představení Mariši, v němž hrál hluchoněmého synka nádenice Vojtěny. Při zmínce o Cimrmanovi radostně zvolal: "Oh my Jerry, můj ty Járo." Pan Krakatis ovšem nebyl jediným Řekem, který učinkoval v Mariše. Vzhledem k nedostatku ochotníků moravského původu byl Cimrman nucen obsadit skoro polovinu rolí přistěhovalci jiných národností. Ostatně samu Marišu hrála Řekyně Kaliope Zachariadesová, provdaná Karásková. Na snímku ji vidíte s jejím partnerem Franckem. Tuto roli, aby si oba rozuměli, svěřil Cimrman Metaxasu Papastrakisovi. Kromě nich hráli v Mariše 4 Rumuni, 5 Holanďanů, 2 Italové a 9 Japonců. Zde je vidíte mezi ostatními herci. Většina těchto cizinců nebyla schopna naučit se role v hanáckém nářečí. Cimrmanovi nezbylo, než aby je nechal hovořit v jejich mateřštině a tlumočil je divákům z nápovědní budky, obrácené směrem do hlediště. A tím vlastně jako první na světě použil dabingu. Ale to nebyla jediná novinka v této atypické inscenaci Mariši. Aby získal finanční prostředky na dekorace a kostýmy, zařadil Cimrman mezi dialogy reklamy firem našich krajanů, Čechoameričanů. Na začátku druhého dějství sotva se zvedne opona, tetka Strouhalka živě rozpráví s Marišou. Strouhalka: "Baba, milá děvčico, vdej se, dokud seš mladá. Zhrbaceno si tě žádné nevezme." Dlouze a hlasitě zívne. Mariša se s odporem odvrátí a do hlediště pronese:
6: "Zapáchající dech zaručeně odstraní ústní pastilky Typhoon. Vyrábí Louis Jalovec, Park Street, Boston Free."
5: Přímo bravurní smysl pro načasování reklamy uplatnil Jára Cimrman na konci následujícího výstupu. Vávra:
7: "Já se ptám, kého jsi tu měla?"
8: "Kýho bych tu měla? Nikého."
7: "A co to bylo za chlapa, co šel otáť? Až od kříža jsem je viděl."
8: "Viděli jste někdy plešatého Číňana?" "Nikoli. A proč?" "Používá Adjaib šampon Dálného východu. Na dobírku zasílá Liu Shao Čihák, Chinatown, Los Angeles."
7: "A ty jedna, tak se odpovídá, tak se mluví k mužovi. Dobrá.
5: Vytáhne z komůrky pušku.
6: Velký výběr kulovnic, brokovnic, Winchester, Benny Havránek, Meredith, Oklahoma City.
5: Jakmile spadla opona za posledním dějstvím, propukl neutuchající nadšený aplaus, do něhož se ozývaly skandované výkřiky: my chceme přidat! Majitel cihelny Johnny Topolánek si zjednal ticho a oznámil, že zvýšení platů nepřichází v úvahu. Tím ale Mariša v Americe neskončila. O jejím dalším osudu vás bude informovat kolega profesor Čepelka.
6: Zprávy o netradičním pojetí inscenace Mariši pronikly až do New Yorku. A Jara Cimrman dostal nabídku, aby režíroval Marišu v divadle Palladium na Broadway. Nabídku přijal, protože potřeboval peníze na zpáteční cestu do Evropy. A dobře učinil, neboť teprve zde na přední scéně Nového světa našel ideální podmínky k tomu, aby dostal Marišu tam, kde ji chtěl mít. Píše o tom v dopise F.X. Šaldovi, v dopise z 18. listopadu 1913. Ručím vám za to, že New York jí bude ležet u nohou. Ovšem ty nohy musí být vidět. Tomuto záměru podřídil Cimrman svou režijní koncepci. Vytvořil z Mariši velkolepý muzikál pod názvem Marišou. Bratři Mrštíkové by svou hrdinku nepoznali, ani kdyby seděli v první řadě. Namísto mladé Selky v hanáckém kroji objevila se na jevišti divadla Palladium dcera farmáře Lízala v přilehavých rajtkách a v horínkách s ostruhami. Služka Rozárka se změnila v černou chůvu Rozmerí. Místo hostinského nastoupil barman. Z obecního sluhy Hrdličky se vyklubal šerifův pomocník a tak dále. Děj muzikálu Marišou se odehrával v době války severu proti jihu. Francek a ostatní rekruti narukovali do armády Unie pod vedením generála Shermana. Místo malicherných hospodských potyček rekonstruoval Cimrman v prostorném divadle Palladium na Broadway slavnou bitvu u Little Big Hornu. Vojska konfederace byla rozmístěna podél druhého a třetího balkónu a střílela přes hlavy diváků na pozice Unie na jevišti. V závěru hry pak nebyl Vávra Marišou otráven, nýbrž odhalen jako špion konfederace a zastřelen popravčí četou, které velel seržant Francek. Premiéra muzikálu Marišou na Broadway se stala událostí roku. Celkem 12krát si nadšené obecenstvo vynutilo opětné vytažení opony a frenetickým potleskem a provoláváním slávy odměnilo nejen účinkující, ale především režiséra a zároveň skladatele hudby Járu Cimrmana. Odcházel z jeviště ověnčen květy jako havajská tanečnice Hula Hula. To napsal recenzent listu New York Times Fred Canover. Palcové titulky v ostatních denících nezůstávaly pozadu. Namátkou několik z těch, které jsem si skopíroval v archivu Federálního divadelního ústavu v Detroitu. Baltimore Sun. Hanácká bomba Mary Show rozmetala iluze o nepřekonatelnosti amerického muzikálu. US News and World Report. Columbus objevil Ameriku, Amerika objevila Cimrmana. New York Herald Tribune. Píseň seržanta Franzka a jeho spolubojovníků Only You, My Little Horse, jenom ty mě, můj koníčku, se stala přes noc hitem od New Yorku až po San Francisco. Naproti tomu ústřední orgán velkokapitálu Wall Street Journal vyzdvihl závěrečný valčík: generál Sherman jede skrz vesnici. Generál Sherman jede skrz ves. Jede skrz vesnici, pije slivovici. Generál Sherman, oh yes, oh yes. No a konečně magazín Times. Namísto gentleman se nyní říká Zimmerman. Je pochopitelné, že zde stopy našeho velikána zdaleka nekončí. Kdy už tomu bude konec, ptáme se utrmácení více než 30letým bádáním. A pomalu se začínáme smiřovat s neúprosnou skutečností, že kdyby Járy Zimmermana nebylo, museli bychom si ho vymyslet.
9: V době se nám několikrát stalo, že se na nás diváci obrátili s dotazy.
10: No, představte si to. Nás to pochopitelně velmi těší.
9: No tak nás to přímo hřeje.
10: Ano, nás to hřeje. Ano. 2-3 dopisy a vypínáme topení a slíkáme se.
9: Některé z došlých dotazů se daly vyřešit nahlédnutím do naučného slovníku. Například divák Zejda se nás ptá, z čeho je třeba platit kodaň.
10: No, tak to je dotaz, že... Tady by se ptal, z čeho je třeba platit i kokodaň, že ano, tak to myslím z hnědejch slepic,
9: ano,
10: ale...
9: Zatímco kodaň, kodaň, že to ví každé malé dítě, to je hlavní to, město...
10: Toho.
9: To
10: je to hlavní město, to je hlavní, no, že jo. Prosím vás, podobné dotazy nám, drazí přátelé, neposílejte.
9: Ne,
10: nám adresujte otázky, které vám klade život, že? Dotazy z oblasti citových vztahů.
9: Ano, nebo z oblasti pracovní morálky.
10: Prostě neptejte se nás, alespoň ne písemně, na věci, na které vám odpoví Akademie věd. Tak. My máme stejně s Akademií věd takovou dohodu, my dva. My, že nebudeme fušovat do vědy a...
9: No, a ona, že nebude pro legraci.
10: Jo,
9: ano. Takže bychom začali.
10: Teď už, prosím, konkrétní dotazy. Tak první dotaz poslal Alois Kadrnoška z Vysočan a ptá se nás, co soudíte vy dva, jako my dva, o létajících talířích?
9: To je zajímavá otázka.
10: No, tak nejde o otázku, nebo o odpověď, že jo, právě. O létajících talířích, stručně, my soudíme, že manželský spory by se měly řešit smírněji.
9: Jo, bez použití nádobí, že?
10: Ano, tak další dotaz.
9: Divačka Anna Tenká z Rachotína nám píše, že její manžel je 2 měsíce po infekční žloutence a že jí z opatrnosti nechce dát pusu. Ptá se nás, jak to je. Může se pacient po infekční žloutence líbat?
10: Může.
9: Může.
10: Může. Ovšem, pouze s dietní sestrou.
9: Zde se na nás obrací divačka Ptolemájová z Mikén u Opavy. Píše, nevím, čím to je, ale když manžel přijde z restaurace, nikdy nepoznám, jeli či není-li opilý. Neznáte způsob, jak to zjistit? To byste mohl vy, ne?
10: No co já? Co to je? Mě chodí manžel domů opilý?
9: No, to je pravda, nechodí.
10: Takových způsobů je, přátelé, celá řada.
9: Jo, dávejte třeba pozor, jak vás manžel oslovuje. Když vás oslovuje v množném čísle, tak už vás vidí dvakrát.
10: Je. Jedna paní si za tímto účelem koupila balónek a nechává manžela fouknout.
9: V tom je ovšem určité riziko. Uděláte to dvakrát, třikrát a manžel vám foukne na furt.
10: Jo, to je to. Jsou... Já bych ještě měl jednu poznámku. Jsou taky ženy, které nechávají své manžele v podobných situacích šplhat do třetího patra po okapové rouře. Tenhle test si ale dámy dobře rozmyslete, to záleží na tom taky, kolik by vám hodil vdovský důchod a tak, že?
9: Já si myslím, že nejhumánější způsob je pozorovat manžela, když se svléká. Pokouší-li se sundat kalhoty přes hlavu, tak už mu nenalejvejte.
10: A já tu mám další dotaz ženský, paní Bémová píše, můj muž mluví celé noci ze spaní, co mám dělat? No, paní Bémová, to je jednoduchý. Zkuste ho nechat něco říct přes den.
9: Tohle se mi moc líbí. Tady píše nějaký Brůna z Černovsi. Moje žena má velmi ráda hrozny. Kdykoliv jsou na trhu, nosím jí je.
11: Rostomilý.
9: No. Sdělte mi, zda nejsou stříkány nějakou jedovatou látkou.
10: Nejsou, je nám líto. Ten jed si budete muset obstarat jináč.
9: Další dotaz od diváka Krále z Opočna. Kdykoliv mi manželka žehlí kalhoty, mám je vyžehlené jenom ke kolenům. Co s tím? No, co s tím? Tak zkuste prodloužit manžel se šnůru u žehličky.
10: No, pokud to nedokážete, no tak noste šortky.
9: Tak dost.
10: Opravdu. Já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Pište nám, odpovíme rádi na všechny dotazy.
9: Ano.

0: teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
1: Děkuji.
0: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
1: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
0: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
1: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
0: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
1: Tak, že bych zkusila dát diktát.
0: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
1: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
2: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
1: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
2: Kalhous.
1: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
2: No a mě by to zajímalo. No,
1: tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
2: A co tam šel dělat?
1: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Síkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
2: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
1: Brambory do bytku. Bosý silák Síkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
0: Počkejte, to řekl syn?
1: Ne, to říkám já.
0: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahradou. Taky nejsou jenom vyňatá slova pos. I čeština, to je procházka rajskou zahradou.

0: Já už nevím, jak dál.
1: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
0: Pilný syn cílil na lesní pych.
1: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běžely. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pionýra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
0: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
1: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
0: Ano, všimla.
1: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo. Kolegyně.
0: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
1: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy, někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrat svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím jí první prosím.
2: Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se, vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franta, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
3: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
2: To nevím, ale je to poslední rozloučení.

0: vyloučení s mým nejlepším manželem. Protože ty čtyři před ním stály za prd.
1: No jo. Máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
0: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. Na ty jsem mu dala já. Víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no?
1: Kolik vám visel?
0: 2 dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergot, tolik prádla přece zase nemáme, že jo? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
1: Já ho znám jenom od voka.
0: Jo, tak, jako od vidění.
1: Ne, od voka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na voko.
0: Jo, na voko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo. No. Ale to jste nemuseli.
1: Ne.
0: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
1: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
0: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
1: No, tak tu tam má pořád, víte.
0: Jo,
1: no.
0: A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
1: Spolehněte
0: Děkuju,
1: se.
0: No.
1: No a právě proto jsem taky tady. Já no, to nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko, a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
0: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
1: Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
0: A co s ní jako budete dělat?
1: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
0: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
1: Ale ne, auto.
0: Cože?
1: Auto.
0: Auto?
1: No.
0: Auto?
1: Ano.
0: No to já snad nepřežiju.
1: No tak tím by se to velice usnadnilo.
2: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale... Je tohle to poslední rozloučení s panem Františkem?
0: Jo, tady leží, no.
2: Pane Bože!
0: A vy jste kdo?
2: Já jsem Levoboček.
1: No tak viděl, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
0: Jo, a co? Jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
2: Levoboček! Pane Bože!
0: Ježišmarja, vidíte to cizí člověk.
1: No
0: a takhle mi ho Fandu oplakává.
1: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
0: Že by příbuznej.
1: Přihoří vás.
2: Tatínku!
1: Hoří!
0: Ten konec.
1: A já myslel, že dělá chyby jenom v kartách.
0: Marja, tak on se dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
2: Ne jednou, 3krát.
0: Jak 3krát?
2: Já mám ještě 2 sestřičky.
0: Ne.
2: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná. To šlo úplně mimo vás.
0: Ale ne.
2: Ale jo. Ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
0: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde on by sehnal geny. Přece on nikdy nebyl v Japonsku.
1: To jsou jeny. Geny ty má každej, ty měli Franta.
0: Jo, no. A kde teda jsou?
1: No to já nevím. No.
0: Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
2: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
1: Takže vydrž, já to zařídím. Paninko,
0: ano.
1: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké je vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
0: Já jsem Marie.
1: Tak Máňo, koukej ma za domu vařit.
0: No co si to dovolujete?
3: Upřímnou soustrast. Odpusťte. ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
0: Vy jste znala našeho Fandu.
3: Znala je málo.
0: Málo.
3: Byl to nejlepší milenec v mém životě.
0: Cože? Tak vy jste...
3: Jeho tajná milenka.
0: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
2: Já jsem Livoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
0: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedenej funus. Tady se ti sešla partička. Kardan a děvky.
3: No dovolte. V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
1: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil, já jsem Jirka Samec.
3: Nezlobte se, Samečku, ale Feri byl jedinečný. No. Pravý muž. Přinesl mi vždycky i kytičku.
0: Ježiš, kytku.
3: Jak ten uměl být pozorný.
2: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem. No.
0: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
3: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli. V posteli tajfun.
0: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklá ani nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No, ale já jsem si ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. No. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Děvčata,
1: si nebude dovolovat.
0: Přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbyl nějaký papírek, co? Po Fandovi, vem to domů.
1: Jo, je to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna.
1: Jedna, tři, pět, osm, 16, 32, no tak to hodně, co mi po něm bylo. Jedna, tři, pět, osm, 16, 32.
3: 32, teda, no, tak, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla? Tak. Hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
3: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. No. Ježišmarja. Ježišmarja, hulem, hulem, lepidlo,
0: ale
1: lepidlo.
0: Ale roztrhaný ti to nikde nevemou.
1: Ježišmarja, nevemou, já chci šňůru, já chci za Fandou. Fanda.
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
2: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
3: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla i s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější půnus mýho života.
4: Místo X, čas HMV na druhou. Vroucně milovaná Wilhelmíno. Sedím v jeskyni a píši vám svůj první dopis. Nevím, proč mne odvedli právě k parašutistům, ač bylo již delší dobu známo, že jsem těžký, a to nevyléčitelně těžký neurotik a navíc ze šlechtického dědičně velmi zatíženého rodu. Potíže, které teď nastaly, mají však parašutisté sami, ne já. Ač jsem vlastně také už parašutistou. Během seskoku, před ním i po něm, stále o mne musí pečovat dva až tři parašutisté na hlavu. Čistí mi zuby, boty, ptají se mne v pravidelných intervalech, zdali se mi nechce na záchod, a když tak na který. Přesto stále zapomínám. Otevírají mi padák. Ale stejně vždy něco zapomenu. Někdy je to kulomet, jindy samopal, ale čas od času to bývá i něco většího. Je s tím vždycky plno zbytečného běhání sem a tam, obtávání, jindy i značných komplikací. Je tomu právě necelý týden, co jsem například zapomněl v Grand Hotelu ruční granát. Když se mne ptali, jaký byl, jak vypadal, vzpomněl jsem si jenom na to, že byl odjištěný. Jeden z mých pečovatelů doběhl sice ještě včas, ale přišel celkem zbytečně. O jednu ruku. Nevím teď přesně, která to byla, ale jasně si pamatuji na to, že mu ještě jedna zbyla. Líbá vás na to místo, jehož přesný latinský název jsem sice zapomněl, ale které mi nicméně způsobovalo a snad mohu doufat, že ještě bude mnoho potěšení.
5: Muzika! Je muzika! I mi vel duo obesito! Elvira, Francesco Appendixo! Mi na nečest napšani, na nečest napšani přijeli i mi vám tu levitaciona i černá magíka předvedli. Je tragická persona. Já musa vám řekla, že já neuměla mluvit. Já in ver tady cizine berisa i orto nepíla i matersko pierso zabudala.
6: Mistr je tragická postava. Věčným blouděním po světě zapomněl svou mateřčinu a jiný jazyk se nestačil naučit.
5: Já vlastně taková zvuková hluchonemot. Musika forta!
6: Aha, pa!
5: Ježi! Žije v česničková, tohle to mi. To tragedia, to tragedia. Já tam mám numera.
6: Mistr říká, že to je velká tragédie.
5: Je to veliká, gran tragédia. Ach, olúva. Excuse me. Já bych chtěl pro sekundu tišina za kamaráda. Absolutní pšt.
6: Mistr prosí o minutu ticha za upadlé holuby. Promiňte, za holuby, na které on upadl.
5: Já děkuji vám z úplného spodka srdca za spoluúčasti na moje bolístky.
6: Mistr se přikryl ze spodu srdce svou vlastní bolestí.
5: Ale tu holubo prima.
6: Ale první holub.
5: Kamarádo.
6: Byl jeho přítelem.
5: Geniálno.
6: Geniálním přítelem.
5: Šampiono holubo.
6: Byl to šampion. Holubí.
5: Colaboro s armo, seržanto!
6: Ano, pracoval s armádou a za to byl jmenován seržantem.
5: I on familio, mi zajne, trapero, olubo, era!
6: Pocházel z rodiny jakéhosi vašeho slavného cestovatele holuba.
5: No, nedá se nic robit. Duo numero, zvláštní okultní síla v mý těle.
6: Jeho těle je zvláštní okultní síla.
5: Elvira, hop.
6: Hop.
5: I uviděla ztracený vydatného pramena.
6: Naprosté zmizení pramene. Teda, počkejte.
5: Forte. Česničko, a vy s tím chlastem přestaňte! Kam mi to lijete? Vy tady mám...
6: Mistře, kde máte ten termofon? Kde ho máte?
5: Tady.
6: Já si nemám svůj den. Mistře, dneska potřeba.
5: Česničko, a vy už nemáte svůj rok. Je to možný? Já mám mít plný termofor, já mám plný pantalony. Je to humorná arabeska. No, co na lama? Já vám teď chcela vrchol všeho našeho magického umění předvedla. Elvíra.
6: Ano.
5: Kdy jsi? Dona Amora. Postojí Dona Amara. Teď Almara. Ona vznesla na piedestálno.
6: Já se vznáším na pedeštaflí.
5: Na piedestálno. A ona geniálna Medea.
6: Ne teda.
5: A ne, Beňo, a přesně švárovit, aspoň pozor, co říkám.
6: Dobře, aby bylo po vašem.
5: Médium.
6: Teda médium, no. To jsem zvědavá, jak se vám budu zvedat po ty včerejší zabíjačce.
5: Je mi to trapný. Poslední rok, já už jsem vám to říkal, že já se budete přejídat. Já takovou sílu nemám ani takovou hůli, abych tady zvedal takovou teorii, tohleto. Já jsem potom měním z mága věřábníka. I vy teď já vás prosila o absolutní soustředění. Protože nastane teď u mne tvůrčí tryzen. Strašná. Jakolikrát se už neprobralo. Až pak v úplně jiný zemi znovu se nalezl.
6: Mistr bude trpět.
5: Ty mlč. Já vám to říkám. Je to moje poslední numéra z děs. S tou babou už to není možné. Já jsem čím dál unavenější, a kdybyste viděli dámy ty křičový žíry. A proto vy uvidíte kontra levitaciono, že zatímco ona byla vznášadlo a já silou vůli ji zvedalo, teď ona zůstane pevně ležata a já se vzněsem. Po ty síly působí. I zde já. Je jedna lodní smyčka.
6: Karle, co to děláte?
5: Tak, jedna dračí smyčka.
6: Kudláčku, proč se přivazujete? A počíte mi rozvažte kudláčku.
5: Kudláčku,
6: kudláčku, rozvažte mě.
5: Já jsem vám říkal,
6: kudláčku.
5: Já vás přece nebudu hodit po různých zabíjačkách. A teď se může. Tak,
6: se mnou bude.
5: Přesličková, arrivederci.
6: Co se mnou bude, kudláčku, rozvažte.
5: Co s váma bude, já teď zatelefonu vašemu manželovi, že se vracíte ze svého toulání po světě. A ten vás nazvedne i z Vandleva. Arrivederci.

0: trhání. Paleček, paleček se má, když zaspívá, tak žádná se neubrání.
1: Janík, Janík, Janík se má, na vchladní knížku ukládá.
0: Paleček, paleček, paleček se má, on taky ukládá.
1: A my se máme, houštinou pop, music se prodí.

0: jak jsem ochořel. Na lidské tělo číhá řada nebezpečí. Jednak jsou to nelítostné bakterie a dotěrné bacily, kroužící všude kolem nás, aniž by byly potvůrky vidět. Dále pak člověka sužuje zledovatělý chodník, rychle jedoucí auto, vosa, zdánlivě klidná sopka, padající lomítka, mochomůrka citronová, neléčená prodejná žena, moucha masařka a její věrná družka Bleška tulačka. Organismu se těmto nástrahám a neřádstvu brání seč může. Člověk sám pak svému tělu pomáhá nepopulárními, leč nutnými úkony. Mytím rukou, ranním cvičením, pobytem v přírodě a zeleninovou stravou. Někdy však i sebelepší prevence selže, jako onehdy u mne. Snad jsem své tělo ošidil o vitaminy, či snad mi v krámku podala pekařka housku umolousanou rukou. Jisté je, že jednoho dne jsem se probudil ne zcela ve své kůži. Pravda, 42,6 není žádná teplota, zvláště pro člověka, který má rád horké léto, ale fakt, že mi chvíle mi netlouklo srdce, mě nutil k zamyšlení. Zkusil jsem tělu pomoci a nemoc zahnat ranním cvičením, ale nožky vypověděly poslušnost a také ruce nedokázaly dopravit nad hlavu činku, byť měla jen slabých 80 kilo. A také mě přišel poprvé v životě lékař. Od prvního okamžiku, kdy vstoupil do mého pokoje, jsem k tomu člověku pojal nedůvěru. Vypadal tak mladě a byl oblečen bíle jako tenista hejsek. Nemínil jsem se s ním proto dlouho bavit a vyplázel jsem na něj drze jazyk. Netušil jsem však, že zná protihmat. Vrazil mi kávovou lžičku tak hluboko do krku, že mi nezbývalo, než řvát hlasitě A, z čehož měl zjevnou radost. Pomalu jsem rezignoval. Lékař si pak ještě vstrčil dvě gumové hadičky do uší a 10 minut mi luxoval prsa. Když tuto práci dokončil, oznámil mé ženě, že musím do nemocnice. Manželka začala plakat štěstím. Ovšem na mé straně tolik radosti nebylo. Nemocnice nepatřila mezi divadla, která jsem hodlal tento týden navštívit. Snažil jsem se proto ukrýt pod prostěradlo, ale viděli mě dírou. Po kratším zápase z lapiduchy jsem se ocitl konečně v autě. Jeli se mnou jako blázni, jako by snad ani řidič nevěděl, že veze nemocného. Nemocnice mě překvapila svou rozlehlostí. To je zase něco úplně jiného než můj přízemní baráček z vepřovicových cihel. Protekcí jsem získal ubytování téměř na samotce ve 20-lůžkovém pokoji. A řeknu vám, nás 35 nemocných se tam celkem pohodlně vešlo. Pravda, každý neměl svou deku. Ale my s vysokou teplotou jsme ji stejně nepotřebovali. A tak jsem si žil na své židli spokojeně. Snad jídla. Jídla mohlo být trochu víc. Zvláště pro nás, kteří jsme chtěli posílat něco domů na přilepšení. Ještě, že jsme měli na pokoji 4 zlomeniny, které nebyly z nejrychlejší. Než přihopsali ke stolu, byla z jejich porce již dávno odebrána daň. Některé zlomeniny to nesly těžce a žalovali lékařů. Ale když jsme jim v noci pokropili sádry vodou a oni mohli začít s léčením znovu, přestali rázem donášet a posílali si raději pro jídlo do bufé. Však si také užili mých posměšků. Neděle byla pak ve znamení návštěv. Oholili jsme se, sestry přestlali postele a židle a my začali vyhlížet své příbuzné a známé. Pravda, u mě zůstalo vždy jen při vyhlížení, nepočítám-li prodavače novin, který ovšem přicházel spíše za obchodem než za mnou. Za to soused Klikoš si na samotu nemohl stěžovat. Když se do místnosti vhrnulo jeho 16 dětí a během návštěvy se narodilo 17, měli se zlomeniny co ohánět, aby uhájili místo k sezení. Já měl to štěstí, že jsem byl u Klikoše v přízni. Když ho minulý týden pronásledovala sestřička s injekcí, nastavil jsem jí nohu, takže zachráněný Klikoš mohl nakazit vzteklinou další 2 pacienty, kteří se mu nelíbili. Sotva návštěvy odešly, vrhli jsme se s Klikošem na zlomeniny a prošacovali jim kapsy a noční stolky. Márně ti chlapi ukrývali lahůdky pod sádrou. Klikošův hmat, vycvičen ze samoobsluhy, byl zvláště vyvinutý. Skutečně, tento můj nový přítel se v životě vyznal. Tak například za geniální považuji jeho nápad chodit se dívat na televizi na oční oddělení, neboť tam bylo před obrazovkou stále volno. Byli jsme proto rádi, že z nemocnice půjdeme s Klikošem v jeden den. Mé teploty opadly a také Klikoš neštěkal a už 3 neděle nikoho nepokousal. Večer před odchodem jsme ještě naposledy prošacovali zlomeniny a šli rychle spát, abychom si ukrátili čekání na svobodu. Na tuto noc však ani já, ani Klikoš do smrti nezapomeneme. Úderem 12. se v rohu místnosti vztyčilo několik postav. Byly to zlomeniny. Už týden ty potvory simulovali dále nemoc, aby se nám mohli pomstit. Zmlátili nás dokonale. Nyní ležíme s Klikošem na jejich bývalých postelích a skoro všechny údy máme v sádře. A já jen čekám, co Klikoš vymyslí, aby nám spolupacienti nechávali trochu více jídla. Zatím neříká nic, ani když nás šacují.
1: Tak Jirko, Peco, příjemná atmosféra, tak to už řekni, no.
2: Neřeknu.
1: Jirko, neříkej, že to neřekneš.
2: Řekni to.
1: Jirko, strať zábrany, vždyť seš kolega, vždyť seš klaun.
2: Podívej, co to s ním udělá, když mu dám nos?
1: Jirko, ty máš nos, vždyť jsi kolega, klaun. No, ztrácí zábrany, měšťák, ztrácí zábrany. A už tady měšťák řádí. No, výborně, ty buržouste, no, výborně.
2: No. No, vidíš to. A je ti tady dobře, viď?
1: Tak, už nos nepotřebuješ, už jsi tady. Tak nám řekni tu mystickou informaci.
2: Neřeknu.
1: Tak to řeknu já.
2: Neříkej to.
1: Peca si totiž myslí, že
2: ne,
1: byl...
2: Ne, já si nemyslím. Já jsem byl.
1: Dobře, Peca byl v minulém životě pes, jak si myslíš. A už je to venku, co?
2: Jsem prosím, že se za to stydíš, že jsi byl pes, bože, někdo třeba byl hroch, někdo třeba v tomto životě je prase. A nestydíš se, rozumíš, jsi krásný byl pes. Jirko, spíš chybí důkazy o tom tvým tvrzení. Důkazy mám tady. Je?
1: To jsou fotky. To
2: no.
1: Jsi... A to seš ty?
2: Ano, to jsem já v minulém životě. No, dej to kolovat.
1: To seš opravdu ty v minulém životě?
2: Ano.
1: Počkej, dej, tady, nech si kolovat tady tuhle sektor A, já půjdu na Bčko.
2: A jo.
1: Podívejte se, tohle je Jirka v minulém životě. Český fousek. Jiří Pecha, já podle, my mu říkáme Peca. Jo, možná, že to se pes, Peca. Jo, podívejte se, nechte kolovat.
2: Tady. Tady
1: jste to slečně taky. No.
2: Pošlete to dál.
1: Já taky mohu, já tam klidně.
2: Tady jsem ve skoku. Pošlete to dál. No. Tady se dívám pánečkovi oddaně do očí. No.
1: Jirka, když mluvíš, ty jsi byl opravdu pes. Můj brácha mě říkal takový for, prostě, že přijde, slepec přijde do obchodního domu a vezme v Torontu. Vezme z toho svého psa za zadní nohy, takhle s ním krouží nad hlavou. Přijde prodavač a říká, co tady prosím vás děláte? On říká, já se rozhlížím. Černý humor to je. Černý humor to je. Black humor. Kanadský black humor. Canadian black humor.
2: Ať je to cokoliv, ale tomuhle já se smát nebudu. Ne. To ne.
1: Tak se nesměj, Jirko. Se nesměj, vždycky, když něco řeknu, tak se otoč zády a nesměj se, no. Rozumíš?
2: Ale řeknu ti, ty bys byl přísnej pán, víš? To by bylo furt. Sedni na místo. Lehni. Co já znám?
1: To právě, Jirko, rozumíš, ty to vidíš z hlediska psa. Musíš taky vidět věci taky z hlediska pána. Rozumíš? Protože když třeba, řekněme, mám psa, teď mi přijde návštěva. Damská.
2: jo? Za svobodna, třeba před Šanta, jo? Přišla, to jsem byl vlastně taky ženatý. No tak před... Dobře, jsem prostě mladý, jo, svobodný. Přijde mě nábezká návštěva, mám psa. Ano, koho to tady? Nazdár, Richard, kdo tady má? Na místo, prosím tě, na místo. Ta je včerče pěkná. Prosím tě, na místo, na místo.
1: To je tvoje holka, jako jo?
2: No a teď jdeme třeba do ložnice, že jo? Jo, jdeme do ložnice.
1: Kam jdete, co budete dělat?
2: Na místo! Musíš mu říct, na místo! A zavřít za sebou dveře, rozumím.
1: Co tam děláte?
2: Rozumíš, to musí vidět taky z hlediska pána. Jaká by byla třeba, řekněme, tady, takhle, paní, panička. Tady, tuhle, to bys odhad?
3: No jo. Paní, u vás by bylo dobře. Moc by se nedělalo. Pěkně by se tloustlo. A mazlilo by se. Jak to tak... Už je zase v křesle, Hárík.
2: Jak to tak poznáš, prosím tě?
4: No to já poznám. Já mám totiž na pány čuch.
2: To čuchem, no. Tady tahle, jaká by byla tahle? Tahle.
3: Ta by byla dobrá.
2: Ta.
3: Ta taky.
2: Ta, ta je dobrá, víš? Co? Mm. Tady
3: ta. Ale ten by byl špatný. Ten taky. Ten taky, ten... Ta by byla dobrá.
2: Jirko, prosím tě, pojďme o tom mluvit, jak jsi byl tím psem, to mě zajímá. Oni vás třeba cvičili, jako psi vás cvičili?
3: No to víš, že nás cvičili. Ty nejzákladnější cviky poslušnosti se dělali u nohy.
2: Počkej, to jsi se vzpomněl. Víš, co je toto?
3: Že to, nevím.
2: Měl můj kamarád, měl němýho vlčáka, on. No, tak jí.
3: Tomu se tak smát nebudu teda.
2: Tak. No, taky lidi, že jo, pro lidi, víš? Jsem chtěl pobavit taky lidi. Tak s tím cvičením, pokračuju tam, prosím tě, to mě zajímá.
3: Jo, no tak ty nejzákladnější cviky poslušnosti se dělali u nohy, jo?
2: Jo.
3: Máte tady nohu, máš tady nohu někde, nemáte tady?
2: Mám tady dvě nohy, mám tady.
3: Jo?
2: Tady máš od pijána nohy taky, já nevím, jakých nohou se to dělá.
3: A, tak počkej, tak...
2: Jsi salonní pes, tak asi u nohy od pijána, ne, se cvičíš. Podle toho, jaký jsi pes. Já ti ale můžu udělat pána. Pána ti udělám.
3: Buď tak hodnej.
2: Pána mu udělám. Jo? Noza! No tak. Hady. Pravo, v bok! Pozdě, trestám. Tak ani nekvikneš. No. Sadně.
3: No tak si sednu a dostanu pamesek,
2: ne? Promiň. No. Promiň, tak ještě jednou, jo? Sadně! A teď vám, přátelé, ukážu, jak náš Harik umí dělat mrtvýho. Mrtvý! Udělej, mrtvý hezky! Mrtvý, neboj se, no mrtvý udělej. Jak děláš mrtvý? Tak děláš mrtvý. Takhle dělá mrtvý, hodný, no, hodný. Takže to cvičení necháme. Po cvičení necháme to cvičení. To je takový ty drily a já to nemám moc rád, to cvičení. Ale potom, po práci, máte to u psů taky po práci legrace?
3: No to víš, že jo, to jsou procházky, to je to nejkrásnější, co může být.
2: Jo.
3: Víš? Jo. Tak když to se těšíš na procházce, až pán ti sundá košík
2: jo.
3: A dá ti volno. Víš, to krásné. To krásné. Kontrolované volno. Kdy pobíháš kolem pána, jo? Ani ne moc vpředu. Ani ne moc vzadu. A zabýváš se přírodou, je? To se značkuje. Jo, no, prostě dovídá se, no prostě se děje spousta věcí.
2: Jirko, já to vím, já jsem měl psa, on se jmenoval Pepoš. No, a když jsem cestoval, tak jsem měl pas, prosím, Boleslav Polívka, herec jsem byl. Jsem tam měl herec napsaný a jemu jsem dal do toho očkovacího průkazu pěkný fotografii a tam byl napsaný Pepoš Polívka Boxer. Tam. Hned se mě snadněji projíždělo hranicí, víš? Celníci zasmáli, ha, ha, ha. Víš? Ha? Tak, jo, Jirka.
4: Já jsem takovýho pánečka neměl.
2: Jirko, prosím tě, teď... Já nevím, jestli vás to bude zajímat, ale mě to zajímá. Jsou ti psi prostě monogamní? Jako já? Bych chtěl být?
5: Nejsem.
2: Že ne, on uvidí fenu prostě a jde po ní. Jo, a oni taky nemají rasový problémy. Bernardin po Jezevčíkovi vznikají úrazy. Jo, prostě. To se mi ale líbí. Prosím tě, o té sexualitě, o tom o té erotice psí, mohl bys pohovořit, prosím tě?
5: Já nevím, jestli to bude vhodné.
2: Ale jo, že nás to zajímá. Co? Prosím tě, fotografe, pustíš mi tady sednout? Já si sednu sem. Jirko, vyprávěj.
4: Tak fakt můžu, jo?
2: Jo.
4: Tak on můj pán jednou
2: si... Říkej to, Jirko, mě, říkej to všem.
4: Tak jednou můj pán si usmyslel, že
2: budu... Říkej mě, zase to říkáš mě. Říkej to všem, Jirko, všem to říkej. Všem, tady divákům to říkej.
4: No tak...
2: Fresty, kamery, Jirko, to ceť do těch obyváků. Rozumíš, ne? Do těch obyváků, říkám, jo. Vy jste nerozuměli, do obyváku. Třeba se dívá náš, z divadla, náš sekční šéf třeba se dívá. V obyváku. Třeba se dívá náš z divadla generální intendant. Tak jim to pěkně do těch obyváků. Jak se tam jinak dostaneš?
4: No tak jednou můj pán si usmyslil, že budu krýt. No, jako pokrývat. No, vy? No.
2: Rozumíme mu.
4: No pro ty, co že mě připustí, jo?
2: Nemusel to říkat.
4: No to...
2: Promiňte, pane sekční šéf.
4: Tak hnedka ten inzerát do novin, že jsem jako zdravej a tak, jo. A odpověděl jeden pán od nějaký feny. Kdybyste viděli ten rodokmen, to už dneska není ani pravda. No tak, pán mě dal košík do autobusu a jelo se. Teď jsme tam přijeli, jo, zahrada, v zahradě dům. A já už jsem to cítil.
2: Rozumím.
4: Tak pán mě sundal košík, teď mě dovedli k té feně a my jsme se začali seznamovat, jo?
2: Jako očuchávat, jo?
4: Jo, očuchávat.
2: Tak to už jsem jako jste očuchaní už dám.
4: A páni jakože si dají na verandě kafe. A zůstala tam s náma paní, od toho pána, od ty feny. Jako takovej sexuální dozor, jo. No a já se začal pokrývat, jo. Já jsem pokrýval. Ona se na nás dívala. Ale mě to nevadilo. Já jsem pokrýval. A když to bylo po šesté, tak utíkala na verandu za našejma pánama a povídá... Po šesté, pánové. A zase se vrátila a zase se na nás dívala, ale já jsem furt pokrýval, jo? Mě to nevadilo, já jsem pokrýval. A když to bylo po šestnácté, tak zase utíkala na verandu za našejma pánama a povídá, po šestnácté, no pánové, a zase se vrátila a zase se na nás dívala, ale mě to už vůbec nevadilo, já jsem pokrýval, jo, já jsem pokrýval,
6: A když to bylo po 21. tak zase utíkala na verandu za našejma pánama a povídá: po 21. pánové. A čím víc rostlo nadšení té paní, tím víc rostla závist a nenávist našich pán.
7: Jo, takže závist, oni záviděli a potom začali nenávidět, jo?
6: No ano, naši páni napřed záviděli, potom nenávidět.
7: To je poučné, když se budeme, když si budeme závidět, tak se začneme nenávidět. No. Takže Jiří Pecha, zvaný Peca, v minulém životě úspěšný a skvělý pokryvač.

Humor jestli kvítkostobarevné. Vzejde v krušných dobách lidstva žití, tak jak podle krásné báje zešlo z krve, ze slz, páně pestré kvítí. Krásná doba, dokud humor nebyl. Nestávalo touhy ani smutku, neb kde smích se hledá, výsměch líhne, musel žal dřív být a chyba v skutku. Humor jestli rosou lidstva žízni, nesmějť si jenom šílení. Často výsměch chybu ponapravil, často udusil vtip kvílení.

0: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
1: No.
0: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
1: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
0: ano,
1: ale hezky měná. Celým tělem.
0: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
1: Jo, takhle, vymyslíte jako hlavou, no prosím,
0: hlavou, ano.
1: Zkusme to. To už trpíte?
0: Jako kůň, kolego. Jako kůň, je to znát.
1: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
0: Já už se můžu uvolnit.
1: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to vy nemáte plastiku?
0: Kdo to říkal?
1: Já Uno... U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
0: Ale prosím,
1: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To jsem mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou
1: mode.
0: Deklamační, ano, kolega Gabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy. La la la, la la la, la la la. La la la.
1: Logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
2: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum. Jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
2: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
1: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
2: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
1: Ano, ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
2: Podle mého soudu?
1: Ano.
2: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
2: Aha, aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili neviera. No a za C varianta kašpárek.
1: Co je to?
2: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
1: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé, tady v sále Bránického divadla. Dobrý večer, vážení a milí přátelé, doma u televizoru. Je 31. prosince 1999 a zítra bude 1. ledna roku 2000. Komu se to stane, že zažije takovouhle změnu v letopočtu? A já bych chtěl, aby ta změna v tom letopočtu proběhla v legraci. Já doufám, že se budeme skvěle bavit celý večer. Já dost často dostávám otázku, jaký byl můj trapas, jaký trapas bych nechtěl zažít, jaký trapas se mi v životě stal, jaký považuji za největší. Já nevím, těch trapasů byla spousta a já si myslím, že trapasy jsou kořením života, že člověka posouvají dál. Vyprávěl jsem už o trapasu s panem Kemrem, s panem Růžkem, ale zažil jsem trapasů spoustu, ale taky jsem spoustu trapasů viděl. Například v mém rodném městě, v Třebíči, tam se stal trapas, o kterém se tam dodneška vypráví, protože tam, když chcete jít na rande, tak musíte přejít přes řeku Jihlavu, přes Mustek do Hájku. když jdete na rande. A tam už máte všecko, co k tomu potřebujete. Tam máte travičku a keříčky a stromečky, no prostě všechno. Tam jednoho dne starý Sojka kosou kosil trávu. A najednou, jak tak kosí, tak se ozvalo pomoc. Teď on starý Sojka, on byl vždycky hodně tak jako na pohádky, tak on si myslel, jestli mravenečci třeba to nejsou. A tak dodal takovým tím pohádkovým hlasem, kdo mě volá? To jsme my, se ozvalo. A kdo my? My tady za keřem. A za kterým keřem? Tady napravo. Tak Sojka šel a rozhrnul kosou takhle to křoví a teď tam byli oni, jo? On a ona. To byl právě ten trapas. Oni se měli tak rádi, že oni v tu chvilku byli, jak bych to řekl, nerozdělitelní, jo? A on teda s tou kosou tam takhle stál, no. Teď taky o to chvilku napadlo, že jo, ale pak to zavrhl. Říkal si, jak by jim prospěl. A on je oba dva takhle naložil na tu kárku, přikryl je plachtičkou, co tam měl, a vezl je do špitálu. On musel zase zpátky přes můstek okolo pošty, tam trošku byl zádrhel, pač tam bydlí baba, která vždycky hlásí na náměstí, kdo zrovna šel do hájku. A ona je kolikrát rychlejší než telefon, takže tam už seděli ty dětci s fajfkama na náměstí a říkali, kde jsi byl, Sojka? A na trávě, kde bych byl? A co vezeš, Sojka? A co bych vezl? Trávu vezu, ne? A co ty nohy, Sojka? No, Sojka si užil. A teď to provezl tu kárku tím náměstím a přijel do špitálu, do kopečka, kam to musel tlačit, a tam pan primář je píchnul špendlíkem a oni se rozešli a odstěhovali se z Třebíče. Protože oni už tam samozřejmě dál nemohli s tím trapasem existovat, jo. Ale Sojka, ten z toho profitoval samozřejmě, protože ten chodil po hospodách a říkal, člověč, já jsem rozhrnul křoví, vi? Teď ti tam byl on a ona a dál ti to neřeknu, než zaplatíš pivo. Jestli mám nějaké zkušenosti s Viagrou? No, to je otázka. Zkušenosti s Viagrou nemám, vím, že je na trhu, kus 400, ale zase se musím pokorně vrátit ke svému kamarádovi Petrovi, který z Austrálie opět dneska dorazil a je tu. Já ho nebudu schválně prozrazovat, abyste nevěděli, který to je, potom jenom pro vás tamhle v tom kostkovaném saku vlevo. Ten s tou Viagrou zkušenosti má, protože on kdysi dávno, když to tam u nich přišlo do mory, tak on mě telefonoval, že měl sraz s dívkou na bíči, jakože se měli potkat, že, s děvčetem na pláži, abych to přeložil, a že si vzal 200, jo? On to zřejmě nějak je rozkategorizovaný, což jsem nevěděl. A já říkám, no a co? Jako, a on říká, no a ona nepřišla, no. A říkám, co jsi dělal, Petře? Já jsem to rozplaval. Taky mě vyprávěl Karel Wagner, můj kamarád, dva krásné příběhy, které se nedávno staly s jeho známým. Jeden jeho známý na vesnici, takový pečlivka, on natíral střechu. A on, protože je to pečlivý člověk, tak si to vždycky všecko pečlivě promýšlí. A taky tohle to si promyslel, že on vylezl na tu střechu a šel za ten štít na druhou stranu. On se přivázal, on si vzal takhle lano, uvázal se, hodil to dolů a tam to uvázal u auta k té kouli, jo? Jak je. To všichni věděli, že jo? To bylo všichni byli informovaní, kromě manželky, která odjela na nákup, že? Ta byla v šoku, že jo? Pač ta jela normálně. Kromě manželky, která odjela na nákup, že?

A to byly jediný dvě školovky na okrese tykrát. Zrovna se potkali u zrcadla v té zatáčce. Karel mě říkal ještě druhý příběh krásný. To se stalo zase tady v Praze v Bohnicích a tam tatínek s klukem šli a pouštěli si tam letadýlko, modeláři, tak s klukem si pouštěli to letadýlko a ono nějak prostě najednou to vypovědělo službu, to letadýlko, a zahučelo to takhle za stěnu, za zítku toho blázince, co tam je v Bohnicích, jo. A kluk brečel a táta říká, to nic, ať tam vlezu, proto není problém, jo. Přelezl mladickým schokem přes tu zítku, vlezl do toho blázince a tam zrovna teda pacienti končili tu zahradní terapii a odváděl je na pokoje, jo. A on tam takhle lezl a hledal po čtyřech to letadýlko, jo. Teď ho čapli, že ho říkají, tak pojďte, jdeme na pokoje, jo. A on, já ne, a mně sem spadlo letadýlko. Ty seš asi pilot, vi? A já. A on se bránil, že ho zoufali, no co v takové situaci máte dělat? Říká, mě venku čeká můj kluk, ty máš kluka. No on tam bude brečet, no to víš, že jo, pojď, my ti zatím dáme uklidňováka, jo. Uložili ho, až venku našli to řvoucí dítě, no tak pak teprve zjistili, že tatínek mluví pravdu a vyvedli ho ven, že jo, a za dítětem, ale než se to vysvětlilo teda, no situace hrozná, no. Já jsem kdysi vyprávěl takový příběh o tom, jak jsem byl na horách. Dneska myslím si, máme takovou silvestrovskou noc před sebou, no, bujarou, proč bych to nemohl říct, jo? Tam byla nádherná lyžařka, tenkrát, když já jsem tam cvičil v tom třetím družstvu, to svoje obracení. Nádherná lyžařka, která denně kolem nás projížděla, pokaždý skvěle oblečená, a ona nás rozčilovala, protože jsme to neuměli, ona to uměla, a ona jednoho dne projela kolem nás a zmizela v takovým nízkým lesíku a tam se tak jako chvilku pozdržela a pak odsud vyjela a vezla si to na lyžích, jo. A teď ona to nevěděla, že jo. Furt se tvářila stejně, jo. Jako, jak je bez... Jak je bezvadná lyžařka, akorát za ní se kouřilo, že jo? Já mám takovou jednu příhodu, na kterou nikdy nezapomenu. To jsem se šel představit svýmu budoucímu tchánovi a svý budoucí tchýni na svou budoucí chatu a... Oni tam měli takovej plůtek, jo, a branku. Já jsem přišel k té brance, říkám si, co půjdeš brankou, jsi tady poprvé, ohromíš je, jo. Já jsem si říkal, že to jenom tak jako přeskočím, přes ten plůtek lehce, že se přenesu, jo. Já jsem nevěděl, že oni to mají vyvyklaný, 40 cm doprava, 40 cm doleva. To mě nikdo neřekl. Ani ona mi to neřekla, pak se mi to měl hodně zazlít. Já jsem nasadil tam tu ruku na mistrovskou, že jo, naskočil jsem, teď tady se mě to zaseklo, teď jsem zůstal a už jsem jenom vyvažoval, jo. Pocitoval jsem to, co chlap může jenom pocitovat v tuhle chvíli. Nohy jsem měl 4 cm nad zemí na obou stranách a viděl jsem toho tchána s tou tchýní, jak stáli na zápraží a... Teď tím těma hlavama putovalo, to bylo vidět, jako myslíš, že to ta naše holka má zapotřebí, to? Bude z toho ještě něco? Pak teda konečně tchánovi docvaklo, co asi tak pociťuju, že jo, komu jinému to než jemu mělo docvaknout, podal mě ruku, zkamarádili jsme se. Já mám dva syny, jednoho 20-letýho, jednoho 8-letýho. Ten 20-letý nedávno vyšel z puberty, já jsem se do ní zase vrátil, takže jsme se názorově konečně zblížili, ale ten 8-letý, to je čipera, to je kluk, který je čipernej, on má takový úžasný nápad, jako třeba my jsme byli na dovolený a tam jsme seděli s takovou společností a tam seděla 19-letá krásná holka v tričku a v kraťasech a on si vždycky, nevím po kom tohle to má, vybere tu nejkrásnější, jo, v té společnosti a rovnou k ní šel, jo, a říká jí, ahoj, já tě budu chránit. Vzal jí takhle hlavu a strčil si ji pod tričko, jo. Ona to tam teda hrdině vydržela, on jí tu hlavu vyndal, vzal její tričko, říkala, a ty běž chránit ty mě.

0: A všichni ti chlapi kolem, co jsme seděli, tak jsme udělali jenom... Pač on jedinej to viděl, že jo? To si vem nalám. Ale on má takovýhle nápadů, on třeba, moje žena s ním přišla do lékárny a tam byla fronta, pak zrovna byla nějaká ta epidemie a ty všichni stáli na ty léky, jo. A on tak jako přehlídnul tu frontu, tomu byly asi 4 roky, a říká, já blbec, že jsem si s sebou nevzal ty hlačky. A teď tam vpředu taková paní říká, pojďte si s tím malým tady dopředu, jo. A vyšli dopředu, že a od té doby to mají nacvičený jako etidu a on vždycky někam přijde, něco takhle žvástne a oni je pustí, jo. Což je úžasný, jo. Vůbec s ním jet na dovolenou, to je zážitek, jako, ale ono vůbec na tu dovolenou. Podívejte se, já třeba dneska už těžko hledám místa, já vám to řeknu takhle, já jsem celou sezonu ve styku s vámi, s diváky, a to je dobře, já jsem za to vděčný a jsem šťastný, že to tak je. Ale na konci sezony samozřejmě logicky hledám místo, kde vy nejste. A to se přiznám, to se hledá těžko, protože vy jste prostě už všude. Já jsem třeba předloni si říkal, všichni táhnou na jich, potáhneš na sever. Tak jsme, letěli jsme do Norska, vystoupili jsme v Oslo z letadla, jo, a teď, jak jsme vystoupili z toho letadla, tak proti nám jde taková skupinka a proti taková paní a říká, dobrý den, pane Donutil, tady se vám bude moc líbit. Jsi říkal, ta nemluví norsky. Tak jsme naseli do dalšího letadla, letěli jsme ještě severněji do Bergenu a tam jsme šli po náměstí a fish market a moře šumělo, sluníčko, krásný počasí, všecko. A najednou projel autobus a ozvalo se Fridek Mistek, zdraví pana Donutila! Pak projela ještě Karvina, Poruba a Havířov. Čili náš sever se přesunul na jejich, jo. Mě napadá ještě v souvislosti s tím, jako jak člověk lítá tím letadlem, jo. Já jsem jednou letěl do Bratislavy letadlem, o kterým jsem už měl představu, že ani nelítá, jo. A přesto jsem jim letěl. A to je letadlo, tam už ve jméně toho letadla v podstatě máte otázku, protože to se jmenuje jak. Jo. To jmenuje jak 40, jo. To člověk neví ani kam doletí a jak. A všimněte si, jestli tím někdy poletíte, oni ty piloti, oni mají radost, když přistanou, ale přesto pro jistotu radši... Co kdyby, že jo? No? Radši jdou od stroje, jo? A pak se mi ještě stalo, a to bylo taky nádherné, já jsem letěl do Ostravy, takovým letadílečkem malinkatým, že já jsem ani nevěděl, že takový letadílko vůbec u nás na těch našich linkách lítá. Teď jsem tam přišel, tam takový schudečičky byly, jo? Letuštička tam stála a... trhala tu palubní jízdenčičku, jo, a žvíkala žvíkačičku, jo. A já jsem k ní přišel, dávám jí ten lístek a ona říká, tož dneska jste si ale teda vybral den. Kam, proč? Tož to letadlo a to počasí. Kam, něco je s letadlem? Tož mi to nesmíme tým pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, teď jsem po těch schudečičkách stoupal nahoru, jo. Teď se rozhlídnu vpravo, vlevo, tam byly 4 židle, vlevo 4 židle, vpravo. Židle, ne sedadla. Židle, já to nikdy neviděl, to byly židle přišroubovaný k zemi, jo. Na opěradle taková kapsa a v tom byla strčená otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli radost nebo co, jo. Teď se to nedalo sklopit, jo. Přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit. A sklopil. Mě ta Coca-Cola hrkla do kalot. Já jsem měl sebou jedny tenkrát, jo. Od té doby vozím minimálně 3. Ale dál už to teda bylo veselý, jo, protože zbytek cesty mě ta letuška sušila fénem. A to zase jako pasažer takového letadla si můžete vybrat ještě místo, kde jste vlhčí. Taky se mi jednou zeptali, jestli se dívám na ten kotel. Já teda musím vám říct, já to moc nesleduju. Ona to uvádí ta, jak se jmenuje? Ta, jak? Jo, všichni se na to dívají. Hele, já se to, ne. Musím vzkázat řediteli konkurenční televize, že může být naprosto klidný, protože jak jsou vždycky takový ty relace, víte o tom, jako jak vždycky reportér přijde, jakou televizi sledujete, prosím, a oni všichni říkají ČT2, ty dokumenty. A pak ČT2 má sledovanost 0,31 a kotel 54 800, jo? Ale to je jedno. Já jsem to viděl jednou, samozřejmě Michaelu Jilkovou si pamatuju už z té arény, ona byla vždycky taková nepříjemná, nikoho nepustila ke slavu a každý mu hned takhle dokázala trefně odpovědět a pak ona odešla na mateřskou a vrátila se a oni šoupli do kotle za trest. Ale já když jsem to viděl, jo, ono teda mě to, abych řekl pravdu, příjemně překvapilo, jo, ať ona přitom byla až driáčnická, bych řekl, to bylo takový, kdo má pravdu, 3, 2, 1, to je tvo! Já jsem úplně zůstal. Zůstal přimražený k té televizi, teď to vy nevíte, tam jsou komparzisti, tam jsou lidi, kteří normálně za prachy kladou dotazy, jo. Teď oni to nedokážou někteří ani vyslovit. Někteří to ani nepřečtou. A tam zrovna seděla taková, a zbytek si přivezou ty politici, čili reprezentativní vzorek takovej, jako jo, to publika. A teď tam seděla nějaká taková... Teď tam seděla taková baba, ona s náma už leta točí ten komparz televizi a ona zrovna kladla tomu ministrovi, co tam byl dotaz, jo. A říká, prosím vás, pane ministře, já jsem se vás chtěla zeptat, jestli teda je pravda to, co jste říkal, ona to teda říkala i sousedka, paní Schindlerová, jo, jestli teda si myslíte, jako, nebo si myslíte, že ne? A ten ministr, co tam byl, ten na to odpověděl. Vzpomínám na několik inscenací, které jsem rád hrál, které jsem rád točil v televizi, vzpomínám rád na filmy, které jsem rád točil. Ale taková krásná vzpomínka třeba se váže k inscenaci Koncert V. My jsme ji hráli kdysi v divadle Na provázku, pak ji natočila brněnská televize v roce 88 a způsobilo to naprostý šok. Bylo to o řediteli, který zakázal koncert Vladimíra Vysockého a o byrokracii vůbec. A já jsem si myslel, že to přestane už platit po 90. roce. Depak. Neříkám v tom ve všech případech, ale platí to každopádně. Pořád, jo. No a tam jsem já hrál toho ředitele, toho funkcionáře, který to zakázal, jo. To bylo úžasné, protože tenkrát moje žena pracovala na generálním ředitelství jistém a tam byli 3 ředitele a jeden ten ředitel s manželkou na to vyrazil, na to představení, jo. Teď já ho tam vidím jak dneska, on tam seděl v té kravatě s tou manželkou a teď zíral na to a ta manželka to se bavila, prostě to bylo, ta byla úplně z toho hotová, pro ně šťouchala, ukazovala, vidíš to, přesně. Ten druhý den přišel do práce a říká mi ženě, teda to jsem si včera dal. Pojďte ke mně. Ona tam přišla, ta moje žena, ty tam stála, že jo. Říká, vy jste všechno manželovi řekla, co? Jako co? Jak to tady u nás chodí, že? Já jsem nic neříkala, to je v textu napsáno všechno. V textu, prosím vás, kde by si to dozvěděli, on dohral normálně tam všecko o mně. To není možné, aby tyhle ty věci věděl. On říká, no to všechno je v tom textu napsáno, ale k tomu nevěřím. A tam stál druhý ředitel, kádrově personální. A o tom to skutečně bylo. Tenhle ten ještě nebyl tak špatný, ale tenhle kádrově personální, to byl přesně nemlich ten samý, jo. A ten říkal, jdu na to taky. Moje žena tam málem omdlela, pak říká, to jim zakážou. A on tam druhý den teda přišel a pak se vrátil z toho představení a zavolal si mou ženu a ta už čekala teda ten ortel, jo. A to je pro mě větší ocenění jako Oscar, protože on řekl, představte si, včera jsem to představení viděl. Tak jsem to pozoroval. Představte si, že takový lidé, jakého tam hrál váš manžel, mezi námi stále ještě existují. Že by, jestli jsem taky v mládí chodil do Pionýra, a to jsem teda chodil. Já na to vzpomínám už takovým lehkým nadhledem, protože kdo nechodil, že jo? My navíc v těch 50. letech jsme to měli ještě takový komplikovaný, že jednu hodinu jsme byli v Pionýru a druhou hodinu jsme měli náboženství. A teď jsme, že jo, no, pamatujete si to, my jsme přebíhali, jsme kolikrát s tím šátkem přeběhli do toho náboženství a tam nás katecheta zliskal, jo? Pak jsme se zase vrátili zpátky do toho Pionýra a řekli jsme, pozdrav pámu! To byla totálně zmatečná doba. Já proto nechápu, proč někteří ti naši političtí představitelé naprosto nechtějí, aby se o nich vědělo, že chodili do Pionýra. Přitom ten Václav to musel být nádherný pionýr, že jo? Já ho vidím v kroužku mladých ekonomů třeba, že jo? On tam říká, kluci, jedině já mám pravdu.
1: Nikdo jiný, jedině já. Opravdu. Ani ty, Ivane, ne. Ani ty, ne. Jedině já. Jedině.
0: A kolem jede Miloš na kolobrndě. A už jenom je slyšet z dálky, on nepůjčím. Nepůjčím, jo. Tam někde se rodila ta opoziční smlouva, že jo, bych řekl. Ale... Tam, takovej kasal třeba, že jo, ten už vedle, ten nepřebíhal, ten vedle... Ten věděl, kam to v tom parlamentu v budoucnu chce dotáhnout. Ten Grebeníček, že jo, ten taky, ten s tím druhým, s tím, jako se jmenuje, ten... Rancour, nebo jo, takový Rancour. Jeho to paradoxně ještě táhne doprava. Dost častá otázka je, jaký je váš nejoblíbenější vtip? My jsme takový národ, který se dokáže přes spoustu problémů přenést humorem a vtipem zvlášť. Židovský vtipy já mám moc rád třeba, jo? Jak jde třeba takhle Icik, jo, po tom hřbitově a vidí tam tu Rockefellerovu bohatou hrobku a říká, ten si žije. Tam je všecko. Tam je všecko. A pak je krásný třeba takový ten, jak potká kon Roubička a říká, Roubiček, tak jsem slyšel, že byli v Moskvě. Jo, byl jsem. Poslouchaj, Roubiček, jestli pak si koupili ten myší volej? Myší volej? A kde pak oni to tam mají? No to oni tam mají na tom jejich rudým placu. Mausoleum. Já jsem si všiml, že tam stojí fronta. Tam za 14 dní zase jedu, tak se tam potom podívám. Jo, to se podívaj. Za 14 dní se Roubiček vrátí z Moskvy, on říká, tak co, Roubiček, mají ten vyšší volej? A jdou do háje, kon, já jsem tam tu frontu vystál. Vejdu dovnitř a tam mrtvej prodavač. Když už teda jsme v tom Rusku, mimochodem tam mají taky úžasný vtipy. Proč ne, že jo, možná ho třeba budete znát. Tam přišel turista do restaurace, objednal si polívku, číšník mu přinesl polívku, přiběhla gorila a takhle se mu v ní omočila, jo, a odběhla. A teď ten host tam tak jako zoufale volá toho číšníka a říká, izviněte, tovaryš, znajete, lečova gorila smočila jajca v supě? Neznáju, možná tavariš direktor znaje. Tak šli za ředitelem. Tavariš direktor, znaje ti, dlačivo gorila smačila jajca v supě? Neznáju. Možná muzikanti, oni znají vše. Tak šli za muzikantama. Muzikanti, znaje ti, dlačivo gorila smačila jajca v supě? Да, мы знаем все, товарищ директор. Два, три, четыре. Для чего горилла смочила...

0: No, podívejte se, co si budeme nalhávat, policajtských je hodně, že jo? Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele. Hele, 50 koruna.
1: To je falešná.
0: Jo? Tak já to roztrhám.
1: To roztrhal na cimpr campr.
0: Říká, jak jsi to poznal?
1: To poznám, ne?
0: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
1: Od kdy má 50 koruna 3 nuly. Když jsme u toho Silvestra, ještě mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten jeden říká, blbý, co?
0: Co?
1: No to je Silvestr.
0: Co jako?
1: Že to vychází letos na ten pátek.
0: No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
1: Tak a teď vždycky, když to takhle končí, tak si říkám, kde člověk v sobě bere tu energii, protože když si představím, co mě čeká zítra a další den, ať je to nový rok nebo není nový rok, prostě vždycky máte další a nový povinnosti. Ale já si myslím, že vždycky, když člověk přijde do takhle zaplněného sálu, navíc ještě umocněno je to tím, že je tady přítomna kamera, tak ta energie, která je tady nutně přítomna díky vám a možná taky i přes tu televizní obrazovku a tu kameru zprostředkovaná tím kabelem. Nevím, já mám pocit, že ta energie prostě nutně musí z vás aspoň z části přestoupit na mě a pak, když jste přišli proto a vy k obrazovkám taky, abyste mě doplnili svou energii, dobili mě, tak vám za to děkuju. A jestliže i ze mě část energie přišla na vás, tak vám za to děkuju taky, protože jsme tady nestrávili zbytečný večer. Já bych vám přál, aby těch večerů, ale co večerů, celých dní zbytečně strávených v tom příštím nádherném roce 2020 bylo co nejméně, abyste byli všichni zdraví, abyste byli všichni úspěšní, aby se vám všechno dařilo, abyste se měli rádi a byli jste spokojení. Mějte se moc hezky v roce 2020.

0: Dobré ráno, vážení posluchači. Dnes je 20. listopadu 89. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Předseda městského výboru Komunistické strany Československa dnes odsoudil drobné demonstrace v centru Prahy, při nichž reakční přisluhovači imperialismu a americké zpravodajské služby CIA požadují dodržování lidských práv a svobodu slova. Kde jinde se dbá o lidská práva více než v naší socialistické zemi, řekl Miroslav Štěpán. Demonstrace byla pokojně rozpuštěna a byl obnoven klidný provoz na Václavském náměstí.
1: Jo, hovno pokojně rozpuštěná, ale brachu tam fízlové zrychtovali jak svině pytel šrtu. Že by se to otočilo. A, Rožárka. Rožárko! Dneska jim měli pustit kluky u držbářských nebočniče.
2: No, teď už je taky na čase po půl roce.
1: No, jenom aby se všem dostali, ale aby je cestou nezřezali policajti. To teď je na denním pořádku. Ajte, Alkarli, co pajdáš ti? Žíli, jo, nebo?
3: Jo, žíli, jo, já mám měli to přes celý záda, ale jdu ti vodičkovou vytočený, plivu do rukávu a říkám si jen tak pro sebe, jo, hele. Puj, maso není, puj, citrány nejsou. A jednou ti fízlové, hele, zatáhli mě do průjezdu, tam mě zřezali jak hada, jo. A prej, dej si bacha, za tohle se dřív střílelo. Tvoji patrony nejsou, ale hele, koho to nevidím, marodí!
4: No nazdar, dětku, ty jsi sešel za ten půl rok, ty vypadáš jak týden po smrti. Jedik taky pamatuje Tyrše, když trojčil na hrazdy. Ale jste utekli hrobníkovi z lopaty, člověče.
5: Nejlépe dopadl kolega Maňas.
4: Jak to?
5: No ale jak to řachlo, rozumíš, tak Munčelek nebo co, chytil se ty kyslíkový flašky. 9krát obletěl čekády a pak si pohodově přistal, rozumíš, na nároží.
4: Jo, jenom se hubou na bulldoze.
5: No, jsme asi byli zasypaný tou sutí, víš. Od dneška si budu všechno vařit sám, i kdybych měl být všech teplejch velitel.
2: A co ředitel, co zapomněl nebo furt zuří?
1: A těm mají jiný starosti. Denně chodí na UV, trošku se jim to hroutí, šmejdu.
6: Aby ne, když se nejvěrnější k soudruhu zbavují. Dobře jim tak, paňatko.
5: No jo, no, my na to koukali v televizi, jsme to viděli, jak to řachlo, ale. A viděli jsme tam toho Venců, ale z kriminálu. Něco čet tadyhle lidem dole na můstku, no. Tak ho přece puštili, kluka jednou. Je, já jsem sice černý, ale jak vidím tu černou 613, tak se mi plaší břitva v kapsi.
4: No jo, no, ale bacha, básní, tohle.
7: Tak co vy, darečkové korva? Dnesky jste se vylažili, povalili, na prdeli chmazali, tak těma prdelema rychle hněte, pač máte mraky práce.
2: Ježiš, nebuďte na ně takové, kdy tadyhle Lojzík chudák leží půl roku v nemocnici, tadyhle má jizvu na čele, pojď sem, já ti to pofoukám. Nechcete mi ho dát radši do kantýny, já na to sama nestačím, já to stejně blbě stíhám.
7: No to je napad, aspoň nám korva nezboře fabriko.
5: No, neboj, ale... Tak tam jdi, my za tebou budeme chodit na sekanou.
4: Mě a na tři písmenka.
5: To meleš.
4: Mě růmně.
7: Tak rozchod, ať se kola točí do prdele.

0: Tak prosím.
1: Já nevím, 15,2 dvě housky a aerotonik.
0: Ano.
1: A ty vole, 15 deka, ne 15 šišek.
0: Jak to mám vědět, tak to řeknu, ne? Co pak čtu myšlenky?
2: To není roztomilej. Já když ho viděla poprvé z dálky, tak jsem si myslela, to je takový hloupej trouba. Ale když přišel blíž, tak jsem zjistila, že je to úplně tak. To je pravda, ne? A proto se mi tak líbí. Víš, Lajzíku?
0: Já nevím.
2: Teď to říkám.
0: Další. Je, pojď tak se mne. Pane čert, já byl hodnej.
2: Jaký čert? To je Martina, je skubánec motorárny.
3: Come pinga, co říkáš?
0: Promiňte, vy jste fakt z Kuby?
3: Jo, já fakt z Kuba.
0: No, hezky opálený, co si dáte?
3: Jedno řízek a rohlík.
0: 15 korun, prosím. Hele, on to jí rukama, když jsem mu dával příbor. Měl ruce odvíjetýho voleje.
2: No ne, to neměl umytý, to se ti zdá, on je takový celý.
0: Hele, Martinez, tady je zvykem, že si do pravý ruky vemeš nůž a do levý vidličku.
3: Ty jsi chytrák a do která ruka mám chytit ten řízek?
0: To je Kuba, jak mi říkala máma. Další.
3: Dej mi kliku tlačenku tmavou, jo.
0: Co na mě žouráš? Ty máš karedej zánět spojivek.
2: Ne, no to je zase Nguyen Dong, nebo tak nějak nám. My mu říkáme Fanda prostě, ale je z Vietnamu.
0: Aha, to jsme tady asi bílá menšina. Jestli přijde Demeter, tak určitě.
2: Hele, víš, až to Vietnamci vyplatní pásky?
0: Ne, nevím.
3: Je to líma, to nějak kurvy zasraný.
2: Hele, nebo víš, kolik jich tady u nás je?
0: 100.
2: No ne, přidej.
0: 300.
2: Ne, všichni. No ale některý jsou dobrý, ne? Hlavně dobře vařej, fakt. Ta jejich vietnamská kuchyně je dobrá. Jaká tobě chutná kuchyně?
0: Závodní hlavně, kuchyně.
2: No ty asi jinou neznáš, co?
0: Jo, ještě domácí. A trochu francouzskou.
2: Neblbni, jak to?
0: Já jsem byl s tátou ve francouzský restauraci. Táta se v práci opil a vzal mě sebou.
2: No počkej, ne, tam to musí stát hrozný prachy, ne?
0: Já nevím, my jsme žádný neměli. Tata si dal flašku nejdražšího koňaku, já trochu francouzský hořčice. Pak přišel číšník a říká, přejete si platit? A táta, berete taky místo peněz perly? A ten pingl hned, no jistě, samozřejmě. A táta říká, tak mi přines talíř ústřic a drž mi palce.
2: No to je teda bourák fakt. A jak to dopadlo?
0: Já nevím, teda já jsem šel domů a tátu odvezla záchytka.
1: Roza, písnický pálky přijeli, pomoz mi to vytáhat. Mám dneska něco extra, hele, salám, šiška za 10 korun. Když dáš 10 deka za bůra, tak zisky jsou závratný.
2: Co to je za salám, jak je levnej, ne?
3: Obyčejné šunkové, akorát, že ho vozím v té Javě už čtvrtý měsíc.
2: Tak si k němu místo šunkové napíše trvanlivý suchý, no, oni to zblajznou.
1: A tady máš ještě zlahudek, chlebíčky, ruský vejce, tady ty salámy, ježiš, to je půl.
0: Já to odnesu.
1: Hele, mladý, a tady jenom v té bydně, to je naše chlouba, hele. To jsou buřty z úplně nový švýcarský linky, píchni mi. Au, hrdo, jdi ode mě s tím nožem.
0: No tak chceš píchnout nebo ne?
1: Koho to tady máš, Roza? To je Lojza dřevěnej.
2: Ne, na té Lizík maňás, bývalý udržbář.
0: Co je na těch buřtech divnýho? Normální buřty, ne?
3: A jo, ale těhle se nedotkla lidská ruka.
0: Ještě, že v písnici nedělá Martinez. To by se jich určitě dotkla. A v obě.
3: No, tady ani nemůže, rozumíš, ale do té linky si takhle zezadu strčí vůl. A zepředu vypadne buřt.
0: A je taky nějaká linka, aby se zezadu strčil buřt. A zepředu vypad vůl.
1: No, to je tvoje máma, vol.
2: Ale nechá, on je hodnej.
0: Jo, nech mě, nebo uvidíš.
1: Tak jo, ale tady mi podepíš dodák a ve středu jsem tady zas. Mám tam ještě dvě bedny ostravských klobás, ovšem teda ty jsou starší než já. Ale potřebuji roztlačit, nechceš mi píchnout?
0: Jo, chci.
1: Tak čau, Roza. Do prděle, on mi píchnul zadní gumu.
0: Neměl jsi začínat. Já jsem říkal, nech mě, nebo uvidíš, tak? A máš to.
1: A hele, ode dneška se nedovezu ani chcíplou kočku.
0: Vždyť si sežer sám, a zdar.
2: Co jsi s ním teda zamec s Ksindlem? Pojď ke mně, ty šmudlo. Už jsi měl někdy ženskou?
0: Jenom mámu.
2: Ach jo, ale není ti horko, mě teda jo. Si trochu odložím. Zavři to okýnko, stejně už je 12 pryč, ale tam je ten závěs.
0: Co to je tady to?
2: No co, asi prsa, ne?
0: A tohleto?
2: Ježiš, no co, no stehna, ne?
0: A jo, A tohle, to, tady to černý.
2: A pojď se na tě pošeptám.
0: Jo, tak to znám. Tak mi říkají kluci na dílně.
2: No, ty jsi fakt zprostej teda, já se radši se oblíknu, ne? Z takových hic není teda. Skoro mi až zima.
0: No, protože jsi seděla na těch chlebíčkách a ty byly v lednici.
2: Je, jejda, tenhle se mi přilepil šunkovej. No co, stejně to sežeral.
0: To si teda pochutná.
4: Kantema! Kantema!
0: Je zavřeno, debile.
4: Jak to se mnou mluvíte, kurva, hodaře ta rechla.
2: Ježiš pro boha, řídě a odevři honem.
0: Bacha, máš na zadku ještě dva humrovy.
4: Dobrý den, prosím. Ještě, že jste odevřel, jinak byste velatel.
0: Vy jste básník.
4: Odkud to kurva víte? Mám jen spata se mnou do kanceláře, už tam čeká celá udržba. Mám pro vás doležité oko.
0: Tak ahoj, Rozo.
2: Ježiš, snad není milej, no řekněte. Malej je blbej, ale můj.
5: Soudruzi, řešíme velice složité období. Celá strana bojuje s reakcí. A právě teď je nejvíc povzbudí vědomí, že v našem ČKT a ve všech zaměstnancích má strana plnou podporu, kurva. UV musí vědět, že se kdykoliv může obrátit na náš podnik a jeho lidové milice.
6: No ne, přece milice nepůjdou proti lidem s bouchačkama, ne?
5: Ale no nebuďte, kurva, jako malé děti.
0: Nejsme děti. Nejsme děti.
6: Je dobře, jsi to řekl, dobře.
5: No ne, já nemyslel vás. Jelikož a protože si na vás vzpomněl soudruh Jakeš, ptal se mě, jak se mají održbaři, kteří vyhodili jídelnu do luftu. No, a aby viděl, že jste solidní chlapy a ne nějaký blbý hovada, budete nahrad vyjadřit naši podporu.
6: Ne, mám v paží.
5: Tím definitivně smažeme ty vaše malérie. No a nebo jdete definitivně za mřiže. Takže si se mnou nehrajte, jo vám?
6: No ale pojďte radši, tím, koukám, že máme hodinu vybranou, co?
2: Blbý, moc špatný, že mě ta kantýna nezasypala.
7: Já alespoň do očí vyjádřím nesouhlas s vyloučením těch nejlepších soudruhů.
6: No ale neblbni, ale už takhle tam budeme jako komár na holý prdeli.
0: Jak chlebíčky na holý prdeli.
6: Kde jsi to slyšel?
0: Já to viděl.
6: No ale když máš takovou fantazii, tak budeš náš mluvčí. Pánové, nahrad. To je prsk těch fízlů, člověče.
2: Jeden špatný je rychlejší pohyb a máš v sobě oliva, že tě zvedají řábem.
6: A nestraš furt. Hebo, mě se chce s pískem už od naší vrátnice.
8: Je, tady si asi nevydoj.
6: No, tak snad to vydržím dovnitř, ne?
7: Stát, kam jdete?
0: K Jakešovi.
7: Jsme podniková delegace z ČKD, paňatno. Ano, mám vás tady. Takže prosím, jděte.
6: Proč je tady hajzl? Ne, včera letěl do Moskvy.
2: Ježiš, to to začíná. Kristova noha.
6: Čiče, asi už se jaká moc nežere, co?
3: Je, udrž vás, čekáry, prostě. Co mi nesete?
6: Mluv, maňas.
2: Z toho nekouká nic dobrýho.
0: Co?
2: Říkám, nic dobrýho.
0: Nic dobrýho, jakéž.
3: Ježiši, Maria.
6: Ale řekli, že jsme z revolučního hnutí odborů.
0: Jsme z revolučního hnutí odporu, všichni.
8: Je, Máňas.
0: Co?
8: Mně seš debil.
0: Cože?
8: Je, debil jsi.
0: Jo, demisi.
9: Jo, a co když ne prostě?
2: Ježíš, a jdeme všichni ke zdi.
0: Tak a ke zdi?
9: Ježíš, počkat prostě. Já neříkám, že nedáme demisi. Jo, hned teda prostě. No ale co kdybychom s tím ještě tak nějak počkali, že jo, nějaký pátek prostě.
6: Hele, řekni, že jestli počítáš s milicema, že my je v ČKD máme připravený taky. A hlavně už nežvaň kraviny.
0: Jo, hlavně už nežvaň kraviny. A jestli počítáš s milicema, my máme v ČKD připravený tanky.
6: Ty jo, už radši drž hubu.
0: Už radši drž hubu.
9: Ano, prostě, jak si přejete, že jo, děkuji vám. Ještě dohlídnu, abych podal demisi, že jo, my všichni tak nějak, že jo, naschlánou.
0: S Bohem.
6: Ve, co tady to je vělo, člověče? Jsme kvůli tobě, které zaplať pánbu zničili socialismus a rozmetali totalitu.
7: Nekřič, hop, nekřič, až se to dozví Janis, tak jedeme štando PD rovnou do Jáchymova a kopem tam uran do smrti.
6: No hele, teď musíme držet při sobě, no. Hele, když bude jako kór velký dusno, tak řekneme, že jsme tady vůbec nebyli.
7: Tentokrát se mi do práce moc jít nechce.
0: No jo, na mě čeká rozárka.
6: No pánové, pán Bůh s námi jazdí pryč, jdeme do fabriky.

0: Nazdar, dětku. Ty vole, Kubiška z rádia, ty vole, ty jsi pěkně vybavil. Trikoloru, buchoďce, strčený karafiát. To ještě já než uvidí, tak tě dobře zdupe.
1: Mě už mě viděj. Otcu. A trikolor měl aspoň půlmetrovou. Cinkal klíčema. Dnes obrázek Havla řval Miloši, končíme. A všechny zdravil pozdrav pambu.
0: On se to dozvěděl a hráblom v palici.
1: Kde pak nehráblo, člověče? Máte jí hned za ním. Chceš s vámi ustavit stávkový výbor, že prý 27. má být generální stávka. Jo, jo, a zakládá ve fabrice OF. Pak nekoukáte na televizi, jak ještě zabalil.
2: Hezky nám ředitel otočil.
0: Ale víte co, my se taky otočíme a jdeme někam na pivo, ne?
3: Tak jo, já zajdu pro rozárku.
1: Tak mažej, hejbně se pojádu s vámi. Padli komunisti, no tak to je kus historie, ne? Už se musí pořádně oslavit, ne?
3: Hurá!

0: James.
1: Prosím, pane.
0: Už prišla jar, James?
1: Neviem, pane, stromy ešte nekvitnú.
0: James, ty sibírska samohonka. Ja sa ťa nepýtam, či už kvitnú stromy, ale či už prišla jar.
1: V tom prípade jar ešte neprišla, pane. Iba vaša pošta.
0: Aj s poštárom?
1: No nie, pane. Odvtedy, ako ste toho chudáka použili ako pohyblivý terč pri streľbe harpúnov, tak sa to už neukázal.
0: No dobre, James. Tak mi prečítaj, čo mi kto píše.
1: Áno, pane. Píše vám barón Fusakil, že vraj vás bude žalovať.
0: Nehovor, James. A prečo?
1: Za ten nápis, ktorý ste mu ráčili nakresliť na jeho rodinnú hrobku. Minolta a jej ľudia, pane.
0: To ma inšpirovala tá reklama. Najskôr som tam chcel napísať, že je to anglický Disneyland.
1: Barón Fusakel ďalej píše, že keby sa toho bola dožila jeho pani matka, tak sa v hrobe obráti.
0: Tak teraz tam môže rovno fungovať ako ventilátor. Čo je tam ešte, James?
1: Akási ponuka, pane. Firma Hegedis a syn z Talianska vám ponúka nezamrzajúce kvety, ktoré kvitnú až do zamrznutia.
0: No na čo by mi boli? To nech si kúpi Fusakel do Disneylandu.
1: Juj, a ešte vám tu ponúkajú akúsi kojeneckú vodu, pane.
0: Kojeneckú vodu? A preko?
1: No najskôr pre kojencov, pane. To sú takí malí, holohlaví ľudia, čo ešte nejedia meso, pane.
0: Nevšimol som si, že tu máme aj takých, James.
1: No, nemáme, pane. V tom prípade vraj môžeme túto vodu použiť ako preháňadlo pre dobytok.
0: Preháňadlo?
1: Áno, pane.
0: Ty myslíš, James, že naše sliepky sa pomaly pohybujú?
1: Prepáčte, pane, ale sliepky nie sú dobytok.
0: James!
1: Áno, pane.
0: Ty najmladší z rodu Ulianovcov. Háda ma nechceš poučovať.
1: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
0: Veď preto, James. Môžeš čítať ďalej.
1: No, je tu akýsi dopis zo Slovenska, pane.
0: Zo Slovenska? Ukáž to, James.
1: Prosím.
0: Aha! Hardy!
1: Prepáčte, pane, to je poštová známka. Píšu vám z úradu vlády a ďakujú vám za skvelú reprezentáciu nášho veličenstva, pane.
0: Ach, Slovensko. Rozkošná krajina. A tí ľudia, akí boli milí, pokiaľ boli triezli.
1: Áno, pane, veľmi sa vám to páčilo. Len škoda, že ste si tam nikoho nevedeli zapamätať.
0: Ja za to nemôžem, James. Keď tí ministri sa tam striedali tak rýchlo. Keď som mal pracovný obed s premiérom, už som si myslel, že keď dojeme polievku, tak na druhý chod tam príde niekto iný.
1: Ako sa však ukázalo neskôr, boli ste jediní, ktorý sa toho obával, pane.
0: Škoda, že tam nikto nevedel po anglicky, James. Mohla to byť s nimi sranda. Vyzerali tak zábavne.
1: Obávam sa, pane, že vaša dobrá nálada nebude mať dlhé trvanie. I píšu vám aj z daňového úradu. Vraj by ste už konečne mohli zaplatiť dane. 11 000 libier.
0: Ja? Že mám platiť dane? A za čo?
1: No, za polia, statky, zámok a iné majetky, pane. Tak to tu píšu.
0: A my máme polia, James?
1: Mali sme, pane, ale potom sa vám nechcelo dívať, ako po nich chodia traktory. A dali ste z nich urobiť močiare, pani.
0: A teraz tady už dúfam nechodia.
1: Nie, pane, doteraz tam stoja. Aj s traktoristami.
0: James, ty tiež platíš dane?
1: Ale, pane, veď ja nič nemám. Aj tranzistor ste mi ráčili odobrať.
0: James, ano. Ty mongolský kozmonaut! Veď som ti ho potom vrátil. Potreboval som iba baterky.
1: No, viem, pane, stavali ste si elektrický vláčik.
0: Tak ty neplatíš dane, James.
1: No,
0: mohol by som ťa udať. Pôjdeš do basy. James, a budú tam obťažovať černosy. Ak tam nebudú, tak ich tam pošlem.
1: Ďakujem, pane. Vždy som túžil po teple domova.
0: A kto mi povie rozprávku pred spaním, James?
1: Joj, skúste zavolať Lady Fusakelovú, pane. No nebude to prvýkrát.
0: Fusakelka. Zase mi bude rozprávať o siedmých trpaslíkoch. Vieš čo, James? Ja ťa neudám.
1: Skvelý nápad, pane. Takže všetko hodíme do ohňa, ako obvykle.
0: No samozrejme. Hádam by si nechcel platiť. A ak sem ešte náhodou potrafí ten drzý poštár, tak mi ho pridržíš, James. Stojáci terč, už sotva miniem.
2: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý. A ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně, protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali. Všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě, kde jsi jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, šene kace puci muci. Prostě takový, no po tím obrázky, no ještě daleko zajímavější na těch obrázky, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka, socialistického umělce, nějaký rakouský čuňačinky. Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to napřed vidět. Napřed vidět, aby věděl, s čím nesouhlasím. A to, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si pánoval, to už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava.
3: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
4: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadalo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašel jsem, furt se mi nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecaný a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, je takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, prostě teď mluvím takhle plynule, já jsem ten říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdeli, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to se nechtěl. Ne. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte na šroubu. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý Horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno nenašli.
5: Sázka. Jednou jsem zašel na pivo do takové obyčejné špeluňky. Seděl jsem v rohu a pozoroval bzukot. Číšnici mohlo táhnout dobře na 60. Měla tolik energie, že s ní musela plýtvat, aby ji ze sebe dostala ve zdraví. Dvěma dětkům sedícím v rohu přinesla držťkovou polévku s rohlíky. Pivo už před nimi stálo. Číšnice se mechanicky otočila kolem osy a pohledem zkontrolovala jinak prázdný lokál. Dědek, co seděl čelem do sálu, byl za dávných časů jistě lamželezo. Měl nádhernou impozantní pleš, kterou si při řeči masíroval prsty s takovou rozkoší, že jsem mu až záviděl. Dědek vedle něj byl pravý opak. Nohy mu ze židle málem nedosahovaly na podlahu. Měl na sobě umolousané šedivé šaty a pořád se prohledával nebo drbal nebo co. Povídám ti jasně, že to ukazovali v televizi, ječel strašně nahlas.
6: Blbost, řekl s plnou pusou ten druhý. V životě jsem neslyšel podobnou kravinu, co no? Betonový lodě, jdi do hajzlu, co no?
5: Ukazovali je v televizi, křičel první dědek. Rozlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých pár vteřin.
6: A beton nemůže plavat, namítl vážně Plešoun. Hoď si do polívky kus betonu a pozoruj, jak se zachová. Půjde ke dnu, to ti říkám já, co?
5: S tebou je to těžký, naříkal maličký stařík. Nadnáší je přece vzduch? No jak by podle tebe plavali jiný lodě? Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to samý. Polož ale žíci na hladinu a uvidíš.
6: No, jenže žíce je hliníková, triumfoval Plešatec. Co? No.
5: Od výčepu pokročila číšnice. Stála s rukama v bok a varovala oba slovy. Vám to včera nestačilo? Dědci zmlkli a tiše pozorovali talíře. Zamračený výčepák hodil další minci do hracího automatu a mechanicky mlátil konečky prstů do knoflíků. Dědci si poručili další pivo. Ten malý se pak napil, spokojeně si hříhnul a zahuhlal. Nejradši mám v televizi přírodovědný filmy. Kam já se jinak podívám? Hleda tak do prdele. Plešatému ve zlé předtuše potemněly oči, ale zatím nic nenamítal. Maličký si ho okamžik ostražitě měřil a pak relativně tiše zařval.
7: Říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3 metry
6: 50. 3 metry 50 nemá ani slon, ty vole, co? No, zapochyboval druhý. Když se postaví na zadní tlapy a přední dá nad hlavu, medvěd Kodiak má 3 metry 50. Hele, už mě nesér, zvolal Plešatec. A najednou se postavil. Byl to doopravdy obr. Já mám 2 metry, ty máš 1,60 m, tak mi vylez na ramena a dotkni se rukama zdi. A pak si povíme, jakže je ten tvůj Kodiak vysoký, co? A.
5: Řekl, zase se posadil a dodal.
6: To je hrozná vejška, vole.
5: No tak dobrá, souhlasil nečekaně maličký a začal se mu sápat na záda. Plešatec klidně seděl, až když ucítil na svých ramenou podrážky, zvolal. Teď se drž, dětku. A pomalu se narovnával. Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu viditelně chvěla.
6: Udělej tam značku, poručil Plešatec.
5: Tak dost, zaječela číšnice, která jim právě přinášela piva. Spodní dědek se překvapeně ohlédl a omluvně se usmál. Svršek ryl nechty do malby viditelné rýhy, bokem napálil stůl a zbylé rohlíky rozmetal do všech stran.
6: Ještě jednou, odsekávala číšnice písmenka jako sekáčkem na maso. A oba jste tu skončili, je vám to jasný?
5: Po těch slovech se šla uklidnit do výčepu. Maličký dědek byl mírně otřesený, seděl tiše na židli a jakoby se prohledával nebo drbal. Plešatec zafuněl.
6: Kodiak, co?
5: A napil se piva. Z výčepu se ozval rektajm a hostinský hostejně hrábl po nových mincích do pokladny. Byla to krásná pokladna. Ohio, USA, umělecké dílo. Děti seděli a tiše se pozorovali. Ten menší dostal z úleku škytavku. Škytal a nespouštěl oči z Plešatce.
6: Zataj dech, co?
5: No. Poradil mu obr.
6: Škyt,
5: vyprskl maličký.
6: A jdi do háje, řekl otráveně obr. To nevydrží chvíli bez dechu. Já za mlada vydržel klidně 2 minuty pod vodou a to je těžší, protože nedejcháš po rama, co?
5: To já dokážu taky, zaječel maličký, kterého škytavka přešla jako zázrakem. Tuhle ukazovali v televizi, že některý lovci perel vydržejí s přehledem pod vodou 15 minut. Říkám ti, že dneska nevydržíš ani ty 2 minuty. A to na vzduchu, co? No. Maličký uraženě mlčel a přemýšlel. O co? Zeptal se pak troufale. Vteřina korunu, vypálil plešatec, který na podobnou otázku čekal. Do 2 minut všecko pro mě, přes 2 všecko pro tebe. Bereš? Zaveselil se dědek. Do prdele, ozvalo se od automatu, když dozněl ragtime. Plešatec sundal náramkové hodinky a položil je na stůl. Omega, mlaskl jazykem. Co? Ha. Maličký zvážnil a pozoroval ciferník. Připrav se, zavel plešatec. A. Maličký zvážnil a pozoroval ciferník. Připrav se,

dělal, vřeštil maličký. Nosem, komentoval to smutně plešatec. Zneužil si mé důvěry a nadechoval ses nosem, jako Felix Slováček, když hraje na sopránku. Nadechuje se a zároveň fouká, co? No. Felix Slováček, nevěřícně křičel maličký a rozlížel se kolem. Říkám ti, že jsem se nenadechoval. Poté vstal a pateticky zvedl ruku k přísaze. Ještě jednou, rozhodl plešatec. Maličký tentokrát oči nezavřel. Nadechl se a zrakem probodával svého přítele. Ten jeho pohled pevně opětoval a sem tam přitom mrkl po hodinkách. Maličkému se ve tváři nepohnul ani sval. Jen jeho oči se trochu měnily. Už v sobě neměli nic konkrétního. Stávaly se z nich jen oči bez hlubšího významu, jen dva vypoulené předměty zasazené v obličeji. Zase, řekl plešatec nechuceně. Zase si se nadejch. Maličký seděl dál a svou pravdu hájil tím, že pokračoval v sázce. Já už ti to nepočítám, oznámil plešatec umíněně. Klidně se nadechni. Já ti tu nebudu dělat vola. Nervózně se zasmál a pečlivě si připevnil hodinky na silné zápěstí. Maličký na něj stále bez nejmenšího pohnutí civěl. No, klidně se nadechni, radil mu obr. Co? No, protože tohle je nefér. Maličký stařík začal měnit barvu i výraz. Plešatec si ostentativně otevřel noviny, ale po očku pozoroval svého přítele. Ale neblbni, ryť to s tebou sekne, řekl po chvilce váhání. Maličkému už zbývalo jen několik málo chvil, aby si definitivně vybral mezi čestnou smrtí a výhrou. Konečně se nadechl. Udělal ještě několikrát. 5 minut seděli a mlčeli. Plešatce v novinách asi něco zaujalo a maličký se tvářil, že ho zajímá hrací automat ve výčepu. Znovu se ozval ragtime. Ruleta se zběsile točila dál. A tak dobře, prohlásil najednou maličký vítězoslavně a podíval se zpříma na plešatce. Zkusíme to ve vodě. Obr pečlivě složil noviny a zahleděl se na něj s nelíčeným zájmem. Zkusíme to změřit tak, abys mě nemohl obviňovat z toho, že podvádím, rozvíjel myšlenku děda. Plešatec mu naslouchal se zdviženým obočím. Půjdeme do výčepu a ty mě podržíš hlavu ve vaničce. Obr zvažoval tento návrh a pak začal souhlasně kývat hlavou. No, ve vodě se nadechnout nemůžeš, to je jasný, co? No, to by šlo. Uzavřel pak celou záležitost. Oba se zvedli a loudali se k výčepu. Hostinský stál právě otočený zády do sálu a rovnal 5 koruny, které mu vypadly z automatu, do úhledných sloupků. Obr pozvedl levou ruku a upřeně sledoval hodinky. Pravičkou vzal jemně, ale odhodlaně hlavu svého přítele za temeno a čekal, až se vteřinová ručička dostane na celou. Něžným pohlavkem upozornil maličkého, aby se nadechl, a pak mu hlavu bleskurychle ponořil do vody pěnící se ve vaničce na mytí 0,5 litru. Nepadlo přitom jediné slovo. Číšnice byla kdesi v kuchyni, odkud se ozýval její hlas. Výčepák dál pečlivě rovnal mince. Obr němně sledoval čas. Maličký vypadal bez hlavy jako dítě. Stál na špičkách, ruce předpisově natažené podél těla. Prsty roztáhl do chvějících se vějířků. 2 minuty, zahřímal obr zvesela. Gratuluju, dětku! Výčepák se prudce ohlédl. Tak tohle ne, zařval a chytil plešatce za zápěstí. Vyndej ho! A sám hrábl do vaničky a vytáhl z ní mokrou hlavu. Plešatec ustoupil omluvně stranou. Maličký se šťastně usmíval a dezorientovaně mžoural kolem. Stále nemohl popadnout dech. Výčepák se napřáhl a praštil ho pěstí do tváře. Maličký přeletěl místnost jako hadrová loutka a temenem dopadl na knoflíky kasy Ohio USA, kde namarkoval 106 korun. Vydržel jsi to, dětku, gratuloval mu plešatec. Na moutě, kutě, seš dobrej. Bylo vidět, jakou má ze všeho radost. Maličký se křenil na celé koho. Měl jsi mě vidět za mladá, vole. Jásel, jako by tu ránu vůbec necítil. 2 minuty, co?
Vesel se obr a mnul se.

0: dlaně. Jděte už oba do hajzlu, křičel Výčepák. To je dobrý, uklidňoval ho Plešatec. To není dobrý, to dělá 106 korun jen na té kase. Plešatec sáhl do peněženky a podal maličkému 120 korun. Tady je tvoje výhra, vteřina koruna, co? Ha. Maličký pokýval hlavou, díval se do zlých očí Výčepáka a pak mu ty peníze hodil do vaničky. Mince se houpavě snášely ke dnu. 100 koruna se točila na hladině. Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi vyběhla a mávala na ně účtem. Obr tiskl maličkému ruku a srdečně s ní třásl. Dokázal to, řval na lidi kolem. Ruleta uvnitř se zběsile točila dál.
1: Kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No, jo.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Prokouk, jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo.
1: Ano,
2: Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, o co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: A... No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? Je... A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak to je samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No, kdyba by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
1: Zeď.
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap kamnář, Knap měl jenom dva syni, dceru on neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás objeli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak napovíc.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co by vám to vyvracel.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
2: Pro páni neví, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila. Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát odkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
1: No, no a co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokop, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace. Jak mohla umřít, když se denně chodí brečet na hrob? Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokop, vy jste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
2: Je, Bůh, vy koho jste zpopelnil a koho jste chce teda do hrobu? Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Přejte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo zpopelnilý, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může sem někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamuje mi, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, i těm Joudovým vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu, některá z nich je zrovna sestra starýho Knapa. Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu urnu do hrobu nedám. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
3: Posaďte se. No. Tak co? Co nám povíme? Nic nám nepovíme? Chyba. Že, Klásek? Tak co o tom víte? No, vy toho přece vždycky tolik víte, že byste najednou nevěděl. To bych se divil, Klásek. Ani nevíte, jak bych se divil. Víte, jak bych se divil, Klásek? Divil bych se tak, že bych se víc už ani snad divit nemohl. Divíte se tomu, Klásek? Leda, že by ani Klempera nevěděl, to bych se divil ještě víc. Tak co pak ví Klempera? Neví nic? Ano, neví. Klempera tady prostě sedí a permanentně neví. Tady nikdo nic neví. Najednou nikdo nic neví. To je zajímavé. Morávek, že je to zajímavé? Ale to je všechno tím, mládenci, že já vám neustále nastavuji pouze svou laskavou tvář. Ale nemyslete si, já dokážu být také jiný. U loňských oktavánů jsem si vysloužil přiléhavou přezdívku. Zná ji náhodou někdo? Z doslechu třeba? Nezná. No možná, že je to pro vás lepší. A teď mi to hezky, Milánkové, povíte. Budil? Uřídil? Jech? Jak chcete. Času máme dost. Dívejte se. Za 10 minut přijde pan ředitel. Záleží na vás, co mu řeknu. Tak už neblbněte, mezuláni. Podívejte se. Každý vtip ztrácí časem na účinnosti. Ztratí se třídní kniha, prosím, je to studentská legrace a já mám pro studentskou legraci pochopení. Také jsem býval student. Jenomže chlapci, vždyť my tu třídní knihu hledáme již 7. rok. To už nezlobte se, to už pomalu přestává být vtipné. Já vím, vy si říkáte, naštveme tříďasa. Jen si nemyslete, já vím moc dobře, že mi říkáte tříďas. Tříďas ví všechno. Tříďas dokonce ví, že vy nechcete naštvat jenom tříďasa. Vy chcete naštvat taky páprďu, že jo? Však já vím, komu říkáte páprďa. My mu tak taky říkáme. Jenomže, chlapci, koho tím ještě dneska chcete štvát? Vždyť už je to každému putná. Zrovna dneska ráno mě zastavil na chodbě pan ředitel. A povídá mi, tak co, pane kolego, ještě pořád myslíte na tu třídní knihu? A já mu povídám, víte, že si na ní, pane řediteli, někdy ani nevzpomenu. To už jsem vám chtěl dávno říct, povídá pan ředitel, vykvajzněte se na ní. Slyšíte, vykvajzněte se, řekl. No tak, ještě si myslíte, že tím někoho naštvete? Jo, víte, čím byste nás doopravdy, ale tady doopravdy naštvali? Kdybych jednoho dne takhle vešel do třídy a třídní kniha z ničeho nic ležela tady na tom stole. To vám řeknu, to bych tedy měl vsteka. Jenomže to by na vás bylo asi příliš vtipné, že? No, vy tak na nejvíc šups, strčit někam třídní knihu a dál už jste nedorostli. Nebo snad ano? Ne. Řeknu vám, ale že bych tedy měl vsteka, kdyby tu tak ležela, jako ten první týden před léty. Hošek, dej tady na třídu chvilku pozor, já se na okamžik vzdálím. Vy jste tupá, odporná, deprivovaná hovada. A já nebudu brát ohledy. Nebudu na nikoho, ani mě nenapadne. Přečtu vám oběžník pana ředitele. Oběžník pana ředitele. Na vědomí všem kvartám, kvintám, sextám, septimám a oktávám. Oktávám číst nejméně 3 dny. 3 dny před písemnými maturitními zkouškami. Ostatním třídám přečíst i hned, nejlépe na začátku první vyučovací hodiny, kdy lze na každém vyžadovat plné soustředění. Nečíst třídě 7C, která je na školní exkurzi v pivovaru. Třídě 7C přečíst v první možné vyučovací hodině po návratu z pivovaru. Žáci, v poslední době dochází na naší škole k nepěkným jevům. Ve všech třídách nacházím po odchodu tříd papírky v lavicích. Neplatí pro třídu 7C, která je na školní exkurzi v pivovaru. Členy učitelského sboru, zdraví žáci. Ledabile. No. Při odchodu ze školy se žáci strkají. Ve třídě 5A se ztratila cvička. Ve třídě 7E je v hodinách dějepisu nesnesitelný zápach. A v 8C postrádáme již 7. rok třídní knihu. Vidíte? Už si toho všiml. Každá třída nám nějak narušuje čistý štít školy jako celku. Jedině o třídě 7C, která je na exkurzi v pivovaru, nemohu říci nic pozitivního ani negativního. A to je opravdu málo. Posaďte se, ředitel školy. Tak, a teď už nechte všech hloupostí a dejte sem tu třídní knihu. Co říkáte? Že bychom to takhle smetli ze stolu? Co? Chlapi! Dobrá. U loňských oktavánů jsem si vysloužil přilehavou přezdívku. Původně se mám ji nechtěl říkat, abych vás neděsil, ale když si o to doslova koledujete, tak já vám ji tedy povím. Víte, jak mi říkali? Říkali mi, strašný Láďa! Tak, teď to víte. A já budu počítat do deseti. Pouze do deseti. Jedna, dvě, tři. Přestává všechna legrace od teďka. Ano? Tři. Chlapci, nehrajte si s Láďou. Tři. Vstyk!
4: Pane kolego,
3: ano?
4: Jeden žák se vám tam vzadu hýbe. Posaďte se. Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
3: No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
4: Ale, to je mi pěkné.
3: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc.
4: Co to slyším? Ve třídě, která se tak pěkně učí? To nemůže být nic vážného, leda nějaká maličkost.
3: No, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct.
4: Ale jděte, pane kolego, snad to na to nebude tak hrozné.
3: No, pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, zlý, pane řediteli, nepěkná věc.
4: Ale ne.
3: Už je to tak, pane řediteli.
4: Pane kolego, řekněte, že vy to trošičku přeháníte.
3: No, pane řediteli, nepřeháním, jen se zeptejte žáku, jestli přeháním. No, žáci, řekněte tady panu řediteli, jestli přeháním. Že nepřeháním.
4: Ale přeháníte.
3: Ale nepřeháním.
4: Ale přeháním.
3: Opravdu nepřeháním.
4: Ale přeháníte.
3: Tak trošku jsem si zapřeháněl.
4: Já vím. On je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správné. Ale tentokrát to, nezlobte se, pane kolego, že to tady tak před třídou otevřeně, ale tentokrát to, teďte chlapci, trošičku, malinko přehání.
3: Hrozně, mě to mrzí, pane řediteli. Ale nemohu s vámi tak úplně souhlasit.
4: Trošku.
3: Ne.
4: Trošičku.
3: Ne, ne.
4: Docela malinko. Víte co, pane kolego? Už se na ně nezlobte. Podívejte, jak jsou celý zaražení. Podívejte
3: ne,
4: se.
3: Ne, pane řediteli, já to nemohu brát na lehkou váhu.
4: Podívejte, jak se na vás dívají.
3: A takhle oni koukají pořád.
4: Vždyť ty jejich oči přímo říkají, už se na nás, pane učiteli, nezlobte, my už to, pane učiteli, víckrát neuděláme.
3: Ne, ne, pane řediteli, vy jste na ně příliš laskav.
4: Udělejte mi to kvůli,
3: rád
4: pane
3: bych,
4: kolego.
3: Ale nejde.
4: No tak, pane kolego.
3: Kdybyste věděl, pane řediteli, co provedli, ani byste se za ně nepřimlouval.
4: Ale jděte, co pak?
3: No, pane řediteli.
4: Co pak provedli?
3: Přihořívá.
4: Ne!
3: Ano.
4: Skoro mi naháníte. No tak povídejte.
3: Mám. Mám to tady před panem ředitelem naplné... Naplno říci.
4: Tak už mě pro boha nenapínejte.
3: Tak, vzpomínáte si, pane řediteli, jak se nám před 7 lety ztratila třídní kniha?
4: Ano, jistě už je dávno na světě.
3: No, pane řediteli.
4: Cože?
3: No, pane řediteli.
4: Chcete snad říct?
3: Zde se ptejte.
4: No tohle to teď. Tak úroveň! Tak honem. Kdo z vás to vzal? Kdo vstane a řekne, já to byl, pane řediteli. Ale už se to nikdy čestné slovo. No, Zdeňku. Tak Zdeňku, snad alespoň vstaneš, ne? Pane kolego, jak pak to vychováváte své žáky, že ani nevstanou, když s nimi mluví ředitel?
3: Prosím, pane řediteli?
4: Jak se jmenuje ten drzoun?
3: To je Josef Říha.
4: A to je mi pěkné. Proč pak nevstaneš, Zdeňku, když tě volám? Co? Jsem tady snad pro srandu? Tak, Ale teď už se opravdu žerty stranou tohleto. Už mě to na mou duši žádná legrace.